přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Není nad to, když je lidem dobře. A když je vše jak má být, tak se to obyčejně slaví jídlem. A nás jedno takové setkání čeká. Zvu vás na čajové drinky, na setkání s herečkou Alicí Bendovou a taky s šéfkuchařem Ivanem Vodochodským, který přijal výzvu a udělá jeden z dalších výherních receptů z předešlých let z našeho pořadu. Půjde o zajíce s černou omáčkou. A taky vám víc prozradím o úspěšné nové knižní kuchařce s komplet všemi sladkými recepty z našeho pořadu. Nazvali jsme ji Sladké Česko. Mějte se chutně, to vám přeje Patrik Rozehnal a užijte si s námi tento výjimečný rok. 10. ročník naší soutěže.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a dobře víte, že je to narozeninové vydání, tak se letos vypravujeme za osobnostmi Pochoutkového roku a teď mířím kroky k domu Ivana Vodochodského, proto abychom s ním znovu dělali recept, který se ocitl v roce 2021 na třetím místě díky porotě a byl to zajíc s černou omáčkou. Dělala ho tehdy Zuzana Kučerová, dneska ho bude dělat Ivan Vodochodský. Můžeme dovnitř.
1: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
0: Bude stačit řidičský průkaz.
1: Tak si musíte dejchnout.
2: Dobře. Dveře jsou otevřené.
0: Ahoj, Ivane.
3: Čau, nazár, ahoj.
0: Ty máš šunku na hrudi.
3: Mám šunku, protože jsem jí krájel teďko.
0: Já teda musím říct, že na obrázku, ne jako, že seš od ní.
3: Možná jsem... Původně trošku zamaštěný od té šunky.
0: Ano, my to pro vás i hezky nafotíme, zaznamenáme všechno, co se týká teda zajíce na černo.
3: To taky, ty zajíc, samozřejmě zajíc je hezký recept, jo. Ale zajíci, za mých dětských let, jako to já jsem chodil, jako děti jsme chodili nahánět zajíce myslivcům, že jo, to se touklo klackama do stromu a byly jich stovky. Dneska o zajíce jako natrefit, narazit na zajíce. Navíc teďko není sezona zajíců, takže já jsem tady mám moci za kamarády myslivce, tak jsem pověřil, aby mi nosil zajíce, tak jsem se zbláznil, že jo. Takže zajíce nahradíme králíkem normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
0: Dobře, no tak jo. Tak jdem dovnitř teda, jo?
3: Uvidíme, jak se nám to dneska povede, no.
0: Černá omáčka, máš jí rád?
3: Ne.
0: Nám všem známý Pavel Pospíšil, michelinský šéfkuchař, říkal, musíš to přebít něčím naprosto fantastickým, aby si se zbavil té fobie.
3: No a na to já mám, když se otočíš, tak za sebou tady vidíš celou polici plnou vína a to já přebiju úplně snadno tady tou záležitostí.
0: Já myslel úrovní toho receptu, dobře, tak budem chlastat.
3: Ne, samozřejmě, tak ten recept povýšíme. Já si to trošku
0: To můžeš trochu změnit.
3: Teď já si to trošku přizpůsobím, tak abych jako s tím byl ve svém svědomí srovnaný, jako že to je tak jako pořádku kuchařsky a uvidíme. No, ale říkám, o to je to zajímavější výzva a já se do toho s chutí pustím.
0: Ano, je to taková psychoterapie v kuchyni pro Ivana Vodochodského. Pustíme se do toho a zdravíme paní Kučerovou do Prahy.
3: Paní Kučerová, mějte se hezky, já vám pak předám informace. Buď vás budu pozdravit z blázince, anebo prostě tady od jídelního stolu.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, narozeninový, další díl a recept začíná. Ivan si vzal zástěru, hezky si ji zavázal.
2: Je tady krásné logo pochoutkového roku a chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
1: Podívejte se na web pochoutkovýrok.cz už teď a my vám zatím přidáme i informace, co budeme dělat. Je to recept, který se ocitl na třetím místě roku 2021, zajíc s černou omáčkou, tehdy ho dělala Zuzana Kučerová v Praze.
2: Jsem si říkal, že je škoda třeba nevyužít všech těch surovin, které tam paní Kučerová použila. Jo? Například ona toho zajíce nebo králíka, chcete-li, tak ho vaří vlastně ve vodě, kam dá kořenovou zeleninu, jen tak bez ničeho, a tu zeleninu potom vyhodí. Teď to je ta chuť, jo? Takže já jsem se rozhodl, vlastně nezměníme suroviny, ale změníme technologii a změníme to, že to vytěžíme na 150% a v každém případě by tam nemělo chybět červený víno. Neměla by tam chybět slanina a přidám ještě pár jalovčinek, jalovce.
1: Tak co potřebujeme?
2: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu.
1: Ty máš už přichystanou, hezky nakrájenou, na hrsti aspoň, kolik budeš potřebovat?
2: Je to asi tak 300 gramů kořenový zeleniny.
1: Dobře.
2: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
1: Zhruba po 100 gramech.
2: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku té omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no citron je podstatný, jako to.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce, teda pana králíka, inženýra v našem případě, ale uděláme si špalíčky ze špeku a prošpekujeme. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. No a zbytek slaniny, kterou jsme nenacpali, do králíka si nakrájíme na kostičky a použijeme do základu. Králíka osolíme. Platí takový pravidlo, aby si věc nepřesolil, ale dobře nasolil, tak by mělo být 20 gramů soli na kilo masa. Dobrý samozřejmě je, pokud je čas, tak toho králíka nasolit na pepři den předem, aby ta sůl se dostala dovnitř.
1: A nevytáhne to vodu?
2: No, to je taková pověra. To je pravda na půl, jo. Není to pověra, je to pravda. Ano, sůl vytáhne z masa vodu, ale ona ji tam zase potom vrátí, jako jo. Máme pepř. Samozřejmě pepř čerstvě mletý. Dvakrát říká otočit mlínkem nad každým stehínkem.
1: Ale jak krásně voní.
2: No a teď včil, Patriku, se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
1: Barvy žet,
2: jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Miluju práci s litinou.
1: Ty koveš?
2: Ano, jako. Miluju práci s litinou, ale ne jakožto kovář, ale jakožto uživatel kuchařský. Tak do hrnce, do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu si dáme kus přepuštěného másla.
1: V jakém poměru?
2: Vodouchův poměr, to znamená podle voka. Nebo jako voko. Prostě v poměru, abych to dal 1:1.
1: Jo.
2: Jeden díl sádla, jeden díl máfla. A nejprve si opečeme taková čistehna.
1: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
2: Základ, když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočárna divočina, takže ten králík nebo zajíc si zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo, a to je v podobě alkoholu, tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. A mám tam zůstane chuť těch švestek, protože budeme dávat švestky do té omáčky, tak tam zůstane chuť švestek, takže zalijeme a zapálíme.
1: Aha, trošku moc, plameny výšky 1,5 metru.
2: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic.
1: Jo, mýval jsi hezkou digestor, teď se trochu zeškvařila.
2: To ale možná barák bude hořet, že jo, jak to šlo krásy do toho. Samozřejmě pokud nemáš digestor zasviněnou tukem, tak se nic nestane, že jo. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vyndáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Takže u základu je potřeba si to odstát. Opravdu stát, míchat, pak, když se nám to už napaluje, použiju trošku vývaru nebo nějaké tekutiny, povolím a zase jedu dál, dokud nemá ten základ požadovanou barvu. Jak se říká, my to chceme trošku tmavší, nechceme úplně hnědou, ale chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, a vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
1: Nové koření, pepř, bobkový list,
2: dymián a já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
1: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
2: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím dát celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
1: Spařené.
2: No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
1: A případně okyselíme citronem, šťávou.
2: Ochutnáme, ale mi se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
1: Králík je hotový.
2: Já jsem spokojený, no tak ochutnej. Dobrý, viď?
1: Tam je cítit víno. Mm-hmm. A ty povidla vlastně paradoxně nejsou tak dominantní.
2: Nejsou, nejsou a je to člověče něco mezi. Chuťově to, bych posunul něco mezi zvěřinou na zelenině, na divoko, svíčkovou, prostě taková kombinace, fakt dobrý. Dobrý. Jinak ta černá omáčka se dělávala v rodinách českých, na Vánoce hlavně, a vydržela celý vánoční svátky, celý týden vlastně vydržela na plotně a přelivaly se s ní věce, které zbyly. Buď vánočka, že jo, nebo kus kapra, který zbyl, že jo, nebo kus zvěřiny, když byl, takže nebo se jedla jen tak, jako tak černá omáčka se...
1: Když to vydrželo až na nový rok, tak třeba z trochu uzenýho.
2: Přesně z trochu uzenýho. Prostě černá omáčka se používala během svátků celý týden.
1: Tak to slyšíte, vážení. A na začátku tomu tolik nevěřil, té chuti tolik nefandil a nakonec si pochutnal Ivan Vodochodský podle receptu Zuzany Kučerové, která s ním byla na třetím místě tehdy. Pochvala pro ní.
2: No tak my jí děkujeme, zdravíme. Já se omlouvám, pokud bude mít paní Zuzana pocit, že jsem jí ten recept jako pokazil, nebo tak. Tak já myslím, že jsem prostě jenom použil, mě bylo líto, že vyhodila tu zeleninu kořenovou. Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
1: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
2: No a jí tam chytnul barák malem, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
1: Ten recept Ivanův najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní recept od paní Kučerové, i fotka, až můžete oba recepty porovnat, vybrat si toho svého favorita a pak na konci roku i hlasovat, protože o to jde. My budeme hledat recept desetiletí s vámi, proto tyhle recepty opakujeme a proto i příště bude zase další z našich kolegů, tentokrát Roman Paulus, dělat dortovou omáčku Marie Hostinské, což je vlastně svítek.
2: No tak já doufám, že ale, že Paulus tak nezapůsobí jako já a doufám, že některý z mých receptů se dostane do toho finále toho desetiletí. Jako. A jestli ne, tak teda uvidíte.
1: Těmito slovy se loučí a na příště se těší i Ivan Vorchocký. Měj se krásně.
2: Přeju dobrou chuť a mějte se hrozně fajn a jeste dobrý věci.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Všem příznivcům dobrého jídla připomínám, že tenhle rok je pro nás výjimečný. Rok 2026 je už 10. pochoutkovým rokem v éteru, a tak jsme se rozhodli to připomenout všemi výherními recepty z předešlých let, které postupně v průběhu toho času dělají naši příznivci a přátelé z řad profesionálů. Dnes to byl Ivan Vorochodský. Příště se můžete těšit na Romana Pauluse. Někdy příště zase na Naďu Konvalinkovou, Vojtěcha Vrtišku, Josefa Maršálka nebo Jaroslava Sapíka. Ti všichni si rozebrali 36 receptů, které vyhráli v předešlých letech, získali už svou cenu. Ale teď a v tomto roce, i díky vám, bojují o takzvaný recept desetiletí. Volit ho budeme až v závěru roku, až odvysíláme všech těch 36 výherních receptů z 9 let naší soutěže. V tom 10. roce si je připomínáme. A opět půjde o velké ceny. I vy, co budete hlasovat, si o ně zahrajete. Všechno se zavčasu dozvíte. Teď se můžete podívat na ty zatím předělané recepty na stránce pochoutkovýrok.cz a za chvíli už se těšit na to, že ochutnáme i čajové drinky. To nás ještě dneska čeká. Stejně jako návštěva jedné herečky, rada z etikety Ladislava Špačka anebo soutěž o naši novou knižní kuchařku Sladké Česko.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jolena Nováková si v rámci našeho narozeninového pochoutkového roku zašla za Jiřím Boháčem. Jiří je teetender, to je čajový specialista. Je průkopníkem nové gastronomické odbornosti a v rámci toho musí umět čaj správně připravit, naservírovat, ale taky musí umět čaj degustovat, ochutnávat a charakterizovat. Další disciplínou, kterou musí výborně zvládnout, je mixologie, tedy míchání čajů a taky drinků na bázi čaje. Jiří Boháč o čaji říká.
1: Je to nápoj, který má v sobě hořkost a ta hořkost ustupuje nebo se proměňuje někde v nějaké ovocné tóny nebo někde více dřevnaté, nějaké čokolády, karamely a to všechno v tom čaji je skryto. Ten čaj sám má už určité preference k tomu, jaký chutě tam podpořím. Někdy to je víc ovocnější tóny, tak samozřejmě si to potom přitáhne samo to ovoce. Některé čaje mají přirozeně v sobě vůně pošeříku, jasmíny, takové ty jarní květy, takže když se tam spojí se sirupem právě z nějakých takových hezkých bylinek, tak to tam krásně padne k sobě.
2: Do koktejlu se hodí jakýkoliv čaj, od jednodruhových až po čaje blendované, tedy čajové směsi.
1: A samozřejmě ve výsledku se snažím to doladit jenom tím, aby to bylo jako příjemně kyselo, hořko, sladko, slané, jo? Aby to bylo jako vybalancované.
2: Po kterém druhu čaje kdy sáhnout, záleží na náladě nebo třeba na počasí.
1: Jiný čaj přirozeně člověka přitahuje v horkém dni a něco v uprostřed třeba nějakého jako podzimního sichravého dne. Je to tak, že čím máte světlejší čaj, tím přirozeně je to ochlazující nápoj a čím tmavší, tím víc prohřívá.
2: Tak co bychom si třeba namíchali?
1: Upřímně, já miluju mojito. Miluju mátu, limetu a třtinový cukr. Vždycky jsem si říkal, že jestli se některé ingredience hledaly, až se našly, tak jsou to právě ty tři. A vždycky jsem měl rád variantu nealkoholickou u mojita a mrzelo mě, že se tam dává pouze sodovka, že to vlastně ta chuť té máty, že se jako nesintenzivní, dá se říct, že se jenom naředí tou sodovkou. Výměna za zelený čaj, připravený ať už studenou variantou, tedy macerováním, nebo klasickou formou a schlazením, do toho konceptu té pikantní máty, kyselé limetky a sladkého cukru najednou vložil hořkou složku a skvěle to chutná.
2: Tmavým čajem můžeme bojovat proti fyzické únavě. Světlé čaje, třeba zelené nebo bílé, člověka povzbudí při mentální činnosti. A drinky z čaje servírujeme do skla.
1: Samozřejmě ta vizuální stránka je velice důležitá. A v momentě, kdy to člověka přitáhne, tu je jeho pozornost zrakem, a teď přijde k tomu a přičichne, zjistí, že to nádherně voní, pak ochutná, no tak to je ten asi nejkrásnější zážitek, který z gastronomie máme.
0: Říká čajový specialista Jiří Boháč. Zkuste, namíchejte a ochutnejte. Povídání o čaji a nejrůznější doporučení, co s čajem namíchat, najdete i teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A vychutnat si dobrý čaj pak můžete třeba i u dalšího povídání, tentokrát s Alicí Bendovou, s herečkou a hostem našeho pořadu už za malou chvíli. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posadili jsme se na chvilku po písničce a uděláme si malé setkání s jedním z našich dalších hostů. Se mnou je tu stále Naděja Konvalinková a pozvali jsme si...
1: také Alici Bendovou.
0: Herečku, bývalou modelku. Den. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak moc ostré máte ráda?
2: Já mám ráda hodně ostré jídlo, ale musím říct, že teď, minulé léto, když jsme grilovali, čem strašně rádi grilujeme, tak jsem si dala takovou žlutou mrchu zkroucenou. Ona vypadala tak jako hrozně, jako
1: nenápadně.
2: Jsem říkala, ta je krásná, to bude určitě dobrá, ta bude lehce pálit, tak jsem myslela, že se zblázním. Takže asi půl hodiny jsem si takhle držela utěrku, že opravdu člověku kapou sliny. Jako je to opravdu strašně nepříjemný stav, píská v uších a je tak jako na omdlení.
0: Píská v uších? No,
2: úplně zalehnou uši a píská v uších, ale fakt hodně. Jakože opravdu, jakože na omdlení.
1: A věřím, kde se sehnala takováhle potvora?
2: Ona se normálně prodává běžně ve velkých řetězcích. Je tam tak jako schovaná mezi těma ostatníma papričkama, které jsou třeba jako chalapeno, to je taková paprička pro mě příjemně pálivá, nebo jsou tam takový ty malý jako vietnamský papričky, ty mám taky ráda, ale tohle teda to byl nářez. A to jsem teda nedala a už ji nikdy nedávat ani nebudu.
0: Abychom věděli, čemu se vyhnout, jo, tak je podlouhlá, je baňatější, jaká je?
2: Je právě taková jako spláclá, malá, spláclá a úplně vypadá, jako kdyby byla už po smrti.
0: To je z ní potom člověk.
1: Ještě takhle kope.
2: Ještě kope. Mrka jedna.
0: Co vás na té exotické kuchyni tak přitahuje?
2: Ta směs těch chutí. Ty bylinky, který prostě, my samozřejmě používáme dobrý bylinky, jako tady u nás, ať je to petrželka nebo libe, já miluju libeček a hodně libečku do polívky. A všichni říkají, no ale ty tam nedáváš jako žádný jiný jako koření nebo kořenící směs. Nedávám samozřejmě, protože není potřeba, protože ten libeček je tak výrazný a tak výborný. Ale ta asijská kuchyně má prostě ty bylinky jiný, jako je koriandr, thajská bazalka, citronová tráva. A ta směs těch chutí a těch arašídů a toho pálivého, to je pro mě prostě, já to miluju, miluju. To bych se ujedla.
0: Alice, na čem teda ujíždíte? Jako co teda, když už zřešíte a když už teda prostě, jako, tak to si teda dáte bez ohledu na to, co držíte za zásady?
2: Já řeším celkem často, musím říct, ale pak se teda snažím se držet, protože je to... Já bych řešila pořád, moje maminka je prostě třeba moje... Já si myslím, že to mám pojím, tu obrovskou chuť k jídlu, ségra to má taky. A mamka je prostě velká žena celá, je velká, vysoká, veliká, takhle do všech stran. A já to tam je, prostě máme to v genech. Takže pak, když se vždycky takhle jako rozjedu, tak se pak zase musím hezky jako stáhnout a snažit se prostě jíst jako pravidelně a nepřejídat se. Ale
0: čím se rozjedete?
2: No, třeba stačí chleba svrčovický. Jsem tak strašně šťastná a máslo.
1: Chleba
2: a máslo, to je prostě absolutní bomba, já to miluju. Miluju.
1: Je.
2: Že je posolenej, ježiš, to je nádhera. Třeba i řekvičky, trochu česneku čerstvího na to. A nemusím ale nic k tomu. A nebo chleba ze škvarkovou pomazánku a doma dělanou, že jo. Nebo prostě jenom klasický škvarky. To je jako bomba, no.
0: Co dělá sestra?
2: Moje sestra, Andrejka Lišková, je cukrářka.
1: A je.
2: Máme problém, jako fakt máme problém, obrovský.
0: To nebude geneticky.
2: Ona je ještě navíc výborná, ty dorty dělá dobrý, já nemám ráda jako přeslazený. Mm-hmm. A tohle je přesně jako je ten dort, kde cítíte trošku té soli, trošku cukru, je to prostě dobrý, no. Mm-hmm. A dělá takový umělecký díla, až bych řekla, jako jo, že ona si fakt s tím
1: hraje. Čili, že třeba když že chce nějaký obraz udělat, nebo něco, třeba knihu někomu darovat udělat,
2: to jako knihu. Auto aha, dělá, aha, motorku aha, a takové.
1: No to je krásný.
2: Je to hezký, no. A taky dobrý, bohužel.
0: Takže rodinné oslavy jsou zajištěny.
2: Zrovna zítra máme jednu a pozítří máme další, takže máme zajištěno. Dorty máme. Může přijít kdokoliv a fakt máme dortu dost.
0: Povídání s Alicí Bendovou, nečekaně děkujeme moc.
2: Taky děkuju.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: S radou z etikety přichází i dnes do vysílání Ladislav Špaček, milovník bontonu, odborník na tuto oblast, kterou prověřil už i prezident Václav Havel, když ho vzal do svých služeb. A tak Ladislav bude dobře vědět, kam patří miska na salát a kam na kompot. Jak se v tom zorientovat na stole?
1: Saláty jsou nejenom zdravé, ale také oblíbené součásti stolování. A proto bychom měli vědět, jak s nimi zacházet. Tak především, když hospodyně servíruje, zakládá pokrmy na stůl, salát patří doleva, vlevo od talíře. Kompoty naopak patří doprava. To proto, že kompot jím lžičkou v pravé ruce a salát jím vidličkou v levé ruce. Vždycky to musíme tomu hostovi usnadnit. A i příbory zakládáme tak, jak je potom host bude používat. Jestliže budeme servírovat špagety, tak na levé straně bude ležet lžíce, na pravé straně bude ležet vidlička. Jestliže budeme potom ještě mít dezert, tak stejně tak založíme opačným směrem, založíme i dezertní příbor.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

A takové bylo to naše dnešní krásné setkání. Chcete-li si připomenout i oblíbené sladké recepty, tak kromě našeho webu je teď kompletně všechny, ty, co jsme odvysílali, najdete ve speciální nové, té největší dosud vydané kuchařce, nazvané Sladké Česko. Tuto kuchařku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Je úplně nová, z tiskárny ještě teplá a vy ji můžete mít, když si objednáte přes stránky Pochoutkového roku. A pozor, najdete v ní 170 sladkých receptů, převážně od našich posluchačů. Své favority ale přidali i naši porotci, i já. U každého receptu je fotografie, přesný popis surovin i postup, jak docílit stejného výsledku. Jsou to ty obyčejné domácí recepty, které prošly sítem naší poroty a některé z nich třeba i zvítězily. Všechny ty recepty i dosud nevydané najdete tedy v té naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Objednat si můžete i telefonicky. Stačí ve všední dny a v pracovní době zavolat na číslo 724 819 319. Opakuji ještě jednou telefon pro získání objednání tedy kuchařky Sladké Česko. 724 819 319. A protože nejsme skoupí, tak my o tuhle kuchařku i soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, z čeho byl kozičkový dezert dělaný Naďou Konvalinkovou. Z jakých plodů? Byl to černý bez. A dobře to věděli? Jana Žežulová z Klatov, další Jana ale Kozová z Mělnického Vtelna a Renáta Janovská z Chotěboře. Tihle tři od nás dostanou poštou knižní kuchařku Sladké Česko i s mým podpisem. A další tři kochařky už připravujeme do nové soutěže. Ptám se vás tentokrát, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vodochodský králíka. Za A vzplál velký oheň, anebo za B vylil omáčku do dřezu. K jaké nehodě málem došlo, když připravoval Ivan Vodochodský králíka? Pokud si myslíte, že vzplál velký oheň, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský při přípravě vylil omáčku do dřezu, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Posílat můžete teď hned, nebo kdykoliv, až do půlnoci z úterý na středu, pak nám soutěž končí, vyhodnotíme ji v příštím pochoutkovém roce a vy si ji můžete připomenout, pokud jste to nestihli, na stránce pochoutkovýrok.cz. Držím vám palce a doufám, že budete poslouchat i příště náš magazín, který pro vás tak s láskou a radostí připravujeme už 10 let. Před dalšími zprávami se pro tuto chvíli loučí Patrik Rozehnal.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.

Tato krásná lidová píseň otevřela naše dnešní pátrání po dalším z utajených pokladů, který nás v roce 2010 dostal na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, jejím sokolnictví, a vydáme se za ním do Prahy a jižních i východních Čech a částečně i na Moravu. Díky finalistce soutěže Děti a píseň Dorotě Nevělíkové z Vizovic, která nám teď onu krásnou baladu o Sokolovi dospívá až do konce.

0: Pokud vám připadá zvláštní, že nás na seznam UNESCO dostalo právě sokolnictví, vězte, že tento historický způsob lovu je na našem území znám už od dob Velké Moravy a 9. století. Chovem dravců byl proslulý především kníže Svatopluk a pokud se přesuneme v historii do století 14., významným sokolníkem byl také Karel IV. Tehdy se sokolnictví velmi rozmohlo, o čemž svědčí i dnešní názvy měst a obcí, jako Sokolov, Sokoleč či Sokolnice. Za Rudolfa II. Vzniklo velké sokolnické zázemí přímo na Pražském hradě a tam se teď spolu vydáme, do paláců Černínského a Nostického. V jednom sídlí ministerstvo zahraničí a ve druhém ministerstvo kultury. A v obou těchto institucích pracoval muž, jemuž vděčíme za všechny tuzemské zápisy na seznam UNESCO. Odborník na světové kulturní dědictví Michal Beneš. A právě s ním jsem rozebírala, jak ona složitá procedura zápisu našeho sokolnictví na seznam UNESCO vlastně probíhala.
1: Návrh zapsat sokolnictví na seznam nemateriálního dědictví lidstva byl nápad, který vzešel z veřejnosti. On byl opřen o české sokolníky, kteří si našli stezičku na ministerstvu zemědělství, které to tu nominaci podpořilo. V České republice se to nořilo z dola a to bylo dobře a takhle to má být a je to linie, která je doporučovaná i UNESCO samo tohle to chce. Druhý mohutný impuls byl, že my jsme byli osloveni, to nebyla naše iniciativa, to byla iniciativa Spojených arabských emirátů, aby se Česká republika připojila k nominaci, kterou oni prezentovali. To byl projekt, kde od začátku bylo dohromady 9 států ze 3 kontinentů, Asie, Evropa a samozřejmě ten arabský svět. Proč si vybrali Spojené arabské emiráty zrovna Českou republiku? Byla oslovena proto, že si vybudovala velmi silnou pozici tím, že stála u zrodu příslušné mezinárodní úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Já si myslím, že je to jedna z mála světových úmluv, kde ten impuls k ní, ten základní, vzešel z České republiky. Úsměvné bylo, že tomu arabskému světu na tom tak záleželo, že přijeli do České republiky intervenovat, aby jsme se k té nominaci připojili a mělo to pro Českou republiku nedozírné důsledky.
0: A jaké byly právě ty benefity a případně nějaké potíže, které to přineslo?
1: Spojené arabské emiráty mají mezi arabskými zeměmi trochu zvláštní pozici, jak vlastně vidíme i dnes. A oni nás považovali za své obrovské spojence. Takže když jsme kandidovali, už jsme byli zvoleni do toho řídícího grémia. A bylo to díky vlivu arabských zemí a jejich přátel.
0: Když to ještě vztáhneme úplně konkrétně na sokolníky samotné, tím zápisem se mohou chlubit, je to natolik zásadní a validní argument, pokud poté prezentujete někde to nemateriální kulturní dědictví, že jak si to otvírá brány úplně všude. Vy máte určitě zkušenost s tím, jak to funguje.
1: Držitelé těch statků jako ten zápis využívají, protože je tu text té úmluvy o tom, že je potřeba, pakliže je dotyčný statek nemateriálního dědictví zapsán, že je potřeba vytvářet podmínky pro jeho zachování, což mohou být podmínky právní, morální, výchovné, finanční a tak dále. To už se nechává na těch jednotlivých státech, tam se jenom ukazuje to všechno. A mimo jiné také podmínky v oblasti publicity.
0: A my se o to snažíme, o tu propagaci tady tohoto kulturního statku, z čehož plyne, že tuzemské sokolnictví nezahyne, což konec konců i za chvíli uslyšíme od našich dalších hostů. Já moc děkuji Michalu Benešovi, jemuž vděčíme za veškeré naše zápisy na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Moc děkuji, pane doktore, a naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: A z historie se teď vrátíme do současnosti. Klub sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty měl lví podíl na našem zápisu na seznam UNESCO. Združuje dnes více než 500 členů a má pobočky po celé republice. A jeho jednatelem je rodák ze severních Čech a vášnivý sokolník Tomáš Kunca. Kdo se vlastně může stát sokolníkem?
1: Podle mě to je tak, že to má v sobě trošku ten člověk. Buď to může mít samozřejmě od předků z rodiny, kdy zpravidla jsou to muži. Dneska už začíná být mnoho žen v sokolnictví, takže někdo z rodiny, ale stejně tak jako u mě, v mém případě to bylo tak, že jsem z ničeho nic v pubertálním věku najednou měl to štěstí potkat sokolníka a v podstatě jsem zjistil, že to je to, co asi chci v životě dělat a plnohodnotně mě to naplňuje.
0: No a čím to bylo? Co vás uchvátilo na tom?
1: Tenkrát, když jsem se setkal se sokolnictvím úplně poprvé, tak jsem pořádně netušil, co to znamená. Ale je to určitá láska k těm dravcům a určitý obdiv. A myslím si, že to byl ten první pohled na mladou jestřábí samici, který nezapomenu a který si neustále připomínám se svým každým dravcem, kterého mám a kterého cvičím a používám pro lov, kdy se dokážu na toho dravce dívat prostě hodiny a hodiny, pozorovat ho v těch jeho náladách při tom lovu. A to si myslím, že z těch sokolníků a toho vztahu mezi tím dravcem a sokolníkem dělá to pevné pouto v tom sokolnictví.
0: My víme, že jsou dravci nízkého a vysokého letu, tak si zkusme vysvětlit, jak vlastně se to pouto, o kterém jste mluvil, rodí.
1: Ačkoliv je sokolnictví více než 4000 let staré, a mohli bychom si říct, že už všechno víme, všechno známe, tak každý ten dravec je jedinečný individualista a ten výcvik vždycky probíhá trošičku jinakým způsobem. Ten prvopočátek je samozřejmě nějaké navázání vztahu s dravcem, kdy si ho zpravidla od chovatele přivezete domů. Nejdřív ho musíte vycvičit v tom, aby začal akceptovat své okolí. Jednak toho člověka, lidi okolo, auta, cyklisty, všechno možné. Psi hlavně, pokud je používáte v sokolnictví při lovu. A tím hlavním klíčem k úspěchu v sokolnictví je hlídání takzvané kondice. To je v podstatě váha toho dravce. A buď je teda ve vysoké kondici, kdy ten dravec ještě má zpravidla strach, projevu nějaký stresový chování, nechce žrát a nemá úplně ochotu se k vám vracet. A jakmile snižujete tu kondici, tu váhu, musíte postupně, nemůžete ho vyhladovět během týdne, to je špatně, musíte postupně malými kroky ho snížit tu váhu na takzvanou loveckou kondici, kdy ten dravec je mnohem méně náchylný ke stresu a zároveň má začíná vnímat i jako zdroj potravy. Není to úplně nejlepší, když vás vnímá jako potravu jako takovou, protože to vás potom začne lovit. To není úplně chtěné chování, ale pro ně je lovit úplně normální a sokolník je v podstatě už jenom tím nástrojem toho dravce.
0: Mimochodem, se kterými z těch dravců se vám pracuje nejlépe? Dá se nějak odlišit charakter orlu od sokolu? Protože to jsou přesně ti reprezentanti toho nízkého a vysokého letu, tak liší se nějak povahově, když to řekneme takto lapidárně?
1: Určitě se liší. Je tam velký rozdíl mezi právě orly, sokolovitými dravci a dravci nízkého letu, což je zpravidla jestřáb a krahujec. Mně nejblíže jsou právě dravci nízkého letu. Je to nějaká má obliba v jestřáb a krahujec. Líbí se mi ten způsob lovu, jakým loví, jejich povaha. Sokoly jsou naopak klidnější, ale zároveň náročnější pro výcvik, protože to finále toho krouživého čekání je velmi, velmi těžké a můžete udělat během toho výcviku několik chyb, které vám toho dravce můžou naprosto zkazit pro celou sezónu i pro celý jeho jako život v sokolnictví. Takže výcvik sokolovitého dravce ke krouživému čekání není vůbec jednoduchý. A ti orly, to jsou samozřejmě majestátní dravci, jednak to zabere mnohem více času, ale jakmile se tam naváže to pouto s tím orlem, tak myslím si, že se jedná celoživotní vztah velmi, velmi pevný a pakliže se povede výcvik toho orla úspěšně, tak se jedná o taky velmi krásné sokolnictví.
0: Znamená to, že sokolníci pracují víc se samci dravých ptáků nebo se samicemi?
1: No tak v sokolnictví je to trošičku jinačí. U dravců obecně pro posluchače samice je zpravidla o třetinu větší než samec, tato my samcům menším říkáme terčci a díky té rozdílnosti ve velikosti se používají i na lov jiné rozdílné zvěře. Proto ten sokolník, pokud má dostupné třeba více pernatou zvěř, jako bažanty, kachny, tak zpravidla sáhne třeba u jestřábů pro samce, kdežto pokud má víc třeba zajíců možnost lovit, tak si samozřejmě bere samici. A není dobré přetěžovat toho jedince, to znamená, se samcem byste nešla na zajíce, protože je to nebezpečné, těžké, velké a pravděpodobně by nebyl úspěšný. Dlouhodobě je vypozorováno, že samice jsou klidnější, kdežto ti samci jsou zpravidla takový impulzivnější. A nechci říct, že hůře cvičitelní, ale je tam určitá taková míra neustále nejistoty, ostražitosti. Jo? Ten samec v té přírodě je menší, on se i trošku bojí té samice. Takže i v tom výcviku se to projevuje, že ty samice jsou klidnější, povahově lepší a ti samci jsou takový impulzivnější.

0: Tak milí posluchači, pokud chcete vědět o historii sokolnictví, ale nejenom sokolnictví, ale také rybářství, lesnictví a myslivosti obecně, měli byste se vypravit na zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou, kde se právě nacházím s jeho ředitelem Václavem Kinským. Dobrý den.
1: Dobrý den. My jsme pobočka Národní zemědělského muzea, ale jak jste vyjmenovala ty obory, tak my jsme vlastně nejstarším muzeem dvou oborů, a to je lesnictví a myslivost. Od roku 1842 tady funguje pro veřejnost muzeum. No a teď jsme v expozici sokolnictví, která tak nějak s tím konvenuje, protože je to tradiční součást myslivosti, to znamená lovu zvěře. Zároveň asi, řekl bych, jedna z nejelegantnějších. Jsou různé školy toho přístupu k tomu lovu, sokoly nebo dravci vůbec. A mě zajímá na tom to, jak je vlastně tato expozice prospěšná pro poznání běžných lidí. Protože to, že sokolníci ví a myslivci ví o dravcích spoustu věcí a cvičí je, tak to je samozřejmě jedna věc. To, že jsou to nějaké prastaré tradice, které my máme za úkol jako muzeum udržovat, to je další věc. Ale my tady chceme zdůraznit i to, jak sokolnictví pomáhá dnešku. Protože to není samoučelná věc, zábava, ale je to v podstatě věc, která pomáhá lidem, vlastně nám všem.
0: Teď bychom měli asi říci čím, aby to lidé věděli. Tak asi už někteří slyšeli o tom využívání na letištích, ale vy jste mě překvapil, že to vůbec není pouze tady toto současné využití sokolů.
1: Princip toho je vlastně hlídání prostor, to znamená ano, letiště, ohlídání toho prostoru proti drobnému ptactvu. Nicméně stejným způsobem se hlídají skládky. A teď v současné době se dokonce cvičí dravci proti dronům. Takže to jsou prostě věci, které veřejnost vůbec neví, zejména o těch skládkách, protože to je bezpečnost nás všech, a zejména těch letištích také, jo, protože asi všichni ví, jak je fatální střet prostě s hejnem drobného ptactva do motoru a tak dále.
0: Tak na letištích brání tedy dravci tomu, aby se zkomplikoval letecký provoz. Na těch skládkách oni mají vyloženě čistící funkci, či jak?
1: Ne, je to zase odstrašující hlídací funkce toho prostoru, protože samozřejmě drobné ptactvo, ale i třeba kavky nebo straky, tak roznáší ty zbytky z těch skládek, které jsou plné infekcí, plísní a tak dále. To znamená, ten dravec má dohled nad tím, aby ty ptáci nebyli v klidu a vlastně nepustili se do toho prostoru, kde je ta skládka. Prostě sokolnictví je velmi prospěšná součást myslivosti.
0: Měli bychom si také říci, že tady ta expozice je unikátní v tom, že je to největší expozice, vy říkáte, v České republice, ale ono je největší v Evropě, která se týká sokolnictví. Je to expozice nová, tak jak jste k tomu všemu, co tady naši posluchači uvidí, pokud sem přijedou, vlastně přišli?
1: No, je třeba říct, že tady již malá část expozice byla a my ji dotváříme vlastně do podoby opravdu největší stále expozice. Spolupracujeme se sokolníkem Milanem Zalešem a i s dalšími sokolníky. Ten Milan, možná ho lidé budou znát z Hradu Rabí, kde on lítal s dravci. No a on nám vlastně zapůjčil a věnoval část své sbírky, která čítá desítky preparátů dravců, ale zároveň má obrovský archiv, který my použijeme při tvorbě té expozice.
0: Víte od těch vašich kolegů, který z těch dravců, protože ono se využívají sokoly, orly, káňata a jestřáby, tak který je jako nejvyužívanější?
1: To se takhle říct nedá, protože každý ten sokolník má nějakého svého dravce, kterého si vychovává a cvičí. Ale u nás běžně se používají sokoly, používají se taky ale orly, najdete ale i káně, dokonce i poštolku. To znamená, spíše to o tom principu té práce s tím dravcem, protože to je pak součást rodiny toho sokolníka. To je jako ze psy, úplně stejné.

0: Sokolníci v České republice pravidelně pořádají sokolnická setkání na Opočně. A do východních Čech se vydáme i teď za doajeny tuzemského sokolnictví manželi Křivkovými.
1: Jsme ve východních Čechách, nad námi se tyčí zřícenina a část hradu Košumberk, ale mnohem podstatnější a zajímavější je zahrada, v níž se teď nacházíme, protože ta patří sokolníkům, manželům. Luborovi Křivkovi, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A paní Mirce,
3: dobrý den.
1: Musíme vysvětlit posluchačům, že ten, kdo se postaví někde s nějakým dravcem a udrží ho na rukavici, není sokolník. Co je principem tady té 4000 let staré profese, nebo toho krásného řemesla, nebo toho umění, či jak tomu říkat?
2: To bychom museli hrozně daleko do historie. Prapůvod byl asi v tom, že kdysi dávno člověk, který neměl zbraň palnou, neuměl střílet, viděl dravce, kteří lovili, a nejprve jim asi tu jejich kořist sebral. V podstatě jim to ukradl. Později, když přišel na to, že ten dravec by šel ochočit, tak se stal zdrojem získávání potravy. V podstatě ten člověk potřeboval jíst, no a ten dravec mu částečně umožňoval získat stravu. Teprve ve středověku, kdy už lidé měli jaksi jídla dost, se stal dravec něčím jiným. Stal se prestižní záležitostí určité vrstvy, která se samozřejmě zabývala lovem, ale ten lov nebyl primární. Primární byla ta společenská záležitost. A on se stal vlastně ten pták něčím, co ukazovalo na postavení lidí. Například orla směl vlastnit pouze král nebo císař. Sokola mohl mít šlechtic. A jestřába směla mít i církev nebo zeman. Ano, obyčejní lidé jako vůbec sokolničit víceméně nemohli, anebo velmi omezeně. Takže těžko říct, co to vlastně bylo. Ono to v průběhu dějin se opravdu hodně měnilo. Dneska je sokolnictví něco mezi sportem, kulturou, oživením prastarých tradic. Ale je to samozřejmě i klasický lov. Ten lov se liší oproti tomu, co provozují normálně myslivci ze zbraní, v tom, že ten dravec vybírá a dělá selekci. On neloví všechno, co vidí. On si hledá takovou kořist, která je slabá, třeba i nemocná, handicapovaná. Často najdete, když se prohlídne ulovená zvěř, že byla kdysi postřelená, že má v sobě broky nebo že je zraněná od nějakého dopravního prostředku. Takže on působí jako selektivní zařízení nebo jedinec v té společnosti. Takže vyberte si, co to je.
1: Paní Mirko, co vám sokolnictví, k němu jste se dostala vlastně díky panu Choti, dalo? Jaká byste byla bývala bez něj?
3: Tak dalo mi nesmírné množství přátel, dalo mi nesmírné radosti zdravců, krásné lovecké zážitky, dalo mi životní styl. Asi vždycky bych k těm zvířatům šla a já jsem prožila nádherný život přes 50 let s těma dravcema a určitě bych to nechtěla vyměnit.
1: Říká Mirka Křivková, no a co pán domu? Lubor Křivka, co dalo sokolnictví vám?
2: Sokolnictví tím, že se nám stalo životním stylem, tak to bylo to nejhezčí, co jsme si mohli ze svých zálib a zájmů v životě přát. A jsem strašně rád, že se sokolnictví stalo kulturním dědictvím lidstva, že bylo zapsáno jako nehmotné dědictví v UNESCO a že se stalo i v rámci naší republiky kulturním pokladem, stejně jako jsou jízda králů nebo loutkářství v Česku a Slovensku. No a jsem moc rád, že jsme měli možnost se oba dva i podílet na činnosti klubu, který máme, který má dneska 500 lidí, a české sokolnictví patří na této planetě nejenom v rámci Evropy, ale v rámci celého světa mezi ty činnosti, které jsou všeobecně dobře. oceňovány a respektovány.
0: A na úplný závěr se ještě jednou vrátíme do Prahy a dostane slovo jednatel klubu Sokolníků Tomáš Kunca.
1: Jak se liší ty jednotlivé sokolnické školy? Existuje arabská škola, existuje ta naše, zároveň se mluví o kavkazské škole.
4: Já bych řekl, že to je stejná disciplína s regionálními rozdíly. Arabské sokolnictví využívá výhradně sokolovitých dravců, rarohu velkých sokolů stěhovavých, dnes i sokolů loveckých, a arabští sokolníci zpravidla loví z pěsti. To znamená, že po spatření a vyplašení kořisti sundají čepičku sokolovi a ten přímým letem se snaží tu kořist ulovit. Když to naopak u nás sokolníci využívají sokoly pro takzvané krouživé čekání, kdy cílem je, aby ten sokol byl vycvičen tak, aby nad tím sokolníkem kroužil v co nejvyšší výšce, pak se dá zpravidla pokyn psovi nebo sokolník si sám tu kořist vyplaší a ten sokol útočí střemlavým letem dolů na tu kořist.
0: A to je z dnešního pátrání po utajených pokladech regionu, tentokrát v podobě sokolů a sokolníků, vše, milí posluchači. Tedy ne úplně. Pokud totiž budete někdy obdivovat jakékoliv dravé ptáky, nezapomeňte, jakým zdrojem inspirace pro nás jsou. Protože kdo viděl sokola v letu, ten ví, že svoboda není jen volnost, ale především dokonalá síla a kontrola nad vlastním osudem. Volnost, sílu a také spoustu krásy do dalších dní vám přeje Markéta Ševčíková.
5: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když místo lásky přijde ztráta, trauma z opuštění a jak z toho ven. O cestě z psychických bolestí, které způsobuje odloučení nebo odmítnutí od těch nejbližších. Téma náhradní rodinné péče a hledání vlastních kořenů v cestě k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Mými hosty budou Barbora Vaňousová, odborná konzultantka spolku SEFAM, která se sociální práci s adoptivními rodinami věnuje mnoho let. Prošla zkušenostmi z terénu i s prací s oběťmi násilí, ale posledních 5 let se intenzivně soustředí na podporu adoptivních rodin. Mým druhým hostem je krásná žena, která do odborné debaty vnáší to nejcennější – živou zkušenost. Bára Procházková žila v kojeneckém ústavu do svých 9 měsíců, kdy byla adoptována. O tom, že byla adoptována, se dozvěděla od adoptivních rodičů v předškolním věku. Do svých 17 let žila v domnění, že její biologická maminka nežije. Bára se 10 let pokoušela svou biologickou rodinu vyhledat. V dospělosti se jí to podařilo a dnes je Bára se svou biologickou rodinou v pravidelném kontaktu. Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu, ale už je tomu jinak. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení jejího příběhu o hledání mámy.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Barbora Vaňousová a Barbora Procházková. Spojuje je nejen jméno, ale taky společný záměr. Prosazovat práva dětí v adopci, znát své biologické rodiče. A taky vést odborné semináře pro rodiče s adoptivními dětmi. Připravit je na setkání s pravou rodinou. Vítejte, milé dámy.
2: Dobrý den.
1: Představme hned v úvodu, jak vypadá vaše spolupráce s dobrou rodinou. Na to se teďka zeptám Barbory Procházkové.
3: Já jsem v dobré rodině peer konzultant, to znamená, že je to člověk s žitou zkušeností a já si vlastně povídám s náhradníma rodičema, buď ti, kteří teprve se stávají náhradními rodiči, anebo ti, kteří už jsou, tak si s nima povídám o svých zkušenostech, konzultuju s nima i situace, které jsou pro ně náročné, co zažívají se svýma dětma. A nebo dělám i konzultace s lidma, kteří to sami žijou, s dětma nebo už dospělýma.
1: A jak vypadá spolupráce Barbory Vaňousové se spolkem SEFAM?
2: Tak na nás se vlastně obrací adoptivní rodiče nebo dospělí adoptivní lidi, kteří potřebují pomoc s vyhledáním biologických rodičů. A obracejí se na nás s různýma otázkama, ať už vyhledání biologických rodičů, a nebo v různých fázích, protože něco řeší. Je to široký téma.
1: Oba spolky nebo společnosti najdeme na webových stránkách. Mm-hmm. To znamená, že jestli se toto téma teď někoho týká, tak si může otevřít www.dobrarodina nebo www.sefam a tam vlastně najdou veškeré informace. To říkám i proto, abychom se začali věnovat tomu, proč jste tady dnes spolu vy dvě. Velká Bára a Malá Bára. Já to nechám na vás, Velká Báro. Proč jste přišli s Malou Bárou?
2: Naším cílem je vůbec mluvit o tématu adopce a o tématu, že každý dítě má právo znát svoje biologické rodiče, má právo na to vědět, odkud pochází. A to z toho důvodu, protože jsme si všimli, že pokud to děti nevědí, tak si často nerozumí. Pátrají po svých kořenech a často pak i tajně. A pak se rozevírají nůžky mezi adoptivníma rodiči a jejich dětma a ty děti nemají už důvěru v ty dospělí. To vlastně nebyl vynález odborníků, že bychom začali dohledávat biologický rodiče, ale vzešlo to ze samotných potřeb těch dětí, kteří potřebují vědět, co se stalo, proč se to stalo, aby se mohli vyrovnat se svým životním příběhem, aby mohli rozumět lépe sami sobě a potom i životu. To je ten důvod, proč jsme tady a proč vlastně spolu spolupracujeme, protože zase Bára to umí říct krásně z té svý žitý zkušenosti.
1: A právě teď máte, Báro, prostor na to, abyste popsala tak, jak vy sama uznáte za vhodné, svůj příběh, který vás vlastně dovedl až k tomu, že dnes jste peer konzultantka.
3: Celý to začalo narozením a takovou nejvýraznější situací v mém životě, a to je to, že vlastně po porodu jsem byla oddělená od své biologické mámy a šla jsem do kojeneckého ústavu. Tam jsem byla 9 měsíců, potom se mě vzali adoptivní rodiče a ve svých 17 letech jsem se dozvěděla, že je tam možnost moji biologickou mámu poznat. A od té doby se ten příběh začal odvíjet úplně jinak. Ty možnosti byly jiný. Já jsem najednou věděla, že můžu poznat někoho, kdo vypadá jako já, protože ve své adoptivní rodině moje máma je snědá, kudrnatá, tam nikdo světlej, blondětej, jako jsem já, není. A začala jsem se víc zajímat o to, jak mě to formuje, až mě to vlastně dovedlo k tomu, že jsem svou biologickou rodinu našla a chtěla jsem ten svůj příběh předávat dál. Věděla jsem, jak pro mě to bylo obrovsky důležitý je poznat a jaký věci ta adopce sebou nese a jak obrovsky to ovlivňuje ten celý můj život. A vlastně to je ten důvod, proč to jako chci předávat dál, aby se i ostatním žilo líp.

0: And all of this happens because the world is waiting. Waiting for one child. Black, white, yellow, no one knows. But a child that will grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor, misery and suffering will be forgotten forever. It's all a dream. And
1: cesta k uzdravení.
2: Může ještě chvíli zůstat u setkání s biologickou maminkou a u toho, že maminka vlastně vychovala vaše dvě sestry.
3: Mm-hmm.
2: Byl tam moment velkého otazníku a možná ještě jednoho zranění, jak to, že vaše ségry vyrůstaly s mámou a vy ne? A dostala jste to vysvětlení? Protože to je zřejmě taky i důležité pro váš další vývoj.
3: To vysvětlení jsem dostala a já vím, že já jsem vlastně druhá. A věděla jsem od mámy, v jakých podmínkách celá ta rodina žila a já chápu, proč mě nemohli mít. A já jsem ráda, že jsem vyrůstala v adoptivní rodině. Já tam vlastně v sobě necítím žádnou zášť vědomě, že holky vyrůstaly s mámou a já ne. Možná to někde ve mně vepsaný bude a já věřím, že jo, protože třeba pozoruju ve svém životě téma nějaké konkurence a to si myslím, že může vycházet z toho, že vlastně jedna ségra zůstala, druhá šla pryč, ale to si myslím, že je fakt zapsaný někde, kde já to nedohledám. Každopádně tak, jak to žiju teď a jak to vidím, tak já jsem neuvěřitelně vděčná za to, že tu ségru tam mám. Máme vztah, jaký máme a jsem ráda, že ten příběh byl tak, jak je napsaný.
2: Paní Báro Vaňousová, kolik takových dětí kolem sebe máte jako odborná konzultantka a co nejčastěji zazní, když k tomu setkání dojde? Z jejich úst, těch dětských, myslím.
4: Těch rodin máme poměrně dost, protože už teď se o tom mluví v přípravách a postupně vlastně ty adoptivní rodiče se tomu otevírají. Překonáváme s nima velký strach z toho, že o ty děti přijdou, když potkají biologickou rodinu, ale vlastně nakonec ty setkání nám ukazují ten pravý opak. Pokud to dítěti umožní a projdou s ním, tak to dítě zůstává v důvěře s těma jeho adoptivníma rodičima, protože pro něj to jsou rodiče. Ono jenom potřebuje dovysvětlit některé věci. Nejčastější otázka je proč. Proč se to stalo a co se stalo, že jsem já nemohl zůstat v biologické rodině. Oni na to potřebují odpovědět, protože když na to nemají tu odpověď, tak většinou si myslí, že to bylo kvůli ním, že oni byli nějaký špatný, že něco vlastně se stalo s nima, že si je ta biologická máma nenechala. Takže tohle je nejčastější otázka, proč a co se stalo, že jsem tam nemohl zůstat.
2: Dá se říct, že to je takové pochybování sám o sobě?
4: Určitě. Ty děti, pokud nemají ty odpovědi, tak oni jsou přirozeně sebestřední, takže si tu odpověď nějakou najde a ta odpověď je většinou, že něco s ním bylo špatně. A rozvíjí se pak dlouhodobě takový to špatný já, když nemá tu správnou odpověď. A my se zaměřujeme na to, že mu chceme dát tu odpověď, protože potřebujeme ten příběh znát celý. Proto vyhledáváme ty biologické rodiče, proto se ptáme často na jejich dětství, protože už v tom jejich dětství vidíme, že oni neměli dostatečnou podporu nebo sami vyrostli v dětském domově nebo vyrostli v biologické rodině, kde to nebylo dobrý a najednou nám ten příběh začne dávat smysl. Takže my to pak tomu dítěti převyprávíme v nějakém příběhu, kde někdy je A, B, C, D a ono mu to začne dávat právě ten vnitřní smysl.
2: Hovoříme tady o vyhledávání biologické rodiny. Barunka si sama dala velkou práci na to, aby našla svoji biologickou maminku. Jaký jste zvolila, Barunko, postup? Vám bylo 17 let, když jste začala hledat. To znamená, ještě nezletilá, ale už velmi uvědomělá a silná dívka. Jak jste postupovala?
3: První, co bylo, tak jsem si zašla na matriku, protože tam vám dají opis nebo ukážou vám tu matriční knihu. A tam vy vidíte vlastně jenom to, co tam bylo zapsané v ten den, kdy jste se narodila. Tam jsem si z toho vytáhla všechny údaje. Jména, příjmení, zaměstnání tam bylo, mámy, moje prarodiče. A postupně jsem třeba jela na adresu, která tam taky byla, bydliště. Tam jsem teda zjistila, že ta máma už nebydlí. A těch 10 let jsem si to jako dávkovala. Chvilku trvalo, než jsem si to nějak zpracovala. Takže proto až za těch 10 let, že jsem šla fakt krůček po krůčku, vždycky mi něco stačilo na nějaký rok, dva a pak jsem hledala dál. A nakonec teda jsem podala žádost o zprostředkování kontaktu.
2: Takže byste potom čekala, jestli se maminka ozve.
3: Ozvala se na můj svátek, přesně jsem dostala dopis. A v tom dopisu...
2: 4. prosince.
3: 4. prosince, ano. Bylo vysvětlení, co se stalo. Byla otevřená tomu se potkat. Psala mi, že na mě myslí každý narozeniny. A pak takový jako maličkosti, jo. A už jenom tenhle první kontakt přes to písmo mi dal obrovský moc. Jako bych věděla, jaká ona bude. Takže po tomto setkání, který následovalo, tak mě to zas tak nepřekvapilo, jaká je.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Báro Vaňousová, bojí se rodiče, které mají adoptivní děti, setkání s jejich biologickými rodiči?
2: Ano.
1: Je tam strach?
2: Ano.
1: A z čeho nejvíc?
2: Asi úplně ten esenciální strach je o to, že o ty děti přijdou, že ty děti se zamilujou do těch biologických rodičů a že budou chtít s nima odejít. Tak to je takový asi největší strach, který tam mají.
1: A stalo se to někdy?
2: Ne, nestalo se nám to nikdy. Samozřejmě stát se to může v momentě, kdy to dítě třeba prochází nějakou divokou pubertou a už je to vlastně v období, kdy ten jeho svět mu vnitřní hlásá, že už se od těch rodičů potřebuje trošku odpoutat. Tak proto pak my vidíme tady ten věk jako nejvíc rizikový, takže to se snažíme všechno dělat daleko dřív, tady ty kontakty, ale nám se to osobně nikdy nestalo. Určitě se stane, že to dítě takhle, když už je starší, se může zamilovat do té mámy, ale většinou se zamiluje do nějaké části samo sebe. A to je důležité, že my to pak umíme s těma adoptivníma rodičima zpracovat. A sama se můžete zeptat Báry, že jí to asi neohrozilo ve vztahu k jejím adoptivním rodičům, ale ten strach tam je velmi esenciální, protože si musíme uvědomit, že spousta těch adoptivních rodičů nemohlo mít třeba svoje vlastní děti a prošli si nějakou svojí nelehkou cestou, pak procházeli nelehkým procesem, než vás zahradí do adopce, čekáte, pak máte to dítě, teď se o něj staráte a najednou tam přichází toto téma, který potřebuje taky zpracovat, takže jako kdybyste si furt neodpočinula, furt vás tam něco tak jako překvapuje, takže tohle se rodiče bojí nejvíc, ale poté, co ten celý kontakt proběhne, když se podaří, ono se vždycky nemusí podařit, ale když se podaří, tak vidíme, jak si všichni oddechli, jak vlastně daleko líp rozumějí svým dětem, protože vlastně poznají tu biologickou mámu a samozřejmě ty děti mají nějakou povahu, něco mají rádi, takže jim to i pomůže velmi se zblížit s těma svýma dětma.
1: Aby jim ty pucle taky zapadly.
2: Přesně tak.
1: My se tady bavíme o tom, že děti mají právo na to znát své biologické rodiče. Ano, už nějaký ten rok se o tom mluví a v podstatě se na tom i pracuje. Mě teď spíš zajímá, jestli rodiče procházejí nějakou odbornou konzultací, kde jim už dnes doporučí, aby v určitém okamžiku života adoptivního dítěte mu sdělili pravdu. Protože případ Barunky, alespoň z mého okolí teď vycházím, není ojedinělý. Jestli vlastně jsou na to adoptivní rodiče dostatečně dobře připraveni a dostávají dostatečně dobře informace o tom, že je to důležité pro to adoptivní dítě.
2: V současné době už v těch přípravách se o tom mluví, ale jedna věc je, že vy připravujete adoptivní rodiče a druhá věc je pak realita. Protože ono v tom očekávání a v tom, že vlastně se tak těšíte, tak spousta informací nepoberete. Taková je naše zkušenost, že většina lidí to všechno tak jako projde, pak třeba dlouho čeká na to děťátko a pak najednou toho jeho dně. Takže v tom pelmelu těch věcí
1: a emocí
2: samozřejmě se pak ztrácí a proto hodně se snažíme, aby i oni měli podporu. Protože teďka vlastně je to tak, že adoptivní rodič v uvozovkách rovná se biologický rodič. Oni nemají žádný doprovázení, nemají tu podporu, takže neziskovky se na to snaží získat nějaký granty, aby je mohli podporovat. Ale většina těch dětí má podobné problémy, stejně jako v pěstounský péči. Takže určitě se s tím pracuje, ale mělo by se s tím pracovat ještě víc.
1: Barunko, věděli vaše adoptivní rodiče, že hledáte svoji mámu?
3: Nevěděli. Občas jsem něco jako řekla, ale nevěděli to, že už to konkrétně dělám. Já jsem jim to oznámila, až jsem je našla.
1: A jak to přijali?
3: To byla taková vtipná situace, protože já jsem si je pozvala na Vánoce 24. A teď jsem jim to začala oznamovat, říkám, pojďte si sednout, já vám něco potřebuju říct. A teď oni začali jako hádat, seš těhotná, jo, a teď tam stříleli tady ty věci, říkám, že ne, ale mám mámu a ségry. Tak jako byli překvapení, mamka vlastně zareagovala moc hezky, že jako je, ty jsi je našla, tak to mě moc potěšilo, že tam byla tady tahle reakce. Takže tak.
1: To je krásná reakce na to, že na to nebyla vůbec připravená a vlastně vám i nějakou dobu tajili, že jo, že jste adoptovaná.
3: Oni mi to řekli, když jsem byla ve školce, že jsem adoptovaná. Ale byla tam ta verze, že ta máma nežije, takže tam bylo z jejich strany, dokážu to pochopit, strach. Mamka to doteďka říká, že se prostě bála co řeknu, až mi řeknou, že mě máma dala pryč. Jo, říká, my jsme ti tohle nemohli říct přece. Jak bys to vzala? Doteďka tohle jakoby v sobě má. Ale za mě ta pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
1: A proto jsme se vlastně sešli, kdybychom měli, Báro Vaňousová, to dnešní setkání nějak shrnout, co všechno by v tom bylo.
2: To, co by tam mělo zaznít, je, že budování těch vztahů na pravdě je budování toho bezpečí a toho, že to dítě může zůstat v autenticitě, napojený na svoje pocity a emoce, a když se to zpracovává všechno, ten jeho příběh průběžně, tak to ukazuje, že to právě vytváří ten hezký vztah a toho člověka to staví do té zdravé identity. Já si totiž myslím, že když Bára sdílí s těmi mladými lidmi, tak oni si uvědomí, že nejsou sami. Ty všechny divné pocity, které máme, není o tom, že jsme my divní, ale že mají i jiní lidi, takže jim to pomůže vlastně se nadechnout a říct si, aha, tak tady je nás víc, a to sdílení vždycky pomáhá.
1: Děkuju. Já si myslím, že tímhle můžeme pro tentokrát skončit a budu ráda, když se tady spolu zase někdy potkáme, protože určitě i Barunka jako peer konzultantka se ještě posune dál a přinese nám třeba zajímavé příběhy, a vy, paní Vaňousová, taky, protože já si myslím, že to je téma, o kterém by se nemělo mlčet, ale mělo by se o něm hodně mluvit. Děkuju, Barunko, za vaši odvahu. Držím palce v tom, co děláte. Přeju hodně úspěchů v životě a lásky.
2: Děkuju. Děkujeme za pozvání.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Novým předsedou komunistů je dosavadní mluvčí Roman Roun. Střechu historické radnice v Dačicích čeká výměna krovů. Baník Ostrava vyhrál v baráži o fotbalovou šanceligu v Táboře 5-0 a zachránil se v nejvyšší soutěži. Na jihu Čech vystoupí teploty k 25 stupňům, dočkáme se i srážek. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Předsedou komunistické strany je Roman Roun. Doteď působil jako mluvčí komunistů. Ve druhém kole volby porazil místopředsedu mimo parlamentní KSČM Milana Krajču. Vedení Roun po 5 letech přebírá od europoslankyně Kateřiny Konečné. Ta mandát neobhajovala. Dnes si komunisté zvolí místopředsedy strany. Oprava střechy historické radnice v Dačicích na Jindřichohradecku začne letos na podzim. Město teď hledá odbornou firmu kvůli zásahům v nosné konstrukci dřevěné věže. Technici se zaměří na výměnu pozednic nebo novou střešní krytinu. Hlavní část oprav se dotkne střešních krovů, upřesňuje místostarosta Jiří Baštář z Hnutí Naše Česko.
2: Bohužel se jedná o krovovou konstrukci, která se nachází v základním kříži té věže, to znamená, že to je stavebně poměrně náročné a musí dojít k demontáži části střešní krytiny, výškovým pracem a výměně některých prvků krovu a následně navrácení střešní krytiny.
0: Letní tábory na Vysočině se rychle plní zájemci, některé už jsou zcela obsazené. Například Třebíčský dům dětí a mládeže jich letos pořádá celkem 21.

0: let. Volná místa ale zbývají už jen na dvou pobytových a jednom příměstském, pokračuje ředitelka Jarmila Pavlíčková.
1: Příměstské tábory jsou plně obsazené, jsou tam maximálně nějaká volná místa v řádu jednotek, v případě, že se třeba teď někdo odhlásí. A pobytové tábory máme dva, máme plně obsazené a na dvou táborech jsou ještě volná místa. Jsou to tábory, které se konají v srpnu a jsou na tábořišti u Jindřichova Hradce.
0: Lidé by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí nějaké údaje lidí a napádají je, aby doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti jde ale o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například i bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto lidem doporučuje, aby na e-mail neodpovídali a neklikali na žádné odkazy. Sport. Fotbalisté ostravského Baníku vyhráli i druhý barážový zápas. Na hřišti Silonu Táborsko vyhráli vysoko 5-0 a zachránili se v nejvyšší soutěži. Trenér domácího týmu Radek Krondiák považuje rozdíl mezi první a druhou ligou za propastný.
2: V baráži se rozhoduje možná v lednu, jestli posílíte, neposílíte, abyste na ten zápas v květnu byl připravený. A my jsme to neudělali z nějakých důvodů a k tomu se nám zranil Hora Kateřiňák a tím jsme byli slabší, ale přesto si myslím, že jsme odehráli solidní utkání, když říká to po výsledku 0-5 je špatný a rozhodují výsledky. Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte dopoledne od západu přibývání oblačnosti, postupně na celém území kraje přehánky místy bouřky i silné. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 22. Slabý během dne mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Ve Velešíně nádraží na Českokrumlovsku se opravuje železniční přejezd. Silnice směrem na Markvartice je v místě uzavřená. Sledujte dopravní značení.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pět hodina k tomu pět minut, posloucháte Český rozhlas České Budějovice a to v neděli 31. května. Dobré ráno, hezkou neděli a klidný sedmý den v týdnu přeze studia Luboš Voráček.

Martin Maxa dospíval 8 minut po 5. hodině. Dobré ráno, dnes je neděle, už 31. května. Ten dnešní den je s tím 51. dnem tohoto roku. Svátek dnes mají Kamily. Kamila je jméno latinského původu, přechýlené z mužského Kamil a pochází z latinského Kamila. Jeho význam je osoba vznešeného původu, vhodná pro kněžskou službu. Kamilám k svátku všechno nejlepší. V roce 1721, právě 31. května, byl prohlášen za blahoslavoného Jan Nepomucký. V roce 1911 byla na vodu spuštěna loď Titanic. V roce 1950 v Praze začal zinscenovaný politický proces s Miladou Horákovou a dalšími 12 osobami. A ještě vzpomeňme rok 1970. To došlo na největší přírodní katastrofu v dějinách Peru. Došlo k sesuvu půdy, který pohřbil 47 tisíc lidí v městě Yungay. Při zemětřesení zahynulo všech zbývajících, nebo 14 zbývajících členů československé expedice Peru 1970. 31. května roku 1809 se narodil rakouský skladatel Josef Haydn. V roce 1809 zemřel ruský skladatel Josef Haydn. V roce 1918 zemřel v Jindřichově Hradci Tomáš Krýza, známý to jindřicharecký měšťan a punčochářský mistr, který vytvořil slavný Betlém, kterému se dnes říkají Krýzové jesličky, nebo Krýzovy jesličky. V roce 1996 zemřel americký spisovatel a psycholog Timothy Leary. V roce 1998 zemřel herec Karel Augusta. V roce 2006 zemřel ve věku 55 let Boris Rezner, divadelní a filmový herec. A ještě vzpomeňme rok 2017, to z tohoto světa odešel dirigent Jiří Bělohlávek. 31. května roku 1883 se v jihočeské Jistebnici narodil sochař Bohuš Lauda. V roku 1908 se v Českých Budějovicích narodil Karel Václav Štěpka, hudební skladatel, pedagog a sbormistr. V roce 1909 se ve Vodňanech narodil Václav Netušil, to byl nakladatelský pracovník a publicista, známý především jako překladatel Žila Verna. 63. narozeniny dnes má Viktor Orbán, maďarský politik a premiér, a 26. narozeniny má Tereza Voborníková, biatlonistka, olympijská medailistka, juniorská mistryně světa ve sprintu a stíhacím závodu. No a vám, kteří také dnes, 31. května, máte narozeniny, tak všechno nejlepší k výročí vašeho narození a hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Za půl minuty bude 17:45, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo polojasno až jasno s jen ojedinělými přeháníkami a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 13 až 10 stupni a stejně tak bylo i na horách 13 až 10 stupňů. Přes den nás čeká deštivo s bouřkami, ráno bude polojasno, během dopoledne pak začne od západu přibývat oblačnosti a také přehánky, které se budou postupně vyskytovat na celém území kraje a místy se budou tvořit také bouřky, i silné. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Vár by měl slabý, během dne pak mírný západní až severozápadní vítr, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky, ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupně číslo 2, to je střední zátěž, a na Jindřichohradecku je jednička, což je mírná zátěž. No a hned po ránu i v neděli už k nám chodí zprávy, už jste vzhůru a už jste vzali do ruky telefon, abyste nám napsali. Ta první dnešní zpráva přišla z Borovan, kde je lehká mlha, bez větří a 11 stupňů. Příjemný poslední májový den přeje všem Růža. Růžu, děkujeme. Do Borovan zdravíme. A pak ještě přišla zpráva také ze Zduchovic, ta přišla před malinkou chvilkou. Téměř jasná obloha je nad Zduchovicemi, je 10 stupňů a bez větří. Příjemný den přeje všem Josef. Josefe, i vám děkujeme a do Zduchovic také přejeme. Hezkou neděli.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Když se na začátku tisíciletí objevil v Hollywoodu Colin Farrell, studia v něm viděla nového drsného rebela. Dnes 50-letý herec dokázal něco výjimečného. Z problémové hvězdy se stal respektovaným charakterním hercem. Jeho nejslavnější role si připomeneme za chvilku, ale ještě předtím necháme zaspívat Anuka z písní Bezvětří.

0: Irský herec Colin Farrell ve dnes slaví 50. narozeniny. Z někdyšího hollywoodského bouřliváka, kterého proslavili role gangstrů a rebelů, se mezi tím stal jeden z nejoceňovanějších herců své generace. I'm in this position because you've got a gun. Come on, Stu. Don't you get the game
1: yet? Ve filmech začal hrát od roku 1995, ale velký průlom přišel o 7 let později s thrillerem Telefonní budka, ve které je v podstatě téměř celou dobu Farrell zavřený. Následovaly velké hollywoodské projekty jako Minority Report Stevena Spielberga nebo historický velkofilm Alexander Veliký Olivera Stonea. Nicméně skutečný respekt kritiků získal milovník duchovní literatury a filozofie až ve chvíli, kdy si začal vybírat zvláštnější a temnější role. Třeba v černohumorné gangsterce Martina McDonagha v Brugách, která z něj udělala festivalového miláčka a přinesla mu první zlatý globus.
2: Píšou, že Belgičani dvakrát zachránili uprchlý anglický krále v 15. a 17. století.
3: Historie mě nikdy nebavila. Všechno je to o tom, co už je pryč. Co se toto děje? To jsou filmaři. Natáčejí trpaslíky.
1: Ve snímku se před kamerou poprvé setkal s krajanem Brendanem Gleesonem. Spolu stvárnili dvojici nájemných zabijáků, kteří po spackané akci v Londýně dostanou příkaz uklidit se v malebném belgickém městečku.
4: Víte už, jaké byste chtěl být zvíře?
5: Ano, humr. Humři se dožívají více než 100 let. Mají modrou krev jako aristokrati. A celý život jsou plodní. Taky mám moc rád morze.
4: To vám blahopřeji. Většina lidí chce být pes. Proto je na světě tolik psů.
1: To už je ukázka z bizarního sci-fi dramatu oscarového Yorgose Lanthimose Humr, kde si Colin Farrell vyzkoušel další hereckou polohu. S McDonou i kolegou Gleesonem se pak znovu na plátně potkali v melancholických vílách z Inisherinu, které získali celkem 9 nominací na Oscara.
6: Just tell me what I've done to you. When you didn't do anything to me. I just don't like you no more.
1: Nejen novou generaci fanoušků pak překvapil proměnou v komiksového padoucha Oswalda Cobblepota alias Tučňáka ve filmu Batman a později i v seriálu Tučňák. Pod vrstvami masek a make-upu ho skoro nešlo poznat a právě to se herci líbilo, že poprvé hrál bez toho hezkého Colina. Where you gonna go, huh? You got some high roller you rather shack up with, huh? For the money? Co se týče osobního života, nikdy se neoženila, má dva syny. Otevřeně mluví o svých někdejších závislostech i psychických problémech. Nejtěžší období prožíval během natáčení filmu Miami Vice, na které si prý skoro nepamatuje. Farrell také nesnáší status celebrity, raději tráví čas mezi normálními lidmi, ideálně v dublinských hospodách. Miluje irský folklor, box, dlouhé túry a zajímá se o buddhismus, meditaci i filozofii. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Jsou tu zprávy a Pavlína Fendeková.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Záhoří na Písecku vybuduje sběrný dvůr. Zastupitelé schválili dodavatele projektové dokumentace. Sběrný dvůr vznikne v příštím roce vedle čistírny odpadních vod, kde obec vykoupila pozemky. Jak uvedl nezávislý starosta Martin Formánek, cílem je centralizovat sběr na jednom místě, od kovů přes oděvy až po dřevo. V souvislosti s počasím měli jihočeští hasiči včera do 17. hodiny více než 30 výjezdů, zejména k popadaným stromům a větvím. Všechny události se obešly bez zranění osob, informovali na síti X. V obci Květov na Písecku spadla část rozlomeného stromu na střechu stodoly. Fotografická soutěž s názvem Květy začala v Prachaticích, je pro děti, dospělé i seniory. Úkolem je zachytit objektivem květiny, které lidi potkávají v přírodě, parcích, zahradách nebo třeba ve městě. Snímky mohou zájemci posílat do 30. června, podrobnosti najdou na webu města. Na vybrané účastníky čeká odměna v podobě knihy na prázdniny. Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák si zahrají o medaile na ostravském turnaji nejvyšší světové úrovně. Do semifinále postoupili po vítězství 2-0 na sety nad šestým párem světového žebříčku, Francouzi Daubasem a Ajem. O postup do finále si Perušič se Sedlákem zahrají proti Američanům Krebovi s Benešem. A ještě počasí. Na jihu Čech bude od západu přibývat oblačnosti, postupně se na celém území kraje vyskytnou přeháňky, místy i bouřky. Teploty vystoupí maximálně k 25, na horách ke 22 stupňům. Slabý během dne mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod. Uzavírka mostu přes Lužnici komplikuje nově spojení mezi českými Velenicemi na Jindřichohradecku a rakouským Gmindem. Objízdná trasa je značena.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Půl šesté a k tomu 2:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Poslední květnový den, tak hezké nedělní ráno. K tomu, že se z ní po přibližně 15 letech nakonec stala první žena operátorka jaderného reaktoru v České republice, tak k tomu přivedla chybná přihláška na vysokou školu. Adéla Chalupová je nejen operátorkou, ale momentálně patří asi taky k nejvýznamnějším propagátorům energie z jádra u nás. V tomto týdnu byla naším hostem a část rozhovoru nabídneme za chvilku.

0: Po přibližně 15 letech první ženská operátorka jaderné elektrárny Temelín, tak tímto označením se může pochlubit Adéla Chalupová. Ale nejen to, mladá jaderná inženýrka je asi nejvíce a nejznámější propagátorkou svého oboru v České republice. Na sociálních sítích ji sledují 10 000 lidí. Původně přitom chtěla pracovat na řízení letového provozu, ale nakonec si vinou chybného údaje v přihlášce na vysokou školu zvolila studium jaderné fyziky. S Adélou Chalupovou si v našem vysílání povídal kolega Matěj Vodička.
1: Samozřejmě nechci dávat úplně nějakou návodnou otázku, ale zajímá mě, jestli jsi se setkávala často s nedůvěrou právě z toho důvodu, že ta práce operátora, když to tak řeknu, v jaderné elektrárně je výhradně mužskou záležitostí především. Tak jestli nebyla třeba nějaká nedůvěra v tebe ze strany těch mužů?
2: Já už když jsem studovala, tak jsem se pohybovala čistě v mužském prostředí, takže mě to zvláštní ani nepřišlo. Je pravda, že když jsem přicházela na elektrárnu, takhle jako první žena po hodně dlouhé době, tak si myslím, že kluci se mě báli, já jsem se jich bála, ale ve finále, když jsem přišla a splnila jsem stejné podmínky jako všichni ostatní, celý dvouletý výcvik, všechny ty zkoušky, tak mě mezi sebe přijali naopak moc hezky a teďka jsme skvělý tým a dokonce spolu trávíme i dovolené, takže ten tým jako je nejlepší, co jsem si kdy mohla přát.
1: Já pokud vím, tak i v Dukovanech se školila nebo stále školí žena na pozici operátorky, je to tak?
2: To je pravda a u nás na Temelíně už taky, dokonce máme ve výcviku další dvě ženy a na Dukovanech tam jsou ještě o trošku lepší, tam jedna myslím slouží a 4 se chystají sloužit, takže mám radost, že se blíží ta změna, kdy už to bude normálnější a normálnější.
1: Myslíš si, že se to opravdu stane, že to bude normálnější a normálnější, že i třeba ta tvoje osvěta na sociálních sítích k tomu vede. Já myslím, že teda asi nepochybně ano, ale...
2: Já v to věřím. Ve zahraničí třeba je běžné, že ženy slouží na blokových dozornách. U nás to bylo chvíli takové, že tam byly hlavně muži, ale myslím si, že časy se mění a že i dívky si vybírají technické obory. Samozřejmě si nemyslím, že by se do toho měly nutit, že když si ženy vybírají více nějaké humanitní předměty nebo obory, tak je to taky správně, ale jakmile má nějaká dívka chuť a baví technika, tak určitě by se nemělo jí v tom nějak bránit.
1: Zároveň mě zajímalo, a ty jsi to potvrdila, že jste i týmoví hráči, že fungujete hodně v týmu, že jezdíte na společné dovolené. Dává to smysl, když děláte takhle odpovědnou práci, na druhou stranu, když máte vlastně takovou funkci, pro kterou, nebo aby člověk mohl dosáhnout, musí toho udělat tolik, tak se trošku i nabízí to, že někteří třeba pojedou tak trochu na sebe, když to řeknu jako hodně přeneseně, ale to tak není evidentně.
2: Ne, to moc ani nejde, že my na té elektrárně si nejsme konkurencí, my opravdu chceme zajistit bezpečný chod z těch systémů, chceme, aby se nám všechno dařilo tak, jak máme, vlastně máme společný cíl a pracujeme v tom týmu, ať už my v rámci blokovky nebo já se strojníky, s elektrikáři, tak máme zadané nějaké úkoly, které chceme splnit. Každý v tom má nějakou svoji část a nemyslím si, že pro individualisty by tam bylo úplně místo, nebo nemyslím si, že v jednom člověku by se to vůbec dalo zvládnout.
1: Zároveň ještě zpátky k těm testům psychické odolnosti, když je někdo neudělá, tak to taky zároveň asi a priori neznamená, že by byl nebezpečný třeba.
2: Ne.
1: Že by přišel do elektrárny a zmáčknul to červené tlačítko.
2: Že by tam byli někdo, koho lákají červená tlačítka.
1: No, ale těch je jinak hodně asi na pracovišti. Já nevím, já se ptám.
2: Jako jestli někdo má vyloženě sklony mačkat červená tlačítka nebo jako nejednat úplně v souhlasu s nějakými jako základními pravidly, tak pro něj to místo samozřejmě není vůbec. Ale ty psychotesty spíš odlišují potom tu schopnost dlouhodobí a práce a třeba i pod tlakem, takže to spíš jako ty testy určují.
0: Kompletní záznam rozhovoru s Adélou Chalupovou najdete na našem webu budějovice.rozhlas.cz.

0: počasí.
1: Je 6:15, přichází informace o počasí. V noci bylo polojasno až jasno, s jenom ojedinělými přeháňkami a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 13 až 10 stupni Celsia. Přes den nás čeká deštivo s bouřkami, ráno bude polojasno, během dopoledne pak začne od západu přibývat oblačnost i přeháňky, které se budou postupně vyskytovat na celém území kraje a místy se budou tvořit i bouřky silné. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 19 až 22 stupňů Celsia a vád by měl slabý, během dne pak mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 2. To je střední zátěž, ale na Jindřichohradecku je na jedničce, což je mírná zátěž. Zítra v pondělí očekáváme po většinu dne deštivo a ochlazení. Zítra bude zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm a s ojedinělými bouřkami. Později odpoledne pak budou od západu srážky ustávat a bude ubývat i oblačnosti. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 16 až 12 stupňů Celsia a nejvyšší denní zítra 17 až 21 stupňů. Zítra by měl vát mírný vítr ze západních směrů rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu a později večer pak zeslábne. To bude tedy zítra, ale vrátíme se k neděli, to je jako hezký den. Tak přichází další zpráva, nebo přišla další zpráva, vzhůru už je Marie, která v Plané nad Lužnicí, která nám napsala, že mají v Plané nad Lužnicí 8 stupňů, oblačno a klid a po včerejších bouřkách a dešti, že mají svěží ráno. A všem přeje krásný den. Marie, děkujeme za zprávu, do Plané nad Lužnicí přejeme také. Hezkou neděli.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Tipy pro volný čas.
1: 8,5 minuty před 6 hodinou pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít za rozptýlením. V obecní knihovně v Nadějkově od 9 hodin do 14 hodin začne nebo bude tradiční poučová výstava na téma historie zámku v Nadějkově. Rybářský víkend můžete ještě dnes prožít na zámku Blatná. Organizátoři tam od 10 do 17 hodin připravili výstavy o rybářském řemesle, přednášky odborníků a také ochutnávky rybích specialit. Jarní koncert ženského pěveckého sboru Záviš začne v 15 hodin v kostele svatého Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou. V Borovanském kostele se uskuteční benefiční koncert pěveckého spolku Kaplice začne v 17 hodin. Slavnostní otevření pump tracku, skateparku a také venkovní posilovny bude od 13 hodin v Olešnici u Trhových svinů. Ozdobí je show jezdců Bike O'Clock a bude také autogramiáda. A od 14 hodin tam pak naváže program dětského dne s vědomostními kvízy, s orbingem a další zábavou. Na koupališti na stadionu v Bechyni pořádají od 9 hodin soutěž pro všechny věkové kategorie ve hře, která se jmenuje Melky. Ta pochází z Finska. Soutěžící srážejí na zemi postavené očíslované kolíky tak, aby dosáhli požadovaného počtu bodů. Ještě jedna pozvánka. Den dětí je dnes od 14 hodin v odpočinkové zóně Tisminického údolí pod hradem Kotnov v Táboře. Připravili tam pohádky, taneční vystoupení a také lezeckou stěnu.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Změny rozpočtových pravidel zřejmě narazí v Senátu, vyplývá to z vyjádření předsedů klubů i šéfa horní komory. Do nové relaxační zóny u Vimperského zámku přibyl poeziomat. Tereza Hrochová a Patrik Weber vyhráli mezi českými běžci půlmaraton České Budějovice. Na jihu Čech vystoupí teploty maximálně k 25 stupňům. Očekávat musíme i srážky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Senát zřejmě nebude souhlasit se změnami rozpočtových pravidel, vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory i šéfů všech senátorských klubů. Koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku nepočítala třeba část výdajů na obranu nebo peníze na dálnice a železnice.
3: Opoziční strany, které mají v Senátu většinu, návrh považují za nezodpovědný a nebezpečný pro budoucí generace. Podle předsedy nejsilnějšího klubu ODS a TOP 09 Zdeňka Nitry proto novela neprojde.
4: V podstatě jsem u nás na klubu nezaznamenal hlas, který by to chtěl podpořit tak, jak to schválila poslanecká sněmovna.
3: Změny většinově podpoří zřejmě jen klub Hnutí ANO. Podle jeho předsedkyně Jany Mračkové Vildumetzové to byly právě stávající opoziční strany, které Česko zadlužovaly.
5: Dneska se ozývají lidé, kteří za 4 roky udělali dluh 1,2 bilionu korun a nedodržovali zákon o rozpočtových pravidlech.
3: Zatím není jasné, jestli senátoři návrh zamítnou nebo upraví. O rozpočtových pravidlech by měli jednat v polovině června. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
2: Vimperk má v blízkosti zámku novou relaxační zónu s unikátní atmosférou skal a divokého lesa. V pátek přibyl poeziomat, přístroj, který recituje díla českých i německých šumavských autorů. Úryvky z jejich děl namluvily místní osobnosti. První etapu stezky bývalou zámeckou oborou vybudovalo město loni. Druhá etapa se 2 prostupy do Pivovarské ulice bude dokončená v červenci. Souběžně se opravuje přístupová cesta v ulici Zámek. Celkové náklady na vybudování stezky přesahují 9 milionů korun. Většinu pokryjí dotace, informuje město na svém webu.

0: dobu. Český svaz ochránců přírody hledá další místa vhodná pro záchranu květnatých luk. Ochránci přírody zároveň spustili veřejnou darovací kampaň, která má podpořit nové výsevy a péči o tradiční louky. Druhově pestré louky mizí hlavně kvůli intenzivnímu hospodaření a používání běžných směsí. Jak mohou pomoci s ochranou luk vlastníci půdy i veřejnost, vysvětluje koordinátorka projektu obnovy Tereza Flečková.
1: Na našich stránkách louky.cz, tak tam je kompletně návod, je tam i kontaktní formulář, takže my jako Český svaz ochránců přírody vám v tom můžeme pomoci. Pokud samozřejmě vlastníci nejste, tak se můžete přidat jako dobrovolník k nějakému třeba místnímu pozemkovému spolku, který o ty louky pečuje. Sport.
0: Nejrychlejším mužem maratonu půlmaratonu České Budějovice byl včera Španěl Blanco. Nejlepšími českými běžci byli Hrochová a Weber. Štafetový běh zvládla Anna Štrbáková s Týna nad Vltavou.
2: Z Dobšic přesněji. Jsme z parta z celé republiky. Třeba z Prahy. Čekám na předávku, až doběhne první z naší štafety. Máme dobrou partu a nikdo z nás by nedal 21, tak jsme se rozhodli, že to dáme takhle kouskovaně. Je to hustý. Takových lidí jako na jednom místě, neskutečný. Určitě je to jedna z věcí, proč člověk běhá, ale člověk běhá hlavně pro radost. Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte ráno polojasno, dopoledne bude od západu přibývat oblačnosti, postupně se na celém území kraje vyskytnou přehánky, místy i bouřky mohou být silné. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 22. Slabý během dne mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda, jezděte ale opatrně a v Českých Budějovicích počítejte s uzavírkami Mánesovy kvůli opravě mostu přes Malši, Boženy Němcové od nemocnice k Papírenské, Pražské ukřížení se Strakonickou nebo části Branišovské ve Čtyřech dvorech.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Je 6 hodin a k tomu 5 a čtvrt minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a to v neděli 31. května. Dobré ráno a hezký a klidný poslední květnový den a hezkou neděli přeze studia Luboš Voráček. Věděli jste, že na českobudějovické plovárně se potápěči kdysi pokoušeli o československý rekord v pobytu pod vodou? Reportáž z roku 1976 nabídneme v našem vysílání za chvilku, ale ještě předtím budou určitě zpívat Leona Machálková.

0: Záznam, který máme pro vás připravený teď, vznikl 20. listopadu roku 1976. Reportáž natočil redaktor Jaroslav Klíma a hlavními aktéry byli Stanislav Ploner, Dušan Šuráni a Václav Křída, potápěči z českobudějovického klubu Neptun a českobudějovický bazén. Ti se tehdy pokusili o československý rekord v pobytu pod vodou, kde chtěli zůstat celých 10 hodin bez přerušení. Je tedy jasné, že před námi je další archivní perla, tedy unikátní nahrávka českobudějovické rozhlasové stanice. No a jak to dopadlo s tím rekordem? Poslechněte si to sami.
1: Je sobota 20. listopadu krátce po 8. hodině. Krajské město se probudilo do víkendového rána a tady na kryté plovárně v Českých Budějovicích je všechno připraveno k vytvoření československého rekordu. Jsou tři. Stanislav Ploner, Dušan Šuráni a Václav Křída. Cvičitel klubu Neptun Vlastimil Blažek jim dává poslední pokyny. Svazarmovští potápěči z klubu Neptun se na počest 25. výročí založení Svazarmu pokusí o náročný 10-hodinový pobyt pod vodou. Zatím byl u nás dosud zaznamenán jen pokus 8 hodin pobytu pod vodou, který se podařil ostravským potápěčům. Jeho čeští potápěči jsou oblečeni v černých neoprenových oblecích, mají 14-litrové ocelové lahve se stlačeným vzduchem, které jim umožní 2 hodiny bezpečného pobytu pod vodou. Pak je musí, aniž by se vynořili, vyměnit za nové. Teď si zkoušejí svoje přístroje mělkým potopením. Všechno je v pořádku. Pokus začíná. Dole na dně skokanského bazénu, téměř ve 4-metrové hloubce, jsou rozmístěny 3 lavičky. Té první připlouvá Standa Ploner, druhé se blíží Dušan Šuráni a ke třetí Václav Křída. K opěradlům laviček přivazují potapěči malé, červené a bílé bojky s čísly. Kdyby jim začal docházet vzduch, vypustí bílou bojku na hladinu. Kdyby měli jinou nesnáz, vypustí na hladinu červenou bojku s číslem potápěče. Proto je nahoře v bazénu připraven spojovací potápěč Karel Jakubec, který sleduje ještě třetí kruhový červenobílý terč na hladině. Jeho zatáhnutí pod vodu znamená, že potápěči vyžadují návštěvu zhora. A teď už jenom budeme očekávat, až se všichni tři za několik minut vynoří nad hladinu. Tak co, hoši, jak vám je?
2: No, není to tak nejhorší. Mohlo to být třeba ještě o hodinu delší.
3: Hlavně to byla teda psychická zátěž, no. Ani tak fyzická, ale psychická.
1: A hlad, ten
2: no, hlad ani ne. My jsme něco snědli, dáme od soudra Blažka v Bursách.
3: Radši jsem držel takové ty diety ještě, no, ale...
4: No, bylo to strašně dlouhý, ale... Z začátku jsem myslel, že to nevydržím, ne? Pak mi to přepadlo ještě asi třikrát. To už jsem chtěl třikrát vyletět nahoru, no a pak se zjistilo, že se to dalo vydržet, no a ke konci jsme si říkali, jestli bychom to neměli teda prodloužit ještě na 15 hodin, no ale vzhledem k tomu, že asi manželky čekají s večeřem a doma, takže to jsme udělali jenom 10 hodin tentokrát.
1: Tak vám gratulujeme.
2: Děkujem.
0: Slyšeli jste další archivní perlu z řady unikátních nahrávek, které vznikly za dobu existence Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes jsme si poslechli sestřih reportáže o překonání československého rekordu v pobytu pod vodou z roku 1976. Všechny archivní nahrávky najdete na našem webu budějovice.rozhlas.cz v sekci Archivní perly.

0: počasí.
1: 7:03, přichází informace o počasí. V noci bylo polojasno až jasno, s jen ojedinělými přeháňkami nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 13 až 10 stupni Celsia. Přes den nás čeká deštivo s bouřkami, ráno bude polojasno, během dopoledne ale začne od západu přibývat oblačnosti i přeháněk, které se budou postupně vyskytovat na celém území kraje a místy se budou tvořit i bouřky, silné. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 19 až 22 stupňů Celsia a vád by měl slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 2, to je střední zátěž, ale na Jindřichohradecku je jednička, tedy mírná zátěž. No a podíváme se na SMSky, zprávy nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak dopisujete text té vaší zprávy a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla nám také SMSka z Trhových svinů, kde je po ránu trochu mlhavo, 9 stupňů. Poslední květnový den, pěkný, přeje a zdraví také do studia Boža. Božu, děkujeme, do Trhových svinů také zdravíme a přejeme hezkou neděli.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Za chvilku se vypravíme do muzea, konkrétně tedy do brněnského pavilonu Antropos, kde nově vystavují nejdůležitější archeologické objevy za posledních 10 let. Reportáž nabídneme po písničce od kapely Krištof, která se jmenuje Život je krásný.

0: Brněnské moravské zemské muzeum otevřelo v pavilonu Antropos novou výstavu, která představí největší objevy za posledních 10 let. Návštěvníci uvidí exponáty z doby kamenné, také z vrcholného středověku. Součástí expozice je také říční valoun s unikátním rytím.
1: Tady je pravá zadní noha.
2: Spoluautor výstavy Petr Neruda vkládá do muzejní vitríny jeden z nejvýznamnějších objevů poslední dekády. Rytý valoun z ostravských Hošťálkovic je pro něj životním nálezem.
3: Na té vyklenutější straně je jedno tělo a dvě hlavy. Máme tam zaoblenou hlavu s jakýmsi chobotem a zdá se, že vidíme i nějaké kly a nepříliš povedené oko a myslíme si, že toto by mohl být mamut.
2: Detailní průzkum ukázal, že na stejném kameni je vyobrazené ještě další zvíře. Společně tak tvoří umělecké dílo.
3: Hlavně u toho mamuta my vidíme, že ten rytec tam opakovaně zkoušel přerývat ty linie. To oko je udělané takovým kostrbatým způsobem. Je evidentní, že prostě ten proces toho rytí neuměl tak, jak by si představoval.
2: Výstava nabízí celkem 7 zastavení s exponáty z různých lokalit i historických období.
3: Hrob dítěte z popůvek z období eneolitu. Máme doklad třeba Kadlubu, který nám ukazuje po analýzách kontakty až někam do východního Maďarska.
2: Jedním z klíčových nalezišť je také brněnská část Štýřice, kde se výzkumu účastnila archeoložka Zdeňka Nerudová.
4: Jde o poslední lovce mamutů, kteří žili v příhodném území poblíž řeky Svratky. Chodili tam opakovaně, protože těch míst s těmi nálezy tam máme nepočítaně.
2: Pro vědce je zásadní také spolupráce s veřejností.
4: Díky všímavosti amatérského archeologa, který si všimnul na poli divného kamene, který když očistil a prozkoumal, tak zjistil, že v něm otištěná polovina hrotu nějakého předmětu a zjistil, že jde o odlévací formu na kovové předměty.
2: Výstava v pavilonu Antropos potrvá do začátku příštího roku. Z Brna Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: Kubišová také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Jsou tu zprávy, které připravila Pavlína Fendeková.
3: Půl sedmé.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Frimburg na Českokrumlovsku včera otevřel nový podchod pod hlavní silnicí. Stavba za necelých 23 milionů korun patří mezi nejvýznamnější investice městysu posledních let. Propojuje historickou část Frimburku s lokalitou Rybízárna a navazuje na síť turistických a lázeňských stezek, informoval nezávislý starosta Oto Řezáč. Pěvecký sbor Kaplice vystoupí dnes od 17 hodin v kostele Navštívení Panny Marie v Borovanech. Vstupné je dobrovolné a bude určeno na generální opravu věže kostela. Od 19.30 vystoupí soubor v kostele svatého Jilí v Dolním dvořišti na Českokrumlovsku. I tam je vstupné dobrovolné, informuje sbor na sociálních sítích. Dnes je světový den bez tabáku. V Česku loni kouřila klasické cigarety víc než pětina lidí starších 15 let, uvádí Státní zdravotní ústav. Podle Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze ale přestat kouřit zvládne bez pomoci lékaře jen 5% kuřáků. Dánský cyklista Jonas Vingegaard vítězstvím v předposlední 20. etapě potvrdil svůj celkový triumf na Giro d'Italia. Stane se osmým mužem historie, který vyhraje všechny tři Grand Tour. 13. projel včera cílem český vrchař Jan Hirt a v průběžném pořadí se posunul o 4 místa na 12. pozici. 109. ročník Gira vyvrcholí dnes rovinatou etapou na okruzích v Římě. A ještě počasí. Na jihu Čech bude dopoledne přibývat oblačnosti i přeháněk, ty budou postupně na celém území kraje, místy se vytvoří i bouřky i silné. Teploty vystoupí maximálně k 26, na horách ke 22 stupňům. Slabý během dne mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Ve Velšíně nádraží na Českokrumlovsku se opravuje železniční přejezd. Silnice směrem na Markvartice je v místě uzavřená. Sledujte dopravní značení.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je půl sedmé a k tomu 2 3/4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké nedělní ráno. Chodíte často k zubaři? Ať už chcete nebo ne, tak jednou čas za čas prostě k němu musíme, stejně všichni. A nejenom o tom, co zubní lékaře v našem regionu trápí, jsme si v našem vysílání v tomto týdnu povídali s předsedkyní Českobudějovické oblastní stomatologické komory, s Kateřinou Jachnovou. A část rozhovoru nabídneme za chvilku, ale ze všeho nejdřív nechám zaspívat Karla Gotta.

0: K zubaři musíme jednou za čas úplně všichni. Někdo k němu chodí častěji, někdo zase s návštěvou otálí i několik let. V médiích často také čteme, že jich je na jihu Čech nedostatek. Předsedkyně Českobudějovické oblastní stomatologické komory, zubní lékařka Kateřina Jachnová, s tímto tvrzením tak úplně nesouhlasí. Záleží podle ní hlavně na tom, co daný pacient hledá. Problém ovšem v nedávné době byli zubaři bez příslušného oprávnění. A právě na to přišla řeč také odpoledne včera v našem vyslání při rozhovoru s moderátora Matěje Vodičky s Kateřinou Jachnovou.
1: Letos na jaře pořad Reportéři ČT odvysílal reportáž o tom, jak v Česku kvete pokračující biznis s pololegálními nebo nelegálními zubními ordinacemi, které nemají potřebná oprávnění. V té reportáži jste mimochodem i vy byla jednou z respondentek. Jak když jsem tu reportáž viděl, tak jsem tomu vlastně nemohl uvěřit, jak je něco takového vůbec možné. Co je podle vás, paní doktorko, zásadní příčinou toho, že se tohle vůbec děje?
2: Zásadní příčinou je pravidlo nabídky a poptávky. Pokud do nás opravdu média budou šít ve smyslu, že je nedostatek zubařů, tak se toho vždycky nějaký vychytrlý podnikatel chytne. A tam vzniká ten problém, kdy vznikne SROčko, což je právnická osoba, která může podnikat, a to, co se skrývá pod ním, už se hrozně těžko rozklíčovává a tam vzniká ta šedá zóna.
1: To znamená, že když teď posluchačům řekneme ještě jednou, jako jste zmiňovala před chvílí, že těch zubařů je hodně, abychom je uklidnili, může to přispět i k tomu, že se tohle nebude dál dít? Hodně zjednodušeně řečeno a bláhově a naivně.
2: To by se mi líbilo, kdyby to bylo opravdu takhle jednoduché. Tady bohužel se bude muset tlačit na změnu zákona a senátní novely, která tohleto umožnila. Ta kontrola je hrozně těžká a ten soulad a komunikace mezi komorou jako oborovou nebo stavovskou organizací, která zaručuje odbornost, a právě těmi jednotlivými krajskými úřady a malými samosprávami je to nejdůležitější, co potřebujeme zavést. Protože i změna zákona způsobila, že teďka budou končit výběrová řízení na nestátní zdravotnická zařízení. Takže já už se ani jako předseda oblastní komory nedozvím, že se mi sem nastěhuje nový zubař, pokud nebudu mít vybudovanou tu komunikační linku s krajem anebo s pojišťovnou. Dozvím se to už jenom tak, že se mi ten lékař nahlásí jako člen komory, ale to se samozřejmě neděje u těch ilegálních praxí, ty se opravdu nikam oficiálně nehlásí a všechno se snaží ututlat a nám opravdu trvá delší dobu, než je objevíme. Většinou je to setkání s nějakým poškozeným pacientem, který dlouho trpěl a pak už vypnul všechny filtry a skončil na křesle opravdu někoho, kdo je možná převlečený instalatér nebo jenom lékař ze třetí země, který neměl odvahu nebo mu přišlo jednodušší prostě obejít a probační zkoušku na ministerstvu zdravotnictví.
1: I instalatér se objevil třeba u těch nelegálních zubařů, řekněme. Nebo
2: kosmetička.
1: Kosmetička,
2: kadeřnice.
1: Opravdu takovýhle extrémní případ jste zaznamenali.
2: Ano. Ono opravdu stačí a to je taky hrozně zvláštní, že když si jdete koupit televizi, tak přečtete na internetu spoustu recenzí, jestli jsou ty čudlíky správně, jestli je to příjemný do ruky, to ovládání, ale když jdete k lékaři, tak vám mnohdy stačí, že je oblečený na bílo, chová se adekvátně tomu postavení a vy máte svým způsobem zakódováno, že když je to lékař a mluví o sobě tak to musí být pravda.
1: Je to věc, která se u nás vyskytuje už delší dobu, nebo je to otázka, řekněme, třeba posledních 2-3 let?
2: Já se s tím setkávám vlastně, ve své funkci jsem 6. rok a řeším to aktivně opravdu těch 6 let. Nemyslím si, že by těch ilegálních lékařů bylo tolik dříve. Spíš nám opravdu do toho trošičku hodili vidle poslanci s tou senátní novelou.
1: Samozřejmě mluvíme o tom i z toho důvodu, že několik takto nelegálních ordinací bylo i zde na jihu Čech, respektive přímo i v Českých Budějovicích. Důležitá věc, podařilo se je už nějak eliminovat?
2: Já si myslím, že ty ordinace, které jsem řešila já na své oblasti, tak ty už jsou opravdu eliminované. Odborný zástupce se přesunul, myslím, že někam na Plzeňsko a doufám, že ani tam už není funkční. Jestli něco ještě probíhá v Prachaticích, kam se ta praxe měla taky přesunout, to úplně nevím, protože to je jiná oblastní komora, ale tam předseda vůbec neměl tušení, že se mu tam něco takového objevilo.
0: Celý záznam rozhovoru s Kateřinou Jachnovou nabízíme na našich webových stránkách budějovice.rozhlas.cz. Dopolední host k nám přijde do studia opět zítra v pondělí 1. června. Moderátor Matěj Vodička tentokrát ve studiu přivítá mladou jihočeskou studentku Elišku Pinterovou, která studuje genetiku na Trinity College v irském Dublinu a zanedlouho ji čeká stáž na Oxfordské univerzitě. Rozhovor odvysíláme jako vždy po 11. hodině dopoledne.

0: počasí.
1: Je 6:45, k tomu půl minuty. My jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteorolog Petr Fribauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Na jihu Čech máme převážně polojasno a zatím beze srážek. Počasí u nás stále ještě ovlivňuje výběžek vyššího tlaku vzduchu. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 9 až 12 stupni Celsia. Na Šumavě místy kolem 5 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně polojasno. Teplotu 12,8 stupně Celsia. Vítr fouká slabý, jeho východní 2 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1017 hektopaskalů a aktuálně klesá. Chudáňov hlásí také polojasno, teplotu 10,9 stupně Celsia a vítr slabý, jeho západní 4 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Odpoledne nás začne ovlivňovat frontální systém, který přes naše území bude postupovat od západu. Bude tedy oblačno až zataženo s přehánkami na celém území kraje a místy se budou tvořit i bouřky, a to i silné. Ojediněle se mohou vyskytovat právě silné bouřky s nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu a kroupami nebo krátkodobě i intenzivnějšími úhrny srážek. Maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni Celsia, na horách potom kolem 21 stupňů. Vítr bude foukat mírný, západní až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně zesílí. Biopředpověď pro dnešek je na dvojce střední zátěž.
1: Pane Fribauere, jaké jsou teplotní rekordy k 31. květnu?
2: Nejvyšší teplota byla v Českých Budějovicích naměřena v roce 1931, a to 30 stupňů Celsia, a nejnižší minimální potom v 1934, a to 0,4 stupně Celsia.
1: Co slunce, v kolik vyšlo, v kolik zapadne?
2: Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 3 minuty a zapadat bude ve 20 hodin a 57 minut.
1: A jaké počasí očekáváte v noci a zítra?
2: Od severozápadu k nám bude proudit vlhčí a chladnější vzduch. Bude tedy zataženo s přehánkami nebo s občasným deštěm. Zpočátku noci a během zítřejšího dne se ojediněle mohou tvořit opět bouřky a zítra později odpoledne budou od západu srážky ustávat a bude ubývat i oblačnosti. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 15 až 12 stupni Celsia a ty maxima budou nižší než dneska, mezi 17 až 20, na horách kolem 15 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, západní až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu, opět v bouřkách může zesílit a zítra později večer potom bude slábnout. Biopředpověď pro zítřek už je na jedničce. Mírná zátěž.
1: Říká meteorolog Petr Fribauer. Tak za to děkuji pro tuto chvíli a budu se těšit za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Chcete-li mít na zahradě bohatou úrodu, nezapomínejte na střídání plodin. Připomeneme to v dalším vydání Zelených světů. Zastavíme se taky za zahradní architektkou Terezou Antošovou a parťák Pavel Chlouba vám poví, proč si vysadit jeřáb a jaký. Poslechněte si víc v dalším vydání magazínu pro milovníky zahrad a zahradničení. I Hanka Šoberová se na vás těší v neděli po 11. dopolední u jeho poslechu.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: V dnešním Vltavínu si připomeneme 767. výročí založení Vyšehradského kláštera, také rožmberského jezdce a rožmberskou kapelu. A pak nás také čeká další díl o historii jihočeských hranic a cesta do rakouského Kefrmarktu za jihočeským rodákem Adalbertem Štiftrem. Tady je ukázka.
1: Tohle klepadlo je pro mě znamením věku, ale myslím si, že ti, kteří přijedou do Kefrmarktu, patrně na tyto dveře nezaklepají. Vejdou do kostela hlavním vchodem, aby se podívali na světoznámý dřevěný křídlový oltář. A my jsme s Jiřím Zálohou, historikem z Českého Krumlova, přijeli do Kefrmarktu proto, abychom si řekli, že on je vlastně také trochu náš. Že jsme ho my, Jihočeši, Šumované, objevili jednou osobou.
2: To je pravda. Zásluhy o objevení tohoto oltáře a o první restaurování měl náš krajan, rodák, hornoplánský Adalbert Štifter. Ještě v dobách, kdy v Linci působil jako zemský školní inspektor a pečovatel o umělecko-historické památky.
1: Štifter ovšem našel tenhle oltář už v době, kdy měl za sebou tento oltář nejméně půl tisíciletí existence.
2: Ano, ten oltář pochází zhruba z doby po postavení kostela, to bylo tenkrát 1473 až 1476, v gotickém slohu. A ten oltář zde byl ukryt před větším zájmem návštěvníků z toho důvodu, že obec Kefrmarkt leží poněkud stranou silnice vedoucí z Freistatu do Lince. Kdybyste náhodou měli zájem se do Kefrmarktu podívat, velmi vám to doporučujeme, stojí to za to opravdu tento mistrovský kousek umělecký vidět a potěšit se pohledem na něj.
1: My musíme ještě dodat, že tento světoznámý oltář působí hlavně svou monumentalitou. Pokud někdo bude čekat nějaké barevné sochy, tak asi bude zklamán. Velikost tohoto díla je vlastně také v tom, že je vyřezán z lipového dřeva, že vlastně je tam hlavní pole a ještě dvě křídla a nahoře je další taková gotická výzdoba.
2: To je oltářní kříž, máte na mysli?
1: Ano.
2: Jistě. Ten pochází z roku 1497. Je to skutečně taky pěkná práce, kterou je třeba vidět proto, aby člověk měl radost, že něco pěkného vidí. O oltáři píše sám Štifter ve svém románu Pozdní léto, kde je tomuto oltáři a kostelu věnován velký odstavec. Ovšem není uvedeno, že je to Kefrmarkt, ale pod jiným smyšleným názvem.
0: To byla ochutnávka z dnešního Vltavínu. Celý pořad odvysíláme po zprávách v 9 hodin.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Komunisté si dnes zvolí místo předsedy strany ve vedení doplní nového předsedu Rouna. Písek bude přijímat návrhy projektů do 5. ročníku participativního rozpočtu do konce července. Baník Ostrava vyhrál v baráži o fotbalovou šance ligu v Táboře 5-0 a zachránil se v nejvyšší soutěži. Na jihu Čech vystoupí teploty maximálně k 26 stupňům. Očekávejte také přeháňky a bouřky. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Komunistická strana si dnes zvolí místo předsedy, naváže tak na včerejší volbu předsedy strany. Kateřinu Konečnou po 5 letech vystřídal dosavadní mluvčí komunistů Roman Roun. Místo se uvolnilo po loňském volebním neúspěchu komunistů. Europoslankyně Konečná po volbách ohlásila rezignaci a o post se znovu neucházela. KSČM je mimo parlamentní stranou, v poslanecké sněmovně není od roku 2021. Písek prodloužil termín pro podávání návrhů projektů do 5. ročníku participativního rozpočtu města o měsíc. Občané je mohou prostřednictvím webu paropisek.cz přihlašovat do konce července. Zatím je přihlášeno 5 projektů, například pořízení terénního zásahového vozidla pro dobrovolné hasiče, rozšíření mobiliáře na hřbitově v Semicích nebo obnovení vodních prvků v Palackého sadech, informoval místostarosta za Piráty Josef Soumar. O tom, které projekty se budou v roce 2027 realizovat, rozhodnou sami občané v internetovém hlasování od 15. října do 30. listopadu. Na projekty je opět vyčleněno 3 miliony korun. Jeden může být podpořen maximálně 500 tisíci korunami. Vysočině se daří do regionu přilákat víc filmařů, zatímco za celý loňský rok se v regionu natáčelo 9 snímků a seriálů, letos se ke spolupráci přihlásilo už 20 štábů. Pobídky pro štáby zajišťuje regionální kancelář Vysočina Film Office.
2: V příštích měsících se podle kraje chystá natáčení hrané pohádky, studentských filmů nebo cestopisných sérií. Letos taky bude mít premiéru řada snímků z loňského roku. Filmy vznikají napříč krajem. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Lidé se dnes na internetu mohou zapojit do takzvaného bábovkového dne sdílením fotografie nebo videa s jakoukoliv bábovkou, upečenou nebo třeba i z písku, podpoří téma náhradní rodinné péče. Bábovkový den uzavírá kampaň Dík náhradním rodinám, která se snaží zviditelnit téma pěstounství.

0: Jak je možné se zapojit, říká koordinátorka rodinné politiky na Krajském úřadě Libereckého kraje Zuzana Jackulíková.
1: Bábovku, upečenou, namalovanou, vytvořenou z písku, sdílejte na sociálních sítích s hashtagem Dík náhradním rodinám 2026 a hashtag Bábovkový den 2026. Sport.
0: Fotbalisté ostravského Baníku vyhráli i druhý barážový zápas. Na hřišti Silonu Táborsko vyhráli vysoko 5-0 a zachránili se v nejvyšší soutěži. Trenér domácího týmu Radek Kronďák považuje rozdíl mezi první a druhou ligou za propastný.
2: U baráži se rozhoduje možná v lednu, jestli posílíte, neposílíte, abyste na ten zápas v květnu byl připravený. A my jsme to neudělali z nějakých důvodů a k tomu se nám zranil Hora Kateřiňák a tím jsme byli slabší, ale přesto si myslím, že jsme odehráli solidní utkání, když říká to po výsledku 0-5 je špatný a rozhodují výsledky.
0: Trenér fotbalistů Táborska Radek Kronďák hned po neúspěšné baráži o postup do první ligy hráčům v kabině oznámil, že u mužstva končí, bližší důvody neuvedl. Počasí. Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1017 hektopaskalů. Na jihu Čech bude zpočátku polojasno, od západu bude přibývat oblačnosti i přeháněk, které se budou postupně vyskytovat na celém území kraje. Místy se budou tvořit i bouřky, mohou být silné. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 22. Slabý během dne mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod. Na Českokrumlovsku se nově opravuje most přes Vltavu na silnici 160 mezi Rožmberkem nad Vltavou a Zátoní. Jezdí se kyvadlově po provizorní komunikaci.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jak už jste slyšeli v našich zprávách, v baráži o účast v nejvyšší fotbalové soutěži Baník Ostrava vyhrál v Táboře vysoko 5-0. V součtu s prvním zápasem se bezpečně udržel v šancelize. Ostravský Boula mluvil o špatné sezóně a trenér Táborska Radek Kronďák o tom, že baráž se rozhoduje už zimně. Víc uslyšíte v našem vysílání, ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 6 minut po 7. hodině. A to v neděli 31. května. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Doma Baník vyhrál 3-0, v odvětě dokonce 5-0. V baráži o fotbalovou šance ligu Ostrava uspěla a zůstává v nejvyšší soutěži.
1: 25. minuta.
2: Všechno začal ve 25. minutě pojezdný a proto si trenér Josef Dvorník mohl po zápase oddechnout.
3: Úleva to určitě je. Samozřejmě vždycky se na to každý bude dívat z pohledu toho, že Baník Ostrava by měl zůstat v lize a asi myslím si, že i lidé v okolí si nedokážou představit, jaký ten tlak je, jak na realizační tým, tak na ty hráče a vždycky se snažím zastávat trošičku v těch kritických situacích, ale chci taky být ligový trenér. Všichni hráči chcou hrát ligu a tomu klubu to přísluší.
2: Ostravský Boula potvrdil, že se v něm mísí pocity nadšení z vysoké baráže. Výhry a z nepovedené sezóny.
4: Zachránili jsme ligu v globálu, samozřejmě ta sezóna vypadá špatně, ale momentálně šťastný jsem, že se tam to povedlo zachránit. Je to důležitý pro lidi v klubu, pro region, pro celou Ostravu. Ta podpora je důležitá, tak to jsme viděli, vlastně když o něco jde, tak opravdu se ukazují ve velkém počtu. To jenom jako dokazuje to, jak moc důležitý to pro tu Ostravu je.
2: Boula nezapomněl na pochvalu fanouškům, kteří se ve velkém počtu vydali i do Tábora. Trenér Silonu Táborsko Radek Kroňák popsal, kdy se podle něj o barážovém výsledku rozhoduje a připustil, že rozdíl mezi první a druhou ligou je propastný.
5: V baráži se rozhoduje možná v lednu, jestli posílíte, neposílíte, abyste na ten zápas v květnu byl připravený. A my jsme to neudělali z nějakých důvodů a k tomu se nám zranil Hora Kateřiňák a tím jsme byli slabší, ale přesto si myslím, že jsme odehráli solidní utkání, když říká to po výsledku 0-5 je špatný a rozhodují výsledky.
2: Doplnil Radek Kroňák z Tábora, Kamiliáša, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 4:08 a k tomu minuta a čtvrt máme pro vás informace o počasí. Dnes nás čeká deštivo s bouřkami, ráno bude ještě polojasno, během dopoledne začne od západu přibývat oblačnosti a také přeháněch, které se budou pak postupně vyskytovat na celém území kraje. A místy se budou tvořit bouřky, místy i silné. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů Celsia, a vád by měl slabý, během dne pak mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou ráno místy nepříznivé, ale přes den pak velmi dobré. A biometeorologická předpověď je na stupni číslo 2, to je střední zátěž, a na Jindřichohradecku je na jedničce, a to je mírná zátěž. No a podíváme se ještě na SMSky. Ty nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text zprávy a vše odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha, cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také z Prachatic, tam je svěží ráno, 13 stupňů. Trochu sprchlo. Pěkný den přeje všem Helče a Helču, děkujeme. Ve Velešině je polojasno 9 stupňů, pohorovou neděli všem přeje Andulka, Andulku děkujeme. V Brloze je polojasno, slabý vítr a 13 stupňů, zdraví a pohorovou neděli přeje Marie, Marie děkujeme. V Jindřichově na Hradci na sídlišti Vajgar je polojasno, klidno a 12 stupňů, hezkou neděli přeje Marie. Děkujeme Marie za zprávu. V Soběslavě 12 stupňů také, chomáčky mraků plují oblohou, krásný poslední květnový den přeje Eva. Evo, děkujeme. V Nové Peci po sobotním deštíku přes mlhu prosvítá slunce a je 11 stupňů, píše a příjemný den přeje Dagmar. Dagmar, i za vaši SMSku děkujeme. A ještě tu mám jednu zprávu z Jindřichova Hradce, kde u nádraží je skoro jasno, klidno a 11 stupňů. Pohodovou neděli všem přeje Milan. Milane, i vám děkujeme a do Jindřichova Hradce také přejeme hezkou neděli.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Oceán živ je. Takový název dostal mimořádný koncert kapely Oceán, který se odehraje v neděli 7. června na Českobudějovickém výstavišti. Budou u toho kamery České televize a nepochybně taky řada skalních fanoušků. Vy se všechny podrobnosti dozvíte v kavárně, do které jsem si pozvala klávesistu Oceánu Petra Kučeru. K poslechu zve v neděli krátce po 17. hodině Pavla Kuchtová.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Českobudějovický publicista a také novinář Radek Gális vydal výbor povídek ze Staré Šumavy z pera Johana Petera. A teď připravuje české vydání dalšího povídkové knihy Příběhy ze Šumavy. Povídat si o tom bude dnes ve 14:45 odpoledne s Filipem Černým v knižní hlídce. A tady je malá ukázka.
1: Tato knižka se jmenuje Ze Staré Šumavy a jejím autorem je Johan Peter. Johan Peter, to je takový zapomenutý Karel Klostermann, rodák ze šumavské Bučiny, který žil na přelomu 19. a 20. století, který ale psal pouze německy. Zatímco Karel Klostermann psal i česky a proto se dostal českému čtenáři, tak Johan Peter psal pouze německy a do loňského roku mu nevyšla žádná knížka povídek v češtině. A my před 10 lety, když se otevíral pomník tenkrát tady Johanu Peterovi na Bučině, jsme si slíbili, že uděláme knížku jeho povídek v češtině. Tenkrát se v tom angažovala paní Květa Pěničková z Nových Hutích. Byla to taková velká osobnost zdejšího regionu, která hnedka po roce 90 scháněla peníze na opravy kapliček a na výstavbu pomníků převaděčům a takový renesanční člověk a ta právě přeložila, nebo či spíše volně převyprávěla několik povídek Johana Petera a ona právě ta paní Pěničková taky by byla ráda, aby vyšla ta knížka povídek a to se vlastně loni podařilo.
2: Paní Pěničková se bohužel vydání knížky nedočkala, nicméně ty ses rozhodl dál pokračovat s šumavskými knihami Johana Petera.
1: Už tenkrát před těmi dvěma lety, tak jsme se dali dohromady s panem Helmutem Wagnerem. Pan Helmut Wagner, ročník 45, který na neštěstí také letos na jaře zemřel, tak on právě překládal také povídky Johana Petera a přeložil právě celou knížku, která se jmenuje Příběhy ze Šumavy. On překládal několik takhle těch německých knížek, postupně se některé vydali, některé se ještě nevydali a v podstatě na tuhle třeba knihu těch povídek také nesehnal vydavatele a tak jsme si řekli, že tady po té loňské, tak vydáme tu knížku letos. A rozhodli jsme se vlastně, že ty peníze seženeme tak, že uděláme veřejnou transparentní sbírku na tom dárcovském portálu HitHit a proto jsme asi před měsícem tu sbírku otevřeli, takže na tom portále HitHit, knížka Příběhy ze Šumavy, tak tam vybíráme na knížku a tak je to tam.
0: Ještě připomenu, že knižní hlídka dostane prostor dnes odpoledne ve 14:45.

0: Ambu teď vystřídá Pavlína Fendeková, která připravila zprávy.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS dnes odcestuje na čtyřdenní návštěvu Tajvanu. Na místo vládního speciálu ale poletí běžnou linkou. Speciál podle ministerstva obrany není k dispozici. Vystrčil neposkytnutí vládního letounu zkritizoval. Na Tajvan míří předseda Senátu už po druhé. Cílem je jednání s politickými zástupci země a navázání obchodních kontaktů. V Olešnici na Českobudějovicku dnes ve 13 hodin slavnostně otevřou pump track, skatepark a venkovní posilovnu. Na programu je také bike show s autogramiádou jezdců. Od 14 hodin naváže na fotbalovém hřišti dětský den s vědomostními kvízy, zorbingem a další zábavou, informuje obec na svém webu. V Českokrumlovské synagóze bude v 17 hodin zahájena výstava prací absolventů druhého stupně výtvarného oboru Českokrumlovské základní umělecké školy pod názvem Želvy z půdy. Vstupné je dobrovolné a bude věnováno na podporu mladých umělců. Výstavu bude možné navštívit do 19. června v otevírací době synagogy. O zlato se na hokejovém mistrovství světa střetne večer domácí Švýcarsko a Finsko. Švýcaři se radovali v Curychu z postupu po vítězství 6-0 nad Nory. Finové přetlačili Kanaďany 4-2. Duel o bronz začne už v 15 hodin. A ještě počasí. Na jihu Čech bude přibývat oblačnosti i přeháněk, místy se budou tvořit i bouřky. Teploty vystoupí maximálně k 26, na horách ke 22 stupňům. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na většině území na dvojce, na Jindřichohradecku na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na Jindřichohradecku počítejte s uzavírkami silnice 23 u obce Pleše nedaleko Kardašovy Řečice a silnice 151 ve Valtínově. Objížďky jsou značeny.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl osmé, k tomu 2:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné nedělní ráno. Šeptám, abych nevzbudila děti hostitelů, říká v nejnovějším audiodeníku z Nové Kaledonie cestovatelka Aneška Pecháčková. Za chvilku ji uslyšíte, ale ještě předtím dáme trochu hudby. A teď jsou tady Činasky.

0: To byla Klára, ale teď půjdeme za Aneškou. Každý příběh má svůj začátek a také svůj konec. Když jsme koncem prosince začali vysílat krátké postřehy studentky Jihočeské univerzity Anešky Pecháčkové, která měla před sebou více než 3000 kilometrů dlouhé pěší putování po stezce Te Araroa po Novém Zelandu, byl konec vlastně skoro v nedohlednu. Teď už Aneška pomalu směřuje k návratu do vlasti. Její kilometry si adoptovalo 325 dárců. Na kontě pro českobudějovickou Arpidu je v současné době 323 205 korun a za ně si pořídí elektrostimulační přístroje pro její klienty. Tady jsou další postřehy z putování.
1: 3000 kilometrů naděje.
2: Krásný dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu České Budějovice. Moje jméno je Aneška Pecháčková a přišla jsem sama pěšky celý Nový Zéland s charitativním přesahem a vy si můžete adoptovat moje virtuální kilometry a podpořit Českobudějovické centrum Arpida. Šeptám z toho důvodu, že jsem v baráčku, už je tady noc a mě do toho baráčku pozvala žena jménem Perla a já spím hned u dětského pokojíčku, kde už spějí děti. Tak to dneska musíme zvládnout takhle za šepotu. Já mám dneska poprvé po celém týdnu signál, takže můžu nahrát report. Nová Kaledonie je dost drahá a já jsem se rozhodla, že budu cestovat jako před 15 lety jenom s papírovou mapou a že budu stopovat a hlavně, že budu chodit. To znamená, že se vydám na trek přes jižní část Nové Kaledonie. Čas tady se mi krátí a musím říct, že to bylo opravdu intenzivní dobrodružství a Nová Kaledonie je nádherná. Nejenom kulturně, hlavně skrz přírodu. Je tady druhý největší bariérový útes hnedka po Austrálii a lidé jsou opravdu úžasní a srdeční. Je tady obrovská směsice všech možných národností, ať už vzhledem k tomu, že to je francouzská kolonie, tak teda žije hodně lidí z francouzské Polynézie, jako je Tahiti, Bora Bora, spoustu dalších ostrovů a lidi jsou tady opravdu střícní a milí. Český rozhlas České Budějovice Aneška Pecháčková. Čau, ahoj z Nové Kaledonie.
0: Sledovat příběhy Anešky Pecháčkové z Debrníka na Táborsku můžete i na našich webových stránkách www.budějovice.rozhlas.cz v sekci pořady Jihočeské odpoledne. A stav sbírky pak pro českobudějovickou Arpidu na webu darujme.cz/tichý hrdina. V současné době je na ní 323 205 korun od 325 dárců. Všem děkujeme i my.

0: počasí.
1: Minutu před 7:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteorolog Petr Friebauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Friebauere, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Na jihu Čech máme převážně polojasno a stále zatím beze srážek. Počasí u nás stále ovlivňuje ještě výběžek vyššího tlaku vzduchu. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 12 až 15 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně polojasno, teplotu 15,4 stupně Celsia. Vítr slabý, jihovýchodní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1016 hektopaskalů a stále klesá. Churáňov hlásí také polojasno, teplotu 15,6 stupně Celsia a vítr slabý, jihozápadní 2 metry za sekundu.
1: Jak to aktuálně vypadá se stavem vody na jihočeských tocích po těch včerejších bouřkách?
2: Ty řeky mají výšky hladiny stále nízké. Vltava, Soumarský most, tam je sjíždění zakázáno, výška hladiny stále, nebo pod hranicí sjízdnosti 42 cm. Ve vyšším Brodě je vody méně, ale nad hranicí sjízdnosti 63 cm výška hladiny. Lužnice, jak stanice Pilař, tak stanice Bechyně jsou nesjízdné a Otava, Katovice je také pod hranicí sjízdnosti. Teplota vody v řekách se nejčastěji pohybuje mezi 16 až 20 stupni Celsia a teplota vody na Lipně byla včera 20,4 stupně Celsia.
1: A jaké počasí očekáváte na dnešek?
2: Odpoledne nás začne ovlivňovat frontální systém, který bude přes naše území postupovat od západu. Bude tedy zataženo nebo skoro zataženo s přehaňkami na celém území kraje a místy se budou tvořit bouřky, které mohou být i silné. V bouřkách mohou být nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, kroupy a nebo krátkodobé intenzivnější úhrny srážek. Maximální denní teploty se dneska budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni Celsia, na horách potom kolem 21 stupňů Celsia. A vítr bude mírný, západní až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu a jak jsem říkal, v bouřkách přechodně zesílí. Biopředpověď pro dnešek je na dvojce, střední zátěž.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: Od severozápadu k nám bude proudit vlhčí a chladnější vzduch. Bude zataženo s přehánkami nebo s občasným deštěm a ojediněle se i nadále mohou vytvořit bouřky. Zítra později odpoledne budou od západu srážky ustávat a bude ubývat i oblačnosti. Minima se budou pohybovat mezi 15 až 12 stupně Celsia a maxima mezi 17 až 20, takže se ochladí na horách potom kolem 15 stupňů Celsia. Vítr bude západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu a v bouřkách opět může přechodně zesílit. Zítra potom později večer bude slábnout. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
1: A jaké počasí pak očekáváte na úterý 2. června?
2: Úterý nás bude ovlivňovat brázda nízkého tlaku vzduchu a později odpoledne a večer s ní související frontální systém od západu. V první polovině dne bude tedy převážně polojasno, noci a ráno ojediněle s mlhami. Později odpoledne bude oblačnosti přibývat a večer se místy mohou vyskytovat přehánky, ojediněle se opět mohou tvořit i bouřky. Minima se budou pohybovat kolem 10 a maxima kolem 23 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, jižní až jihovýchodní, do 4 metrů za sekundu a později večer se bude měnit na západní a sílit.
1: To říká meteorolog Petr Friebauer. Děkuji za to a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Nechci tady po ránu nikoho zkoušet, ale přeci jenom se zeptám, víte, jakou barvu kůže má lední medvěd? Odpověď vás možná překvapí v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Už za chvilku uslyšíte Martina Písaříka, on všechno řekne, ale ještě předtím je tady Pokáč.

Nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: opět zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
3: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
3: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
4: Osm hodin.
3: Český rozhlas, České Budějovice. Zprávy.
4: Nová bytová výstavba si v Cehnicích na Strakonicku vyžádala modernizaci vodojemu. V Českých Budějovicích začne studentský majáles. Patrik Weber vyhrál mezi českými závodníky půlmaraton v Českých Budějovicích. Nejrychlejší byl Španěl Blanco. Na jihu Čech vystoupí teploty maximálně k 26 stupňům. Očekávejte také srážky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendiková. Modernizace vodojemu začala v Cehnicích na Strakonicku. Zásobník na vodu je z 50. let minulého století. Vodojem i technologie jsou už proto zastaralé. Jejich modernizace podle nezávislé starostky Heleny Sosnové zajistí navýšení kapacity zásobníku o 30%.
5: Projekt řeší modernizaci toho vodojemu formou přístavby nové armaturní komory. Kapacitu vodojemu potřebujeme navýšit, protože se naše obec rozrůstá a do nových domácností je samozřejmě potřeba i dodávka pitné vody.
4: Na piaristickém náměstí v Českých Budějovicích bude v 18 hodin slavnostně zahájen 23. ročník budějovického majálesu. Velkým tématem a novinkou letošního ročníku je speciální královská hra, připravená ve spolupráci s týmem Evropského hlavního města kultury. Napínavé soutěžení škol pak vyvrcholí v pátek na Sokolském ostrově, kde proběhne slavnostní korunovace nového vládce či vládkyně budějovického majálesu. Během týdne budou moci návštěvníci zajít i na ranní jógu nebo prohlídku budějovického budvaru. Středeční večer zpestří promítání venkovního kina v areálu letního kina Háječek, informovala za pořadatele Hermína Otová. Dnes je světový den bez tabáku. Podle pneumologů v Česku na následky kouření ročně zemře 16 až 18 tisíc lidí. Zbavit se závislosti ale není pro kuřáky jednoduché.
6: Denně vyfečím z těch normálních cigaret tak 10 a z těch IQOSiek celou krabičku vyfečím za den.
7: 31letý Michal patří mezi 95% lidí, kterým se podle lékařky Evy Králíkové nedaří bez odborné pomoci zbavit závislosti ať už na klasických nebo elektronických cigaretách. A Králíková popisuje i nejhorší abstinenční příznaky.
8: Nutkání si zapálit a hlad a zvyšování hmotnosti.
7: S tím můžou pomoci léky, na které přispívají pojišťovny. Pokračuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
9: Vloni o tento příspěvek požádalo 4690 klientů VZP.
7: Zatímco před 5 lety to bylo jen asi 150 lidí. S odvykáním v Česku pomáhá taky zhruba 40 center pro závislé na tabáku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
3: Sport.
4: Patrik Weber suverénně vyhrál mezi českými atlety Matony půlmaraton České Budějovice. Na druhém místě skončil Matěj Hřebačka, třetí příčku obsadil Maximilián Matolín. Na startu i s dětskými závody bylo 8 tisíc sportovců. Vnoučata Matěje a Antonína přivedl na start bývalý volejbalista Škody České Budějovice Jiří Voříšek. Odmala vede děti a vnoučata ke sportu.
10: No samozřejmě, vždycky to hned od začátku to bylo nejlepší ke sportu a to je pohoda potom. Je to krásný, samozřejmě, že to je pěkný a doufám, že to bude pokračovat takhle dál každý rok.
3: Počasí.

0: Na jihu Čech bude zpočátku polojasno, od západu bude přibývat oblačnosti i přeháněk, které se budou postupně vyskytovat na celém území kraje. Místy se budou tvořit bouřky i silné. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 22. Slabý během dne mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Na Strakonicku počítejte s uzavírkou silnice 170 v Česticích, také průtahu obcí Sousedovice. Kyvadlově se jezdí na silnici 22 mezi Strakonicemi a Nebřehovicemi a také ve Střelských Hošticích. Sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Osm hodin, k tomu pět minut, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, a to v neděli 31. května. Dobré ráno a hezký den, ten poslední květnový, přeje ze studia Luboš Voráček. Samozřejmě jako každý víkend ráno máme pro vás připravenou pravidelnou naši víkendovou rubriku Písničky z cizí kapsy. Melodie známé písně Drž se zpátky, chlapče můj, v podání Pavla Bobka, pochází ze Zámoří a za chvilku si ji společně pustíme.

Písničky z cizí kapsy. Příběhy českých cover verzí. S Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8 hodině ranní. Jinak řečeno právě teď. Dobrý den s Pavlem Bobkem.

Dvojici Pavel Bobek, Kenny Rogers tu nemáme poprvé a ani naposled. Velký znalec americké muziky a výrazem civilní a přitom přesný zpěvák Pavel Bobek se sympatiemi ke svému zaoceánskému vrstevníkovi nikdy netajil. Taky si k němu rád a často chodil půjčovat melodie a příběhy. Ten, který mu do češtiny převedl pod názvem Drž se zpátky, chlapče můj, pro tuto chvíli textař s povědomým jménem Michal Janík, v domovině country hudby spíchlo autorské duo Roger Bowling a Billy Ed Wheeler. Nadepsali ho Coward of the County a vyprávějí v něm zhruba to samé, tedy skoro westernovou story outsidera jménem Tom, kterého všichni pro jeho smířlivou povahu a nechuť ke konfliktům považují za zbabělce. Za vším je ale tomu vslib, který dal ještě jako malý kluk svému otci, kriminálníkovi, který ho při poslední návštěvě ve vězení varoval, aby se nikdy nepletl do žádné rvačky a nedopadl jako on. A tak Tom sklízí posměch a opovržení, ale jenom do chvíle, kdy se navzdory dávnému slibu postaví přesile, aby ochránil bezbranou dívku. Pak to začne lítat jako v tom westernu. Jak už řečeno, na desku a poté k výšinám mnoha světových hitparád tenhle song vytáhl Kenny Rogers, super úspěšný zpěvák, jehož víc jak půlstoletí trvající kariéru lemují hity stejně hustě jako lípy starou vesnickou silnici. Kdybychom je chtěli všechny jmenovat, myslím tím ty hity, bylo by to dlouhé počítání. A přesto skladba Coward of the County patří i na poměry Kennyho Rogerse k absolutně nejúspěšnějším položkám jeho zpěvníku. No bodeť by ne, jde totiž o klasický příklad toho, co dokáže příjemná melodie a text v podobě vyprávěného příběhu, když se dostane do rukou interpreta, který prostě ví jak na to. No jen poslouchejte. Zdraví vás Martin Schuster a starý dobrý vousáč s neodolatelně nakřáplým hlasem Kenny Rogers.

0: počasí.
1: 9:02 máme pro vás informace o počasí. Dnes bude deštivo s bouřkami. Ráno bude polojasno, během dopoledne začne od západu přibývat oblačnosti a také přeháněk, které se pak postupně budou vyskytovat na celém území kraje. A místy se budou tvořit bouřky, i silné. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Vád by měl slabý, během dne pak mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, ale který bude v bouřkách přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky teď ráno ještě budou místy mírně nepříznivé, ale přes den pak velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 2, to je střední zátěž, a na Jindřichohradecku je na jedničce, to je ta mírná nejnižší zátěž. A naposledy se ještě podíváme na SMSky. Za poslední hodinu ještě přišly dvě zprávy. Ta jedna z nich je z Volar, Rafanda hlásí polojasno, mraky, píší Luděk se Zdeňkou, 14 stupňů. Děkujeme za zprávu. A pak ještě zpráva z Týna nad Vltavou, kde je polojasno, klidno, 13 stupňů. Pohodovou neděli všem posluchačům přeje a zdraví Věra z Týna nad Vltavou. Věru, děkujeme za zprávu a přejeme hezkou neděli.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: 6:45 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít za rozptýlením. V obecní knihovně v Nadějkově od 9 do 14 hodin mají tradiční pouťovou výstavu na téma historie zámku v Nadějkově. Rybářský víkend můžete ještě dnes prožít na zámku Blatná. Organizátoři tam od 10 do 17 hodin připravili výstavy o rybářském řemesle, přednášky odborníků a také ochutnávky rybích specialit. Jarní koncert ženského pěveckého sboru Záviš začne v 15 hodin v kostele svatého Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou. V Borovanském kostele se uskuteční benefiční koncert pěveckého spolku Kaplice. Začátek je v 17 hodin. Slavnostní otevření pump tracku, skateparku a také venkovní posilovny bude ve 13 hodin v Olešnici u Trojových svinů. Ozdobí je show jezdců Bike O'Clock s autogramiádou a od 14 hodin tam naváže pak program dětského dne s vědomostnými kvízy, zorbingem a další zábavou. Na koupališti na stadionu v Bechyni pořádají od 9 hodin soutěže pro všechny věkové kategorie ve hře Melky, ta pochází z Finska, soutěžící sráží na zemi postavené očíslované kolíky, tak aby dosáhli požadovaného počtu bodů. A ještě jedna pozvánka. Den dětí je dnes od 14 hodin v odpočinkové zóně Tismenického údolí pod hradem Kotnov v Táboře. Připravili tam pohádky, taneční vystoupení a také lezeckou stěnu.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Všichni ji milovali, ale někdo ji nenáviděl až k smrti. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší případ dvou sester. ČT2. Jediným vodítkem detektiva k nalezení pohřešovaného je záhadná Colgirl v podání Oscarové Jane Fondové. Kriminální film Klut. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Ivy Janžurové film v režii Juraje Herce Morgiana. Nedělní večer s Českou televizí.
3: A teď pro vás máme zprávy. Připravila je Pavlína Fendeková.
4: Půl deváté.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Ve Vlčnově na Slovácku je dnes jízda králů. Tradiční zvyk, který je zapsaný na seznamu UNESCO, doprovází folklorní vystoupení. Jezdci na koních v čele s letošním králem v divčím kroji a s růží v ústech bude obcí projíždět od 12 do 17 hodin, uvedla organizátorka akce Petra Kučerová-Brandisová. Těžba dřeva v loňském roce klesla v Česku zhruba o 6%. Nejvíce dřeva se vytěžilo v Jihočeském kraji, více než 15% celkové těžby. Do úbytku vytěžovaného dříví se promítlo zejména meziroční snížení nahodilé těžby, ke které se většinou přistupuje kvůli působení škodlivých činitelů, jako jsou hmyzí škůdci, houbové choroby, vítr nebo námraza. Poklesla také zalesněná plocha, a to téměř o 22%. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Pěvecký sbor Kaplice vystoupí dnes od 17 hodin v kostele Navštívení Panny Marie v Borovanech. Vstupné je dobrovolné a bude určeno na generální opravu věže kostela. Od 19.30 vystoupí v kostele svatého Jilí v Dolním Dvořišti. I tam je vstupné dobrovolné, informuje sbor na sociálních sítích. Čeští fotbalisté nastoupí před odletem na světový šampionát na Letné v přípravném utkání proti Kosovu. Zápas začne v 16 hodin. Hned po něm oznámí realizační tým kompletní nominaci na mistrovství světa. Fotbalisté Slovácka zkusí napodobit Baník Ostrava a zachránit se v šancelize. Odveta baráže s Artisem Brno začne ve 13 hodin. A ještě počasí. Na jihu Čech bude přibývat oblačnosti i přeháněk. Vyskytnou se také bouřky. Teploty vystoupí maximálně k 26, na horách ke 22 stupňům. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na většině území. Střední na Jindřichohradecku mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod, pozor ale na dálnicích. Na D3 se pohybují silničáři v obou směrech na hranici Českokrumlovska a Českobudějovicka a na D4 pracují u Předotic na Písecku ve směru na Prahu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Je půl deváté, k tomu 2:15 a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné nedělní ráno. Pohyb je zdravý, prospěšný. A včera se v Českých Budějovicích hýbalo hodně lidí. V hlavním závodě 3900 běžců a celkově pak až dvojnásobek. To jsou počty účastníků Matony Running Festivalu České Budějovice. Atmosféru vám přiblížíme za chvíli. Teď nechám zaspívat Olgu Lounovou.

0: Centrum Českých Budějovic zaplavili běžci. Matony Running Festival včera přilákal do ulic rodiny s dětmi, doprovázeli je dědečkové a babičky. Sportovní svátek přilákal k pohybu až 8 000 běžců.
1: Velmi hlasitě povzbuzovali a tleskali fanoušci čelu závodu. Někdo se odvážil na půlmaraton, jiní si rozložili trasu do štafetových úseků, jako Anna Štrbáková z Týna nad Vltavou.
2: Z Dobšic přesněji.
1: To jsem ale neměla moc daleko a běháte jako parta z Dobšic?
2: Ne, jsme parta z celé republiky, třeba z Prahy.
1: Mohlo by být chladněji?
2: Chladněji, rozhodně.
1: A vy tady teď čekáte na předávku?
2: Ano, čekám na předávku, až doběhne první z naší štafety. Máme dobrou partu a nikdo z nás by nedal 21, tak jsme se rozhodli, že to dáme takhle kouskovaně.
1: No téměř 8 000 běžců v Českých Budějovicích, co tomu říkáte?
2: Je to hustý. Takových lidí jako na jednom místě, neskutečný. Určitě je to jedna z věcí, proč člověk běhá, ale člověk běhá hlavně pro radost.
1: Anna Štrbáková to vystihla naprosto dokonale. Pro radost běželi i dva bratři, sportovci Fenclovi, mladší Matěj.
3: Má palec nahoru.
4: Dobře.
3: No.
1: Dobře, v rádiu ten palec tolik vidět není. Maminka musí odníst do domu teď hrdinu.
3: No, jako na zastávku, no, autobusu, musí, no.
1: Zatímco Matěj se nesl na maminčiných zádech, starší Antonín pyšně ukazoval, kolik mílí uběhl.
4: Já bych šel jednu míle.
1: A bavilo tě to?
4: Jo.
1: No ještě aby ne, když na všechny velmi pečlivě dohlížel dědeček Jiří Voříšek. Sám hrával nejvyšší soutěž volejbalistů, nastupoval i k zápasům v evropských pohárech. A děti odmala stejně jako vnoučata vedl a stále vede ke sportu.
5: No samozřejmě, vždycky to hned od začátku to bylo nejlepší ke sportu a to je pohoda potom.
1: No. No a jak se na to díváte, když vlastně běhá 8 000 sportovců v centru Českých Budějovic?
5: Je to krásný, samozřejmě, že to je pěkný a doufám, že to bude pokračovat takhle dál každý rok.
1: Maminka Martina Voříšková stále s malým synem na zádech chválila kolegy běžce, soupeře, ale i pořadatele. Mimochodem, jedním z nich byl tatínek Matěje a Antonína.
3: No, je to obrovská akce, já jsem strašně ráda, že to tady je, že to vytáhne lidi do ulic a chvíli ty silnice jsou pro běžce. Víte, to jsme si užili, že tam nejezdili auta a běželi jsme tady my.
1: No vy máte také startovní číslo, takže jste běžela s dětmi?
3: No jasně, stíhala jsem jim.
1: S úsměvem na tváři vyrazila k domovu Martina Voříšková z Českých Budějovic, Kamil Jáša, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za minutu a půl bude 8:45, tak je proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Petr Fribauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Na jihu Čech máme převážně polojasno a zatím stále ještě beze srážek. Počasí u nás ovlivňuje výběžek vyššího tlaku vzduchu. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 15 až 18 stupně Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně polojasno. Teplotu 17,6 stupně Celsia. Vítr slabý, jeho východní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1015 hektopaskalů a stále klesá. Chudáňov hlásí také polojasno, teplotu 16,8 stupně Celsia a vítr mírný, jeho západní 5 metrů za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Odpoledne počasí u nás začne ovlivňovat frontální systém postupující přes naše území od západu. Bude zataženo nebo skoro zataženo s přeháňkami na celém území kraje a místy se budou vyskytovat i bouřky, a to i silné. V bouřkách se mohou vyskytovat nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, kroupy a nebo krátkodobě i intenzivnější úhrny srážek. Maximální denní teploty dneska budou mezi 23 až 26 stupni Celsia, na horách kolem 21 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu a v bouřkách, jak jsem říkal, přechodně zesílí. Biopředpověď pro dnešek je na dvojce střední zátěž.
1: A v noci a zítra 1. června?
2: V noci a zítra nás od severozápadu, nebo k nám od severozápadu, bude proudit vlhčí a chladnější vzduch. Bude zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm a ojediněle se i nadále mohou tvořit bouřky. Zítra, později odpoledne, budou od západu srážky ustávat a bude ubývat i oblačnosti. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 15 až 12 stupni Celsia a ty maximální denní budou nižší než dnes, mezi 17 až 20, na horách kolem 15 stupňů. Vítr bude mírný, západní až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu a v bouřkách opět může zesílit. Zítra, později večer, potom vítr bude slábnout. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
1: A jaké počasí očekáváte na úterý?
2: V úterý nás bude ovlivňovat brázda nízkého tlaku vzduchu a později odpoledne a večer s ní související frontální systém od západu. V první polovině dne bude tedy převážně polojasno, noci a k ránu ojediněle s mlhami. Později odpoledne bude přibývat oblačnosti a večer se místy budou vyskytovat přeháňky a ojediněle se mohou vytvořit i bouřky. Minima se budou pohybovat kolem 10 a maxima kolem 23 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, jižní až jihovýchodní do 4 metrů za sekundu a později večer se bude měnit na západní a zesilovat.
1: Můžeme se ještě podívat na středu?
2: Ve středu noci nás přejde studená fronta a k nám začne rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od jeho západu. Bude zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, které budou odpoledne ustávat. V noci na čtvrtek pak bude od západu ubývat i oblačnosti. Minima budou kolem 14 a maxima kolem 18 stupňů Celsia. A vítr bude mírný, západní 2 až 6 metrů za sekundu a večer potom bude slábnout.
1: Říká meteorolog Petr Fribauer. Tak díky za všechno a při klidnou neděli.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Chcete-li mít na zahradě bohatou úrodu, nezapomínejte na střídání plodin. Připomeneme to v dalším vydání Zelených světů. Zastavíme se taky za zahradní architektkou Terezou Antošovou a parťák Pavel Chlouba vám poví, proč si vysadit jeřáb a jaký. Poslechněte si víc v dalším vydání magazínu pro milovníky zahrad a zahradničení. I Hanka Šoberová se na vás těší v neděli po 11. dopolední u jeho poslechu.

0: Je neděle a tak jsme pro vás připravili na odpoledne povídku, k jejímž poslechu vás pozvu rád teď už před 8 minut před 9 hodinou raní. Ten dnešní příběh je o vztazích v jedné už dost opotřebované a ne příliš funkční rodině. Otec a matka spolu moc nevycházejí, každý z nich bydlí ve svém pokoji a zvlášť otec, který dělá matce neustále nějaké naschvály. No a dospělý syn, který s nimi žije, to moc nechápe, ale sám je vlastně stále tak dost trochu neukotvený. A to nejenom doma, ale také mimo rodinu.
1: Tou klikou chodí lomcovat jedině v noci. Neděje se tak pravidelně. Matka nikdy neví, kdy to přijde, za to otec ano. Trpí totiž nespavostí. A taky vztekem, který si chodí uprostřed noci vybíjet na matce skrze kliku. Žijí odděleně. Každý má svůj pokoj. Kdysi se tak dohodli. Otec ji nemohl vystát. Dokonce si na ní stěžoval psovi. Říkal mu, že matka je děvka. Otci však chyběl důkaz, což ho šíleně vytáčelo. Občas trpí nespavostí. Otec, ne matka. Zuří kvůli tomu a chodí matce lomcovat klikou. Dveře se nikdy neotevřou, protože jsou zamčené. Lomcuje klikou a funí. Matka leží v posteli, zírá s očima do kořán a skřípe zuby. Když má pocit, že matku skrze kliku dostatečně vytrestal, jde si lehnout.
0: No, to musí být soužití. V takové rodině si asi nežije moc dobře. Syn těch dvou už je dospělý, ale také zatím v tom životě není moc ukotvený. Povídku Nemůžeš za to českobudějovického spisovatele Miroslava Pecha odvysíláme dnes krátce po 14. hodině. Ale do té doby samozřejmě na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice ticho nebude. Už za 6 a čtvrt minuty to budou zprávy, ty připravuje Pavlína Fendeková a hned poté pak nabídneme Vltavín, který vás provede Zdeněk Zajíček. No a Luboš Voráček, děkuji za vaši ranní pozornost. Přeji hezkou neděli, klidný 7. den v týdnu a zítra ráno v 5 se těším na slyšenou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Změny rozpočtových pravidel zřejmě narazí v Senátu. Vyplývá to z vyjádření předsedů klubů i šéfa horní komory. Pražská zoo dnes připraví do Kazachstánu další 4 koně Převalského. Písek prodloužil termín pro podání návrhů projektů do participativního rozpočtu města do konce července. Na jihu Čech vystoupí teploty maximálně k 26 stupňům. Čekat ale musíme i srážky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Změny rozpočtových pravidel nejspíš neprojdou Senátem. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory a šéfů všech senátorských klubů, které oslovil Český rozhlas. Vládní koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku státního rozpočtu nepočítali třeba peníze na výstavbu dálnic a železnic. Opozice, která má v Senátu většinu, to považuje za hazard s budoucností země. Senátoři budou o návrhu jednat pravděpodobně v polovině června. Pražská zoo dnes odpoledne do Kazachstánu odveze další 4 koně Převalského. Pokračuje tak v projektu návratu tohoto ohroženého druhu do volné přírody. V tamní zlaté stepi teď žije 14 koní Převalského, které tam zoo přepravila při předchozích transportech loni a předloni. Do stejné oblasti Altyn dala teď. Nejprve zamíří 4 hřebci, o pár dní později 4 klisny, uvedla kurátorka kopytníků Barbora Dobijášová. Písek prodloužil termín pro podání návrhů projektů do participativního rozpočtu města o měsíc, tedy do 31. července. Zatím je přihlášeno 5 projektů, například pořízení terénního zásahového vozidla pro dobrovolné hasiče, rozšíření mobiliáře na hřbitově v Semicích nebo obnovení vodních prvků v Palackého sadech, informoval místostarosta za Piráty Josef Soumar. O tom, které projekty se budou příští rok realizovat, rozhodnou sami občané v internetovém hlasování, které bude probíhat od poloviny října do konce listopadu. Na projekty jsou opět vyčleněny 3 miliony korun. Jeden může být podpořen maximálně 500 tisíci korunami. Český svaz ochránců přírody hledá další místa vhodná pro záchranu květnatých luk. Ochránci přírody zároveň spustili veřejnou darovací kampaň, která má podpořit nové výsevy a péči o tradiční louky. Druhově pestré louky mizí hlavně kvůli intenzivnímu hospodaření a používání běžných směsí. Jak mohou pomoci s ochranou luk vlastníci půdy i veřejnost, vysvětluje koordinátorka projektu obnovy Tereza Flečková.
2: Na našich stránkách louky.cz tak tam je kompletně návod, je tam i kontaktní formulář, takže my jako Český svaz ochránců přírody vám v tom můžeme pomoci. Pokud samozřejmě vlastníci nejste, tak se můžete přidat jako dobrovolník k nějakému třeba místnímu pozemkovému spolku, který o ty louky pečuje.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech bude od západu přibývat oblačnosti i přeháněk, místy se vyskytnou bouřky i silné, teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách maximálně ke 22. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V Číměři na Jindřichohradecku se na silnici 128 srazilo osobní auto s motorkou, na místo míří záchranáři, dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Mimochodem, to oslovení dobrého dne přeji, to jsem si před mnoha lety vypůjčil od převora Vyšebrodského kláštera Justina Berky. On mě vždycky tak zdraví v telefonu nebo i osobně, když tam přijedu. První červen, který se blíží, je tradičně považován za den založení Vyšebrodského kláštera. Konkrétně jde o 1. červen 1259. Takže na letošní rok připadá 767. výročí založení kláštera ve Vyšším Brodě. A tak se tam vypravíme. A hned dvakrát. Potom nás čeká připomínka dvou známých jihočeských míst spojených s Heidrichiádou. A protože se věnujeme i historii jihočeských hranic, tak na závěr se dozvíte, co mají společného jižní Čechy a rakouský Kefirmarkt.

0: Jak už jsem naznačil, dnes si připomeneme založení cisterciáckého kláštera opatství Naší paní ve Vyšším Brodě. Jak zní oficiální název, nebo také podle názvu církevního cisterciácké opatství Panny Marie ve Vyšším Brodě. Historicky v datech to bylo takhle. 23. května 1259 potvrdil pražský biskup Jan III. Zdražic darování majetku a patronátních práv klášteru. A 1. června 1259 pak vydal dokument, kterým posvětil první klášterní kostel a potvrdil majetky, příjmy a práva nově vznikajícího cisterciáckého kláštera. Tento den je dlouhodobě přijímán jako oficiální den založení kláštera. Zakladatelem byl Vok I. z Rožumberka, který do Vyššího Brodu přivedl první cisterciáky z rakouského kláštera ve Wilhering Abbey u Lince. A s Vyšším Brodem je spojená také i známá legenda, kdy se Vok měl při přechodu rozvodněné Vltavy zachránit slibem, že pokud přežije, založí v tomto místě klášter. Historici ovšem upozorňují, že pro tuto legendu neexistuje nějaký přímý dobový důkaz. Rok 1259 ale není jenom výročí kláštera, je to vlastně okamžik, kdy se začínají skládat moderní dějiny jižních Čech. V širším evropském kontextu je to doba po velkých mongolských vpádech do Evropy, doba, kdy se střední Evropa stabilizuje a znovu roste obchod. A Vyšší Brod stál u jedné takové důležité obchodní stezky. A tak klášter pojďme projít společně s převorem Justinem Berkou. Kudy se tady projdu, tak tam vidím něco otevřeného a nějakého člověka, který tam pracuje. Ale když se to vezme, tak vyjímá té éry socialismu, to takhle bylo vždycky.
1: No, klášter byl samozřejmě veliký sociální element, můžeme říci, poněvadž taky vlastnil tady ty pily, že také spolu vytvořil tu železnici z Lipna do Rybníka, že jo, a zároveň byl první domov důchodců pro ty zaměstnance klášterní. To už máme tady záznamy ze 16. století, tady dole vedle kostela svatého Josefa, takže klášter byl velikým zaměstnavatelem a ty lidé tady měli určitou jistotu, neměli nějaký zvlášť horentní platy, ale měli jistou práci, poněvadž naše podnikání není na okamžitý zisk, ale z hlediska věčnosti, aby jsme přenechávali další naší generaci, že aby se to hezky postupně prostě dávalo dohromady a aby také se to udržovalo.
0: Tak. Když se zkusíme přenést do roku 1938, tak Madona Vyšebrodská, která je teď před námi, na kterou teď hledíme, změnila po mnoha letech své místo. A sice z Vyšebrodského kláštera byla převezena do Prahy. Jak to tenkrát bylo?
1: To už bylo předzvěst nástupu Hitlera. A pan Opatecelín Jakš chtěl obraz zachránit, tak proto ho dovezl do Národní obrazáry, Národní galerie, vlastně předchůdkyně, a tam pod záminkou restaurování ho ukryl před Hitlerem, protože tušil, že Hitler přijde a bude chtít ten obraz ukořistit. No, samozřejmě ten obraz Hitler potom, když přepadl i Prahu, tak ho odvez i z Prahy s mistrem Vyšebrodským.
0: Vy tady ve Vyšebrodském klášteře vystavujete teď i pověstný Závišův kříž. A ten měl v podstatě podobný osud.
1: Ano, Závišův kříž měl identický osud v tom, že ho rovnou Hitler sebral tady z kláštera do těch solných dolů. Tam bylo veliké depozitum uměleckých památek středoevropských. Hitler chtěl udělat to muzeum vymizelé rasy, že ano. A potom zázračně se ten kříž Závišu vrátil v 45. roce, když ho našli v tom altrse na koňském voze pod Slámou. Ten vůz měl zlomené kolo. Pravděpodobně ten kříž někdo chtěl ukrást. Američtí vojáci přišli na to, že to patří sem, tak ho sem vrátili v 45. roce. A tak tady byl do 50. roku a v 50. roce, když byl klášter zrušen komunisty, jako všechny kláštery v České republice, byl ten Závišův kříž umístěn na Pražský hrad mezi korunovační klenoty do té pokladnice a tam byl přechováván v podstatě až do 94. roku s korunovačními klenoty.
0: Ještě se vrátíme k mnichovským událostem, protože v roce 1938 na konci září došlo k podepsání Mnichovské dohody a následně hned 2. října už tady ve Vyšebrodském klášteře byla německá vojska a od 41. roku tento areál už úplně zabralo gestapo.
1: Ano, tady bylo do 41. roku několik mnichů ještě, ale potom v 41. roce definitivně všechny vyhnali a co se dalo, to odvezli do těch solných dolů, ty zácní věci, a tady umístili umělecké sbírky židů, plná křížová chodba, kostel, to bylo všechno zastavěné. Tady byla jednotka SS, která to hlídala a v 45. roce to Američané převzali.
0: Slyšel jsem, a nevím, jestli je to pravda, že tou dobou udělali z Vyšebrodského kláštera pevnost a že byl snad natřený na zelenu.
1: Ano, to je do dneška část klášť. Teď už to teda opravujeme, že jo? Ale když se podíváte na pivovar, tak ten je pořád z části zelený, protože ten ještě nebyl opravený.
0: S převorem Vyšebrodského kláštera Justinem Berkou jsme v klášterní galerii. Pojďme ji představit a pojďme přiblížit alespoň část toho, co tu vystavujete.
1: Je to bývalá zpovědní kaple gotická kolem roku 1430-1450, ale v secesní době ji pan opat Leopold Vačkář přestavěl, můžeme říci, na takový ten zvláštní tvar secesní, vidíte ty lampy, ty jsme obnovili, ty jsou z roku 1890 až 1895 originál, vyzdobené secesně, což teda je taková jaksi rarita, gotika a seces je takovej příkop mezi tím a my jsme tady udělali galerii různých předmětů, co jsme dostali naspátek v restituci, to znamená, je tady celá kolekce jihočeských Madon, vidíte, krásná. Tamhle vidíte sochu svatého Mikuláše, z kostela svatého Mikuláše z roku 1360 v Rožumberku. Dali jsme ji sem z bezpečnostních důvodů. No a potom velmi unikátní obraz, takzvané ukřižování z vyššího brodu. Je to od mistra Třeboňského z roku 1380 a tento obraz je opravdu vrcholné dílo mistra Třeboňského a v naší galerii také byl navrácen z Národního muzea 1991.
0: A teď projdeme dál do míst, která už tak přístupná nebývají. A to dokonce za zpěvu části pěveckého sboru.
1: No, pravidelně sem jezdí z různých koutů republiky, tak vždycky na různých mše svatých nám tady krásně zpívají.
0: My už jsme totiž s převorem Justinem Berkou přešli do klášterního kostela na Nebevzetí Panny Marie. A když je rušná sezona a když je příležitost a bývá vystaven Závišův kříž, tak do té výstavní místnosti se chodí právě z kaple svatého Benedikta. Chodí se do takzvané oratoře.
1: A tam je právě ten kříž vystaven.
0: Teď jsme v místech presbytáře a když přejdeme do jeho levé části, tak tady dole pod námi je jedno z míst, které, dá se říci, jsou asi jedny z nejzapovězenějších, protože tam je slavná rožumberská hrobka.
1: Jsou tam pochovaní v podstatě všichni členové rožumberského rodu, počínaje tím prvním, který zemřel v roce 1261, konče 1611, panem Petrem, tady máte náhrobní kamen, pouze Vilém je v Českém Krumlově pochován a jinak jsou tady všichni. Je to po katedrále svatého Víta druhá největší nekropole v České republice jednoho rodu vládnoucího.
0: Já si naposledy pamatuju, že tady bylo lešení až nahoru. A tehdy jsem říkal, že konečně začínám chápat to rčení, že je někde práce jako na kostele.
1: Ano, to bylo v roce 2011 až 2013 v rámci té zemské výstavy. Po 90 letech byla rekonstrukce interiéru klášterního kostela. Bylo to 42 kilometrů trubek lešení. Neuvěřitelný. A je to taky zázrak. Já myslím, že se nacházíme na místě zázraku. Už ten samotný založení toho kláštera skrze tu záchranu voka a teďko obnovení, víte, po tolika letech a i ta obnova toho interiéru, poněvadž když jsme to všechno rozdělávali, měli jsme obavu, jak to dáme všechno zase dohromady, ty sochy a to všechno. A podařilo se to a vidíte, klášterní kostel je nádherně obnoven.
0: Klášter jako takový je možná pro někoho symbolem něčeho zapovězeného. Ono svým způsobem to má logiku, dejme tomu, ženský klášter je přinejmenším v určitých částech zapovězen pro muže, mužský klášter je zase v určitých částech zapovězen pro ženy, anebo vůbec veřejnost jako takovou, protože jsou místa, kde žijete vy, řeholníci, a kam my se normální smrtelníci nemáme prakticky šanci dostat. Je to tak?
1: No tak samozřejmě, takzvaná klauzura, která je to území pro klid a život komunity, protože my nejsme muzeum jenom, že my jsme živý organismus, náš klášter, ale převážná většina kláštera v podstatě je přístupná, že jenom malinká část je vyhrazena jenom pro nás, aby jsme měli samozřejmě klid pro ten náš život. Ale jinak vidíte, jsme v kostele, procházíme těmi návštěvními trasami, galerie, knihovna, to všechno je přístupné návštěvníkům.
0: A kdyby někdo chtěl, nebo vy, kdybyste chtěl do toho vašeho místa, které je vyhrazené přímo jenom vám, tak musíte projít tady přes tu rajskou zahradu nebo křížovou chodbou směrem od této kostelní lodi a pak už máte ta svá území, jak se říká.
1: Zvaný konvent.
0: Konvent. A ten vypadá jak? Můžete ho aspoň trochu naznačit?
1: Je to budova, je to takové křídlo, každý mnich má svoji celu, svůj pokoj, je tam zároveň kuchyně, jídelna, rekreační místnost, kaple zimní, pro ten mnišský život. No tak já jsem přišel natrvalo v roce 1991 do kláštera, ale poprvé v životě jsem tady byl někdy v 70. letech po vojně a nějakým způsobem mi to chytlo tak za srdce, že jsem říkal, jsem se ještě vrátím a chtěl bych tady žít. A potom, když padli komunisti, tak mě to pán Bůh dopřál. Takže opravdu to byla láska na první pohled.
0: No a jak je vám dnes, když to vidíte zpětně?
1: To je pořád stejný. Pořád jsem každý den děkuju pánu Bohu, že jsem tady.

0: Když se řekne rod Rožumberků, tak si asi vybavíte hlavně pětilistou růži. K tomuto rodu se ale váží i jiné symboly. Například rožumberský jezdec nebo rožumberská kapela. Co to bylo za sdružení Rožumberská kapela, to si řekneme za chvíli. A připomeneme si to v jednom z dílů seriálu Českého rozhlasu. Seriálu, který se jmenoval Odkazy a vznikl v první polovině 70. let a byl zaměřený na české kulturní dějiny, literaturu a osobnosti. Jeho hlavním protagonistou a redaktorem byl profesor dr. Vladimír Kovářík, kandidát věd. Literární vědec, popularizátor české historie a dlouholetý spolupracovník Československého rozhlasu. Za rozhlas s ním spolu uváděl Odkazy redaktor Milan Navrátil a svými znalostmi přispěl i muzikolog Miloslav Malý, který připravoval pořady pro Československý rozhlas a věnoval se zejména Bedřichu Smetanovi. Následující záznam všichni tři natočili ve Vyšším Brodě, jak o Rožumberském jezdci, tak o klášterním kostele i Rožumberské kapele.
1: Když jsme se s vámi před týdnem loučili, bylo to na vrcholku Čertovy stěny. A vyprávěli jsme si několik pověstí, jedna z nich byla velmi zajímavá. Byla totiž o založení Vyšebrodského kláštera. No a dneska jsme tedy tady. Od Čertovy stěny, kdybyste jeli po silnici, tak vlastně jedete povodím Vltavy, až se octnete u takové vyrovnávací nádrže, dnes nedávno postavené před několika lety. A nad Vltavou, nad hladinou Vltavy ční takový chlum, vršek, na jeho temeni klášterní chrám, který byl kdysi centrem celého areálu budov, v jehož středu se právě nacházíme.
2: Já myslím, kdybychom se zeptali každého kulturnějšího člověka na světě, který navštěvuje výstavy, a světové výstavy, poslední světové výstavy v Bruselu, v Montrealu a tak dále. A viděl tam expozici československou, vždycky nějak tak byl připomenut Vyšebrodský klášter. Bylo to zajímavé, že právě památky Vyšebrodského kláštera se vždycky uplatnily na prvním místě. Myslím teď na toho neznámého Vyšebrodského mistra, který je autorem těch 9 krásných tabulových gotických obrazů z poloviny 14. století, které právě pocházejí z obrazárny z Vyššího Brodu, i když jsou teď uloženy v Národní galerii v Praze. Byla to vlastně část oltáře, který objednal kdysi snad některý z Vítkoviců pro neznámý kostel ve zdejším kraji. Tyto tabulové obrazy tvoří vlastně obraz toho pašijového cyklu, že to znamená života a utrpení Krista, a jsou jedinečnou světovou gotickou památkou. Právě tak jako Vyšebrodská Madonna. No a jsme-li u té pokladnice našich gotických památek, je třeba říci, že i vlastně celý ten klášter, který byl postavený před rokem 1259, je takovou jedinečnou památkou. Ta věž, ta už je z první poloviny minulého století. Ta dominanta, ta byla vytvořena skutečně jako novotvar. Když procházeli jsme některými těmi místnostmi a těmi sály klášterními, viděli jsme obrovské bohatství především Vyšebrodské knihovny. Když jsme se dívali ke stropu, viděli jsme krásné ty nástropní fresky, a když jsme vstoupili do toho krásného chrámu na Nebevzetí Panny Marie, tak jsme užasli především nad tím překrásným oltářem, ale zejména také nad krásnými barokními varhanami ze 17. století. Já myslím, že vůbec ten typ varhan, který je tady jedinečně zachován, ukazuje na způsob tehdejší stavby varhan. Jsou to totiž skutečně královské varhany. Jsou postaveny do dvou částí. To znamená, že mají 2 stejné části po obou stranách
1: kůru, že?
2: Kůru. Ten hlavní stroj je dekorován s takou noblesou, že jaksi vstupuje přímo do prostoru té chrámové lodi.
1: Jakoby rozeznívalo ty boční lodě, vidíte?
2: Jistě tak, to právě je princip barokní stavby varhan, že byly mnohokrát rozděleny. Ten hlavní korpus, to hlavní tělo varhan, bylo rozděleno do rohů, aby se docílil maximálního zvukového efektu. Baroko totiž vneslo do stavby varhan oproti renesanci úplně něco nového. Renesance totiž vytvářela takovou kulisu varhaní, že masu, spleť jednotlivých hlasů, kdežto varhany barokní byly stavěny už na citlivé vytváření každého hlasu samostatně. Každý ten hlas měl znít samostatně. Také ty pozitivy, to znamená takové ty malé varhánky, které jsou někdy předsazeny nebo někdy jsou skryty za tím hlavním tělem varhan, tak ty tady vlastně není vidět a ty pravděpodobně jsou někde tak jaksi tak situovány, aby doprovázeli jednotlivé potom hlasy zpěvní. To znamená, aby ten tlumený tón varhaní byl takovým průvodem celého toho obřadu.
1: No, já bych se ještě rád zmínil o jedné věci, kterou dnes už bohužel ve Vyšším Brodě nenajdete. Byla totiž zničena už v minulém století. Když jsme totiž hovořili tam na Čertově stěně o tom dvojím zachránění pana Voka, že tak právě v tomto chrámě byla
2: kdysi
1: vytvořena veliká freska a slavná freska právě, která hovořila malířskou technikou, malířským způsobem o onom zachránění. Ale kromě toho bych se rád zmínil ještě o jedné věci. Nahrobní kameny. Však Vyšší Brod, že ano, to byl klášter založený Rožmberky.
2: Ano, tak tady jsou zachovány právě ty překrásné náhrobní kameny, náhrobníky Petra Voka, potom toho Jana Zrinského. To je všecko začátek, nebo kolem roku 1612, že? Teda začátek 17. století. Dále je potom tady asi 8 náhrobních kamenů ze 16. až 18. století. To jsou potom ty skutečně historické dokumenty zdejšího kláštera.
1: Ale pane profesore, když jsme před chviličkou procházeli sály Vyšebrodské knihovny, já jsem si všiml, s jakým zaujetím jste si tam prohlížel ty hřbety vazeb. Je jich tam ale pěkná řádka.
3: No samozřejmě, podívejte se, já mám doma 4000 knížek a shromažďuje celý život. A ta Vyšebrodská knihovna má 70 000 vazků. Já jsem si řekl, pro pána Boha, kdybych denně přečetl jenom jednu z těch tlustých knih, z těch latinských foliantů, tak bych musel být živ 200 let, abych to všecko přečetl. To je totiž knihovna, která opravdu budí neobyčejný úžas. Ona je shromážděna ve dvou sálech, ten jeden sál se jmenuje Filozofický, asi proto, že ta nástropní malba zobrazuje Šalamounův soud. Ten druhý sál, který je větší, mnohem větší, se jmenuje Teologický a tam zase má nástropní malbu Krista, který přichází do chrámu.
1: Ovšem to ještě nehovoříme o chodbách, které jsou rovněž lemovány knihovnami.
3: Ano, tam jsou samé knihovny a především už, co je tam krásné, jsou ty regály, které jsou rokokové, velice pěkné, vyřezávané a tam máte postaveny vedle sebe převzácné knihy jednu vedle druhé. To jsou opravdu nesmírné poklady. Jsou tam také prvotisky.
1: Co to jsou prvotisky?
3: Prvotisky, kterým se také říká někdy inkunábule. Jsou knihy vytištěné od vynálezu knihtisku až do roku 1500. A nejstarší kniha Vyšebrodská byla vytištěna dokonce norimberským tiskařem Johannesem Senzenschmidem už v roce 1470. Představte si teda, jaká je to vzácnost, jaká je to cenost.
1: No, já bych chtěl ještě říct, že dnešní člověk by si asi příliš v té Vyšebrodské knihovně nepočetl. Ona je to totiž knihovna věnovaná z převážné části teologickým, tedy náboženským spisům. Kromě ovšem jiných oborů vědních, které jsou tam také zastoupeny, že ano? No,
2: taky umělecký, že jsou tady velmi cenné zpěvníky staré, to znamená kancionály, takzvané antifonáře a žaltáře a tak dále.
3: Já bych ještě rád upozornil, že ty knihy ve Vyšebrodské knihovně nezaujmou jenom svým stářím a svým uměním tiskařským, ale také svými překrásnými gotickými vazbami. To jsou vazby pergamenové, to jsou vazby kožené, mají takové umněkované přesky nebo závěry, jsou bohatě zdobeny zlatem a to už není dílo cizí, To už je v mnoha případech dílo našich domácích českých umělců. Já jsem tam například viděl knihu, kterou vázal do kůže krumlovský kazatel, který byl zároveň velice dovedný knihař a který se jmenoval Bartoloměj Trnka. A ta vazba je z roku 1498 a já si myslím, že dnešní knihař by ji tak dokonale nevyvedl jako tehle ten dávný krumlovský občan.

0: Jiří Záloha byl archivář a ne ledajaký. Mimo jiné to byl i poslední archivář ve službách Schwarzenbergu, regionální historik a spisovatel Českokrumlovska. A právě s ním natočil redaktor Jaroslav Klíma v závěru 90. let minulého století sérii nahrávek o historii našich hranic. A my si teď pustíme ve Vltavínu to, co natočili v roce 1998 v Kefermarktu v Rakousku. A jak to souvisí s jižními Čechami, napovím skrze jednoho jihočeského rodáka.
1: Do zámku Weinberg, nedaleko Kefermarktu, se vchází přes hluboký příkop. Pokud se sem vydáte na výlet, na procházku, tak můžeme vás potěšit, že se tady neplatí žádné vstupné a vaše děti se potěší také pohledem na daňky, kteří se tady pasou na svazích. Ale my půjdeme dál, projdeme vstupní branou, ona to není vlastně hlavní brána, je to jenom půlkruhový barbakan, který měl zesílit opevnění. A tady tímto barbakanem se dostáváme už vlastně k padacímu mostu. Za ním je ještě jeden menší příkop a brána je opatřena obrovskými kovanými vraty. Není to dnes pravý padací most, ale v okovaných vratech je taková malá branka a aby se dali dobře otevírat, tak je tady takový zvláštní řetězový systém, který ty dveře do zámku otevírá. No a naše pohledy směřují k vlastnímu paláci. Ten je obehnán takovým systémem budov, které vlastně tvoří část fortifikace a my se s úžasem můžeme podívat nahoru, na hodiny, na hlavní věž, která byla hláskou a která má dnes poněkud jiný charakter. Tenhle zámek je zajímavý také tím, že připomíná vlastně rané zámky zvané kastely, protože ještě zbyly v jeho rozích dvě kruhové vysoké věže, které jsou vidět z velké dálky, když se k tomuto zámku blížíme. A my vlastně budeme pokračovat v takové té bezplatné prohlídce, až se dostaneme ke kamenné kašně nebo ke studni vlastně a to je jedna ze zvláštních památek, o které mi řekl historik Jiří Záloha a my se tady u té kašny můžeme spolu zastavit, abychom obdivovali ten důmyslný systém koleček, takže tadyhle je taková vlastně hlavní řemenice okovu, ta se potom pomocí několika dřevěných pastorků
2: převádí na mlýnské kolo, takové malé.
1: Ano, a tohleto mlýnské kolo vlastně táhne, nebo mělo táhnout z té hradní studny okov.
2: Všimněte si, že tady je přímo letopočet, kdy byla ta studna zhotovena 1589, čili to je více než 400 let.
1: Co ještě můžeme o tomto zámku, pane Záloho, říci?
2: K tomu by se dalo říct jenom to, že nynější stav zámku není původní. Ten zámek byl vlastně postaven ještě jako hrad pevnostní v 13. století a ještě v tomtéž století byl zříceninou. Potom byl přestavěn a rozšířen do takové podoby, že má takový pseudo-renesanční charakter.
1: Je to taková romantická přestavba. Mohla by tak vypadat i naše hluboká, ale tady se to blíží spíš renesanci.
2: Měl celkem pohnuté dějiny majitelů. Po druhé světové válce byl celý renovován a dnes je zde takové kulturní školící středisko. Pořádají se tu různé kulturní akce, vzdělávací pořady a podobně. Ještě bych chtěl poznamenat, co nás sem také vedlo. Vedlo nás sem také to, že někdejší majitelé zámku v 18. století hrabata Thürmheimové byli ve velmi přátelském vztahu s rodinou jihočeských Schwarzenbergů. Tyto dva rody se vzájemně často navštěvovali, velmi si dopisovali, je uchována krásná korespondence mezi nimi a dodnes jsou na Českokrumlovském zámku dva pokoje, kterým se říká Thürmheimské na památku nebo v souvislosti s tímto rodem, který zde příležitostně při návštěvě Českého Krumlova bydlel.
1: No, my můžeme jenom dodat, že to vlastně zemské hornorakouské školicí středisko zde má jednak hudební školu. Před malou chvilkou jsme zaslechli jakési etídy na čembalo a kousíček dál zase v dalších objektech zazněla fréza a hoblovka, takže tam se vzdělávají truhláři, aby si zopakovali umění interzie. A těch školících akcí, těch výchovných akcí je tady na zámku Weinberg dostatek, ale českého turistu patrně bude zajímat taková ta bezplatná procházka romantickým prostředím.
2: Pro případné zájemce sdělujeme, že zámek Weinberg je nalevo od silnice vedoucí z Freistadtu do Lince. Všade jsou dobrá ukazovadla na silnicích.
1: Na rozloučenou se zámkem Weinberg nutno říci, že Weinberg znamená vinný vrch. My jsme tady žádné víno nenašli. A pokud si budete chtít udělat hezkou fotografii zámku, doporučuji vám, abyste si ji udělali v zrcadle krásného jezírka, které je před zámkem. Teď momentálně je dostatečně zarostlé stulíky, takže celý zámek se v něm nezrcadlí, ale je tam krásná fontánka s rybou. Tahle fontánka je takové nepříliš pěkné konkurenční znamení, protože obrátíte-li se na druhou stranu, je tady zámecký pivovar s hostincem. Ten zámecký pivovar je zajímavý pro návštěvníka i tím, že přímo v hostinské místnosti, tak jako třeba u nás, u Zvíkova, můžete vidět výrobu piva a samozřejmě tohle pivo ochutnat. Ani Jiří Zálo, ani já jsme pivo neochutnali, nejsme pivaři. My jsme se spíš nechali inspirovat touto zpívající rybou, protože kdo pije vodu, je zdráv. Tohle klepadlo je pro mě znamením věku, ale myslím si, že ti, kteří přijedou do Kefermarktu, patrně na tyto dveře nezaklepají. Vejdou do kostela hlavním vchodem, aby se podívali na světoznámý dřevěný křídlový oltář. A my jsme s Jiřím Zálohou, historikem z Českého Krumlova, přijeli do Kefermarktu proto, abychom si řekli, že on je vlastně také trochu náš. Že jsme ho my, Jihočeši, Šumované, objevili jednou osobou.
2: To je pravda. Zásluhy o objevení tohoto oltáře a o první restaurování měl náš krajan, rodák, hornoplánský Adalbert Stifter. Ještě v dobách, kdy v Linci působil jako zemský školní inspektor a pečovatel o umělecko-historické památky.
1: Ten... Stifter ovšem našel tenhle oltář už v době, kdy měl za sebou tento oltář nejméně půl tisíce letí existence.
2: Ano, ten oltář pochází zhruba z doby po postavení kostela, to bylo tenkrát 1473 až 1476, v gotickém slohu. A ten oltář zde byl ukryt před větším zájmem návštěvníků z toho důvodu, že obec Kefermarkt leží poněkud stranou silnice vedoucí z Freistadtu do Lince. Kdybyste náhodou měli zájem se do Kefermarktu podívat, velmi vám to doporučujeme, stojí to za to opravdu tento mistrovský kousek umělecký vidět a potěšit se pohledem na něj.
1: My musíme ještě dodat, že tento světoznámý oltář působí hlavně svou monumentalitou. Pokud někdo bude čekat nějaké barevné sochy, tak asi bude zklamán. Velikost tohoto díla je vlastně také v tom, že je vyřezán z lipového dřeva, že vlastně je tam hlavní pole a ještě dvě křídla a nahoře je další taková gotická výzdoba.
2: To je oltářní kříž, máte na mysli?
1: Ano.
2: Jistě. Ten pochází z roku 1497. Je to skutečně taky pěkná práce, kterou je třeba vidět proto, aby člověk měl radost, že něco pěkného vidí. O oltáři píše sám Stifter ve svém románu Pozdní léto, kde je tomuto oltáři a kostelu věnován velký odstavec. Ovšem není uvedeno, že je to Kefermarkt, ale pod jiným smyšleným názvem.

0: A na závěr dnešního Vltavínu, který právě posloucháte z Českých Budějovic, se vrátíme do doby takzvané druhé Heydrichiády, tedy do období, které začalo po atentátu na Reinharda Heydricha 27. května 1942. Jako první Heydrichiáda se uvádí doba od 27. září 1941 až po přibližně leden a únor 1942 a začala po příjezdu a nástupu Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora protektorátu Čechy a Morava. A o té druhé Heydrichiádě a především o jednom velkém paradoxu jsem natáčel nedaleko Nové Hlíny mezi Třeboní a Stráží nad Nežárkou. Stojíme u obloukového mostu přes rybník Vítek. U obloukového mostu, který znáte všichni, když jste viděli pohádku Byl jednou jeden král. Takový ten krásně bílý most, ze kterého ti místní sypali do vody sůl, když bylo v království zakázáno solit. Ale tentokrát tady stojíme s Janem Ciglbauerem úplně z jiného důvodu, protože když použijeme, dá se říci, další filmový střih, tak se z těch filmů dostaneme do tvrdé reality druhé světové války, protože v té druhé světové válce sehrál tento most také dost důležitou úlohu a dost možná podobnou té filmové záběrové z té pohádky, byť se sem sypalo úplně něco jiného. O co šlo, Jene?
1: Tak když ten most je teda spojený hlavně s těmi pohádkami, tak je i spojený s asi nejtragičtějším obdobím našich moderních dějin, takzvanou Heydrichiádou, kdy byly desítky, stovky českých vlastenců popravovány na nacistických popravištích a část z nich, která tedy byla popravena v Táboře v jižních Čechách, tak byla pak spopelněna v Českých Budějovicích a protože nacisté nechtěli, aby po nich cokoliv zbylo, aby zůstalo nějaké pietní místo, tak se snažili ty lidi úplně zlikvidovat beze stopy a ten jejich popel z části vysypali právě tady z toho mostu do rybníka Vítek.
0: Upřímně řečeno, Jene, já si to neumím zase až tak moc dobře představit, protože když si uvědomíme, že třeba za té Heydrichiády popraviště bylo v Táboře, oběti odsouzenců se spalovali v Českých Budějovicích a jejich popel se vozil sem, mně to připadá poměrně dost logisticky náročné.
1: Na první pohled se to zdá, ono se to nakonec tak zdálo i těm nacistům, gestapákům a mělo to takový určitý vývoj. Na začátku Heydrichiády, kdy se vlastně rozjela se ta mašinérie těch stanných soudů, které jako na běžícím pásu odsuzovali české lidi k trestu smrti za naprosté nesmysly, většinou označené jako schvalování atentátu, tak nacisté vlastně hledali vhodná místa, kde budou ty popravy vykonávány a v jižní Čechách byly nalezeny dvě taková místa. Jednak u Klatov spálený les, kde bylo popraveno asi 74 osob, no a pak ten Tábor. On ten Tábor, protože to bylo tradičně takové to husitské město a takový symbol české státnosti, tak díky tomu nacistům vlastně ležel trnem v oku a už od začátku okupace, že dokonce existoval návrh, že by se z Tábora udělalo židovské ghetto jako Terezín, takové druhé. To realizováno nebylo, ale nakonec tedy tam alespoň umístili to popraviště do areálu místních dělostřeleckých kasáren, kde pak tedy bylo popraveno celkem 156 osob.
0: Čili scénář těch událostí kolem atentátu na Heydricha je víceméně tak povšechně známý. Dají se tam najít určitě ještě nějaké věci, nad kterými se dál vedou diskuze, ale je to stejně věc, která se nás až zas tak moc netýká. My jsme teď v jižních Čechách a co se týče toho scénáře, myslím tím spíš datum, nebo datumově přelom, května, června, atentát, po atentátu posléze 8 dní na to Heydrich umírá a začíná takzvaná Heydrichiáda. Čili to, co se dělo v Praze, takové to vyvěšování těch plakátů z popravených lidmi, to potkalo i jižní Čechy. Je to tak?
1: Samozřejmě se vší tvrdostí, tak jako v Praze, tak jižní Čechy nebyly výjimkou. Tady vůbec k první popravě došlo už 30. května, vlastně takhle krátce po atentátu. Bezprostředně po něm bylo vyhlášené stané právo a to 30. května brzy ráno bylo zastřeleno prvních 5 zatčených mužů. Všichni pocházeli z Týna nad Vltavou ve sklepě budovy budějovického gestapa na Lanově třídě. K tomu tehdy došlo vlastně na své volný rozkaz tehdejšího velitele budějovické služebny gestapa Adolfa Fuchse, který k tomu neměl žádné pravomoci ani instrukce. Těch pět mužů známe i podrobnosti o tom, jak se vlastně v rukách gestapa ocitli onoho osudného dne 27. května, kdy byl tedy spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora. Tak ta pětice mužů se účastnila soukromé oslavy v jednom vltavotýnském hostinci a ve chvíli, kdy zapnuté rádio oznamovalo spáchání atentátu, tak ti muži vlastně spontánně začali připíjet na zdraví atentátníkům. Bohužel v tom hostinci ale byl přítomný i jeden velice nebezpečný místní kolaborant a udavač, kromě toho i předseda správní komise a de facto vládní komisař města Emil Pissinger, který to okamžitě udal, takže už druhý den byla ta pětice mužů a k tomu ještě jedna žena, která pak ale byla jenom uvězněna, zatčena gestapem, respektive předvedena četnictvem na gestapo a 30. května tedy byli ve sklepě budějovické služebny zastřeleni. Druhý den 31. května na témže místě byl zastřelen ještě jeden muž z Vodňan, také zatčený za schvalování atentátu. Adolf Fuchs, velitel budějovického gestapa, teoreticky měl být nějak potrestán, tehdy se to smetlo jenom nějakým napomenutím nebo dudkou, že samozřejmě žádný významnější trest to nečekal. No a od 3. června se pak rozeběhly vlastně oficiální popravy nebo na oficiální popravišti v Táboře.
0: Já jsem někde četl, že Němci si v těch různých zápisech, a oni na ně byli dost pečliví, stěžovali, že Češi zas až tak moc rádi neudávali, že v podstatě nejvíc těch udavačů a přisluhovačů měli z řad buď teda nějakých Čechů s kriminální minulostí, anebo takových těch českých Němců, nebo respektive německých Čechů, či jak se to dá říct. Je to tak, ten Pissinger to byl Čech?
1: To byl zrovna Čech, ale vlajkař, fašista už před válkou. A tohle, co říkáš, to je pravda, ona je dneska až příliš demonizována ta údajná udavačská činnost Čechů. Někdy se píše, nebo někteří publicisté nebo novináři přímo označují český národ za národ udavačů, ale to je nesmysl. Takhle realita nebyla. Jednak neexistuje žádné celoevropské srovnání a pokud bychom se do něčeho takového pustili, tak zjistíme, že Češi se v té míře kolaborace a udavačství nijak nevyznačovali víc než třeba některé další západoevropské státy. Míra kolaborace a udavačství třeba ve Francii nebo Nizozemí byla ještě daleko větší než u nás. Takže u nás ti kolaboranti a udavači, ti z přesvědčení, nebo kteří to opravdu dělali s horlivostí a prostě pořád, tak se rekrutovali jednak, jak jsi říkal, z nějakých třeba těch smíšených rodin. A pokud šlo o čisté Čechy, když je tak nazveme, tak to byli často ti fašisté, už předváleční vlajkaři a podobně, kteří prostě už ve 30. letech inklinovali k antisemismu a nějakým protidemokratickým náladám. No a lidé, kteří vyloženě patřili k nějakým, řekněme, elitě národa, třeba důstojníkům nebo nějakým vzdělanějším lidem a kteří takhle zklamali, těch byla sice hrstka, ale pak o to byly nebezpečnější.
0: Já to říkám schválně, protože my stojíme v podstatě na spojnici dvou obcí, Staré Hlíny a Nové Hlíny. A jak tak pozoruji ty první domy té Nové Hlíny, tak si říkám, no ale tady se narodil pár metrů od tohoto mostu, o kterém je dnes řeč a který je hlavním hrdinou té dnešní reportáže, tak pár metrů od něj se narodil Karel Čurda, což je de facto bráno obecně jakoby až synonymum zrádce.
1: To je pravda, ale zrovna ten Čurda, Karel Čurda, to je hrozně složitý případ a nedá se označit za nějakého prostě čistokrevného zrádce nebo udavače, kolaboranta, protože on vlastně, že jo, on odešel do Anglie a šel do té akce, do protektorátu s tím, že bude bojovat proti nacistům, to prostě chtěl. No a pak prostě ty okolnosti ho tak semlely, že se dostal tam, kam se dostal, jo. Ale neseskočil do protektorátu s tím, že tady rovnou prostě ty svoje kamarády udá a způsobí to, co způsobil. Nakonec kdybychom sváděli celou vinu jenom na něj, tak to by byl také nesmysl.
0: A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček a od mixážního pultu Jan Simota. A vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.
2: Představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Nová bytová výstavba si v Cehnicích na Strakonicku vyžádala modernizaci vodojemu. V Olešnici na Českobudějovicku dnes otevřou pump track, skatepark a venkovní posilovnu. Beach volejbalisté Perušič a Sedlák jsou na turnaji v Ostravě v semifinále. Na jihu Čech vystoupí teploty k 26 stupňům, ale přijdou přehánky a bouřky. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Modernizace vodojemu začala v Cehnicích na Strakonicku. Zásobník na vodu je z 50. let minulého století. Vodojem i technologie jsou už proto zastaralé. Jejich modernizace podle nezávislé starostky Heleny Sosnové zajistí navýšení kapacity zásobníku o 30%.
2: Projekt řeší modernizaci toho vodojemu formou přístavby nové armatorní komory. Kapacitu vodojemu potřebujeme navýšit, protože se naše obec rozrůstá a domácností je samozřejmě potřeba i dodávka pitné vody.
0: V Olešnici na Českobudějovicku ve 13 hodin slavnostně otevřou pump track, skatepark a venkovní posilovnu. Na programu je také bike show s autogramiádou jezdců. Od 14 hodin naváže na fotbalovém hřišti dětský den s vědomostními kvízy, zorbingem a další zábavou, informuje obec na svém webu. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí pro celou jihozápadní polovinu Česka v pásu od Ústí nad Labem po Znojmo. Vítr může v nárazech dosahovat až 70 km za hodinu, pokračuje meteorolog František Šopko.
3: Bouřky budou doprovázeny nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, intenzivním deštěm s úhrny kolem 30 mm a menšími kroupami.
0: Hlavně v zastavěných oblastech hrozí zaplavení podchodů a podjezdů i lokální rozvodnění menších toků. Nebezpečné mohou být i blesky nebo větrem polámané větve. Výstraha platí až do půlnoci. Izraelská armáda dobila křižáckou pevnost Bufor na jihu Libanonu. Armáda to uvedla na sociální síti X. Hrad doteď ovládalo hnutí Hizballah, které odtamtud podle Izraele podnikalo útoky. Agentura AP napsala, že izraelská armáda pronikla do libanonského vnitrozemí nejhlouběji od roku 2000. Tehdy Hizballah vytlačil izraelské jednotky a ukončil tak 18-letou okupaci jihu země. Sport. Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák si zahrají o medaile na ostravském turnaji nejvyšší světové úrovně. Do semifinále postoupili po vítězství 2-0 na sety nad šestým párem světového žebříčku, Francouzi Daubasem s Ajem. Česká dvojice speciálně složená pro tento turnaj je tak posledním domácím párem v turnaji mužů i žen, pokračuje Ondřej Perušič.
4: Já myslím, že už jsme tak asi o 2 až 3 kola za naším cílem, který jsme si dovolili si stanovit. Tohle je pohádka ostravská. Už když jsme v kvalifikaci hráli tiebreak, tak to vypadalo, že si klidně se turnaj můžeme rozloučit tam. Jsem strašně rád, že jsme to zvládli a že jsme potom v té hlavní soutěži už ve skupině udrželi tu laťku takhle vysoko nasazenou i do toho čtvrtfinálového zápasu, který vůbec nebyl jednoduchý.
0: O postup do finále si Perušič se Sedlákem zahrají proti Američanům Krebovi s Benešem. Počasí. Na jihu Čech bude od západu přibývat oblačnosti i přehánek, které se budou postupně vyskytovat na celém území kraje. Místy se vyskytnou i bouřky, mohou být silné. Teploty budou mezi 23 a 26 stupni Celsia, na horách do 22. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na Českokrumlovsku se nově opravuje most přes Vltavu na silnici 160 mezi Rožmberkem nad Vltavou a Zátoní. Jezdí se kyvadlově po provizorní komunikaci.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.

0: Není nad to, když je lidem dobře. A když je vše, jak má být, tak se to obyčejně slaví jídlem. A nás jedno takové setkání čeká. Zvu vás na čajové drinky, na setkání s herečkou Alicí Bendovou a taky s šéfkuchařem Ivanem Vodochodským, který přijal výzvu a udělá jeden z dalších výherních receptů z předešlých let z našeho pořadu. Půjde o zajíce s černou omáčkou. A taky vám víc prozradím o úspěšné nové knižní kuchařce s komplet všemi sladkými recepty z našeho pořadu. Nazvali jsme ji Sladké Česko. Mějte se chutně, to vám přeje Patrik Rozehnal a užijte si s námi tento výjimečný rok. 10. ročník naší soutěže.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a dobře víte, že je to narozeninové vydání, tak se letos vypravujeme za osobnostmi Pochoutkového roku a teď mířím kroky k domu Ivana Vodochodského, proto abychom s ním znovu dělali recept, který se ocitl v roce 2021 na třetím místě díky porotě a byl to zajíc s černou omáčkou. Dělala ho tehdy Zuzana Kučerová, dneska ho bude dělat Ivan Vodochodský. Můžeme dovnitř.
1: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
0: Bude stačit řidičský průkaz.
1: Tak si musíte dejchnout.
2: Dobře. Dveře jsou otevřené.
0: Ahoj, Ivane.
3: Čau, Nazar, ahoj.
0: Ty máš šunku na hrudi.
3: Mám šunku, protože jsem jí krájel teďko.
0: Já teda musím říct, že na obrázku, ne jako, že seš od ní.
3: Možná jsem... Původně trošku zamaštěný od té šunky.
0: Ano, my to pro vás i hezky nafotíme, zaznamenáme všechno, co se týká teda zajíce na černo.
3: To taky, ty zajíc, samozřejmě zajíc je hezký recept, jo. Ale zajíci, za mých dětských let, jako to já jsem chodil, jako děti jsme chodili nahánět zajíce myslivcům, že jo, to se touklo klackama do stromu a byly stovky. Dneska o zajíce jako natrefit, narazit na zajíce. Navíc teďko není sezona zajíců, takže já jsem tady mám noci za kamarády myslivce, tak jsem pověřil, aby mi nosil zajíce, tak jsem se zbláznil, že jo. Takže zajíce nahradíme králíkem normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
0: Dobře, no tak jo. Tak jdem dovnitř teda, jo?
3: Uvidíme, jak se nám to dneska povede, no.
0: Černá omáčka, máš jí rád?
3: Ne.
0: Nám všem známý Pavel Pospíšil, michelinský šéfkuchař, říkal, musíš to přebít něčím naprosto fantastickým, aby si se zbavil té fobie.
3: No a na to já mám, když se otočíš, tak za sebou tady vidíš celou polici plnou vína a to já přebiju úplně snadno tady tou záležitostí.
0: Já myslel úrovní toho receptu, dobře, tak budem chlastat.
3: Ne, samozřejmě, tak ten recept povýšíme. Já si to trošku
0: ty
3: jako...
0: Ty to můžeš trochu změnit.
3: Teď já si to trošku přizpůsobím, tak abych jako s tím byl ve svém svědomí srovnaný, jako že to je tak jako pořádku kuchařsky a uvidíme. No, ale říkám, o to je to zajímavější výzva a já se do toho s chutí pustím.
0: Ano, je to taková psychoterapie v kuchyni pro Ivana Vodochodského. Pustíme se do toho a zdravíme paní Kučerovou do Prahy.
3: Paní Kučerová, mějte se hezky, já vám pak předám informace. Buď vás budu pozdravit z blázince, anebo prostě tady od jídelního stolu.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Pochoutkový rok, narozeninový, další díl a recept začíná. Ivan si vzal zástěru, hezky si ji zavázal.
1: Je tady krásné logo pochoutkového roku a chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
0: Podívejte se na web pochoutkovýrok.cz už teď a my vám zatím přidáme i informace, co budeme dělat. Je to recept, který se ocitl na třetím místě roku 2021, zajíc s černou omáčkou. Tehdy ho dělala Zuzana Kučerová v Praze.
1: Jsem si říkal, že je škoda třeba nevyužít všech těch surovin, které tam paní Kučerová použila. Jo? Například ona toho zajíce nebo králíka, chcete-li, tak ho vaří vlastně ve vodě, kam dá kořenovou zeleninu, jen tak bez ničeho, a tu zeleninu potom vyhodí. Teď to je ta chuť, jo? Takže já jsem se rozhodl, vlastně nezměníme suroviny, ale změníme technologii a změníme to, že to vytěžíme na 150% a v každém případě by tam nemělo chybět červený víno. Neměla by tam chybět slanina a přidám ještě pár jalovčinek, jalovce.
0: Tak co potřebujeme?
1: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu.
0: Ty máš už přichystanou, hezky nakrájenou, na hrsti aspoň kolik budeš potřebovat?
1: Je to asi tak 300 gramů kořenový zeleniny.
0: Dobře.
1: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
0: Zhruba po 100 gramech.
1: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku ty omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no citron je podstatný, jako to.
2: Pochoutkový rok.
1: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce, teda pana králíka, inženýra v našem případě, ale uděláme si špalíčky ze špeku a prošpikujeme. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. No a zbytek slaniny, kterou jsme nenacpali, do králíka si nakrájíme na kostičky a použijeme do základu. Králíka osolíme. Platí takové pravidlo, aby si věc nepřesolil, ale dobře nasolil, tak by mělo být 20 gramů soli na kilo masa. Dobrý samozřejmě je, pokud je čas, tak toho králíka nasolit na pepři den předem, aby ta sůl se dostala dovnitř.
0: A nevytáhne to vodu?
1: No, to je taková pověra. To je pravda na půl, jo. Není to pověra, je to pravda. Ano, sůl vytáhne z masa vodu, ale ona ji tam zase potom vrátí, jako jo. Máme pepř. Samozřejmě pepř čerstvě mletý. Dvakrát říká otočit mlínkem nad každým stehínkem.
0: Ale jak krásně voní.
1: No a teď včil, Patriku, včil. Se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
0: Barvy žet,
1: jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Miluju práci s litinou.
0: Ty koveš?
1: Ano, jako. Miluju práci s litinou, ale ne jakožto kovář, ale jakožto uživatel kuchařský. Tak do hrnce, do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu přidáme kus přepuštěného másla.
0: V jakém poměru?
1: Vodouchův poměr, to znamená podle voka. Nebo jako voko. Prostě v poměru, abych to dal jedna ku jedný.
0: Jo.
1: Jeden díl sádla, jeden díl máfla. A nejprve si opečeme taká čistéhna.
0: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
1: Tak a když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočina, takže ten králík nebo zajíc si zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo, a to je v podobě alkoholu, tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. A mám tam zůstane chuť těch švestek, protože budeme dávat švestky do té omáčky, tak tam zůstane chuť švestek, takže zalijeme a zapálíme.
0: Aha, trošku moc, plameny výšky metra půl.
1: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic.
0: Jo, mýval jsi hezkou digestor, teď se trochu seškvařila.
1: To ale možná barák bude hořet, že jo. Jak to šlo krásně do toho. Samozřejmě, pokud nemáš digestor zasviněnou tukem, tak se nic nestane, že jo. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vyndáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu.
3: Takže u základu je potřeba si to odstát. Opravdu stát, míchat, pak když se nám to už napaluje, použiju trošku vývaru nebo nějaké tekutiny, povolím a zase jedu dál, dokud nemá ten základ požadovanou barvu. Jak se říká, my to chceme trošku tmavší, nechceme úplně hnědou, ale chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá.
1: Přisypeme trošku cukru, a vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
0: Nové koření, pepř, bobkový list,
1: dymián a já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
0: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
1: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím dát celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
0: Spařené.
1: No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
0: A případně okyselíme citronem, šťávou.
1: Ochutnáme, ale mi se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
0: Králík je hotový.
1: Já jsem spokojený, no tak ochutnej. Dobrý, viď?
0: Mm-hmm. Tam je cítit víno. Mm-hmm. A ty povidla vlastně paradoxně nejsou tak dominantní.
1: Nejsou, nejsou a je to člověče něco mezi. Chuťově bych posunul něco mezi zvěřinou na zelenině, na divoko, svíčkovou, prostě taková kombinace, fakt dobrý. Dobrý. Jinak ta černá omáčka se dělávala v rodinách českých, na Vánoce hlavně, a vydržela celý vánoční svátky, celý týden vlastně vydržela na plotně a přelivaly se s ní věce, které zbyly, buď vánočka, že jo, nebo kus kapra, který zbyl, že jo, nebo kus zvěřiny, když byl, takže nebo se jedla jen tak, jako tak černá omáčka se...
0: Když to vydrželo až na nový rok, tak třeba s trochu uzenýho.
1: Přesně, s trochu uzenýho. Prostě černá omáčka se používala během svátků celý týden.
0: Tak to slyšíte, vážení. A na začátku tomu tolik nevěřil, té chuti tolik nefandil a nakonec si pochutnal Ivan Vodochodský podle receptu Zuzany Kučerové, která s ním byla na třetím místě tehdy. Pochvala pro ní.
1: No tak my jí děkujeme, zdravíme. Já se omlouvám, pokud bude mít paní Zuzana pocit, že jsem jí ten recept jako pokazil, nebo tak. Já myslím, že jsem prostě jenom použil, mě bylo líto, že vyhodila tu zeleninu kořenovou. Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
0: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
1: No tady tam chytnul barák malem, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
0: Ten recept Ivanův najdete už teď na stránkách pochoutkovirok.cz. Je tam i ten původní recept od paní Kučerové, i fotka, až můžete oba recepty porovnat, vybrat si toho svého favorita a pak na konci roku i hlasovat, protože o to jde. My budeme hledat recept desetiletí s vámi, proto tyhle recepty opakujeme a proto i příště bude zase další z našich kolegů, tentokrát Roman Paulus, dělat dortovou omáčku Marie Hostinské, což je vlastně svítek.
1: No tak já doufám, že ale, že Paulus tak nezapůsobí jako já a doufám, že některý z mých receptů se dostane do toho finále toho desetiletí. Jako. A jestli ne, tak teda uvidíte.
0: Těmito slovy se loučí a na příště se těší i Ivan Vorchocký. Měj se krásně.
1: Přeju dobrou chuť a mějte se hrozně fajn a jeste dobrý věci.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Všem příznivcům dobrého jídla připomínám, že tenhle rok je pro nás výjimečný. Rok 2026 je už 10. pochoutkovým rokem v éteru, a tak jsme se rozhodli to připomenout všemi výherními recepty z předešlých let, které postupně v průběhu toho času dělají naši příznivci a přátelé z řad profesionálů. Dnes to byl Ivan Vorochodský. Příště se můžete těšit na Romana Pauluse. Někdy příště zase na Naďu Konvalinkovou, Vojtěcha Vrtišku, Josefa Maršálka nebo Jaroslava Sapíka. Ti všichni si rozebrali 36 receptů, které vyhráli v předešlých letech. Získali už svou cenu. Ale teď a v tomto roce i díky vám bojují o takzvaný recept desetiletí. Volit ho budeme až v závěru roku, až odvysíláme všech těch 36 výherních receptů z 9 let naší soutěže. V tom 10. roce si je připomínáme. A opět půjde o velké ceny. I vy, co budete hlasovat, si o ně zahrajete. Všechno se zavčasu dozvíte. Teď se můžete podívat na ty zatím předělané recepty na stránce pochoutkovýrok.cz a za chvíli už se těšit na to, že ochutnáme i čajové drinky. To nás ještě dneska čeká. Stejně jako návštěva jedné herečky, rada z etikety Ladislava Špačka anebo soutěž o naši novou knižní kuchařku Sladké Česko.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jolena Nováková si v rámci našeho narozeninového pochoutkového roku zašla za Jiřím Boháčem. Jiří je teetender, to je čajový specialista. Je průkopníkem nové gastronomické odbornosti a v rámci toho musí umět čaj správně připravit, naservírovat, ale taky musí umět čaj degustovat, ochutnávat a charakterizovat. Další disciplínou, kterou musí výborně zvládnout, je mixologie, tedy míchání čajů a taky drinků na bázi čaje. Jiří Boháč o čaji říká.
1: Je to nápoj, který má v sobě hořkost a ta hořkost ustupuje nebo se proměňuje někde v nějaké ovocné tóny nebo někde více dřevnaté, nějaké čokolády, karamely a to všechno v tom čaji je skryto. Ten čaj sám má už určité preference k tomu, jaký chutě tam podpořím. Někdy to je víc ovocnější tóny, tak samozřejmě si to potom přitáhne samo to ovoce. Některé čaje mají přirozeně v sobě vůně pošeříku, jasmíny, takové ty jarní květy, takže když se tam spojí se sirupem právě z nějakých takových hezkých bylinek, tak to tam krásně padne k sobě.
2: Do koktejlu se hodí jakýkoliv čaj, od jednodruhových až po čaje blendované, tedy čajové směsi.
1: A samozřejmě ve výsledku se snažím to doladit jenom tím, aby to bylo jako příjemně kyselo, hořko, sladko, slané, jo? Aby to bylo jako vybalancované.
2: Po kterém druhu čaje kdy sáhnout, záleží na náladě nebo třeba na počasí.
1: Jiný čaj přirozeně člověka přitahuje v horkém dni a něco uprostřed třeba nějakého jako podzimního sichravého dne. Je to tak, že čím máte světlejší čaj, tím přirozeně je to ochlazující nápoj a čím tmavší, tím víc prohřívá.
2: Tak co bychom si třeba namíchali?
1: Upřímně, já miluju mojito. Miluju mátu, limetu a třtinový cukr. Vždycky jsem si říkal, že jestli se některé ingredience hledaly, až se našly, tak jsou to právě ty tři. A vždycky jsem měl rád variantu nealkoholickou u mojita a mrzelo mě, že se tam dává pouze sodovka, že to vlastně ta chuť té máty, že se jako nesintenzivní, dá se říct, že se jenom naředí tou sodovkou. Výměna za zelený čaj, připravený ať už studenou variantou, tedy macerováním, nebo klasickou formou a schlazením, do toho konceptu té pikantní máty, kyselé limetky a sladkého cukru najednou vložil hořkou složku a skvěle to chutná.
2: Tmavým čajem můžeme bojovat proti fyzické únavě. Světlé čaje, třeba zelené nebo bílé, člověka povzbudí při mentální činnosti. A drinky z čaje servírujeme do skla.
1: Samozřejmě ta vizuální stránka je velice důležitá. A v momentě, kdy to člověka přitáhne, to je jeho pozornost, zrakem, a teď přijde k tomu a přičichne, zjistí, že to nádherně voní, pak ochutná, no tak to je ten asi nejkrásnější zážitek, který z gastronomie máme.
0: Říká čajový specialista Jiří Boháč. Zkuste, namíchejte a ochutnejte. Povídání o čaji a nejrůznější doporučení, co s čajem namíchat, najdete i teď na stránkách www.pochoutkovýrok.cz. A vychutnat si dobrý čaj pak můžete třeba i u dalšího povídání, tentokrát s Alicí Bendovou, s herečkou a hostem našeho pořadu už za malou chvíli. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posadili jsme se na chvilku po písničce a uděláme si malé setkání s jedním z našich dalších hostů. Se mnou je tu stále Naďa Konvalinková a pozvali jsme si...
1: Také Alici Bendovou.
0: Herečku, bývalou modelku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak moc ostré máte ráda?
2: Já mám ráda hodně ostré jídlo, ale musím říct, že teď, minulé léto, když jsme grilovali, čem strašně rádi grilujeme, tak jsem si dala takovou žlutou mrchu, zkroucenou. Ono vypadalo tak jako hrozně, jako...
1: Nenápadně.
2: Jsem říkala, ta je krásná, ta bude určitě dobrá, ta bude lehce pálit, tak jsem myslela, že se zblázním. Takže asi půl hodiny jsem si takhle držela utěrku, že opravdu člověku kapou sliny. Jako je to opravdu strašně nepříjemný stav, píská v uších a je tak jako na omdlení.
0: Píská v uších?
2: Úplně zalehnou uši a píská v uších, ale fakt hodně. Jakože opravdu jakože na omdlení.
1: A věřím, kde se sehnala takováhle potvora?
2: Ona se normálně prodává běžně ve velkých řetězcích. Je tam tak jako schovaná mezi těma ostatníma papričkama, které jsou třeba jako chalapeno, to je taková paprička pro mě příjemně pálivá, nebo jsou tam takový ty malý jako vietnamský papričky, ty mám taky ráda, ale tohle teda to byl nářez. A to jsem teda nedala a už ji nikdy dávat ani nebudu.
0: Abychom věděli, čemu se vyhnout, jo, tak je podlouhlá, je baňatější, jaká je?
2: Je právě taková jako spláclá, malá, spláclá a úplně vypadá, jako kdyby byla už po smrti.
0: To je z ní potom člověk.
1: A ještě takhle kope.
2: Ještě kope. Mrka jedna.
0: Co vás na té exotické kuchyni tak přitahuje?
2: Ta směs těch chutí. Ty bylinky, které prostě, my samozřejmě používáme dobrý bylinky, jako tady u nás, ať je to petrželka nebo libe, já miluju libeček a hodně libečku do polívky. A všichni říkají, no ale ty tam nedáváš jako žádný jiný jako koření nebo kořenící směs. Nedávám samozřejmě, protože není potřeba, protože ten libeček je tak výrazný a tak výborný. Ale ta asijská kuchyně má prostě ty bylinky jiný, jako je koriandr, thajská bazalka, citronová tráva. A ta směs těch chutí a těch arašídů a toho pálivého, to je pro mě prostě, já to miluju, miluju. To bych se ujedla.
0: Alice, na čem teda ujíždíte? Jako co teda, když už zřešíte a když už teda prostě, jako, tak to si teda dáte i bez ohledu na to, co držíte za zásady?
2: Já řeším celkem často, musím říct, ale pak se teda snažím se držet, protože je to... Já bych řešila pořád, moje maminka je prostě třeba moje... Já si myslím, že to mám po ní, tu obrovskou chuť k jídlu, ségra to má taky. A mamka je prostě velká žena, celá je velká, vysoká, veliká, takhle do všech stran. A já to tam je, prostě máme to v genech. Takže pak, když se vždycky takhle jako rozjedu, tak se pak zase musím hezky jako stáhnout a snažit se prostě jíst jako pravidelně a nepřejídat se. Ale
0: čím se rozjedete?
2: No, třeba stačí chleba svrčovický. Jsem tak strašně šťastná a máslo.
1: Chleba
2: a máslo, to je prostě absolutní bomba, já to miluju.
1: Posolenej je.
2: Že jo, posolenej, ježiš, to je nádhera. Třeba i řekvičky, trochu česneku, čerstvího na to. A nemusím ale nic k tomu. A nebo chleba ze škvarkovou pomazánku a doma dělanou, že jo. Nebo prostě jenom klasický škvarky. To je jako bomba, no.
0: Co dělá sestra?
2: Moje sestra, Andrejka Lišková, je cukrářka.
1: A je.
2: Máme problém, jako fakt máme problém, obrovský.
0: To nebude geneticky.
2: Ona je ještě navíc výborná, ty dorty dělá dobrý, já nemám ráda jako přeslazený. A tohle je přesně jako je ten dort, kde cítíte trošku té soli, trošku cukru, je to prostě dobrý, no. A dělá takový umělecký díla, až bych řekla, jako jo, že ona si fakt s tím
1: hraje. Čili, že třeba když si chce nějaký obraz udělat, nebo něco, třeba knihu někomu darovat, udělá, dort jako knihu.
2: Auto dělá, aha, motorku a takový.
1: No to je krásný.
2: Je to hezký, no. A taky dobrý, bohužel.
0: Takže rodinné oslavy jsou zajištěny.
2: Zrovna zítra máme jednu a pozítří máme další, takže máme zajištěno. Dorty máme. Může přijít kdokoliv a fakt máme dortu dost.
0: Povídání s Alicí Bendovou, nečekaně děkujeme moc.
2: Taky děkuju.

0: radou z etikety přichází i dnes do vysílání Ladislav Špaček, milovník bontonu, odborník na tuto oblast, kterou prověřil už i prezident Václav Havel, když ho vzal do svých služeb. A tak Ladislav bude dobře vědět, kam patří miska na salát a kam na kompot. Jak se v tom zorientovat na stole?
1: Saláty jsou nejenom zdravé, ale také oblíbené součásti stolování. A proto bychom měli vědět, jak s nimi zacházet. Tak především, když hospodyně servíruje, zakládá pokrmy na stůl, salát patří doleva, vlevo od talíře. Kompoty naopak patří doprava. To proto, že kompoty jíme lžičkou v pravé ruce a salát jíme vidličkou v levé ruce. Vždycky to musíme tomu hostovi usnadnit. A i příbory zakládáme tak, jak je potom host bude používat. Jestliže budeme servírovat špagety, tak na levé straně bude ležet lžíce, na pravé straně bude ležet vidlička. Jestliže budeme potom ještě mít dezert, tak stejně tak založíme opačným směrem, založíme i dezertní příbor.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

A takové bylo to naše dnešní krásné setkání. Chcete-li si připomenout i oblíbené sladké recepty, tak kromě našeho webu je teď kompletně všechny, ty, co jsme odvysílali, najdete ve speciální nové, té největší dosud vydané kuchařce, nazvané Sladké Česko. Tuto kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Je úplně nová, z tiskárny ještě teplá a vy ji můžete mít, když si objednáte přes stránky Pochoutkového roku. A pozor, najdete v ní 170 sladkých receptů, převážně od našich posluchačů. Své favority ale přidali i naši porotci, i já. U každého receptu je fotografie, přesný popis surovin i postup, jak docílit stejného výsledku. Jsou to ty obyčejné domácí recepty, které prošly sítem naší poroty a některé z nich třeba i zvítězily. Všechny ty recepty i dosud nevydané najdete tedy v té naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Objednat si můžete i telefonicky. Stačí ve všední dny a v pracovní době zavolat na číslo 724 819 319. Opakuji ještě jednou telefon pro získání objednání tedy kuchařky Sladké Česko. 724 819 319. A protože nejsme skoupí, tak my o tuhle kuchařku i soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, z čeho byl kozičkový dezert dělaný Naďou Konvalinkovou? Z jakých plodů? Byl to černý bez. A dobře to věděli? Jana Žežulová z Klatov, další Jana ale Kozová z Mělnického Vtelna a Renáta Janovská z Chotěboře. Tihle tři od nás dostanou poštou knižní kuchařku Sladké Česko i s mým podpisem. A další tři kochařky už připravujeme do nové soutěže. Ptám se vás tentokrát, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vodochodský králíka. Za A vzplál velký oheň, anebo za B vylil omáčku do dřezu. K jaké nehodě málem došlo, když připravoval Ivan Vodochodský králíka? Pokud si myslíte, že vzplál velký oheň, budete posílat soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský při přípravě vylil omáčku do dřezu, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Posílat můžete teď hned, nebo kdykoliv, až do půlnoci z úterý na středu, pak nám soutěž končí, vyhodnotíme ji v příštím pochoutkovém roce a vy si ji můžete připomenout, pokud jste to nestihli, na stránce pochoutkovýrok.cz. Držím vám palce a doufám, že budete poslouchat i příště náš magazín, který pro vás tak s láskou a radostí připravujeme už 10 let. Před dalšími zprávami se pro tuto chvíli loučí Patrik Rozehnal.

0: Senátem zřejmě neprojdou změny rozpočtové odpovědnosti. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory Miloše Vystrčila z ODS i šéfů všech senátorských klubů. Vládní koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku nepočítala třeba část výdajů na obranu nebo peníze na dálnice a železnice. Většinu v Senátu mají opoziční strany, které koaliční návrh označují za hazard s budoucností země. Vystrčil předpokládá, že horní komora připraví pozměňovací návrhy.
1: Já považuji ten návrh za nezodpovědný a velmi riskantní pro budoucnost České republiky a budeme chtít, aby nedošlo k tomu, že například vláda může o 10% rozpočtu rozhodovat, aniž by se zeptala poslanecké sněmovny.
0: Vláda naopak varuje, že pokud Česko změny nepřijme, hrozí kolaps veřejných financí. Senátoři budou o návrhu jednat zřejmě v polovině června. Lidé by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu, tvrdí, že v systému chybí nějaké údaje lidí a chtějí, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti jde ale o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například i bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto lidem doporučuje, aby na e-mail neodpovídali a neklikali na žádné odkazy. Vimperk má v blízkosti zámku novou relaxační zónu. V pátek do ní přibyl Poeziomat, přístroj, který recituje díla českých i německých šumavských autorů. První etapu stezky bývalou zámeckou oborou vybudovalo město loni. Druhá etapa bude dokončená v červenci. Souběžně se opravuje přístupová cesta v ulici Zámek. Celkové náklady na vybudování stezky přesahují 9 milionů korun. Většinu pokryjí dotace, informuje město na svém webu. Letní tábory na Vysočině se rychle plní zájemci. Některé už jsou zcela obsazené. Například Třebíčský dům dětí a mládeže jich letos pořádá celkem 21. Volná místa ale zbývají už jen na dvou pobytových a jednom příměstském, pokračuje ředitelka Jarmila Pavlíčková.
2: Příměstské tábory jsou plně obsazené, jsou tam maximálně nějaká volná místa v řádu jednotek, v případě, že se třeba teď někdo odhlásí. A pobytové tábory máme dva, máme plně obsazené a na dvou táborech jsou ještě volná místa. Jsou to tábory, které se konají v srpnu a jsou na tábořišti u Jindřichova Hradce. Sport.
0: Házenkáři HBC Strakonice vyhráli v odvětě baráže o extraligu v Olomouci 33-29. Celkově v dvojzápase zvítězili o 10 branek a udrželi se v nejvyšší soutěži. Svůj poslední start za strakonický A tým si připsal Eduard Wild, který potvrdil, že rozdíl mezi extraligou a první ligou je značný.
3: Před tím dvojutkáním tam byla nějaká nervozita, samozřejmě, neříkám, že ne, ale myslím, že jsme věřili ve svoje schopnosti. Je rozdíl, jestli hrajete rok extraligu nebo rok první ligu, ty zápasy jsou rozdílný, ten rozdíl je fakt jako markantní. Takže jsem věřil, že kvalita bude na naší straně. Počasí.
0: Na jihu Čech bude od západu přibývat oblačnosti i přehánek, které se budou postupně vyskytovat na celém území kraje. Místy také bouřky mohou být i silné. Teploty budou mezi 23 a 26 stupni Celsia, na horách do 22. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Ve Velešíně nádraží na Českokrumlovsku se opravuje železniční přejezd. Silnice směrem na Markvartice je v místě uzavřená.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.

0: Úspěch v zahradničení stojí na mnoha drobnostech i na podstatných věcech. Jednou z nich je komplexní vnímání zahrady, protože v pěstitelství souvisí všechno se vším. V dnešní vydání Zelených světů se opět po čase budeme věnovat půdě, protože právě u ní všechno podstatné začíná i končí. Přidáme jeden milý rozhovor a představíme si strom, který se hodí do zahrad různých typů. Poklidné nedělní dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.

0: S Miloslavem Šimkem z Biologického centra Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích si povídáme o půdě a probíráme společně desatoro péče o půdu. Minule jsme otevřeli téma struktury půdy a tentokrát bude řeč o střídání plodin. Pane Šimku, proč bychom měli vlastně plodiny střídat na zahradě? Čemu je to prospěšné?
1: Je to nejen prospěšné, je to velmi důležité. Možná úplně na začátek si řekněme, co to je, když plodiny nestřídáme. My tomu říkáme monokultura, ale ona, ta monokultura, má nejméně dva významy, které souvisí s půdou. Tak já je stručně vysvětlím. V první řadě monokultura znamená opakované pěstování stejné plodiny nebo podobných plodin na jednom pozemku. Představíme si to tak, že na poli pěstují letos ozimou pšenici, příští rok jarní ječmen, pak ozimou pšenici, pak jarní ječmen. To je stejná skupina plodin, obilniny, takhle stále dokola, a říkáme tomu teda monokultura. A potom ještě ten druhý význam, když si představíme to pole s tou ozimou pšenicí, tak to je v tomto smyslu, je to monokultura ozimé pšenice. Oni tam ve skutečnosti nejsou pouze rostliny ozimé pšenice, protože jsou tam i plevele, ale vyseli jsme tam ozimou pšenici. Na zahradě máme záhon brambor a je to vlastně monokultura brambor. Nepěstujeme tam nic jiného. A mimochodem na té zahrádce i na poli, ale u nás to nevidíme, ale třeba v tropech a subtropech je to docela běžné, i na polích, ale u nás na zahradě můžeme si přece představit, že zasejeme řádek mrkve a vedle zasázíme řádek cibule. A opět mrkev, cibule. Potom už to není monokultura, mrkve ani cibule, ale je to takzvané směsné nebo smíšené pěstování. A to smíšené pěstování má řadu výhod. Zahrádkáři zkušenější to znají, dokonce to používají někteří a je to docela dobře promyšlené a propracované. Tak tam bych doporučil posluchačům, aby, pokud je to zaujalo, aby se podívali po takové běžné zahrádkářské literatuře a myslím, že tam najdou příklady, vyzkoušené příklady, jak se dají ty plodiny takhle kombinovat vlastně. Ale teď zpátky teda k tomu střídání plodin, kdy na té zahradě si to představíme jednoduše tak, že letos na tento záhonek vysejeme tu mrkev třeba a příští rok tam vysázíme brambory. Tomu říkáme střídání plodin, ovšem ty sledy plodin jsou několikaleté, třeba 3 až 4 leté. Zahrádkáři vědí, pravděpodobně vědí a taky to tak dělají, že nepěstují stejnou plodinu na záhonu opakovaně, rok co rok.
0: Proč to děláme, pane Šimku, vlastně?
1: Děláme to proto, abychom zabránili vzniku únavy půdy. Říká se tomu odborně únava půdy a pokud bychom to nedělali a pěstovali třeba ty brambory, lehko představíme, na jednom záhonu stále dokola 5-6 let za sebou, tak za 5 let zjistíme, že už nám tam skoro žádné brambory nerostou. Ta půda se takzvaně unavila a už nepodporuje ty brambory tak, jak bychom chtěli a úroda brambor bude podstatně nižší, než když bychom ty plodiny střídali tak, jak se má. Proč ta únava půdy nastává? Tak myslím, že dobře představitelné je to, že když si řekneme, že každá plodina má trochu jiné nároky, třeba na živiny, odčerpává z půdy minerální živiny. Myslím, že bychom se k tomuto pravidlu udržování zásoby minerálních živin v půdě taky ještě mohli dostat. Každá plodina odčerpává trochu jinak ty živiny. A samozřejmě, pokud tam dáme ještě druhý rok tu samou plodinu, tak ještě se možná tak moc nic nestane. Ale už 3. rokem bych typoval, že na většině těch záhonů už se to projeví, protože ta půda nebude tak vysoce kvalitní, aby se s tím nějak dobře vypořádala. Prostě té půdě se vyčerpávají živiny jednostranně, množí se tam škůdci a choroby. Choroby rostlin způsobují mikroorganismy. Když se stále dokola pěstuje stejná plodina, tak se tam vyselektují určité mikroby, které ji mají rádi, ale naopak taky, které ji nemají rádi, nebo ji třeba požírají, nebo ji nějak jinak škodí. A soubor těchto jevů se pak jmenuje ta únava půdy, a projevuje se to tak, že klesnou výnosy. To je docela prokázané, vyzkoušené mnohokrát opakovaně. Čili to střídání plodin má velký význam a je potřeba, pokud tedy chceme jednak získat ten žádaný výnos, ale taky zároveň nám záleží na tom, aby půda byla v pořádku, tak je potřeba ty plodiny střídat.
0: No a jak ty rostliny správně střídat, to si povíme za malou chvilku.

0: My se vracíme s Miloslavem Šimkem ke střídání plodin. Už víme, proč plodiny je správné na zahradě střídat, ale teď, pane Šimku, v jakém pořadí? Existují plodiny první, druhé, třetí trati. Plodiny první trati, co je pro ně typické?
1: Jenom ještě bych uvedl, ty pojmy první, druhá, třetí trať se používají tak jako v tom zahrádkaření. Na polích mluvíme o osevních postupech a ty osevní postupy nejsou nic jiného, než prostě ty řady těch jednotlivých plodin, tak jak se postupně mají střídat na určitém pozemku. Takže osevní postupy na poli a to rozdělení plodin do tří tratí. Tak představme si to tak, že máme zahrádku a rozdělíme si ty záhony na třetiny. Čili mluvíme o tříletém střídání plodin a začneme u prvního záhonu, kam vysázíme nebo vysejeme plodiny první trati. A já k ním ještě dojdu nakonec, potom to připomenu. Plodiny první trati jsou ty, které jsou nejnáročnější například na živiny. Potřebují mít půdu v dobrém stavu, aby měla dostatek živin, jako je dusík, fosfor, draslík a další. Prostě těch živin potřebují víc přijmout, aby vytvořili tu biomasu a plody a to, co od nich chceme. Jsou to nejnáročnější plodiny a jako příklad typický je takzvaná plodová zelenina, okurky, rajčata, brambory, možná i brukvovité, jako je květák, kedlubny, kapusta, zelí. To jsou prostě plodiny, které jsou na živiny a vůbec na ty půdní vlastnosti nejnáročnější. Takže na tomto záhonu letos pěstujeme tyto plodiny. Příští rok na tento záhon vysejeme nebo vysázíme plodiny druhé trati. To jsou stále ještě na živiny náročnější, ale ne tolik náročné. Typicky je to kořenová zelenina. Mrkev, petržel, celer, pastyňák. Těmto plodinám takzvaně stačí to, co tam zůstalo po těch plodinách první trati, stále ještě nám budou dobře růst. Třetím rokem přichází na řadu ty rostliny třetí trati. To jsou rostliny nejméně náročné a typicky je to listová zelenina. Saláty, špenát, třeba i červená řepa, ale spíš to zelené, to, co pěstujeme na zeleno. Tyto plodiny nepotřebují tolik živin, nejsou tak náročné.
0: No a přichází rok čtvrtý. Co podnikneme v tom čtvrtém roce, protože záhony jsme rozdělili na třetiny?
1: Ve čtvrtém roce mají přijít na řadu zase ty plodiny první trati, ty náročné. No a teď si představme, že už tam tři roky se něco pěstovalo, ty stále méně náročné plodiny a příští jaro víme, že budeme chtít zase pěstovat ty plodiny první trati, čili ty nejnáročnější. Takže musíme pro ně připravit půdu. A jedním z naprosto zásadních a důležitých opatření je vyhnojit půdu organickým hnojivem. Typicky a nejlépe je to chlévský hnůj. Možná někteří zahrádkáři, když dneska už toho zvířectva ubývá, tak pořád ještě chovají slepice, králíky. Tak samozřejmě ten slepičí hnůj, králičí hnůj, hnůj z kotu od koní, všechno dobré. Méně vhodný je vepřový hnůj, ale i ten se dá využít. Takže k plodinám první trati předtím na podzim po sklizni plodin třetí trati, po těch salátech a špenátech a takových půdu vyhnojíme, což znamená, že ji také musíme zrýt, respektive to hnojivo, ten chlévský hnůj, případně kompost musíme do půdy zapravit. Takže půdu zryjeme a necháme ji odpočnout přes zimu, tím jsme ji připravili pro další cyklus, pro další to tříleté pěstování těch plodin nejnáročnějších.
0: Pane Šimku, může se taky ale stát, že máme málo prostoru. Třeba máme jeden záhon, kde potřebujeme mít pouze a jenom brambory. A teď jak si počít, když tedy po tom prvním roce sklidíme brambory a ten záhon bychom vyhnojili, pořádně prohnojili, o tu půdu se postarali, můžeme znovu na to samé místo ty brambory vysadit?
1: V zásadě můžeme. Ale, jak jste sama řekla, musíme ji tu půdu připravit. Takže ano, znovu vyhnojit, ale tady už musíme trošku být opatrní, protože ono se dá i přehnojit. I tím chlévským hnojem se dá přehnojit. Takže já bych to nedoporučoval, to pěstování po sobě. Minimálně jeden rok bych doporučil tam pěstovat jinou plodinu a pak zase se vrátit třeba k těm bramborám. Ale ještě jsem se nezmínil o další možnosti. Mluvil jsem o přípravě té půdy pomocí chlévského hnoje. Další možnost, jak půdě ulevit trochu, překvapivě vlastně, je pěstovat na ní nějakou meziplodinu, kterou ale nesklidíme, neodneseme, ale vrátíme do půdy. Jak sám název říká, meziplodina je to prostě něco, co pěstujeme mezi těmi hlavními plodinami. A jako meziplodiny se pěstují třeba plodiny, které umí rychle udělat velkou biomasu. To je třeba hořčice nebo řepka. Čili sklidíme karotku, vysejeme hořčici, postaráme se, aby nezaschla, to znamená na zahradě většinou tu možnost máme, na polích je to horší, tam nezalejeme, takže prostě ona, ta hořčice nebo řepka velmi rychle vzejde, vzklíčí, vzejde a za několik měsíců do listopadu nám vytvoří půl metru, určitě půl metru vysoký porost, možná víc. A ten porost zarejeme do půdy. Musíme si taky uvědomit, že kromě toho, co vidíme nad povrchem půdy, tak podobně velká biomasa je v půdě, kořeny. A takže tohle všechno tam necháme. A my jsme vlastně tou meziplodinou přerušili ten sled plodin. Že jo? Přišla tam jiná plodina. Takže jsme narušili tu možnost vzniku únavy půdy za prvé a za druhé jsme tam dodali takovou lehce rozložitelnou biomasu. Jsou ty kořeny a nadzemní části rostlin. Jako druhá skupina plodin vedle těch, které tvoří tu biomasu rychle a mohutnou, tak jsou bobovité rostliny. Leguminózy jim říkáme. Na té zahrádce to nejčastěji bude hrách. Takže sklidili jsme karotku. Co nejdřív urovnáme povrch půdy, ani to moc nekopeme k tou karotkou, jak jsme ji sklízeli, tak jsme tu půdu narušili dostatečně, jen to tak trošku pohrábneme a vysejeme směs ovsa a hrachu. Koupíme si pytlík semen, těch a těch smícháme. A tahle ta směs za 3 měsíce nám udělá bohatý porost, mohutný, velkou taky biomasou a navíc je tam ten pozitivní efekt těch bobovitých, to je mimochodem to další pravidlo, pěstovat tyto plodiny. A opět tu biomasu zapravíme do půdy. Tímhle způsobem se dá jako trošku nedodržovat ty 3 trati, tak, jak jste se na to ptala, ale jako vlastně my ten sled plodin přerušujeme tou meziplodinou. Některé meziplodiny jsou mimochodem ozimé, že se dají vyset ještě třeba v září, v říjnu dokonce. Vlastně takhle se seje na polích řepka, kterou dneska všichni známe, že jo. Vyseje se v říjnu a do zimy ty rostliny udělají ty růžice. Někdy, když je dlouhý podzim, tak ji trošku jako narostou, což v tom případě pěstování řepky není zrovna žádoucí, protože on to pak zmrzne, ale na té zahrádce nám to tak nevadí. Já teď teda bych možná využil toho a apeluju na všechny pečovatele o půdu, aby přemýšleli, co nejčastěji pěstovat nějaké ty meziplodiny. Víte, takové pravidlo říká, že půda by vlastně neměla být holá delší dobu než pár dní. Neměla by být holá, měla by na ní stále něco růst. A ono i to, když se to dobře dělá, jako třeba s těmi meziplodinami, tak to půdě nevadí, naopak jí to prospívá. Ale pozor, zůstává tam ta biomasa, tu neodnášíme pryč. To, co tam vyrostlo, tak té půdě vracíme.

0: Pavle, téma mi naskočilo přímo u vás v zahradě, protože tady máte dva jeřáby a každý je jiný, anebo se mýlím, je jenom jinak rostlý.
1: Tak je jinak rostlý, Hanko, také je to jiná odrůda, je to stejný druh. Je to jeřáb, který se latinsky nazývá Sorbus aucuparia, ten náš obyčejný typ jeřábu. Těch odrůd je velké množství, myslím, že nemá smysl ty odrůdy tady jmenovat, protože tím bychom asi posluchačům spíš zamotali hlavu. Ale myslím si, že jeřáby si obecně zaslouží trošku víc publicity a podpory, protože jsou to nádherné stromy, které krásně kvetou, nádherně plodí. Většina z nich nádherně na podzim vybarvuje. No a to, co by asi naše posluchače mohlo zajímat, tak je to, že jsou to stromy, které jsou poměrně nízkého vzrůstu, až na výjimky. Takže zatím si dáme znamenko rovná se. Jsou to stromy, které jsou vynikající do malých rodinných zahrad.
0: Odkud pochází takový jeřáb?
1: Tak díky tomu, že jeřábu je obrovské množství druhů, tak můžeme s čistým svědomím říct, že vlastně pocházejí ze severní polokoule, vlastně z mírného pásma, rostou od Evropy přes Asii až po Ameriku a jsou to stromy, které jsou velmi, velmi rozmanité a také existuje obrovské množství odrůd. Několik druhů jeřábu roste i u nás a musím teď k tomu doplnit, že jeřáby jsou velmi komplikované z hlediska morfologického, botanického, takže se velmi těžce určují, kříží se mezi sebou a jenom pár opravdových znalců u nás v jeřábech 100% vyzná.
0: Můžeme očekávat při jeho pěstování nějaký problém? Je na něco náchylný?
1: Tak každá rostlina má svoje, jeřáby také mají svoje, občas se na těchto rostlinách objevují nějaké houbové nemoci, ale to si myslím, že by neměl být důvod je nepěstovat. Snad jedna věc je důležitá, abychom zmínili, jsou to rostliny, které se po výsadbě tváří jako velmi líné. Když je vysadíte, Hanko, na zahradu, tak máte pocit, že jste určitě udělal nějakou chybičku, protože oni ne, aby se rozběhli a začali růst. Oni totiž v první fázi svého života rostou, ale není to vidět. Roste ta jejich obrácená strana, rostou do kořenů a jakmile těch kořenů je dostatek, může to být po jednom roce nebo klidně i po třech letech, podle toho, jak se té rostlině daří, tak teprve potom se rozhodne, aby ukázala něco na povrchu a z toho důvodu mám pocit, že se nic neděje, ale ono se něco děje.
0: Když budeme hledat stanoviště na zahradě pro jeřáb, jaké vybrat?
1: Tak rozhodně by to mělo být stanoviště, které je slunné. Pokud jeřáb roste ve stínu, tak podobně jako další rostliny, které se dostanou na špatné stanoviště. A to se stává často. A nejenom lidským přičiněním, ale třeba i ptáček přenese semínko. To semínko dopadne na stanoviště, které není dobré, tak na té rostlině je vidět, že sice neuhyne, ale má dlouhé výhony, je křehká a není hezká. No a na tom stínném místě tyto stromy potom nekvetou. No a u jeřábu by to byla škoda, protože tam je hezký jak ten květ, tak hlavně plody, protože plody jeřábu bývají velmi dekorativní a můžou mít velmi různou barvu. My tady máme takovou jakoby žlutě oranžovou, ale viděl jsem barvu bílou, žlutou, oranžovou, červenou, purpurově fialovou, hnědou. Ta škála těch barev je velmi, velmi různá.
0: Umím si ho na zahradě představit, ale tak si říkám, do jaké výšky naroste? Vy jste říkal, že oni nejsou to velké stromy ve finále?
1: Nejsou to velké stromy, záleží také na té odrůdě, ale obvykle se ty naše běžné druhy jeřábu, které se pěstují na zahradách, dostávají do výšky od 4 do 7 metrů. Jsou samozřejmě výjimky, třeba jeřáb, který se cizím slovem nazývá Sorbus aria, tak je poměrně velký strom, ten může dorůst i do velikosti kolem 15 metrů, ale ten se v našich podmínkách pěstuje málo. Možná, že někde spíše na jižní Moravě bych ho viděl, protože to je druh, který je vápnomilný, zatímco většina těch běžných jeřábů má ráda takovou spíše neutrální nebo lehce kyselou půdu.
0: Uměla bych si ho představit, něco pěkného do podrostu a fešák jako vyšitý.
1: Ano, je to přesně tak, je to za prvé hezké a za druhé ten strom je vlastně i velmi užitečný na té zahradě, protože tím, že přináší to obrovské množství plodu, tak je to takové živé krmítko pro některé druhy ptáku a toto hledisko my také vždycky vyhodnocujeme, když někde vysazujeme, aby to bylo nejenom krásné, ale aby to bylo alespoň trošku prospěšné, nejenom pro nás, pro lidi, ale i pro živočišstvo, které na té zahradě bydlí.

0: Tereza Antošová, zahradní designérka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Terezo, co obnáší práce zahradní designérky?
1: Možná ten termín zní trošičku zvláštně, ale protože krajinářští architekti jsou jenom ti, kteří jsou autorizovaní Českou komorou architektů, tak my si, ačkoliv jsem teda vystudovala krajinářskou architekturu, tak si nemůžeme říkat krajinářský architekt, tak proto ten pojem zahradní designér. A naše práce vlastně obnáší vlastně všechno od navrhování soukromých zahrad, malých záhonů, nějakých menších veřejných záhonů až po rozsáhlé třeba parky a různé veřejné prostory.
0: Vy jste autorkou jednoho webového portálu, říkám to správně?
1: Ano, webový portál Perenikulum vzniknul možná už to bude 10 let, když jsem cestovala po Anglii a viděla jsem ten jako úžasný sortiment trvalek a rostlin, a vlastně tehdy ještě trvalky nebyly v Čechách zdaleka tak populární a vlastně žádný takovýhle web o trvalkách v Čechách neexistoval, tak jsem začala vlastně tvořit trvalkovou databázi právě o té rozmanitosti, o tom sortimentu trvalek, a snažím se v tom pokračovat doteď, i když teda už s dětmi a bývající prací je to čím dál tím náročnější, ale doufám, že teda se to pořád někam posouvá. A před 2 lety jsme vlastně v rámci tady toho webu ještě vytvořili takový nástroj pro laiky, ale i pro profesionály, který umožňuje sestavit si svůj vlastní trvalkový záhon, že vlastně tu databázi trvalek, která už tam na tom webu je, můžete využít k tomu, abyste si poskládali svůj vlastní záhon, a ten nástroj vám pomůže dát osazovací plán a vůbec založit svůj vlastní trvalkový záhon na zahradě.
0: Skvělá informace pro naše posluchače. Jinak vy už jste to nastínila, vy jste studovala i pracovala v zahraničí, říkám to správně?
1: Já jsem jenom pracovala, teda bylo to velký studium v té praxi, ale už během vysoké školy, tak jsem tam vlastně odjížděla na letní takový pracovní prázdniny, kde jsem opravdu rukama pracovala v jednom parku, a následně druhé léto na takovém panství, kde jsem udržovala zahrady a plela, sekala křoviňákem a tak různě. A vlastně po vysoké škole jsem potom se tam dostala do ateliéru, kde jsme navrhovali převážně teda takové ty poloveřejné prostory, jako jsou zahrady u hotelů nebo u care homeů, což jsou vlastně jakoby takový areály pro důchodce nebo vlastně takový městečka. Ono to v Čechách moc neexistuje, ale v té Anglii toho bylo poměrně hodně. Byly to takový hodně specifický zahrady, polosoukromí a různý i třeba zeleň u nových developmentů, nových částí města.
0: Co vám tahle zkušenost zahraniční dala a co jste si přinesla sem do Čech a třeba využila, nebo ještě navíc jste k tomu něco přidala?
1: Mě hrozně fascinoval ten sortiment a cestování po Anglii mě dalo strašně moc. Objevila jsem rostliny, které tady u nás není možný pěstovat, což teda vedlo trošku k frustraci, ale určitě to bylo obohacující právě na ten sortiment, a i mě to trošičku naučilo nebo nasměrovalo v té kariéře tak, že jsem si uvědomila, že vlastně ten veřejný prostor je poměrně náročný na tu udržitelnost a na to, že vlastně je tam opravdu potřeba ta péče, aby to vypadalo dobře, a v tom veřejném prostoru to mnohdy není. A mě strašně baví trvalky a mě strašně baví rozmanitost, a tu v tom veřejném prostoru málo vidíme, takže já jsem se utvrdila v tom, že mě hrozně baví navrhovat soukromí zahrady a pracovat pro klienty, který to opravdu baví a který vlastně ocení tady tu rozmanitost a ten detail v té zahradě, na který v tom veřejném prostoru není až takový prostor a finance.
0: Z vás naprosto sála energie a zapálení pro ten váš obor. Je nějaké místo, kam byste se chtěla časem posunout? Říkala jste, teď jsou malé děti, ale třeba časem, kde byste se viděla v té své profesi?
1: Je, to je těžká otázka. Ono to nějak tak jako plyne a vlastně je hrozně jako fajn žít tak, jak vlastně to přichází a vlastně s každým rokem přijde nějaká jako šance a nějaký jako hezký projekt a vlastně mě baví i to, že člověk může teď jako kombinovat mateřství s tím podnikáním, s tou prací na těch zahradách a vlastně mi přijde, že teď jsem v docela dobrý životní fázi, ale určitě už se těším, že se vrhnu víc prostě do soukromých projektů a třeba i budu dál rozvíjet ten web Perenikulum a ten nástroj Trvalkium, který jsme teď budovali poslední 2 roky a věřím, že to přinese širší veřejnosti taky nějakou jako inspiraci, protože to mě hrozně baví, ta práce vlastně s těma lajkama, který mají ten entuziasmus a který se chtějí věnovat trvalkám a vlastně i to vzdělávání mě docela dost baví.
0: A na samý závěr, sama máte malé děti, chcete je přivést právě k zahradničení, k zahradám, že když se podíváme do zahraničí, tam ta edukace v tomto směru, bych řekla, je o trošku nějaký ten level výš. Chtěla byste je vést k téhle profesi, vůbec k přírodě?
1: To je skvělá otázka, moc za ní děkuju. Já vlastně to neberu ani tak, že bych chtěla mít ze svých dětí krajinářský architekty nebo zahradníky, ale přijde mi super to spojení s tou přírodou a právě to, že vlastně ty děti se učí těm přírodním procesům, že když prší, tak je pak mokro, že když se to zaleje, tak to roste, že vlastně se na tu mrkev musí chvíli počkat, než vyroste, je to určitě učení trpělivosti. Já mám malé děti 3 a 6, takže je to ještě o úplně takových těch základech, ale bylo hodně sněhu a první den, co slezl sníh, tak můj syn povídá, je tady, ostříhali keře a udělali štěpku vedle přes silnici a už říkal, mami, můžeme tu štěpku si vzít a zamulčovat s ní nějaký keře, tak to mě tak strašně hrálo u srdce, že jsem si říkala, tak už je nakažený, už to sám vidí, nepotřebuje mu člověk říkat, co by bylo dobrý udělat, to mi přišlo hrozně hezký, že ty děti jako sami mají chuť v té zahradě něco dělat a že už ta zima je pro ně taky dlouhá a že vlastně mají chuť vlastně na té zahradě něco s náma dělat, což je podle mě strašně fajn. Pak samozřejmě přijdou ty pubertální věky, kdy budou chtít pařit na počítači, ale věřím tomu, že potom člověk se zase v dospělosti vrátí tady k tomu, v čem vyrost. A já doufám, že to jsou ty dobrý kořeny, které je potřeba v nich pěstovat.
0: Já vám tady za moc děkuji. Ať se vám daří a hodně štěstí vám i vaší rodině.
1: Strašně moc děkuji za rozhovor.

0: to už je z dnešních zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.

gymnázia na malém městě rovnou na univerzity v Melbourne, v Dublinu nebo přímo v Oxfordu. Říkáte si, že to je nemožné? Eliška Pinterová, studentka původem z Písecka, dokazuje pravý opak. Momentálně studuje genetiku na Trinity College v Dublinu a zanedlouho ji čeká stáž na Oxfordské univerzitě. Jaká byla její cesta? Proč se bála nastoupit na lékařskou fakultu v Čechách? A jak své studium kombinuje se sportem? Nejen na to se Elišky Pinterové budu ptát v pondělí 1. června po 11. hodině dopoledne. Tak si nás naleďte. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Nedělní polední vyzvánění nás zavede do Rynárce na Pelhřimovsku, ke kostelu svatého Vavřince. Jako první uslyšíte menší gotický zvon Maria z roku 1494. Po chvíli se k němu přidá větší zvon Ježíš z roku 1543. Přestože je od sebe dělí poměrně velký tónový odstup, společně vytvářejí působivý a charakteristický zvuk, který ke zdejšímu kostelu neodmyslitelně patří. Dobré poledne.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Z Česka zamíří dnes do Kazachstánu další koně Převalského. V Českých Budějovicích večer začne studentský majáles. Tereza Hrochová zaběhla na půl maratonu v Českých Budějovicích evropský rekord. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech maximálně ke 20 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Pražská zoo pokračuje v návratu divokých koní Převalského do Kazachstánu. Armádní letoun Kasa dnes odpoledne z pražských Kbel převeze do oblasti Altindala další 4 hřebce. V předchozích letech tam už zoo přepravila celkem 14 koní. Cílem projektu je obnovit populaci tohoto ohroženého druhu ve volné přírodě.
2: Vezeme 4 hřebce z chovné stanice v Dolním Dobřejově, kde jsme je shromáždili jak z našeho chovu, tak i z německých zoologických zahrad.
3: Začátkem června pak podle kurátorky kopytníků pražské zoo Barbory Dobijášové zamíří do Zlaté stepy Altindala taky další 4 klisny z berlínské zoo. V následujících letech tam chce zoo Praha postupně přepravit asi 40 koní Převalského.
2: Cílem tedy je, aby jsme do Kazachstánu přepravili vlastně další plemeníky, aby ta budoucí populace měla vlastně co nejvariabilnější genetický základ.
3: Po transportu zůstanou koně v takzvaných aklimatizačních ohradách. Do volné přírody je pak pracovníci zoo vypustí zhruba po roce. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích bude v 18 hodin slavnostně zahájen 23. ročník Budějovického majálesu. Velkým tématem a novinkou letošního ročníku je speciální královská hra připravená ve spolupráci s týmem Evropského hlavního města kultury. Napínavé soutěžení škol pak vyvrcholí v pátek na Sokolském ostrově, kde proběhne slavnostní korunovace nového vládce či vládkyně Budějovického majálesu. Během týdne budou moci návštěvníci zajít i na ranní jógu nebo prohlídku Budějovického budvaru. Středeční večer zpestří promítání v areálu letního kina Háječek, informovala za pořadatele Hermína Otová. Vysočině se daří do regionu přilákat víc filmařů. Zatímco za celý loňský rok se v regionu natáčelo 9 snímků a seriálů, letos se ke spolupráci přihlásilo už 20 štábů. Pobídky pro štáby zajišťuje regionální kancelář Vysočina Film Office.
4: V příštích měsících se podle kraje chystá natáčení hrané pohádky, studentských filmů nebo cestopisných sérií. Letos taky bude mít premiéru řada snímků z loňského roku. Filmy vznikají napříč krajem. Daniel Zach, Český rozhlas. Sport.
0: Nejrychlejším mužem maratony půlmaratonu České Budějovice byl Španěl Blanco. Nejlepšími českými běžci byla Tereza Hrochová v evropském rekordu a Patrik Weber. Štafetový běh zvládla Anna Štrbáková z Týna nad Vltavou.
5: Z Dobšic přesněji. Jsme z parta z celé republiky. Část Prahy. Čekám na předávku, až doběhne první z naší štafety. Máme dobrou partu a nikdo z nás by nedal 21, tak jsme se rozhodli, že to dáme takhle kouskovaně. Je to hustý. Takových lidí jako na jednom místě neskutečný. Určitě je to jedna z věcí, proč člověk běhá, ale člověk běhá hlavně pro radost. Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1013 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech zataženo až oblačno s přeháňkami nebo bouřkami, které mohou být i velmi silné. Teploty budou mezi 23 a 26 stupni Celsia, na horách do 22. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. V noci se ochladí na 15 až 12 stupňů. V pondělí očekávejte zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm a ojedinělými bouřkami. Teploty vystoupí jen na 17 až 20 stupňů, na horách maximálně k 15. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na Jindřichohradecku počítejte s uzavírkami silnice 20.

0: 3 u obce Pleše nedaleko Kardašovy Řečice a silnice 151 ve Valtínově. Objížďky jsou značeny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
3: I dnes v neděli 31. května 2026 vás zdraví Martin Hlaváček právě v tento čas, přesně ve 12 hodin 7 minut, kdy na stanici Českého rozhlasu České Budějovice začínají Písničky pro radost. No a dnes se dostáváme k tomu, o čem jsem mluvil včera, že byť se snažíme, jak to jenom jde, tak ne vždy se k vám dostane ta píseň, kterou vám vaši gratulanti chtějí nechat zahrát. No a teď ten příklad je, máme pouze hodinku na Písničky pro radost a na dnešek se tady objevily gratulace, ve kterých jste si přáli písničku, ne nějakou, ale písničku od Babouku a konkrétní písně. Tak jistě pochopíte, že není možné v jedné hodině hrát 5 písní od Babouku, takže jsme to museli jaksi zúžit a celkově zazní 2 písně od Babouku. Věřím, že to pochopíte. Tak, přátelé, hezký poslech vám popřeji a jdeme na to. No a začneme právě touhletou kapelou Babouci a budeme tady mít vlastně několika generační odstup, co se týká těchto následujících dvou generací. Pardon. Dvou blahopřání jsem chtěl říct. Gratulací. Tak. 29. narozeniny dnes slaví Luděk Janda z Horoměřic, chalupář v Jestřebicích. Velký milovník dechovky, který sám hraje na akordeon a bicí. Má moc rád Babouky. Milý Luďo, co ti více přát než pevné zdraví a hodně radosti a spokojenosti. Užívej si mladých let a poslechni si Baboucký valčík Miloval jsem. Gratulaci ti za celou kapelu posílá Zdeněk Voráč. No a tuhletu písničku pošleme také do Krásné hory nad Vltavou panu Zdeňku Faktorovi k dnešním 80. narozeninám. Milý tatínku, k tvým 80. narozeninám ti přejeme především pevné zdraví, klid v duši a radost z každého dalšího dne. Děkujeme ti za všechnu tu trpělivost, moudrost a lásku, kterou si nám dával a za všechno, co si nás naučil. Máme tě moc rádi. Elenka, Vráťa, Vrátík, Zdenda, Mirka, Martin, Lada a Vojta. No a teď už tedy Babouci a Miloval jsem.

Dobrý den, chtěli bychom vás poprosit o zahrání písničky Pro kmotřičku od Doubravanky. Pro Lenku Líbalovou z Mrákotína k 50. narozeninám. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, spokojenosti v rodině. Přeji Trojanovi. 60. narozeniny dnes má paní Jana Bellingerová z Dáchova. Milá maminko a babičko, k tvým narozeninám ti chceme z celého srdce popřát hlavně pevné zdraví, štěstí, radost a spoustu krásných chvil. Jsme nesmírně vděční, že tě máme. Děkujeme ti za tvou lásku, péči, trpělivost a za všechno, co pro nás celý život děláš. Jsi naše sluníčko, naše opora a srdce celé rodiny. Moc tě milujeme a přejeme si, aby ses dnes usmívala od rána do večera. Velkou pusu a nekonečné obětí posílají i vnoučátka Tomášek, Vašík, Honzík a Radeček. Přeje Adéla s rodinou. My už paní Bellingerové a paní Líbalové posíláme Doubravanku.

život tak rychle utíká, na čele vykvetly vrásky. Čas mládí ukrývá kronika,

Pan Pavel Holkup z Křeče oslavuje 55. narozeniny. Hodně štěstí, spokojenost, hlavně hodně zdraví. Do dalších let přeje zastupitelstvo obce Křeč a spoluobčané. No a pan Pavel Pospíšil z Třebiště, ten má 70. narozeniny. Jménem Sboru pro občanské záležitosti a obecního úřadu ve Skalici přejeme oslavenci do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. No od nás k vám putuje písnička z repertoáru Krajanky Ukáž, teda stojí kámen.

Pan Miloš Mandelíček z Jindřichova Hradce má dnes 70 let. Milý Miloši, život je stále krásnější a tak ti přejeme všechno nejlepší. A to zdraví, štěstí, spokojenost, dobrou rodinnou pohodu a ať i nadále zůstáváš v krajové družině v Jarošově nad Nežárkou, kde krásně hraješ na klarinet a zpíváš asi výborným muzikantem. No a dáváš také dohromady ještě s druhými muzikanty krásné jeho české písničky pro krojovku. Miloši, díky za vše, ještě jednou vše nejnej, ti přejí všichni členové krojovky. A prosím o písničku Znám město. Hrát bude Řečická kapela.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: No a než budeme pokračovat, tak mám pro vás 3 návrhy, 3 pozvánky. Jsou už na dnešek, hned na brzké odpoledne, takže dávejte dobrý pozor, pokud byste se rozhodli tam jít, abyste nezaváhali. Tak máme tady heligonky, setkání milovníků, heligonek, lidové hudby a dobré nálady. Dnes v Týně nad Vltavou, Městský dům kultury Sokolovna v Týně. A jak jsem říkal, dnes od 14 hodin... Dále, telčská dechovka spolu s Městským úřadem Telč vás zve na tradiční dechovku, dnes tedy 31. května, a bude to koncert dechových hudeb od 13.30 do 16 hodin na renesančním náměstí v Telči. Hrát bude telčská dechovka, samozřejmě, její host Dubňanka a představí se také telčské mažoretky. No a máme tady ještě Lipkovanku, která dnes vystoupí v Počátkách, a to od 15 do 17 hodin v místní Sokolovně. Tak si vyberte, co vám libo, která kapela vám libo. Já tady teď mám Křídlovanku pro pana Stanislava Šaška z Velkého Ratmírova. Ten slaví 73. narozeniny. Život je jak silnice. Není jen rovná, je plná zatáček, různých překážek, objížděk i výmolů. Proto musíš znát, kdy žít naplno a kdy ubrat. A kdy na chvíli zastavit. A kdy se rozjet opět dál. Ať tvá cesta je dlouhá, bez nehod. Po cestě ať poznáš mnoho nového. Hodně přátel, kteří dobře poradí a pomohou, jak jet dál, jak by si spřál. A tak od srdíčka hodně štěstí, zdraví k narozeninám ti přeje bratr Václav s rodinou. Voňavá láska a Křídlovanka

No a následuje další, dnes vlastně ta druhá, píseň v podání Babouku. A mám tady hned tři oslavence. Tím prvním je pan Milan Maruna ze Zvěrkovy, který 1. června oslaví 49. narozeniny, ale máme zahrát tedy dnes. K vašemu výročí vám přejeme hodně štěstí, lásky a zdraví, přejí kamarádi ze Zvěrkovic. Dále prosíme o písničku k dnešním narozeninám pro paní Jiřinku Martanovou ze Čkyně. Oslavenkyni přejeme jen vše dobré a do dalších let hodně štěstí, spokojenosti, lásky a hlavně dobré zdraví. Užij si dnešní den v pohodě a podle svých představ. Přání zasílá rodinka a skupinka seriózních seniorů. No a do třetice Babouci budou hrát a zpívat paní Aně Komárkové z Českého Krumlova k 78. narozeninám dnešním. Přejeme vše nejlepší z celého srdce, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky. A to přeje syn Vašek s manželkou Libou, dcera Anička s přítelem Milošem, vnučka Iva, vnuk Daník s manželkou Kristinkou. Pravnuci Vašík, Daník a Kubíček posílejí velkou pusu. K přání se připojují rodina Personova a ten mám trochu problém, pravděpodobně rodina Lipšova. Takže paní Komárkové, paní Martanové a panu Marunovi posíláme včera z večera.

Vážená redakce, prosíme o zahrání písničky taťkovi a dědovi, panu Antonínu Křížovi z Mičovic, k dnešním 73. narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví, kterého není nikdy dost, pohodu a stále dobrou náladu ze srdce přeje manželka Marie, Janina s Kubou, Tonda s Katkou, švagr František a vnoučátka Kubík, Markétka, Kristýnka, Toníček a Kájík, kteří posílejí dědovi velkou pusu. No a protože náš taťka působil mnoho let na Šumavě jako hajný a rád na svá mladá léta vzpomíná, prosíme o zahrání písničky V té krásné Šumavě. Hraje Malá muzika na uše Pepíka.

Úřad městyse Bernardice blahopřeje paní Janě Stejskalové z Bernardic, která dnes slaví 75. narozeniny. Přeje hodně zdraví a pohody do dalších let. Podepsán pan starosta, pan Pavel Souhrada. No a 81. narozeniny, ty má dnes paní Maruška Kostohryzová, Paseky na Písecku. Milá Maruško, ať jsi šťastná, ať jsi zdravá, ať je vše v tvém životě pohádka pravá. To ti všichni ze srdce přejem a k dnešním narozeninám upřímně blahopřejem. Gratuluji Němečkovi z Dobré vody u Českých Budějovic, Vlkovi z Písku a Rotbauerovi z Českých Budějovic. Srdečně také zdravíme manžela oslavenkyně Vaška. No a my posíláme písničku Máničko moje. Hraje Vysočinka.

A následují dvě gratulace pro paní Helenu Čehákovou z Březnice u Bechyně, slavící dnes 80. narozeniny. Naší milované manželce, mamince a babičce přejeme hlavně hodně radosti ze života, úsměv na tváři a pevné zdraví. Manžel Mirek a synové s rodinami, Mirek, Vlasta, Terska, Deniska, Pavel, Petra, Johanky, Zuzanka, Davídek, Zdeněk a Linda. No a k 80. narozeninám paní Čehákové blahopřeje také obec Březnice, stále pevné zdraví, mnoho radosti a spokojenosti do dalších let přeje zastupitelstvo obce. A prosíme, zahrajte od Jihočeské Vlachovky polku Písnička je můj kamarád, kde se zpívá právě o potůčku, vedle kterého paní Čeháková žije. Tak prosím, Vlachovka, Písnička je můj kamarád.

Další dnešní gratulace je pro paní Květu Pumprlovou z Kardašovy Řečice k 80. narozeninám. Městský úřad Kardašova Řečice vám tedy přeje především pevné zdraví, životní pohodu a mnoho klidných a spokojených let v kruhu vašich blízkých. A ještě popřejeme paní Alence Černianské do Jindřichova Hradce k 85. narozeninám. Naše nejmilejší maminko a babičko, přejeme ti ze srdce vše nejlepší k dnešním krásným narozeninám. V první řadě hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody. Ať máš ještě hodně energie na svou milovanou zahrádku, spoustu kytiček a bohatou úrodu, ovoce i zeleniny. Užij si svůj slavnostní den, máme tě moc rádi a děkujeme za vše, co pro nás děláš. Alena, Vláďa, Ondra, Petra a Nelinka. No a teď už píseň Okolo Hradce od Budvarky.

Před námi je poslední písnička. Paní Andulka Kohlenbergerová, dvorec u Nepomuka, slaví 85. narozeniny. Milá Andulko, k dnešním půlkulatým narozeninám hodně zdraví, štěstí a pohody přejí všichni zahrádkáři ze dvorce. A prosíme o písničku Vzpomínka na Šumavu. Hraje pošumavská sedmička.

Lidový tanec pro dva klarinety v podání Rustiky končí dnešní písničky pro radost Českého rozhlasu České Budějovice. Loučí se s vámi Martin Hlaváček a přeje příjemné odpoledne.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Platí výstraha před velmi silnými bouřkami v západní polovině Česka. Můžou padat i kroupy. Žáci základní školy Komenského v Dačicích budou mít od září novou jazykovou učebnu. Milevský klášter odpoledne představí veřejnosti opravený depozitář. Noční teploty budou na jihu Čech kolem 14 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Meteorologové varují před silnými až velmi silnými bouřkami. Výstraha se týká celé jihozápadní poloviny Česka. Velmi silné bouřky hrozí na většině území. Přívalový déšť může doprovázet silný vítr nebo kroupy.
3: Intenzivní deště by hlavně v zastavěných oblastech mohly způsobit zaplavení podchodů a podjezdů. Lokálně při dnešních bouřkách hrozí i rozvodnění menších toků, upozorňuje meteorolog Tomáš Mejstřík.
4: Při nich se může objevovat nárazy větru až 90 km za hodinu, také přívalový déšť, úhrny kolem 40 mm a kroupy, které mohou být výjimečně i přes 2 cm v průměru.
3: Podle meteorologů by si lidé měli dávat pozor taky na větrem polámané větve a blesky. Výstraha platí

0: centrál pro hlasovou komunikaci, audiomixéry, sluchové zesilovače a další vybavení, včetně samozřejmě softwaru. My se snažíme modernizovat učebny na obou základních školách průběžně.
1: Milevský klášter dnes v rámci slavnosti navštívení Panny Marie otvírá od 14 hodin nově zrekonstruovanou budovu depozitáře na druhém nádvoří. Průvodcem bude archivář Jiří Pešta, věnuje se historii Písecka a pivovarnictví a je autorem řady publikací. Jak vyplývá z programu akce zveřejněném na webových stránkách kláštera, od 16 hodin pak bude následovat koncert duchovní hudby. Vystoupí sopranistka Veronika Kanty-Hlavsová za doprovodu Štěpána Šubrta na klavír a varhany. Sport. Plážoví volejbalisti Ondřej Perušič a Jiří Sedlák postoupili do finále turnaje v Ostravě. Do boje o zlato prošli díky výhře 2-1 na sety nad americkým párem Krep Beneš. O titul si Perušič se Sedlákem zahrají po 16. hodině proti vítězům souboje Katařanů a Švédů. Počasí. Jak už jsme informovali ve zprávách, bouřky můžou být i velmi silné s nárazy větru a většími kroupami. Teploty budou mezi 23 a 26 stupni Celsia, na horách maximálně do 22. V noci budou teploty na jihu Čech mezi 15 a 12 stupni. V pondělí očekávejte zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm a taky bouřkami. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách maximálně k 15. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Zachranáři zasahují u vážné nehody motorkáře na silnici 24 Střeboně do Veselí u rybníka Rožumberk. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Za celý tým výletu vám přeji pěkný den. Je tady poslední květnová neděle a zároveň i poslední den celého letošního měsíce května. No a to znamená, že už zítra načneme, řekněme, první letní měsíc. Ten je jako stvořený pro výlety a poznávání krásných míst naší země. Třeba zříceniny hradu Zlenice ve středních Čechách. Nachází se u řeky Sázavy a i když z ní do dnešních dnů mnoho nezbylo, dýchne na vás úžasně romantickou atmosférou. A nebo se s námi můžete vydat do Přemyslovic v Olomouckém kraji, kde stojí větrný mlýn holandského typu. Je sice na soukromé zahradě, ale jeho majitel ho nejenom skvěle udržuje, ale také rád ukazuje zájemcům. Podíváme se také do Svitav v Pardubickém kraji. Tamní krásná novorenesanční Otendorferova knihovna ukrývá kromě jiného Muzeum Esperanta. A na závěr nás čeká výstup na Rýdův kopec u Jindřichova Hradce na jihu Čech. Stojí na něm rozhledna jménem Trigon, která nabízí nejenom skvělé výhledy, ale také dvě schodiště pro odvážné i pro bojácné a navíc i pro sklenou krytou část vyhlídkové plošiny. Buďte vítáni, začínají výlety.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Středočeský hrad Zlenice okouzlil Josefa Ladu i Karla Hynka Máchu. Zříceninu lidově nazvanou Hláska u Senohrab najdeme u soutoku řeky Sázavy a potoka Mnichovky. Dnes z hradu zbyla jen vstupní brána a torzo věže. Můžete se tam ale přijít podívat kdykoliv. Na cestu ke zřícenině se od hotelu Kormorán ve Zlenicích vydala naše středočeská redaktorka Bára Kvapilová.
1: Převozník Martin právě přistál a teď nás převáží na druhou stranu.
2: Teď se plavíme z Helštění na stranu Senohrabskou ke Hlásce.
1: Tady to vypadá, že kdybychom neměli převozníka, že to asi proběhneme i bosky.
2: Je to tak, tak do půlky řeky dojdete po kolena a pak už je větší hloubka, to je tak po pás, ale dá se přebrodit.
1: A jsme tady. Naschledanou.
3: Krásná práce, děkujeme.
2: Díky.
1: S Janou Pavlíkovou ze Sdružení pro ochranu přírody Zlenice jsem teď vystoupala pár metrů do kopečka a už nás zdraví zřícenina hradu Zlenice.
4: První doložené písemné doklady jsou z roku 1318, kdy se píše o Oldřichu ze Zlenic ve spojitosti s hradem. Jinak při archeologických sondách v 80. letech minulého století bylo zjištěno, že hrad je zřejmě daleko starší.
1: Ke hlavní bráně vedou dřevěné schody přes takový můstek.
4: Byl postaven v roce 2013-14 a byl dokonce v roce 2014 vyhlášen třetí nejlepší stavbou tohoto druhu.
1: Je odsud krásný výhled, mezi stromy je vidět řeka Sázava. Kolem nás ptáci, příroda, nádhera. Stoupáme do kopečka. Chce to dobré boty. Není to rozhodně výlet na žabky.
4: Teď stojíme v centru hradu u takzvané Hlásky. Ten monument, který vlastně zůstal z původního hradu a dal vlastně název Zlenická Hláska.
1: Před více než 500 lety byl hrad obléhán a pobořen. A to je vlastně to, co nám z něho zbylo.
5: Okolí je krásný, je to zajímavá příroda a je tady hezky, no.
1: Míra s manželkou Míšou sem přijeli na prohlídku. Vy teď zakláníte hlavu, díváte se nahoru, co tam vidíte tak zajímavého.
5: No je zajímavý, že vlastně úplně nahoře do té zdi jsou zapuštěný dřevěný pražce, z kterých je vlastně vidět, že jsou z kolejí, tak jenom mě zajímalo, proč to tam je. Tak jsem se ptal umělé inteligence a to samozřejmě taky neví.
1: Ještě bychom mohli našim posluchačům přiblížit, jak ten hrad byl vlastně veliký. To nebyl rozhodně žádný Karlštejn.
4: Karlštejn to nebyl, plochou byl malý. Zastavěná plocha je zhruba 30x50 metrů, ale hrad to byl velice významný. Významný byl majiteli, kdy z nejslavnějších z nich byl asi Ondřej IV. Z Dubé, který byl nejvyšším sudím Českého království a je na jedné z desek pod okny Národního muzea, co by nejslavnější muži Česka.
1: Zdejší hrad je slavný také proto, že si ho vybral malíř Josef Lada. Vidět ho můžete na celé řadě jeho kreseb.
4: Máte pravdu a dokonce je zachovaná kresba z roku 1831-32 od Karla Hynka Máchy.
1: Pokud se výstupem na hrad Zlenice trošku zapotíte, vůbec to nevadí. Dole je totiž nádherná plovárna, takže sebou pevné boty, plavky a ručník.
0: Radí naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová, která nás zavedla na romantickou zříceninu hradu Zlenice. Dojít k ní můžete pohodlně z vlakové zastávky v Senohrabech. Vydat se můžete po žluté značce nebo trochu delší cestou přes naučnou stezku, nazvanou Vodnické vycházky.

Posloucháte Výlety. Zatímco reportáže v našich pořadech v sobotu a v neděli jsou premiérové, slyšíte tedy jiné, tak soutěžní otázka je jedna, takže v sobotu znění nové otázky i v neděli stejně jako vyhodnocení soutěže z minulého víkendu. Takže k tomu vyhodnocení. My máme světovou kuriozitu, tou byla, nebo měli jsme na mysli nejsevernější loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. My jsme se ptali, kam se za ní můžeme vydat, kam si můžeme udělat hezký výlet. Zdali je to za A do města Rumburg nebo za B do města Varnsdorf. Tak přestože obě města jsou krásná a zajímavá, tak nabídneme správnou odpověď A. Vydat se za touto loretou můžete do Rumburku. Pokud tam pojedete, tak jak už jsem včera říkal, určitě si udělejte i výlet do okolí, jsou tam krásné přírodniny, cyklotrasy, na dymník, pokud byste chtěli vystoupat na jednu místní rumburskou rozhlednu. Ve Varnsdorfu naopak na hrádek, to je krásná, nově opravená, zrestaurovaná vyhlídka, vlastně už taky historická památka, můžete se tam i najíst, je tam nová restaurace, takže vřele doporučuji. Takže, co bylo správně, Ačko, to už jsem říkal, kdo napsal do textovky Ačko, tak měl šanci na výhru, tentokrát se hrálo o cestovní alulahve. Kdo ji skutečně vyhrál, kdo měl při losování štěstí? Pan Pavel Šulc, Praha. Paní Marie Sebelová, možná Šebelová, omlouvám se, z Blanska. Paní Danuše Čermáková z Hradce nad Moravicí, paní Jiřina Sovová z Brna Medlánek, no a paní Alena Krejzová, České Kopisty. Všem srdečně gratulujeme. Pokud jste nevyhráli, tak si počkejte na novou soutěžní otázku. Řeknu vám, že tentokrát budeme hrát o cestovní tašku, o crossbody tašku, takže na vaše výlety velmi vhodná. A stále hrajeme o hlavní cenu, o výletnický batoh s reflexními prvky, v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Takže počkejte si, jak už jsem říkal, na novou soutěžní otázku. Bude po třetí reportáži.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: I letos na podzim mi buší.

0: V Olomouckém kraji na Prostějovsku, na půli cesty mezi Olomoucí a Blanskem, leží v kopcovité krajině obec Přemyslovice. V místě s pěknými rozhledy stojí ve výšce 430 metrů nad mořem také starý větrný mlýn. Po domluvě s jeho majitelem Pavlem Hajkrem můžete památku navštívit, stejně jako to udělal náš olomoucký redaktor Aleš Spurný.
1: Tak tohle to má na zahrádce málo kdo. Větrné mlýny u nás jsou vůbec málo viditelné. Tenhle je kamenný, válcovitý a ty lopatky jsou v rozpětí stejně velké jako ta stavba, možná ještě větší.
2: To jsou vlastně perutě, ty jsou vyšší, ty mají 6 metrů, 12 metrů dohromady.
1: Jak jste k tomu přišel, že máte toto na zahrádce?
2: Zdědil po mým pradědečkovi.
1: Máte nějaké zprávy o tom, jak se vašim předkům dařilo?
2: V tom letí ve větrných mlýnech nebylo nic extra. To je vlastně znouzecnost, protože tady není voda. To je vlastně úpatí Drahanské vrchoviny, kde se nenachází potoky a voda.
1: Ze kdy pochází tady ta stavba?
2: 1884.
1: A předtím tady stával jiný, jsem se někde dočetl.
2: Jo, ale tam stával vedle. Toto byl vlastně jeho pozemek, tak on to měl kousek, tak dřevěnýma kládama to vlastně posunul v celku. Ale asi moc slavili, tak to na druhý den zhořelo a do dvou let postavilo tenhle modernější holandského typu.
1: Slyšíte, že tady opravdu fouká nahoře v Přemyslovicích? Tak nahlédneme dovnitř. Jaký byl ten počáteční stav, než jste se pustil do těch oprav?
2: No byl dezolátní, tady to bylo skladiště, na vrchu bylo půl metra hlubinců.
1: Ale stroj se zachoval?
2: Stroje se zachovaly, to bylo prostě zamčený.
1: Tady vidíme obrovské kolo, které je navázáno na ty palečné, lopatky.
2: Palečné kolo.
1: Kolik má v průměru? 3,5 metru?
2: Má víc. 3,6 si myslím, 3,6. To palečné kolo se muselo dělat nové, protože bylo celé rozpadené, bylo dubové, bylo rozpadené. A ta hlídel třeba, ta dubová je původní.
1: To je pořádný kus kmene.
2: Krovesanové, šindelinová.
1: A to vy sám, nebo máte pomocníky?
2: Šindelně pokládá firma. Jinak většinou si to dělám sám.
1: Vy jste truhlář profesí.
2: Ano. Tady je vlastně rumpál. Já vlastně můžu otočit. A ta střecha se vlastně natáčela proti větru. Ten holandský typ se točila jenom střecha. Německý se točil celý dokola.
1: Tak a teď to otáčíme. A to musel dělat mlynář. Musel hlídat, z které strany jde vítr. To se netočilo samo.
2: To musel hlídat mlynář. Jinak se vlastně otáčky doplňovaly pomocí výplní v perutích.
1: Kolik mouky umlel třeba takový mlýn za hodinu?
2: To záleželo na tom větru. Ta mouka, to se mlelo na 5x, třeba 20 kg pomlela na poprvní, ale z těch 30 zbylých musel nosit zpátky, tak to bylo podle sílu větru. Tak.
1: Tady si můžeme prohlédnout mlýnský kámen.
2: Tady mlýnský kámen, lup, násypka, korčák, kde se vlastně nosilo obilí a mlela se mouka. Tento mlýn je specifický tím, že má dvě složení. On většinou by mlýn měl jedno složení, toto má dvě, jedno pískovcové, jedno francouzské. Na mouku tady se spíš šrotovalo, takže to je také specifické. Když foukalo hodně, tak on si vlastně zpřevodoval to druhé složení.
1: Jo, takhle, že dva mlýnské kameny poháněl ten vítr.
2: Jo.
1: Tady si můžeme všimnout ještě ceníku mletí, vyhlášky společenstva mlynářů Litovel Konice za 100 kilo umletí pšenice. Včetně daně z obratu se platilo 23 korun, za mletí žita ječmene 21, za šrotování 8 korun a za mačkání všech druhů obilí 6 korun, za výrobu krup 30.
0: Říká majitel přemyslovického větrného mlýna Pavel Hajkr, se kterým si povídal náš olomoucký kolega Aleš Spurný. Od Přemyslovic jsou navíc i pěkné výhledy na Jeseníky, Oderské i Hostýnské vrchy, tedy na kopce, které na protější straně lemují Hanou.

0: Otterndorferova knihovna patří mezi nejvýraznější historické budovy ve Svitavách v Pardubickém kraji. Už více než 100 let je důležitým kulturním centrem města. Novorenesanční stavba zaujme nejenom svou architekturou a bohatě zdobenými interiéry, ale také tím, že v jejich prostorách sídlí Muzeum Esperanta. Připomíná tradici mezinárodního jazyka a láká návštěvníky od nás i ze světa. Nás do něj vezme naše pardubická redaktorka Milena Potůčková.
1: Otterndorferův dům ve Svitavách je vlastně takové dvojité návštěvnické terno, když sem někdo přijde, protože jednak lidé můžou obdivovat tu budovu jako takovou, její architekturu, její historii a navíc můžou navštívit Muzeum Esperanta, kde jsem právě teď i já a je tu se mnou vedoucí muzea Libuše Dvořáková. Co všechno tady najdeme?
2: Muzeum Esperanta je vlastně jediné v republice a druhé v Evropě, proto zde máme mnoho zahraničních návštěvníků. Pořádáme zde výstavy, které se každý rok obměňují.
1: Je tady spousta literatury, předpokládám, že všechno v esperantu psané.
2: Ano, máme mnoho literatury, všechno jsou to dary od esperantistů, ale nejenom českých, ale i ze zahraničí, hlavně třeba ze Slovenska, z Dánska, z Maďarska a z jiných zemí.
1: Uprostřed tady té místnosti je veliká zlatá bysta. Předpokládám, že to je zakladatel a vynálezce Esperanta.
2: Ano, je to autor Esperanta Ludvík Lazar Zamenhof. Tuto bystu máme zapůjčenou od Městského muzea v České Třebové. Původně ji udělal pan Kodet pro pražský klub a protože ji neměli kam dát, tak putovalo do Muzea Česká Třebová a nyní si ji zapůjčujeme.
1: Kolik lidí ještě mluví esperantem?
2: To se nedá říct přesně, jsou to určitě miliony, protože ne všichni esperantisté se organizují, ale každoročně se konají celosvětové kongresy a v jednotlivých zemích, takže esperantistů je stále hodně.
1: Můžete nás třeba pozdravit esperantem?
2: Mi salutas vin, nome de Esperanto Muzeo en Svitavi. Mi joyas vi ajn viziton.
1: Tak teď nám to ještě přeložte, prosím.
2: Vítám vás v Muzeu Esperanta ve Svitavách a těším se na vaši návštěvu.
1: Už jsem to zmínila na začátku, když dorazíme sem k vám do Muzea Esperanta, tak vlastně přijdeme do historické úžasné budovy Otterndorferova domu. Dokázala byste nějak stručně říct ještě ten příběh toho, kde se nacházíme?
2: Pan Otterndorfer vlastně se narodil v místě, kde teď stojí tahle budova. Odešel do Ameriky, protože se zapletl do revolučních let 1848, proto opustil republiku. V Americe se seznámil s majitelkou redakce a vydával s ní noviny a protože neměli děti, tak věnoval mnoho peněz i svému rodnému městu a vlastně podpořil nebo spíš zaplatil výstavbu tohoto domu, který sloužil jako velká knihovna pro německé občany a v místě, kde je dnes vlastně muzeum, byl archiv knížek a vedle, kde je čajovna, byla čítárna.
1: Takže dnes je to taková památka na úspěšného svitavského rodáka.
2: Dá se říct, byla tu knihovna, je tu knihovna, ale není to knihovna, je německá, ale je to knihovna mezinárodního jazyka a scházejí se tu esperantisté z celého světa.
0: Říká vedoucí Svitavského muzea Esperanta Libuše Dvořáková, která jim provedla naši pardubickou kolegyni Milenu Potůčkovou. Výlety. Včerejší reportáž Jolany Novákové o pražských přívozech nás inspirovalo k nové soutěžní otázce. My jsme se ptali a ptáme se stejně, jestli byste věděli, který pražský přívoz je úplně nejstarší. Nápověda jeho historie sahá až do roku 1222. Ten přívoz je obnovený, zrekonstruovaný, je možné ho opět využívat. No a my se ptáme, zdali tím nejstarším je za A přívoz Vyšehrad, za B přívoz Sedlec Zámky. Novou nápovědu vám nedám, možná, tedy bych vám mohl napovědět, poslechněte si reportáž Jolany Novákové na webu výlety.rozhlas.cz, ale nezaručuji, třeba tam není ta správná odpověď, ale já myslím, že po troše pátrání budete vědět, jak na to. Hrajeme o cross body tašku, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc květen, už jsem prozradil, co nás čeká, vy už to asi víte nebo znáte, pokud posloucháte výlety pravidelně. Tou hlavní cenou, tou hlavní květnovou cenou je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak ještě si zapamatujte, jak se píše ta textová zpráva, to je důležité, možná to znáte, ale pro jistotu. Výlety, mezera A nebo B, opět, tedy druhá mezera, pak křestní jméno, příjmení a adresa doplněná poštovním směrovacím číslem. Odešlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci, vždycky říkám na telefon, ale nám se to tady řadí v počítači, z toho pak losujeme, no a vy můžete vyhrát, tedy v tomto případě tento víkend cross body tašku. No a na začátku června, což vlastně bude za týden, tak můžete vyhrát výletnický batoh, jak už jsem říkal, tedy tu hlavní květnovou, myslím, velmi příjemnou a zajímavou cenu. No, kdybyste pátrali, tápali, jak to s tou soutěžní otázkou je, nezapamatovali si znění textovky, tak odkážu na web výlety.rozhlas.cz, kde je všechno potřebné.

0: Když si do internetového vyhledávače zadáte Děbolín rozhledna, vyskočí vám několik tipů na Rýdův kopec na jihu Čech, ale také tip na takzvaný Trigon s velkým T. Na Rýdově kopci u Jindřichova Hradce rozhledna skutečně stojí. Náš jihočeský redaktor Zdeněk Zajíček se na ní vydal s jejím správcem Vladimírem Mariškou a hned se ho zeptal, jak to s tím názvem vlastně je. Jmenuje se rozhledna stejně jako Rýdův kopec?
1: Ano, ale obecní název je Trigon a víceméně to napodobuje geodetické body, kdy se dělají na kopcích různý dřevěný trojnožky. Není moc rozhleden v České republice, který by měl třístranový základ jako Trigon. Většinou je to na čtyřúhelníku, takže je to zajímavý i architektonicky a hlavně ten kamen víceméně je tady signifikantní, protože jsme v oblasti, kde teda je hodně kamene a žuly. No a tubusy za vlastně ty nahrazují ty stojky dřevěný, co bývaly v lukách. To byly geodetické body, podle kterých se teda potom zaměřoval různě. A byly to orientační body, dá se říct, že i pro leteckou dopravu. Že?
2: A teď už jsme uvnitř.
1: První patro je společný a od toho prvního patra potom jsou dvě možnosti výstupu na vyhlídku nahoru.
2: Čili na výběr jsou dvě cesty. Buď po kovových točitých schodech, anebo po dřevěných do trojúhelníku.
1: Po obvodu je teda dřevěné schodiště, má víc schodů, tuším 120, kovových je 102. Tím prostředkem chodí ty, kteří se bojí výšek, aby náhodou nepřepadli, ale nemají se proč bát, je to zabezpečený velmi dobře. My se nacházíme na vyhlídkové terase, kde je výhled na všechny světové strany a s mapou, s popsáním vrcholků, které pokud je počasí, jsou viditelné.
2: Víte, co se mi tady moc líbí? Ty zasouvací dveře. Tady je výhled dvojí. Jednak zevnitř, pokud je škaredé počasí, tak tady je to celé prosklené. Kolem nás asi připadáme jako v nějaké lovecké chatě. A nebo pokud chcete, tak můžete jít na Ochoz. Tam půjdeme za chvíli. Tady už nějaká rozhledna předtím stávala.
1: Nebohužel nestála, i když je to výškově zajímavé místo. Kolem toho roku 2010-11 se rada, pak zastupitelstvo Jindřichova Hradce, protože tato místní část spadá pod město Jindřichův Hradec, rozhodlo, že se použije dotační titul na výstavbu těchto zařízení a vybralo se právě toto místo Rýdův kopec jako jedno z nejvyšších míst kolem města Jindřichova Hradce.
2: Dámy, vy už jste tady někdy byli, nebo jste tu poprvé?
3: Jsme tu poprvé.
2: Říká maminka, a co dcery, jak se vám tady líbí? A nebáli jste se venku na tom Ochozu?
3: Já hodně.
2: Proto jste šli tím vnitřním schodištěm.
3: Teď jdeme dolů po dřevěných.
2: A vy jste odkud?
3: My jsme od Veselí nad Lužnicí.
2: Teď už s Vladimírem Mariškou prohlížíme okolní krajinu z Rýdova kopce. Já to zkusím bez nápovědy. Tamhle tuším Novohradské hory a Kraví horu.
1: Když vidíme tímto směrem, tam to by měl být Boubín. A tamhle za kopcem jsou Temelínský věže.
2: Pojďme na tu severnější stranu, protože tady je to do trojúhelníku. Čili tady je to pojaté směrem na Kamenici nad Lipou a Humpolec.
1: Dá se říct, že tímto směrem je to rozmezí Pelhřimov, Jihlava, Tábor. Támhle vidíme Křemešník, který vlastně dominuje Křemešnický vrchovině, pod kterou tento Rýdův kopec patří.
2: A teď poslední část, tím východním směrem už vidíme kompletně Jindřichův Hradec.
1: Je možnost i tady od nás vidět alpské vrcholky těch předních Alp, ale musí být suchý vzduch a slunce, takový to zimní počasí.
0: Říká správce rozhledny Trigon na Rýdově kopci u Jindřichova Hradce Vladimír Mariška, se kterým se na ní vydal náš jihočeský kolega Zdeněk Zajíček. Pokud se tam taky vypravíte, budete se nacházet na kopci v nadmořské výšce 551,5 metru plus dalších 24 metrů, když vystoupáte i na vyhlídkovou terasu. Rozhledna je volně přístupná od dubna do října.

Protože jsem včera i dnes už hodně mluvil o soutěžní otázce, o tom, jak se ta otázka vlastně řeší, jak se posílá správná odpověď, tak teď to vezmu, jak se říká, letem světem. My se ptáme, který pražský přívoz je úplně nejstarší. Malá nápověda, historie tohoto přívozu sahá až do roku 1222. Je to za A přívoz Vyšehrad nebo za B přívoz Sedlec Zámky? Tak si určitě zapamatujte znění soutěžní otázky, pošlete nám textovou zprávu, vyhrajte crossbody tašku, ze srdce vám to přeji, nejenom já, Pavel Kudrna, ale celý výletnický tým. Tak se mějte krásně, užijte si zbytek víkendu, příjemný, hezký týden, tak to je všechno, no a těším se na setkání opět u mikrofonu s názvem pořadu Výlety.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Česko přecházejí velmi silné bouřky. KSČM si zvolila nové vedení. Strana snížila počet místopředsedů ze 4 na 2. Budějovický Majáles se vrací do ulic krajského města. Zítra naměříme maximálně 20 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Do Česka dorazily silné bouřky. První už se objevují na Karlovarsku, Příbramsku a v jižních Čechách. Pásmo bouřek přechází aktuálně Táborsko, Českobudějovicko a Českokrumlovsko. Výstraha ale platí pro celou západní polovinu Česka, říká meteorolog Tomáš Mejstřík.
3: Při nich se může objevovat nárazy větru až 90 km za hodinu, také přívalový déšť, úhrny kolem 40 mm a kroupy, které mohou být výjimečně i přes 2 cm v průměru.
2: Jak meteorologové píší na síti X, nejsilnější bouřky očekávají odpoledne a k večeru hlavně na Šumavě, v Pošumaví a v části jižních Čech. Kvůli intenzivním přívalovým dešťům hrozí lokální záplavy, například zatopení sklepů a podchodů. Lidé by si měli dávat pozor taky na blesky a na větrem polámané větve a vyvrácené stromy. Výstraha platí do dnešní půlnoci. Komunistická strana bude mít nově jen dva místopředsedy místo dosavadních 4. V užším vedení strany zůstávají po dnešním stranickém sjezdu Petr Šimůnek a Milan Krajča. Už včera si komunisti zvolili nového předsedu strany. Po 5 letech skončila ve vedení Kateřina Konečná. Nahradil ji dosavadní mluvčí strany Roman Roun. Europoslankyně Konečná rezignovala na post po loňských sněmovních volbách. KSČM je od roku 2021 mimo parlamentní stranou. Ve specializované nemocnici v brazilském São Paulo přijali pacienta s podezřením na nákazu ebolou.

0: 6 hodin obstará folklorní soubor Úsvit, Laut Disco a Silent Disco. Nedílnou součástí festivalu je tradiční klání o korunu pro krále nebo královnu Majálesu. Do soutěže se letos zapojí 14 středních škol. Letošní novinkou bude Královská hra. Finále je na programu v pátek na Sokolském ostrově.
1: Sport.
0: Čtyřnásobná šampionka Iga Świątecová vypadla na Roland Garros nečekaně už v osmifinále. Polskou tenistku dnes porazila Ukrajinka Kostyuková. Do čtvrtfinále čtyřhry postoupili Kateřina Siňaková s Američankou Townsendovou, když porazili ukrajinsko-japonskou dvojici Kičenoková Ninomiyaová. A veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková ovládly úvodní závod světového poháru v Seville v kategorii dvojek bez kormidelnice. Připsali si tak premiérový triumf v seriálu v kariéře.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na jihu Čech zataženo až oblačno s bouřkami, které můžou být i velmi silné, s nárazy větru až 90 km v hodině, většími kroupami a intenzivními srážkami. Teploty budou mezi 23 a 26 stupni Celsia, na horách do 22. V noci budou teploty mezi 15 a 12 stupni. V pondělí očekávejte zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm a ojedinělými bouřkami. Teploty vystoupí jen na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách maximálně k 15. Mírný západní až severo západní vítr večer zeslábne. Biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor dejte v Českých Budějovicích u Koníčka na křižovatce Žižkovy třídy a Novohradské ulice stojí auto a zasahují u něj záchranáři. A taky v Novohradské ulici v Nových Hodějovicích u Českých Budějovic tam srazil autobus koloběžkáře. Buďte opatrní.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Písničky, které nestárnou, a nedělní odpoledne, které má, doufám, u většiny z vás svůj klid. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Radek Diviš. Začíná jeho české odpoledne. Nabídneme příběhy z našeho kraje i chvíle, které stojí za to vychutnat si absolutně bez spěchu. Čeká nás čtení na neděli, s ním spojená soutěž a samozřejmě i knižní hlídka Filipa Černého. Ta se tentokrát bude věnovat šumavským povídkám zapomenutého autora, kterého znovu vydává publicista Radek Gális. A chybět nebude ani vaše oblíbená hudba. Těšit se můžete na Chrisa de Burga, Petra Reska a právě teď na Alici Springs.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Do dnešního čtení na neděli jsme pro vás, milí posluchači, připravili povídku českobudějovického spisovatele Miroslava Pecha. Jmenuje se Nemůžeš za to a je o vztazích v jedné obyčejné, maloměstské nebo možná spíš venkovské rodině, kde to tak úplně nefunguje. Otec a matka žijí v oddělených pokojích, dospělý syn je zatím v životě dost neukotvený a taky sám. Tak trochu outsider. Je to docela drsné vyprávění, prošpikované občas nějakým hrubším výrazem. Žádná selanka.
1: Tou klikou chodí lomcovat jedině v noci. Neděje se tak pravidelně. Matka nikdy neví, kdy to přijde, za to otec ano. Trpí totiž nespavostí. A taky vztekem, který si chodí uprostřed noci vybíjet na matce skrze kliku. Žijí odděleně. Každý má svůj pokoj. Kdysi se tak dohodli. Otec ji nemohl vystát. Dokonce si na ní stěžoval psovi. Říkal mu, že matka je děvka. Otci však chyběl důkaz, což ho šíleně vytáčelo. Občas trpí nespavostí. Otec, ne matka. Zuří kvůli tomu a chodí matce lomcovat klikou. Dveře se nikdy neotevřou, protože jsou zamčené. Lomcuje klikou a funí. Matka leží v posteli. Zírá s očima do kořán a skřípe zuby. Když má pocit, že matku skrze kliku dostatečně vytrestal, jde si lehnout. Každý v jiném pokoji pak s očima do kořán zírá a skřípe zuby. Do klubu chodí buzerant Hans. Do městečka to má přes hranice kousek. Hans má zálusk na mladý kluky. Hlavně na fešáka. Ale na toho má zálusk kdekdo. Kromě Kosti. Ten chce Káťu. Kolikrát už jí fňukal na rameni a ona jen... Ale Kosťo, dej pokoj. Hans projde tanečním parketem. Zkontroluje pánský hajzly, na baru si objedná kolu a pozoruje opilý kluky. Dokud si nevšimne fešáka. Jak se objeví Hans, má se fešák královsky. Kouří si máčka, pije Jacka Danielse, zatímco jeho kámoši zůstávají o desítce a startkách. V průběhu večera se Kosťovi udělá špatně a musí se jít ven vyzvracet. Má vztek na Káťu, protože mu nechce dát. Nejradši by urval kliku z těch podělaných dveří a prohodil ji oknem. Na kliku si vzpomněl proto, že se mu v noci často zdá sen o tom, jaký kdosi v patře pod ním lomcuje. V patře pod ním žije matka s otcem. Kosťa má pokoj hned vedle půdy, ale spí na půdě. Na dřevěný trámy si pověsil králičí lepky a slepičí pařáty. Poslední dobou zvažuje, že se stane satanistou. Z klubu vyjde fešák a hned za ním buzerant Hans. Mizí v tmavý uličce za kostelem. Matka dělá palačinky. Kostě seká špalky. Otec nedělá nic. Dělání palačinek nezabere moc času. Sekání špalků je namáhavé, což Kosťovi nevadí. Aspoň ze sebe vypotí včerejší alkohol. Díky nic nedělání má otec celý den pro sebe. Mohl by si ho krásně užít. Otec však nehamouní a rozhodne se připravit krásný den i matce. Nekřič na mě, jo? Požádá matka otce. Já na tebe nekřičím. Víš, kam až si mě zahnal? Ptá se matka po krátké odmlce. Palačinky, jo? Ignoruje otec matčinu otázku. Jo, povzdechne si matka. Palačinky. Otec přejde k oknu. Dívá se na Kosťu, jak seká špalky. Teda, tomu to jde, řekne otec. Mohl bys mu jít pomoct, navrhne matka. Otec na ní překvapeně pohlédne. Copak my máme dvě sekyry? Můžeš to nasekané dřevo skládat na sebe. Jo, kývne otec. Ale taky nemusím, dodá. Ne, souhlasí matka odevzdaně. Nemusíš. A proto to, co? Dělat nebudeš, doplní matka. Za ta léta už jsou spolu parádně sehraní. Třesou se ti ruce, poznamená otec. Beru prášky na nervy, podotýká matka. Protože jsi nemocná děvka, zakončí otec. Kostě postává u kašny. Kouří startku a nemá co na práci. Kocovinu zahnal sekáním dřeva. Kolem třetí přijde Fešák. Chvíli tam tak spolu stojí a civí do kašny. Hladina vody je plná všemožného svinstva. Plastových flašek, vajglů, obalů od tatranek a tak dále. Budem něco dělat? Zeptá se Fešák. Ne, odpoví Kostě. Dál zírají do kašny. Tak uběhne pár minut. Na ulici nikdo není. Město je hrozná díra. Ani krysy už tu nežijou. Unudili se k smrti. Včera jsem tě viděl, jak odchází s Hanzem. Prohodí Kostě. To asi jo. Zívne Fešák. Dalších pět minut v hajzlu. A co? Povytáhne Kostě líně obočí. Nic, odpoví Fešák. Než se rozejdou, vypadne z Fešáka, že mu buzerant Hans nabídl 1000 korun. A šel? Zajímá Kostě. Nešel. Ale možná, že kdyby nabít 3. Stává se, že má otec klidnější dny. Chodí kolem matky, nabízí se, že jí sled s čím pomůže, je samá starost, samý úsměv. Předstírá, že se nic špatného nestalo, že matce nechodí v noci lomcovat klikou, že jí nenadává do děvek a je jako vyměněný. Zkrátka se za sebe stydí a chce své činy napravit. A matka, aby byl klid, se mu pokaždé podvolí. Jde s ním na procházku, zavěsí se do něj a na půl ucha naslouchá jeho rozumům. Sem tam potkají někoho známého. Zastaví se a prohodí s ním pár slov. Hlavně otec. Ten rád povídá. Matka se většinou stáhne. Zdvořile se usmívá a čeká, až hovor skončí a budou moct pokračovat v cestě. Otec vykládá o tom, co se dočetl v novinách, co viděl ve zprávách. Před lidmi je z něj úplně jiný člověk. A čím víc se otec předvádí, vnucuje a pokouší se dělat fórky, tím trpčí je matčin úsměv. Viděla z ho. Šťouchne pak do matky. Přitom spiklenecky stiší hlas a otáčí se, aby se ujistil, že člověk, se kterým se právě rozloučil, už ho nemůže slyšet. Tak viděla? Viděla. Je jak bečka, co? Taky už má léta, zastává se ho matka. Dřív takovej nebejval, hrával ve druhý lize. Jo, a víš proč? Protože na první neměl. Prej dřív takovej nebejval. Rozčílí se náhle otec. Taková bečka. Skončil v druhý lize a machruje, jako by byl druhej Begem. Nezaznamenala jsem, že by machroval. A víš proč? protože se zajímáš jenom o sebe. Kostě čeká u kostela. V kapse bundy si nervózně pohrává s králičí čelistí. Odpoledne zlomil topůrko, takže nemohl sekat. Potřebuje peníze. Když budou peníze, bude i Káťa, myslí si. Odpoledne ukradl placku vodky, kterou okamžitě vypil. Večer se chvíli ochomejtal po klubu. Fešáka nikde nezahlídnul. Tím, že je fešák ze hry, se rapidně zvyšuje Kostěva šance přijít k penězům. Kvůli zlomenému topůrku nemohl sekat, tím pádem mu otec nezaplatil. Šel tedy umýt nádobí, aby mu nějaký drobný dala aspoň matka. Jenže na placku vodky to nestačilo. Zeď kostela je posprejovaná všelijakýma heslama a nápisama. Pro ukrácení chvíle si je Kostě čte. Spousta men, ale jeho mezi nima chybí. Za to Kátino jméno figuruje hned ve třech nápisech. Fešákovo ve dvou a v jednom případě dokonce v přímý spojitosti s Káťou. Kostě zvedne špičatej kámen a pokouší se do zdi vyrejt novej nápis. Když se mu to podaří, kousek poodstoupí a nápis si po sobě několikrát přečte. Káťa miluje Kostě. Stojí tam. Zaslechne blížící se kroky. Otočí se. Kousek od něj stojí pacoš a vyjeveně na Kostě zírá. Co tu chceš? Zeptá se Kostě ostře. Pacoš mlčí. Ale Kostě ví, která bije. Hanzova cesta pokaždý vede kolem kostela. Máš cigáro? Jo. Odpoví pacoš a jednomu podá. Tak já zas jdu. Řekne pacoš a se svěšenou hlavou odchází. Chvíli po něm se objeví Hans. Kostě mu zastoupí cestu. Hans si ho zběžně prohlídne. Zweihundert, zní Hanzův návrh. Gut, souhlasí Kostě. Večeři mu nosí v kastrůlku. Vždycky ho postaví ke dveřím otcova pokoje a třikrát zaklepe. Trojité zaklepání je signál pro večeři. Jedno hlasité klepnutí znamená, že má matka na srdci něco důležitého. Tupý úder dlaní je matčina žádost o laskavost. S klepáním přišel otec. Během let strávených v manželství mu postupně začal lézt na nervy matčin hlas. Uvědomil si, že ho v jistých situacích nemůže vystát a takových situací bylo čím dál víc. Matka však neví, co znamená jeho noční lomcování klikou. Zatím jí to nevysvětlil. Je nicméně jasné, že lomcování, stejně jako klepání, má úzkou spojitost s dveřmi. Ale teď je čas na kávu a křížovku. Arabský otec. Matka si propiskou zlehka poklepává o zubní sklovinu. Přivírá oči, v hlavě jí to šrotuje. Pak zaslechne, jak vedle u sousedů zabučí kráva. Abu, vydechne matka a napíše jednotlivá písmenka do kolonek. Křížovka jí zcela pohltí. Mezitím otec večeří. Králičí stehno s houskovým knedlíkem. Jídlo mu velmi chutná. Chutná mu tak, že si sem tam požitkářsky mlaskne. Byl to jeho nápad, pořídit hospodářství. Sice malé, ale stejně. Mají vlastní králíky a kuřata. Kdyby je neměli, musel by je chodit kupovat. Zmražené maso z obchoďáku. Co to je? Jako malý kluk nikdy nic mraženého nejedl. Jeho rodiče chovali zvířata a pěstovali zeleninu. Tak to má přece být. A matka má aspoň co na práci. Stará se o zvěř a pěstuje si zeleninu. Co by asi bez toho dělala? Pátrá otec. Však je to jasné. Běhala by za chlapama. Na nic jiného bez tak nemyslí. Také by to chtělo víc dřeva. Kluk musí být neustále zaměstnaný. Jinak začne obcházet hospody a nic kloudného z něj nevyroste. Sekání dřeva je to nejlepší, co pro něj otec mohl vymyslet. Znovu slyší matčino blábolení o tom, že kluk by se měl především pořádně učit. Vždyť je samá pětka. Otec kroutí hlavou. A kdo za něj naseká dřevo? Stejně se učit nebude. Akorát chlastat. Samá pětka. Ještě aby ne, zuří otec. Však je taky natvrdlej po ní. Dvě stovky se dají propít poměrně snadno. To už ví Kosťa dlouho. V klubu je narváno. Spousta známých. Fešák chybí. Nikdo neví, co s ním je. Hans zklamaně přechází od baru k pánskému záchodu a v ruce ochable svírá sklenici koly. U stolu dřepí pár známých. Kosťa upírá alkoholem napuchlý oči na Káťu a potichu vrčí. Káťa se baví s kamarádkou. Buď si šeptaj, nebo propukaj v nezvladatelný záchvaty smíchu. Kosťa chce, aby mu Káťa věnovala pozornost. Koupil jí dva velký rumy a pivo. Trochu pozornosti by si teda zasloužil. Aspoň si to myslí. Když se Káťina kamarádka na chvíli vzdálí, začne Kosťa mávat přes stůl. Káťa si ho všimne. Pochopí, že jeho zájem směřuje k ní a nuceně se na chlapce usměje. Tak dobrý? Ptá se Kosťa. Dobrý, potvrdí Káťa. Pojď sem. Kejvne Kosťa bradou na prázdný místo vedle sebe. Káťa se chvíli rozmýšlí, ale nakonec se zvedne a přesune se ke Kosťovi. Po pár minutách tlachání propadá čím dál opilejší Kosťa sebelítosti. Nechápe, proč je k němu život tak nespravedlivej, proč mu nic nevychází, proč ho nic dobrýho nečeká. Nevidí v tom žádnej smysl. Káťa se očividně nudí. Slyšela to už nejmíň stokrát. Kdyby aspoň Kosťa přišel s nějakou novou myšlenkou, nebo kdyby byl u toho věčního litování se trochu vtipnej. A pak dojde na to, čeho se obávala. Proč mě nemiluješ? Kňourá Kosťa a hlava mu padá na dívčino rameno. Proč mě nemiluješ? Blekotá dál. Když já tě tak miluju, všechno by bylo lepší, kdyby jsi se mnou byla. No, co jsem ti udělal? Proč mě nesnášíš? Káťa si povzdechne a začne už tolik omílanou písničku. To není, že bych tě nesnášela. Mám tě ráda, ale ne tak, jak bys chtěl. Nemůžeš po mně chtít, abych k tobě cítila lásku. To se prostě nedá. Ale proč to aspoň neskusíš? Dej mi šanci, ne? Ne, fakt ne. Za to nemůžeš, Kosťo. Zkus si najít jinou holku, jo? Seš hodnej kluk, ale já tě prostě nemiluju. Nemůžeš za to. Nemůžeš za to, že máš místo ksichtu vepřovou prdel. Káťa se zvedne a jde za kamarádkou, která už na ní mává od baru. Stojí tam s partičkou neznámých kluků. Kosťa unaveně mžourá za vzdalující se Káťou. Jeho víčka jsou čím dál těžší. Pak se všechno kolem zahalí do tmy a Kosťovo čelo řachne o stůl. Vzbudí ho drsnej hlas vyhazovače. Má táhnout domů. Vejde do kůlny a rozsvítí žárovku. Chce sekat dřevo. Ví, že by ho to uklidnilo. Jenže nemá sekiru. Zlomil topůrko a nemá čím sekat. Po chvíli se sehne pro špalek. V ruce drží zlomený topůrko. Rozmáchne se a udeří jim do špalku. Bude to dělat tak dlouho, dokud špalek nerosekne. Matka si jde lehnout kolem 11. Celý večer koukala na televizi. Sleduje soutěžní pořad o pěveckých talentech. Má v něm pár oblíbenců. Nejvíc fandí dívce, která zpívá staré české hity. Takové, které si matka pamatuje z mládí. Z dob, kdy ještě chodila tancovat. V soutěži vystupuje i hoch, který se náramně podobá otci. Když mu bylo nějakých 20 let. Byl stejně hezký, vysoký, s chlapeckým úsměvem. Otec sice nikdy zpívat neuměl, ale tomu nebránilo, aby jí v prvních měsících vztahu v období jejich největší lásky nebroukal zamilované melodie. Proto se jí dívka s chlapcem tolik líbí. Jsou vzpomínkami na dobu, kterou si matka vybavuje v tom nejpříznivějším světle. Dnes dveře nezamkne. Naopak, nechá je otevřené. Otec je neklidný. Sedí v pokoji pod zhasnutou žárovkou. Pes leží na rohožce a sem tam se neklidně převalí. Za chvíli se bude muset otec zvednout a jít lomcovat klikou. Podívá se na své ruce. Ve tmě nejsou příliš vidět. Rozeznává obrysy tlustých prstů. Cítí, jak se třesou. V pokoji je chladno. Netuší, odkud to přichází. Je léto a on tu sedí zachumlaný v dece. Je nervózní. Skřípe zuby. Ohlíží se po klice. Už by měl vstát. Musí jít a pořádně zalomcovat klikou. Cítí, jak mu vlhnou oči. Promne si je třesoucími se prsty. Pak odhodí deku a protáhne stuhlé kosti. Pes se strnutím probere a vyskočí na nohy. Jde ke svému pánovi a vrtí ocasem. Otec se sehne a podrbe psa mezi ušima. Nejraději by tak zůstal už napořád. Sehnutý, s prsty zabořenými v hrubé psí srsti. Musí jít. Matka leží pod peřinou. Natažená jako neboštík. Zírá do stropu a čeká na otce. Slyší tiché našlapování. Otočí hlavu. Otec stojí ve dveřích. Je zmatený. Ruka, která měla držet kliku, trčí do vzduchu. Matka se na posteli posadí. Pozoruje siluetu svého muže. Vidí, jak pomalu klopí hlavu. Ramena mu poklesnou. Stejně jako ruka, která už tu nemá co na práci. Otec zamíří zpátky do svého pokoje. Jde pomalým, šouravým krokem. Matka čeká, až za sebou zavře dveře a otočí klíčem v zámku. Pak se zvedne, upraví si noční košily a jde k pokoji svého muže. Drobnými prsty sevře kliku a začne ji hlasitě lomcovat.

Nemůžeš za to. Tak se jmenovala povídka českobudějovického spisovatele Miroslava Pecha, kterou v roce 2018 v režii Jakuba Doubravy za asistence mistra zvuku Michala Koláře v našem rozhlasovém studiu načetl herec Tomáš Havlínek. Teď si zahrajeme a po písničce nás jako obvykle čeká soutěž o knížku. Vyhrát můžete knížku spisovatelky Hany Lehečkové, taktéž jihočešky, rodačky ze Zlivy. Ten román se jmenuje Poupátka a je to částečně autobiografický román o jednom divadelním souboru, kde malé holky zažívají něco, co by zažívat určitě neměly. Román vydalo vydavatelství Vyšehrad, které nám knížku do soutěže také věnovalo. No a já pro vás mám jednu píseň, která je poplatná tomu, jak vypadá stav atmosféry třeba nad Českobudějovickým rozhlasem České Budějovice. Prší.

0: prší krásně. No a nechal bych to u toho, ty kroupy a různé jiné anomálie, ať si to nebe nechá. Posloucháte jeho české odpoledne na Českém rozhlasu České Budějovice a teď nás jako obvykle čeká telefonická soutěž o knížku. V dnešním čtení na neděli jsme vám pustili povídku jeho Čecha Miroslava Pecha. Brzy 40-letý autor píše poezii, povídky i romány. Jeho zřejmě nejúspěšnějším románem je román Kobejnovi žáci. Je to do určité míry autobiografický příběh o dětství a dospívání kluka z maloměsta. Nabízí se otázka a já už teď mám někoho, kdo chce soutěžit a kdo chce vyhrát knihu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tady je vaše posluchačka Bláža.
0: Já vás zdravím, Radek Diviš u mikrofonu a já pro vás mám otázku. Otázka zní. Z jakého malého jihočeského města Miroslav Pech pochází? Kde vyrůstal? Víte, nebo vám mám dát nějaké nápovědy?
1: Když mi dáte nápovědy, byla
0: samozřejmě,
1: bych ráda.
0: Samozřejmě. Tak za A to mohou být Nové Hrady. Za B by to mohl být Lišov. Za C by to mohla být Nová Bystřice. Za D možná Rudolfov. A za E Planá nad Lužnicí. Ptáme se, z jakého malého jihočeského města Miroslav Pech pochází a kde vyrůstal.
1: Tak to budu teď opravdu hádat. Když jsem to poslouchala docela jako poctivě, řekla bych Lišov.
0: No, Lišov to bohužel není. Takže tentokrát to výhra nebude. Nedá se nic dělat. Mějte se hezky, pěkné odpoledne a já zkusím někoho jiného teď. Vydržte. A vyzkoušíme někoho jiného. Tady je Český rozhlas České Budějovice. Já vás zdravím, dobrý den. Haló. Slyšíme se.
2: Dobrý den.
0: S kým pak mluvím? Pepa, dobře.
2: Ano.
0: Pepo, prosím vás, slyšel jste otázku, nebo mám zopakovat?
2: No já bych tipnul Ačko.
0: Ačko Nové Hrady. Tak Ačko Nové Hrady také není správně. Mějte se hezky, naslyšenou. No a zkusíme někoho dalšího, kdo volá. Tady je Český rozhlas České Budějovice, dobrý den.
3: Marie, dobrý den. Já si taky jenom typnu Rudolfov.
0: Rudolfov to není, bohužel. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak, další volající. Český rozhlas České Budějovice, dobrý den. Těch možností už máme celkem málo. Dobrý den, tady je Český rozhlas České Budějovice.
4: Dobrý den.
0: Slyšela jste otázku?
4: Můžu poprosit ještě zopakovat možnosti?
0: Možnosti jsou Nové Hrady, Lišov, Nová Bystřice, Rudolfov, Planá nad Lužnicí.
4: Tak já zkusím Planá nad Lužnicí.
0: Ani Planá nad Lužnicí to bohužel není. Mějte se hezky, naslyšenou.
4: Děkuji, nashledanou.
0: Tak a já hledám dalšího, kdo se k nám dovolá, abychom se konečně dostali k tomu, že někomu věnujeme knihu. Tak, dobrý den, Český rozhlas České Budějovice.
5: Dobrý den, tady posluchačka od Krumlova.
0: Dobrý den.
5: Tak já si myslím, že to je ten Lišov.
0: Lišov to bohužel není, milá posluchačko od Krumlova. Mějte se hezky, naslyšenou.
5: Vy tak naslyšenou.
0: Tak a doufám, že už se konečně dobereme k něčemu nebo k někomu. Uvidíme. Český rozhlas České Budějovice. Dobrý den. Cože byste hádala? Já vás strašně špatně... Nové Hrady to bohužel nejsou. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak teď už těch možností opravdu moc není. Tak doufám, že ten další, kdo se právě teď dovolá, bude mít konečně už štěstí. Tak, dobrý den.
6: Já bych řekla za C.
0: Vy byste řekla za C, C je Nová Bystřice, Nová Bystřice ano. Je správně, já vám gratuluji, kdo nám volá?
6: Paní Ivana ze Sousedovic.
0: Tak paní Ivano, my vám musíme jenom pogratulovat.
6: Já jsem to taky a dobře.
0: Tak gratulujeme, přejeme pěkné odpoledne, vydržte na telefonu.
7: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Chris the Burke na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte Jihlu České odpoledne a za malý okamžik už tu bude knižní hlídka. Dnes šumavské povídky zapomenutého autora, které znovu vydává publicista Radek Gális.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: Knižní hlídka Filipa Černého.
1: Dobrý den, knižní hlídce se podařil kapitální úlovek. Zatkla totiž novináře a publicistu Radka Gálise. Ten se bezcílně potuloval po Českých Budějovicích. Teď je uvězněn v rozhlasovém studiu a nebude propuštěn, dokud nám neřekne, co to je za knížku, kterou má v ruce.
2: Tato knížka se jmenuje Ze staré Šumavy a jejím autorem je Johan Petter. Johan Petter, to je takový zapomenutý Karel Klostermann, rodák ze šumavské Bučiny, který žil na přelomu 19. a 20. století, který ale psal pouze německy. Zatímco Karel Klostermann psal i česky a proto se dostal českému čtenáři, tak Johan Petter psal pouze německy a do loňského roku mu nevyšla žádná knížka povídek v češtině. A my před 10 lety, když se otevíral pomník tenkrát tady Johanu Petterovi na Bučině, jsme si slíbili, že uděláme knížku jeho povídek v češtině. Tenkrát se v tom angažovala paní Květa Pěničková z Nových Hutích. Byla to taková velká osobnost zdejšího regionu, která hnedka po roce 90 scháněla peníze na opravy kapliček a na výstavbu pomníků převaděčům a takový renesanční člověk a ta právě přeložila, nebo či spíše volně převyprávěla několik povídek Johana Pettera a ona právě, ta paní Pěničková, taky by byla ráda, aby vyšla ta knížka povídek a to se vlastně loni podařilo.
1: Paní Pěničková se bohužel vydání knížky nedočkala, nicméně ty ses rozhodl dál pokračovat s šumavskými knihami Johana Pettera.
2: Už tenkrát před těmi dvěma lety, tak jsme se dali dohromady s panem Helmutem Wagnerem. Pan Helmut Wagner, ročník 45, který na neštěstí také letos na jaře zemřel, tak on právě překládal také povídky Johana Pettera a přeložil právě celou knížku, která se jmenuje Příběhy ze Šumavy. On překládal několik takhle těch německých knížek, postupně se některé vydali, některé se ještě nevydali a v podstatě na tuhle třeba knihu těch povídek také nesehnal vydavatele a tak jsme si řekli, že tady po té loňské, tak vydáme tu knížku letos. A rozhodli jsme se vlastně, že ty peníze seženeme tak, že uděláme veřejnou transparentní sbírku na tom dárcovském portálu HitHit a proto jsme asi před měsícem tu sbírku otevřeli, takže na tom portále HitHit, knížka Příběhy ze Šumavy, tak tam vybíráme na knížku a k dnešku 14 dní dokonce chybí v uvozovkách vybrat jenom 40 tisíc, což je zhruba třeba, když si 80 lidí koupí knížku, tak je to tam.
1: Byl jsem to už kdysi dávno a jako tenkrát mi i teď srdce hoří. Kolem je ale zase ticho a mír, zlo světa tohle místo boří. Tak to jsou verše Johana Pettera o pramenu Vltavy. Jeho prózu si můžete vychutnat díky novináři Radkovi Gálisovi, který vydal výbor povídek Ze staré Šumavy a který připravuje české vydání další povídkové knihy Johana Pettera Příběhy ze Šumavy. Čili to je takový výhled do knižní budoucnosti, teď ale hurá za knížkami, které zrovna vyšly. Nejdříve vám dám pár otázek, poslouchejte. Říkali vám rodiče, že jste špatní nebo bezcenní? Používali fyzické tresty, aby vás disciplinovali? Dělali vám věci, které jste museli tajit? Teď, když jste dospělí, máte pocit, že ať uděláte cokoliv pro rodiče, to nikdy není dost dobré? Pokud si na něco z toho odpovíte ano, tak právě vám je určena kniha Toxičtí rodiče od dvojice psycholožka Forwardová a publicista Buck. Český překlad z amerického originálu vychází poprvé. Naopak po třetí vychází ryze česká monografie Václav Havel z pera publicisty a protestantského kněze Martina C. Putny. Autor si ji i zahuhlaně zpropagoval na svém profilu na Facebooku.
3: Já se netvářím, Havel byl genius, že byl mesiář, že byl filozof. Naopak, já se snažím ukázat všechny možné myšlenkové vlivy na ní. Od okultismu, zednářství až po katolicismus, to všechno tak jak různě nasával a proměňoval.
1: No ale knižní hlídka začala prózou, tak pro dnešek prózou také skončíme a to prózou oddychovou. Jiří Charvát, Escape, na útěku z kanceláře. Tohle humoristické dílko vyšlo aktuálně jako audiokniha v přednesu samotného autora.
4: Dneska jsem se probudil a bylo mi 30. 30. Nedůvěřivě a krapet odcizeně jsem studoval odraz své tváře v prosklených dveřích metra. Dobře, vlasy už to možná trochu balí, zase o to víc se daří těm v uších, v nose a na zádech, ale jinak určitě bych se ještě dostal do divadla na studentské vstupné.
1: Vida, člověk stárne, plešatí, chlupatí, ale zájem o kulturu přetrvává. Tak vytrvejte i v naší přízni a za týden tu bude další várka nových knih Co by dub.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Případné nezákonně vyplacené dotace Agrofertu bude stát vymáhat, řekl to ministr spravedlnosti. Odpolední benefiční koncert podpoří opravu kostelní věže v Borovanech. Patrik Weber vyhrál mezi českými závodníky půlmaraton v Českých Budějovicích. Nejrychlejší byl Španěl Blanco. V noci budou teploty kolem 14 stupňů, zítra maximálně na 20. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Pokud se ukáže, že stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společnosti vymáhat zpět. V televizi Prima to dnes řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Reagoval tím na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Premiér v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Považuje tím svůj střet zájmu za vyřešený nad rámec českých i unijních zákonů. Ministerstvo zemědělství dál dotace holdingu Agrofert vyplácí, pokračuje ministr spravedlnosti Tejc.
3: Když ty dotace by byly tady vyplaceny a pak tomu by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se musí vymáhat a budou se vymáhat po těch společnostech, které dostali.
2: Státní zemědělský intervenční fond už dřív uvedl, že premiér svůj střet zájmu vyřešil a není tak důvod, aby holding nemohl dotace čerpat. Pěvecký sbor Kaplice vystoupí dnes od 17 hodin v kostele Navštívení Panny Marie v Borovanech na Českobudějovicku. Dobrovolné vstupné je určené na generální opravu věže kostela. Staré i nové, nejen duchovní písně v aranžmá sbormistra Josefa Menšíka, zazní dnes od 19.30 ještě v kostele svatého Jilí v Dolním dvořišti na Českokrumlovsku. Informuje o tom pěvecký spolek Kaplice na svých sociálních sítích. V Českokrumlovské synagoze v 17 hodin otevřou výstavu prací absolventů druhého stupně výtvarného oboru Českokrumlovské základní umělecké školy pod názvem Želvy z půdy. Vstupné je dobrovolné na podporu mladých umělců. Výstavu bude možné navštívit do 18. června v otevírací době synagogy. Sport. Patrik Weber suverénně vyhrál mezi českými atlety Matony půlmaraton České Budějovice. Na druhém místě skončil Matěj Hřebačka, třetí příčku obsadil Maximilian Matolín. Na startu i s dětskými závody bylo 8 000 sportovců.

0: silné, s nárazy větru až 90 km za hodinu, většími kroupami a intenzivními srážkami. Teploty budou před nimi mezi 23 a 26 stupni Celsia, na horách do 22. V noci se ochladí na 15 až 12 stupňů. V pondělí očekávejte zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm a ojedinělými bouřkami. Teploty vystoupí jen na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách maximálně k 15. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Autobus havaroval na jižní tangentě u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Dvě auta se srazila u Voříškova dvora v Českých Budějovicích. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: I krátce po 15. hodině vás budeme bavit písničkami, které nestárnou. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš, druhou hodinou pokračuje Jihočeské odpoledne. I teď přidáme příběhy a témata, která se k nedělnímu času hodí nejlépe. Těšit se můžete na pravidelný pořad Jihočeské nebe, který dnes prozradí, kdy nejspíš znovu stanou lidé na měsíci. Zkoušeli jste už někdy spočítat všechny hrady, zámky a zříceniny u nás? Jestli ne, tak si chvíli počkejte, protože se o to pokusí Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A chybět nebude ani premiéra kalendária Petry Matouškové. Příjemný poslech.

0: 16 hodin a 11 minut ladíte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice, kdy nejspíš znovu stanou lidé na měsíci, to je otázka. Ale to vám právě teď prozradí Jana Tichá v Jihočeském nebi.
1: Jihočeské nebe s Janou Tichou.
2: Hezké jarní odpoledne pod jihočeskou oblohou přeje vedle Jany Tiché je Filip Černý. Před týdnem jsme na tomhle místě slíbili, že se vrátíme k úspěšné misi Artemis, která vedla k měsíci. Tak pojďme ještě zopakovat ty základní údaje.
3: Poprvé k měsíci letěla žena Christina Koch, poprvé k němu letěl Afroameričan Victor Glover a poprvé k němu letěl občan jiné země než Spojených států amerických, a to Jeremy Hansen z Kanady. Posádka tedy byla čtyřčlenná, představovali jsme si ji už dřív a ještě speciálně jsme si představovali Christinu Koch, takže teď už jenom to necháme u zopakování těch jmén.
2: Tak a jak ten let probíhal? My jsme tady už mluvili o tom, že se posádce na palubě rozbil záchod.
3: Všechno fungovalo v pořádku, až na ten neslavně proslulý záchod kosmický, který za spousty a spousty dolarů, který se ovšem právě Christině Koch podařilo bezpečně opravit. To bylo jediné, s čím byl problém, protože potom zvládli vlastně několik krátkých korekčních zážehů motoru, obrácení té velitelské sekce, tak, aby byl nasměrován tepelný štítem napřed před vstupem do atmosféry a dopadli tady do oceánu, jak Američané dělají na rozdíl od Sovětského svazu, tak oni z Američané mají na výběr těch oceánů a nemají je zamrzlé. Naštěstí třeba od Severního ledového oceánu, který lémuje území Ruska nahoře na severu. Vyzvedla je výsadková loď třídy San Antonio, US ship John P. Mark.
2: No a co teď? Jaké jsou další plány s misí Artemis?
3: My si teď můžeme říct dál, vlastně nejsou tak optimistické, jak se dřív předpokládalo, protože předpokládalo se, že další mise Artemis 3 už poletí přímo na měsíc a přistane tady na měsíci nějaký modul a dva se čtyřčlenné posádky se vrátí na povrch měsíce, přičemž i když by ty posádky byly takto jako složené, jako byla ta současná, ve které byl tedy i Kanaďan, tak počítá se s tím, že ti astronauti, kteří by vystupali na měsíc, by byli Američané.
2: A kdyby se zase měla dotknout lidská noha povrchu měsíce?
3: Pro spoustu technických nedořešených záležitostí, o kterých si budeme povídat, tak přistání na povrchu měsíce se uskuteční až v roce 2028 jako Apollo 4. Pokud tedy vše dobře půjde a ten rok 2028 je zároveň posledním služebním rokem současného amerického prezidenta, takže možná jaksi se jemu poštěstí, že ještě bude moct přivítat návrat astronautů, kteří po desítkách let opět vstoupili na povrch našeho kosmického souseda. Ale to ještě, jak se říká, ve hvězdách, protože předtím musí následovat mise Apollo 3, která pouze na, v uvozovkách pouze na oběžné dráze Země otestuje spojení s přistávacími moduly, které nestaví přímo NASA, ale které staví komerční firmy. A to ještě tak, že původně byl tento úkol ve výběrovém řízení jaksi zadán společnosti SpaceX, ale po dalších asi dvou letech bylo rozhodnuto, že ještě bude zadán vlastně v podstatě stejný úkol firmě Blue Origin. A ani jeden z těch přistávacích modulů ještě není hotový, Navíc ta představa pro celý ten program Artemis a ty jednotlivé mise je taková, že ten přistávací modul by byl už předem na oběžné dráze měsíce a tam by se s ním spojila ta kosmická loď Orion a dva členy posádky by teda přestoupili do toho modulu, který by měl přistát na měsíci. A po práci na měsíci by se zase vrátili, spojili se na oběžné dráze měsíce s tou kosmickou lodí a s ním by se pak zase vraceli na Zemi.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Stále ještě velmi slavná americká umělkyně, zpěvačka, herečka, tanečnice a Bůh ví co ještě, Madonna, Madonna Veronica Louise Ciccone a Open Your Heart píseň z roku 1986. Zkoušeli jste už někdy spočítat všechny hrady, zámky a zříceniny u nás? Jestli ne a vůbec bych se tomu nedivil, tak pozorně poslouchejte.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě, co do rozlohy, je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helvštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Za chvíli je tady kalendárium. Petra Matoušková v něm připomene 100 let od narození někdejšího šéfa baletu jeho českého divadla Milana Hojdise.
1: Oceán živ je. Takový název dostal mimořádný koncert kapely Oceán, který se odehraje v neděli 7. června na Českobudějovickém výstavišti. Budou u toho kamery České televize a nepochybně taky řada skalních fanoušků. Vy se všechny podrobnosti dozvíte v kavárně, do které jsem si pozvala klávesistu Oceánu Petra Kučeru. K poslechu zve v neděli krátce po 17. hodině Pavla Kuchtová.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Kalendárium.
1: Vítejte u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomene jména a výročí vybraných osobností spojená nejen s jeho českým krajem, která najdeme v týdnu od 1. června. Příjemný poslech. Milan Hojdis byl šéf baletu Jihočeského divadla v letech 1962 až 1986. 2. června by mu bylo 100 let. Teodor Petřík pocházel z Tábora a pracoval jako profesor zemědělského stavitelství na Vysoké škole zemědělského a lesnického inženýrství v Praze. 2. června uplyne 85 let od jeho úmrtí. Josef Cumzande byl malíř, kreslíř a litograf z Jindřichova Hradce. 3. června uplyne 220 let od jeho narození. František Krekule z Podolí na Písecku byl známý jako advokát a autor pověstí z okolí Podolska. Narodil se 4. června před 185 lety. Čtvrtého června by 100 let oslavil operní pěvec Ivo Žídek. Někteří hudební odborníci ho považují za nejvýznamnějšího českého poválečného operního tenoristu. V pořadu rozhlasové noviny z roku 1987 se vyznal rodné zemi.
2: To, že jsme se narodili, ještě neznamená moc. Teprve, až se trošku rozkoukáme, začnou na nás působit vjemy, které asi určují náš základní vztah ke všemu kolem. A protože každé lidské společenství má své geografické umístění, má i svou minulost s kulturou danou vývojovými podmínkami, mělo by být přirozeným výsledkem procesu výchovy zaměřit své konání službě pro tuto historicky určenou a každému z nás bytostně nejbližší oblast, zvanou rodná zem, vlast. Každý dělá, co umí a na co má. Získat profesionální zázemí je předpokladem, že to budeme dělat dobře. Já jsem byl do praktického života postaven už ve svých 19 letech právě díky tomuto předpokladu, který jsem získal od svých vzácných učitelů, profesora zpěvu Rudolfa Vaška a dirigenta Zdeňka Chalabaly. To bylo v Ostravě v roce 1945. Od té doby jsem se dostal přes Národní divadlo i daleko do světa. Vídeň, Berlín, Barcelona, Amsterdam, Londýn, New York, Buenos Aires, Moskva. Vždycky mě provázelo vnitřní nutkání dát najevo všem, co mne přijímali, svou spojitost se zemí, jež mi poskytla možnost reprezentovat aspoň ten kousek její kultury, na který jsem stačil. Zpěv je nelehká záležitost. Obsáhnout co možná nejvíc z hudebně dramatické literatury a uplatnit se i v mezinárodní konkurenci je dřina a její ocenění těžší. Nic však nepřevýší zážitky, které jsem v zahraničí získal jako interpret tenorových partů v dílech našich národních skladatelů Smetany, Dvořáka, Janáčka, Martinů, jako příslušník téhož národa, z něhož vyšli i oni. Byl jsem šťastný, že svět nám má co závidět a že i když jsme země geograficky poměrně malá, neubírá to při poctivém umění nic na její velikosti. Ta se měří hodnotami, jaké je každý z nás schopen přinést.
1: Operní pěvec a tenorista Ivo Žídek získal několik významných ocenění. Titul Národní umělec, Grammy Award a taky cenu Thálie za celoživotní mistrovství. Prachatic pocházel německý píšící básník a dramatik Oskar Günther. 5. června to bude 95 let ode dne, kdy zemřel. 6. června se před 130 lety narodila v Českých Budějovicích operní pěvkyně Marie Minářová-Štrosová. Dnes Dnešní kalendárium je u konce. U dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase tak, jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové dny přeje Petra Matoušková.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Zahrada ticha a skupina Projektil na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Centrum Českých Budějovic včera v podvečer zaplavili běžci. Matony Running Festival přilákal do ulic rodiny s dětmi, doprovázeli je dědečkové a babičky a všichni fandili. A bohužel slzy v očích měli ti, kteří měli natrénováno, ale do závodu je bohužel nepustilo zranění. Sportovní svátek přilákal k pohybu až 8 tisíc běžců.
1: Velmi hlasitě povzbuzovali a tleskali fanoušci čelu závodu. Někdo se odvážil na půlmaraton, jiní si rozložili trasu do štafetových úseků, jako Anna Štrbáková s Týna nad Vltavou.
2: Z Dobšic přesněji.
3: To jste sem ale neměla moc daleko a běháte jako parta z Dobšic?
2: Ne, jsme parta z celé republiky, třeba z Prahy.
3: Mohlo by být chladněji?
2: Chladněji, rozhodně.
3: A vy tady teď čekáte na předávku?
2: Ano, čekám na předávku, až doběhne první z naší štafety. Máme dobrou partu a nikdo z nás by nedal 21, tak jsme se rozhodli, že to dáme takhle kouskovaně.
3: No téměř 8 000 běžců v Českých Budějovicích, co tomu říkáte?
2: Je to hustý. Takových lidí jako na jednom místě, neskutečný. Určitě je to jedna z věcí, proč člověk běhá, ale člověk běhá hlavně pro radost.
1: Anna Štrbáková to vystihla naprosto dokonale. Pro radost běželi i dva bratři, sportovci Fenclovi, mladší Matěj.
4: Má palec nahoru.
5: Dobře.
4: No?
3: Dobře, v rádiu ten palec tolik vidět není. Maminka musí odníst do domu teď hrdinu.
4: No, jako na zastávku, no, autobusu, musí, no.
1: Zatímco Matěj se nesl na maminčiných zádech, starší Antonín pyšně ukazoval, kolik mílí uběhl.
5: Já bych šel jednu míle.
3: A bavilo tě to?
5: Jo.
1: No ještě aby ne, když na všechny velmi pečlivě dohlížel dědeček Jiří Voříšek. Sám hrával nejvyšší soutěž volejbalistů, nastupoval i k zápasům v evropských pohárech. A děti odmala stejně jako vnoučata vedl a stále vede ke sportu.
6: No samozřejmě, vždycky to od začátku to bylo nejlepší ke sportu a to je pohoda potom.
3: No a jak se na to díváte, když vlastně běhá 8 000 sportovců v centru Českých Budějovic?
6: Je to krásný, samozřejmě, že to je pěkný a doufám, že to bude pokračovat takhle dál každý rok.
1: Maminka Martina Voříšková stále s malým synem na zádech chválila kolegy běžce, soupeře, ale i pořadatele. Mimochodem, jedním z nich byl tatínek Matěje a Antonína.
4: No, je to obrovská akce, já jsem strašně ráda, že to tady je, že to vytáhne lidi do ulic a chvíli ty silnice jsou pro běžce. Víte, to jsme si užili, že tam nejezdili auta a běželi jsme tady my. A...
3: No, vy máte také startovní číslo, takže jste běžela s dětmi?
4: No, jasně, stíhala jsem jim.
1: S úsměvem na tváři vyrazila k domovu Martina Voříšková. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Český rozhlas.
0: Český rozhlas České

0: Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Počasí je dnes slušně řečeno nestálé a když se teď otočím a podívám z okna vysílacího studia, vidím jen tmu. No, ale meteorologové v tuto chvíli nejsou k dispozici, no tak budeme držet palce společně sami sobě, aby to počasí se vylepšilo a za chvilku už bylo fajn.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: No bylo by to výborné, kdyby všechno bylo fajn. Já doufám, že tomu tak bude, ale uvidíme, co a jak to počasí, protože s počasím to nevypadá aktuálně moc dobře. Tak snad se nám podaří teď už dovolat tam, kam potřebujeme.
1: Počasí.
0: Jak tomu ale bude teď s aktuálním počasím, to je otázka pro meteorologa Petra Friebauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den. Dobrý den, Petře, já vás zdravím. Halo, halo.
2: Halo, slyšíme se?
0: Slyšíme se. Dobrý den, Petře, jak to vypadá aktuálně s počasím?
2: Aktuálně nás přichází pásmo bouřek od severozápadu a míří k jihovýchodu. Ty bouřky už jsou teďka spíš v té jihovýchodní polovině kraje a jsou významné převážně nárazy větru. Největší náraz byl dneska naměřen ve Volarech, a to 34 metrů za sekundu. Bouřky se potom budou vyskytovat ještě během dnešního večera a stále můžou být i silné. Dnes večer a zítra bude zataženo s přiháňkami nebo s občasným deštěm a ojediněle se tedy budou tvořit ty bouřky i během zítřka. Zítra později odpoledne potom budou od západu srážky ustávat a bude ubývat i oblačnosti. Minimální teploty během noci klesnou na 15 až 12 stupňů Celsia. Ty maximální teploty zítra se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni na horách kolem 15. Vítr bude mírný západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu a v bouřkách může přechodně zesilovat. Zítra později večer potom vítr zeslábne. Biopředpověď pro zítřek je na jednice. Mírná zátěž.
0: Jaké bude úterý?
2: V úterý v první polovině dne bude převážně polojasno, v noci a k ránu se ojediněle mohou tvořit mlhy. Později odpoledne bude oblačnosti přibývat a večer se místy budou vyskytovat přehánky a bouřky pouze ojediněle. Minima se budou pohybovat kolem 10 stupňů a maxima kolem 23 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, jižní až jihovýchodní do 4 metrů za sekundu a později večer se bude měnit na západní a zesilovat.
0: A co středa?
2: Ve středu bude zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, které budou odpoledne ustávat. Ojediněle se opět můžou vytvořit bouřky. V noci na čtvrtek pak od západu bude ubývat oblačnosti. Minima budou kolem 14 stupňů Celsia a maxima budou o trošku nižší než v úterý, mezi 16 až 20 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, západní, 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
0: No žádná sláva. A na závěr se ještě zeptám na čtvrteční počasí.
2: Ve čtvrtek bude polojasno až jasno, odpoledne potom od západu začne přibývat oblačnosti a večer se na severozápadě kraje mohou místy vyskytovat slabé přehánky. Minima se budou pohybovat kolem 10 stupňů Celsia a ty maxima zase porostou, budou kolem 23 stupňů Celsia. Vítr bude ve čtvrtek pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Tolik Petr Friebauer, kterému děkujeme a přejeme pěkné odpoledne a pokud možno klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vážná nehoda uzavřela silnici u Boršova nad Vltavou. Záchranáři vyhlásili mimořádnou situaci. Jihočeští hasiči zasahují u zatopených sklepů kvůli bouřkám. Házenkáři z Trakonic vyhráli baráž a udrželi se v extralize. Zítra bude na jihu Čech proměnlivé počasí s teplotami do 20 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Záchranáři aktuálně zasahují u vážné nehody autobusu a osobního auta na silnici 143 u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Jde o jižní tangentu. Podle mluvčího krajských záchranářů Vojtěcha Míry operační středisko vyhlásilo mimořádnou událost. Podle policie v autobuse cestovali cizinci. Zranění jsou jak v autobusu, tak v autě, informuje o tom jihočeská policejní mluvčí Lenka Krauzová. Silnice bude na několik hodin uzavřená, podrobnosti budeme zjišťovat. Českem prochází silné bouřky. Na naše území dorazily hlavně z Německa. Výstraha meteorologů platí pro západní polovinu Česka až do půlnoci. Silné bouřky můžou doprovázet přívalové deště s úhrnem až 40 mm. Padají i kroupy, můžou být i 2 cm. Meteorologové kvůli srážkám varují před lokálními záplavami a rozvodněním menších toků. Hrozí například zatopení sklepů nebo podchodů. Silný vítr by zase mohl lámat větve nebo vyvracet stromy. Lidé by si kvůli bouřkám měli zajistit okna, dveře a skleníky. Jihočeští hasiči vyjížděli zatím k dnešní 15. hodině k 15 zásahům kvůli bouřkám. Voda zatopila některé sklepy do výšky 20 cm. Jak na sociální síti X uvedl mluvčí hasičů Roman Krčmář, zbylé zásahy jsou spojené s odstraňováním popadaných větví a stromů, nejvíce na Strakonicku a Prachaticku. Ukrajina v noci na dnešek útočila v několika ruských regionech. V Saratovské oblasti na jihozápadě země po vzdušném úderu vypukl požár v ropné rafinérii. Ukrajinské drony zasáhly taky řídící stanici v Kyrovské oblasti. Napojený je na ní i ropovod Družba, který přepravuje ruskou ropu do Evropy. Další ukrajinský útok na Bělgorodskou oblast podle tamních úřadů zranil 3 lidi. Údery hlásí taky Rostovská nebo Voroněžská oblast. Naopak ruský útok hlásí úřady v ukrajinském Dnipru, kde vypukl požár v areálu logistické firmy. Sport. Házenkáři HBC Strakonice vyhráli v odvetě baráže o extraligu v Olomouci 33-29. Celkově v dvojzápase zvítězili o 10 branek a udrželi se v nejvyšší soutěži. Svůj poslední start za strakonický A tým si připsal Eduard Wild, který potvrdil, že rozdíl mezi extraligou a první ligou je značný.
2: Před tím bojutkáním tam byla nějaká nervozita samozřejmě, neříkám, že ne, ale myslím, že jsme věřili ve svoje schopnosti. Je rozdíl, jestli hrajete rok extraligu nebo rok první ligu, ty zápasy jsou rozdílný, ten rozdíl je fakt jako markantní. Takže jsem věřil, že kvalita bude na naší straně.
1: Počasí.

0: vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na řadě míst jsou popadené stromy, jako například na Českobudějovicku u Kvítkovic, na Českokrumlovsku u Brloha, anebo na Prachaticku u Vacova a u Bošic. Buďte ale i všude jinde velmi opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
2: Automechanik, loutkoherec, divadelník, zpěvák, sportovec, komik, smečař, bavič i moderátor. Tím vším byl a mnohdy i je muž, který je pojítkem všech dnešních filmových, televizních i rozhlasových ukázek v našem pořadu. Příjemnou zábavu vám u toho přeje Patrik Rozehnal. Zmiňovaný komik se narodil 25. dubna roku 1942 v Horní Cerekvi na Vysočině. Než bych vám ale o něm vyprávil sám, předvede vám svůj život ve zvukové a pantomimické zkratce. Už se nám dere na svět.
3: Mami, můžu?
2: Komentář vám obstará Bolek Polívka.
4: Člověče, to musí být vaši radost. Narodil se nám věkrej pták. Co jdeš do školy?
3: No. Jsem šel ze školy.
4: No takhle. Jsem myslel, že jsi měl dvě školy, víš? Jo, jo. Bajom, bajom, bajom, bajom. Koloběžka, to poznáme, ty. Ano. Prn, prn, prn, prn. Motorka?
3: Pionýr.
4: Pionýr.
3: Ano. Vojna, ano.
4: Bože, odezdáváš samopal?
3: Ne, vojna není kojná.
4: Jo, takhle.
3: Ano, takhle.
4: A? Gorilý samec?
3: Ano. Ano. Ano. Ano.
4: Počkej, to jako vím, jako že jo, ženíš se, ale proč to říkáš tolikrát?
3: Já jsem se ženil čtyřikrát.
4: To je zkrátka, sirec.
2: Dámy a pánové, bavit nás dnes bude Josef Dvořák.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: byl Josef Laufer, ale zábavu nám dnes obstará především Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Je to vynikající groteskní komik. Jeden z mála, který ještě dnes ctí takzvaně starou školu. Je to báječný herec, který vlastně ale hercem vůbec původně být nechtěl. Jako malý spíš vyváděl různé skopičiny a bavil celou třídu. Zatímco ostatní kluci si čutali někde fotbal, tak on poslouchal v kostele, kam chodil s rodiči, něco, čemu nerozuměl. A aby si ukrátil dlouhou chvíli, tak se zavěšoval zuby za rantl kostelní lavice. No a cíleně si tak dlouhá léta tvaroval svůj pověstný předkus. Než si o Josefu Dvořákovi povídat, co ho přivítat rovnou tady u nás v pořadu. Dobrý den.
2: Dobrý den. A jakže se ten pořad jmenuje, co teď v něm já vystupuji?
0: Je to pořad Hvězdné návraty, kde se v podstatě naši posluchači pobaví.
2: Přátelé, jestli můžu poradit, přelaďte si.
0: Jako pokaždé, tak i s vámi na začátku musím vyřešit otázku, co byli vaši rodiče?
2: Rodiče chudí. Rodiče byli chudí, povoláním byli chudí, ale ne na duchu. Tatínek i maminka byli báječní lidi. Maminka vyrostla v hospodářství, ale v malinkatým opravdu. Oni měli pár, nějak jednu krávu, to krávo jako kravičku, a nějaký políčko, nějaký záhumenek. A protože všechno se to zavčas odevzalo do JZD tenkrát. A tatínek byl vyučený pletařský dělník. A maminka dostala od svého nevlastního tatínka v horní cerekvi, jestli koupil nebo pronajal obchod. A takový kšeftík, kam se vešla akorát ona za pultík a jedna, dvě, možná tři zákaznice, víc nebo zákazníků, víc lidí tam nevešlo. To bylo strašně malinkatý, ale oni byli hrozně pracovitý. Tatínek třeba, když se vrátil z práce v té pletárně, tak sednul na kolo a objížděl vesnice a svážel máslo. A tenkrát každý ten hospodář stloukal máslo doma, svrtěl a ty šišky másla zabalený v pergamenu, on svážel do toho krámku, tam měl od truhláře vyrobený takový bedničky, to máslo do toho uložili, zajistili to nějak proti tomu, aby se to nerozteklo, odvez to na dráhu a posílal to do velkoobchodu, do Děčína. A takhle se živili. Já jsem ho obdivoval, jeho to bavilo. On to dělal rád. A říkám, Pepíčku, a my jsme si za rok s maminkou našetřili na zařízení celého bytu. Tak on ten byt byl tak malý jako ten krámek, tak ono to šlo zařídit snadno. Ale oni se opravdu vážili desetníku a dokázali s ním hospodařit. Jo. Ale já to mám možná po nich, že jsem spořivej, někdy až lakomej. Protože já se bojím jedné věci, zůstat jednoho dne na ulici bez peněz. To je takový celoživotní trauma, ne, že bych večer co večer kvůli tomu bulel a natahoval, ale to je takový vzadu zasunutý, že to je strašný osud člověka a tomu nechtěl bych, aby mě potkal.
0: Mám pocit, že Josef Dvořák se o svůj život bát nemusí. Ale abychom si také pustili kousky jeho hereckého talentu, nachystal jsem hned na úvod známý seriál z pera Jaroslava Dítla v pořadí 24., který tehdy Československá televize natočila, a vy už podle muzik určitě dobře poznáváte, že mám na mysli Nemocnici na kraji města. První díl tohoto seriálu se vysílal u nás poprvé 5. listopadu 1978. A protože se Nemocnice u diváků setkala se zcela mimořádným ohlasem, taky následovala už v roce 1981 druhá řada, ze které vybíráme i ukázku, kde manžel Ivy Janžurové, Pepa Dvořák, tak trochu nevěří, že dítě, které čekají, je jeho. S touhle myšlenkou přijde na oslavu svých narozenin domů.
3: Vstupte směle, mladý muži, jste očekáván. Tady vám nehrozí žádné nebezpečí. My dva, co teď právě k tobě promlouváme, ti přejeme k tvým narozeninám hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta, brzkého potomka, pokud možno nejlíp radši hned 2 až 3 najednou. Tak, tady máš něco na sebe, prosím, tak, tady máš něco do auta a teď mi to zase vrať, tak, tady, to je ze všeho nejdůležitější, to se rozbal hned.
2: To je pro mě?
3: No, to přece patří k základnímu vybavení každého nastávajícího tatínka.
2: Jak to?
3: No, ty přece budeš učit naší ratolesce dávat na noční váze.
2: Máš něco k jídlu?
3: Co se stalo, Vašku?
2: Co by se stalo, mamela?
3: Jo, tebe urazilo, že jsem ti dala k narození nám nočníček?
2: Prosím tě, nech mě bej. Se musím umejt.
3: Tak, co tě urazilo, nebo co se tě dotklo? To mi snad můžeš říct, ne? To mi musíš říct.
2: Ale nic. Navíc jsem ti to sám poradil, tak...
3: Co jsi mě sám poradil?
2: No nezlob se na mě, já na to musím myslet, kudy chodím.
3: Na co?
2: Že to prostě není možný, aby...
3: Aby to dítě bylo tvoje. Tak ono to není možný, jo? Ono to není možný! Ono není možný! Aby to dítě bylo
2: tvoje,
3: jo? A u mě to možný není, no?
2: Já ti věřím. No.
3: Ty. Ono to není možný.
2: Ne, ne.
3: Ono to není možný. Co?
4: Vašičko.
2: Martičko. Tohle jsou moje nejkrásnější narozeniny.
3: Nestalo se ti nic.
2: Akorát mám furt hlad.
0: Ano, Josef Dvořák jako pan Pěnkava a sestra Huňková samozřejmě nemohli chybět v nemocnici. Ale vrhněme se do začátku. Už bylo řečeno, že Josef Dvořák se narodil v Horní Cerekvi. Ale jako divadelník začínal v ochotnickém spolku v Kadani. Pak působil v Kladivadle v Ústí nad Labem, kde jeden čas dokonce dělal ředitele. A v letech 1972 až 1990 byl členem pražského divadla Semafor. A v televizi má za sebou více než 800 rolí. Jak po takhle prožitém životu vzpomíná na svůj vůbec první film?
2: První film byl Čest a sláva. První televize byla taková jít na větrnou stráň. To si pamatuju tyhle věci, protože to přijel Pavel Kraus do Kadaně a točili film o panu Štěpánkovi, což byl můj budoucí tchán, to jsem nevěděl. A on byl jeden z prvních lidí, který obsazovali, nebo osidlovali pohraničí, protože se stal tam někde v Perštejně předsedou Národního výboru. Tak oni o tom točili dokument a já jsem v tom dokumentu si zahrál. Víte, jak jsou ty, jak je ta země malá, jak jsou ty osudy jednoho, druhého z nás blízko. Já jsem v té větě, v tom filmu měl říct jako jenom mimicky. Vy víte přesně, to odezřete z pusy, co to je. No, já to musím říct nahlas, protože já jsem vozil v té době pivo. Byl jsem řidič pivovarského autáku a tam na mě mával četník, sembák a já jsem se vyklonil z okýnka a pantomimicky jsem mu říkal, jdi do prdele. A to byla moje první věta v televizi. No, opravdu, jako nejsem na ní nějak pyšnej, ale tak já jsem ji nevyslovil nikdy.
0: Zamíříme teď opět za zábavou. Co třeba do ringu? Do pořadu tehdy Československé televize, kde se objevovaly známé tváře z řad herců i zpěváků. No a Pepa Dvořák se potká se zpěvačkou Věrou Špinarovou.
4: Umí zpívat z lístku?
3: Jak z lístku?
4: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravil takový malý překvapení. Tady máš text.
3: Já to nevím.
4: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
3: Když mě to, Pepiku, připadá takový textově, jako slabší.
4: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě, ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý.
3: Zkuš to. Tak dobře, já to zkusím. Dobře, jo?
4: Pojďme.

0: A je to další povídání o Josefu Dvořákovi, který umí skoro všechno.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Tak za prvé, vyučil se jako automechanik, nakonec ve filmu i automechanika hrál. A to ve snímku Jáchyme, hoď ho do stroje. Ve svém skutečném životě, ale ještě než se stal hercem, také jezdil s pivovarským vozem. Umí moderovat, dabovat, hrát, bavit lidi, psát a vlastně i zpívat. A co je zvláštní, že jako jeden z mála herců umí zahrát i ženskou roli. Vzpomenete si ještě na Polednici, tu, která se hrála v Semaforu?
2: No, to je taky známá příhoda, to s opáknem. Klidně já jsem byl v Semaforu, jatej už, smlouvu podepsanou, ale nebyla pro mě role. A to mi zase tolik nevadilo. Jenomže tím pádem nebyly ani peníze a abych to upřesnil, ta smlouva nebyla podepsaná. A já už, protože jsme jako Kladivadlo a Semafor patřili pod jednu firmu, Státní divadelní studio, tak mě jenom přebukovali v občance razítka. Kladivadlo jsem opustil, protože to se nezadržitelně řítilo do maléru, protože to byla, začala normalizace a ty místní úředníci odmítli tomu divadlu odpustit, teda vzít ho na milost a tak ho prostě tlačili prostě do kanálu, zničit ho. Ale šel jsem se podívat do Semaforu na představení a druhý den jsem měl odevzdat klíče v kanceláři, protože já byl ředitelem Kladivadla proti svý vůli, já nikdy nechtěl nic šéfovat. Tak jsem šel panu řediteli vrátit klíče s tím, že nevím, co se mnou bude, ale u divadla končím. A ausgerechnet ten večer předtím jsem dostal nápad jít se do Semaforu podívat. A tak jsem si sednul a za mnou seděl Suchý. A po pauze se, říkal, se mě ptal jako ředitel, ředitele, co budete dělat příští sezonu? Já jsem říkal, nic. Říkal, zajímavý dramaturgický plán. Já jsem říkal, končím, vracím klíče. Říkal, pojďte k nám. Je zvláštní, že některé takové věci, které mění život, se odehrajou tak úplně, jako kdyby o nic nešlo. Jo. Kdyby bývali, já jsem si vždycky představil, že přijede poselství z Prahy, že přijedou na koních a budou mít nějakou supliku, nějaký tubus a z toho to vytáhnou a zbubnou lidi na náměstí. Tímto vám oznamujeme, že Dvořáku Josefovi, narozenému 25.4.1942 v Horní Cerekvi, je nabízená role v tomto divadle. Ne, nic takového, jenom takhle padly dvě věty. Já jsem říkal, no já bych to vzal, ale museli byste vymalovat tady, to už jsem se blbnul. No a tím jsem byl přijatý, jenomže, a tak jsem chodil do divadla, protože to bylo v lednu a všude byla zima, akorát v divadle se topilo, tak jsem se tam chodil ohřát a oni zkoušeli. Blaze je herci, když ostatní zkoušejí a on nemusí. To je neuvěřitelné, jak rychle jdou texty těch cizích lidí do hlavy najednou. Mě to tam padalo a já jsem nemusel, jo. Jenom jsem seděl, o pauze jsem si doběhnul do automatu do koruny, tam jsem si dal, to jsem měl spočítaný přesně párek a dvě piva, dvě desítky, to jsem vypil a jupí zpátky do divadla a pak jsem měl ještě na jedny cigára, to jsem měl našpérovaný z ústí, protože jsem předpokládal, že tak minimálně čtvrt roku od nich ani korunu neuvidím, tak jsem to rozpočítal a dělal to nějak kolem 25 korun na den, to muselo vyjít, jinak bych byl ztracený. A tak jsem chodil takhle do divadla a Renda Tůmová, která hrála Polednici, protože to bylo obsazený jinak, já jsem měl začít zkoušet až někdy po prázdninách. Ta z nějakého důvodu nepřišla opakovaně na zkoušku a někdo přišel na nápad zase, jak jsme si vyprávěli, že by to někdo měl doaranžovat, tu scénu. A tam seděl Láďa Hrabánek a říkal, tady sedí nový člen, pan Dvořák, tak ať nám s tím pomůže. No to já byl jak závodní kůň, jak chrt, připravený celou dobu, že napěněný, jsem byl nahřátej, prostě leskla se mi srst, připravený vletět na jeviště a teď mě tam pozvali dokonce, protože jsem viděl předtím, jak si představuje pan režisér, dělal to Jirka Cízler, to představení, jak, a Jirku Cízlera jsem znal z ústí, tak jsem tam vzadu někde v portále čapnul deku, hodil jsem si ji přes hlavu, vlít jsem na jeviště, vysunul jsem pařáty a zasyčel jsem a zaječel, dej se dítě. Oni začali chechtat, chechtali se všichni. No a tím byl můj osud spečetěný. Jo. Teď začala, vznikla debata, jako, že je škoda, to nemůžu hrát. Říkají, proč ne? Tam byli nějaký oportunisti hned. Proč ne? No, protože je to chlap a polednice je ženská. A teď začala zajímavá debata, kdo ví, jakýho pohlaví je polednice.
0: No tak to je jasné, přece mužského.
3: U lednice dítě stálo, splna hrdla zpívalo, na tranzistor k tomu hrálo, do rytmu se kývalo. Hudba kvičí, nervy ničí, nepeče se pečeně, co si syčí na vařiči, matka křičí zděšeně, mléko prchá, běda, běda, nateklo mi do boty, táta bude bez oběda, pro tebe ty zloboty. Zadek žvaní, moje zlato, hrej si, tu máš kohouta. Jedva matka dořekla to, bouch, bác, letí do kouta. Odlily se krví oči povalené matičce. Pozvedne se, to vyskočí a pak řekne kratičce. Pojď si proň ty polednice, pojď, vem si ho tuláka. Stojí u lednice, nepracuje, huláka.
4: Teď jsem dítě.
3: Co je?
4: Dej sem dítě.
3: Hejte, kdo spaní? Nezdá se vám náhodou, že jdete nějak tvrdě na věc? Přijde a hned, dej sem dítě. Navíc vy tady rušíte veřejnou produkci.
5: A já si dítě.
3: Zaslouží, abyste naplácat. Hejte, taková veliká, seberte se jistě. I s těma vašima nestýrařejma požadavkama. Bytě.
5: Tak to ne. Na přicíně jsem zavol a teď vyšla pryč. Já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
3: Já si... Nepamatuju, že bych vám kdy co slíboval, jo? Když to nevylučuju, člověk slíbí tamhle něco a tamhle něco slíbí, ale že bych vám slíboval dítě, si skutečně nepamatuju. A jestli, tak jsem teda musel být pěkně vzatý. Hejte, já to připouštím, prosím, slíbil jsem dítě, slíbil, ale vy zase připuste, že jste si na to vymáhání vybrala trochu nevhodný okamžik. My se můžeme sejít jinde, jak ty nezvyšlila, pohovořit.
5: Nic se odkládat nebude, já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě,
4: dej sem dítě.
3: Prosím vás, přece nechcete, abych tady nechal zatáhnout oponu a místo hraní tady začal plnit nějaký blbý sliby, nebo co?
5: No ne, to opona se zatávat nemusí.
3: Vy dobytku. Ukažte mi občanský průkaz.
4: Já jsem sem lezla vůbec.
3: Ne.
5: Polednice.
3: Příšej křesní, jo? Věk.
5: FL.
3: Co?
5: No, chtěl jste křesní.
0: Když tak přemýšlím, tak tu polednici jste vpašoval téměř kamkoliv. A na televizní obrazovku ještě jednou, jak se stalo, že polednice Karla Jaromíra Erbena ze Semaforu přes Josefa Dvořáka se objevila v seriálu Jaroslava Dítla Byli jednou dva písaři?
2: No, tam to vzniklo tenkrát, ta polednice se tam objevila náhodou, protože my jsme točili se písaři někde v Roztokách u Prahy. Statek, který pan Čálek, produkční z krátkého filmu, vyjednal, pronajmul, majitel to opustil na dobu filmování a my jsme tam se natočil celý seriál, což bylo pro produkci a pro herce strašně výhodný. Jenomže stejně se přihodilo, že na jedno filmování nepřijel autobus s hercema. Něco se stalo prostě a zůstali viset. A teď pan Roháč, tomu bylo líto ten čas prostě promrhat. A tak šel za panem Horníčkem a říká, hele, nemohu by si Mirku napsat nějakou scénu tady, že byste jí s Pepou odehráli? A on říká, no jo, počkej, co kdyby jsme něco připomenuli třeba, protože my tady budeme hrát divadlo, že on by něco, já jsem ho viděl v Semaforu, říkal pan Horníček, Co jsme, chtěl byste udělat kousek polednice? Já jsem říkal, klidně. Tak pojďte. A vzal psací stroj a na psacím stroji napsal stránku. Říkal, přečet si to. Tak já si to přečet. A Roháč říkal, můžeme to jít natočit? Zkoušet? Já jsem říkal, já už to umím. A ten horníček říkal, já taky. A tak jsme během hodiny a půl natočili scénu, která vůbec nikdy nebyla ve scénáři a nic. A když to skončilo, tak pan Roháč řekl větu, kterou si dodneska pamatuju, ale tenkrát jsem ji nepříliš rozuměl. Tak přátelé, to byl poslední moment svobody u seriálu. Na tohle rychle zapomeňte, anebo na to dlouze vzpomínejte. Tohle už nebude. To nikdo neschvaloval. A nikdo nepřišel, nikomu se to nemuselo předkládat. Rup a už to bylo.
0: A jak tedy vypadala ta jediná a na dlouhou dobu svobodná scéna československého seriálu?
6: A nešlo by to, že bych třeba ještě předtím takhle jako vyprskla?
7: Počkejte, jak to vyprskla? To je zajímavý nápad, já vám to nahraju. Zkuste to, zkuste, nejlepší to zkusit. Navrhuji pro tuto ženu trest smrti. Poslyšte, to je výborný. To je výborný.
6: I to plácnutí takhle, jo?
7: To je výborný. Ovšem do jiné hry a do jiné postavy.
6: Hmm. Ono to není ještě přirozený, víte? No,
7: ano, teď jste to vystihl. Vy máte veliký talent od přírody, ovšem spíš pro role bytostí nadpřirozených. Vy byste nádherným způsobem zahrála čarodějnici, tedy zahrál čarodějnici, že?
6: Jo.
7: Dokonce čerta byste zahrál. A co by vám nejlíp šlo, jak vás tak vidím, polednice.
6: Že jo? Hmm. Ale to je ono. To je... Klidněte, já si jdu do chlíva zkoušet. Já už to cítím v sobě. Hejte, blíží se poledne, dej zvoní zvonec. Din-dan, din-dan, din-dan, dej sem dítě, dej sem dítě.
0: Josef Dvořák tedy odběhl jako polednice, ale teď přichází jako zpěvák.
8: Mě celou tu dobu vrtá hlavou, jak vy do toho, do všeho tak vidíte.
9: No jo, no.
8: Jak máte přehled.
9: Ale no.
8: Jak se na to dovedete podívat.
9: Ale.
8: Z vrchu, co vlastně umíte?
9: Co to?
8: Co umíte?
9: No jo, no, takovouhle otázku jste mi měli položit dřív, jo. Teď už je pozdě, co umím. To.
8: No, počkejte, s takovouhle funkcí musíte něco umět.
9: No hodilo by se, že jo?
8: No.
9: No, takhle, plavu.
8: No tak tady na náměstí s ním.
9: To je dost nesmysl.
8: A co takhle lítat? Lítáte?
9: No zatím se to po mně nechtělo. No ale kdybyste vy projevil přání, pane režisére, to já bych lítal.
8: No?
9: Že já bych lítal, abych se vznes, já kroužím, já zpívám, já stepuju, já bych plachtil, já bych využíval termiku, zpíval bych zobáček otevřenej.
8: Když byste zpíval, tak máte fofr, tohle je váš playback.
9: Aha, vy mi to někdo nevyfouk, víte?
8: No.
10: V údolí umetuje, naše Máňa fetuje, u novýho města svítá. Od nějakýho šikuly koupila si šikuly.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Dvořák je hlavně hvězdou televizní. Má za sebou obrovské množství televizních inscenací a zábavných pořadů vyprodukovaných právě před kamerami televize. U filmu ho až takové štěstí nepotkalo. Ale to vůbec není mínus. Nakonec i díky tomu nás může pobavit právě teď v další scénce, kterou jsme nazvali Odposlechy. Karel Šíp je tu jako poslanec a Josef Dvořák s Josefem Náhlovským jsou technici, kteří zajišťují odposlechy. Bavte se dobře při ukázce z pořadu Za oponou v režii Viktora Polesného.
2: Já vás vyťukám, no. Ha?
3: Haló, kdo je tam?
2: Blbej kontakt.
3: Těší mě.
2: Ale ne, blbej kontakt to byl. Teď je slyšet krásně, Venco, řekni něco.
3: Počkej,
2: no. Já...
3: Zkouška od poslechu.
2: Jo.
3: Zkouška od poslechu.
2: Odposlech slyší. Aha, je nám to paráda.
3: Halo, tady je poslanecká sněmovna. Hlásím, že jsou tady se mnou nějaký úplný blbci.
2: Teď slyším krásně. Každý slovo, člověče. Takhle pěkný odposlech jsme už dlouho měli, Venco, co?
3: Halo.
2: Akorát, že to slyším dvojmo, člověče,
3: halo.
2: Slyším.
3: Halo.
4: No, protože stojíš vedle něj, vole.
2: No nevadí, ale slyším to krásně.
3: Počkej, ale teď dávíte pozor. Vy jste 2.11.
2: Moment.
3: Tohle z toho roku.
2: Jo.
3: Po ránu takhle řek. Žaludek.
2: Pauza.
3: Zvedá.
2: Tady byla větší pauza.
3: Blinkat.
2: To bylo už bez pauzy.
3: Ustel mi v koupelně. Co jsi ti myslel?
2: Aha.
3: Že jsem byl ožralý.
2: No to já si pamatuju, to jsem měl zrovna službu. Jak ta bába tam tak strašně řvala.
3: To byla moje manželka.
2: Jo. Máňa, Maruška, to my známe dobře. A taky dcerku známe. Kačenka, že jo, Katuška. Ty musí být nejmín 20 roků už podle. A podle hlasu, pane poslanče. To bude kus.
3: Počkejte, pánové, jestli tomu
2: to
3: dobře rozumím.
2: Kus?
3: Vy odposloucháváte celou moji rodinu?
4: A vy se tomu furt divíte?
2: No jistě.
4: Teď my už do vaší rodiny patříme, pane poslanče. Vy byste nás třeba v neděli mohl pozvat na oběd.
2: No jistě, ať Máňa udělá husu nebo kačenu.
3: Počkejte, pánové, abych se v tom trošku zorientoval. Když už jsme se takhle potkali a vidím, že jsme k sobě takhle upřímní a otevřený, můžete mi vůbec vysvětlit, jak vlastně to odposlouchávání celý, jak ono to funguje?
2: Tak to je jednoduchý, tak to si můžeme vyzkoušet, jestli chcete, tak jako tak zavolejte třeba manželku, no.
4: Je, počkejte, kluci, na mě,
2: jo.
4: Já se taky napíchnu.
2: No, napíchni se. No,
3: Marie, to jsem zase já.
2: A taky já.
3: Ale v žádný hospodě. Jsem ve svý kanceláři se svýma odposlechama, no.
2: Hele, Marie. Nejste náhodou u toho Tondy z druhého patra, co? Jak kterýho Tondy? Já si rozumíme, ne? Hele, tady mám tu vaši SMS-ku. Hele, psala. Miláčku, ten blbec šel hlasovat. No. Rozestel postel.
3: Marie, to je pravda tohleto?
4: Vidíš, Karle, ještě, že nás máš.
3: Marie, tak tohle si pak budeme muset vysvětlit, jo? No, ahoj. Teda, pánové, vidíte, co?
2: Co vidíme?
3: No tak, ne, jako rozumíte, já, zatímco já tady v parlamentu v jednom kuse mačkám tlačítko.
2: No tak ona mačká Tondovi.
3: No tak.
2: Senzor, že jo?
4: My jsme hotoví, pane poslanče.
2: Jo, my jdeme.
4: My tak, pádíme, mějte se hezky.
3: Počkejte, pánové, kam byste chodili, tak když už jsme se takhle potkali. Teď vy jste vnesli do mého života úplně nový světlo. Nebejt vás, co já bych dělal?
2: No, ale bych věděl, co byste dělal teďko. Moment. Tak za hodinu máte být u Esterky.
3: Vy znáte i Esterku?
2: Esterku, že to zná každý. Co ta toho stihne? Hele, to je
3: jak
2: parlamentu, jí říkáme.
3: Jak? Moment, jak stihne? Co Esterka stihne? Hele,
4: jak stihne? On si myslí, že je sám.
5: Pane poslanče, ta se umí otáčet.
2: Kájo, hele, poslouchej, Kájo. kamaráde, pamatuješ, jak si loni měl zápal plic? 14 dní jsi byl mimo. Za tu dobu stačila zmáknout 4 lidovce a 2 komunisty.
4: Ne. Ne.
2: Hele, hele. Halby, nelhal.
4: Aspoň, že i tam byli komunisti v menšině, viď?
2: Hele, a jeden z toho zazelenal.
3: Teda, pánové, víte, když už jsme se takhle potkali, ještě, že ty odposlechy jsou, teď vidím, že jsou k něčemu dobrý.
1: V roce 1984 se poprvé v Československu vysílal nový seriál v novém formátu. Jmenoval se Rozpaky kuchaře Svatopluka. Každý díl šel do vysílání jednou za měsíc. A vtip byl v tom, že děj byl rozdělen do několika okamžiků, kdy mělo dojít k rozhodnutí hlavního hrdiny, kuchaře Svatopluka. O tom, co udělá, rozhodovali diváci jednak v televizním studiu a jednak doma pomocí rozsvěcovaných žárovek. Tahle sága byla vlastně na principu původního kinoautomatu, který se poprvé objevil na výstavě v Montrealu. Z toho, jak to mluvím, musí být jasné, že hlavní roli svěřil režisér František Filip Josefu Dvořákovi. A tak se také musím zeptat, Josefe, to jste opravdu před těmi kamerami vařil?
5: No tak něco jsem vařil. Něco jsem vařil, je to šéf kuchař. Tak na něj zase toho vaření tolik nevybíde. Nebyl jsem kuchař. Já jsem jako řádový kuchař skončil velice rychle a postoupil jsem na místo šéf kuchaře a ten už tolik nemusí. Ale my jsme vařili v pupu 3 měsíce a to je opravdu velký zážitek. Bydlet v pupu, neplatit si pokoj, platí vám o produkce, krásný pokoj. Já jsem personálním výtahem sjížděl na pracoviště do kuchyně dole a my jsme točili za plného provozu té kuchyně. Takže, protože František Filip nechtěl stavět kuchyni někde na Kavčích horách, mu to říká, to se pozná, to chce kuchyni, která je zaběhnutá, s personálem, který tam je zaběhnutý, ty budou v tom hrát a do toho se herci jenom vložejí. Jenomže tam existovalo opravdu nebezpečí, že to, co my kuchtíme, tak ji může dostat host na plac. Protože to byla taková motanice chvilkama v tom, že to jídlo, které se dávalo, nebylo to často, ale mohlo se to přihodit. Nepřihodilo se to. Protože to jídlo se dostalo na režon a tam už ty číšníci zase lítali, protože oni obsluhovali normálně, mohli klidně po tom talíři sáhnout, který jsme uvařili my. To vám řeknu, že to bylo takový jídlo, že třeba pod titulky, kdy bylo vidět jenom ruce, tak já jsem třeba dělal guláš. Jo, a František Filip, který na to dohlížel, říkal, ještě tam hoď papriku. To potom hodil takhle papriku. Říkal, a ještě pepř. A jsem dal pepř. Říkal, ještě bych tam dal papriku. Dokonal to jsem nabral papriku a posypal jsem to. On to viděl v barvách. Jo. My jsme vařili v barvách vlastně. To bylo výtvarné dílo. To byla taková záležitost, že to, kdyby dostal nějaký žlučníkář na stůl, tak mu to urvalo, to by urvalo držku i Maďarovi tohle. To vás ujišťuju, to bylo nepoživatelné, to byla exploze, to byla bomba. Tak tomu jsme se vyhnuli. Říkám, nestalo se to, ale tohle nebezpečí tam hrozilo.
1: A víte co? Teď se podíváme na jeden konflikt. Josef Dvořák jako zástupce šéf kuchaře v Grand Hotelu Pup má podezření, že jeden z jeho podřízených během služby pije. A právě teď se zdá, že ho přistih, když si schovával lahev piva.
6: Počkej, Venco. Prozraď mi, jak se to pivo dostalo do toho hrnce?
2: No, že mi ho tam někdo strčil.
6: Ti ho tam je dostrčil, jo? No. To ty nevíš, co se děje kolem tvýho stolu a kolem tvýho sporáku?
2: Nevím, bylo mi špatně.
6: Ty bylo špatně, je. Takže to ani netušíš, kdo spal tu omáčku.
2: Ty. Tak teda, ono se mi tady soustavně nevěří. Takovýhle atmosféře se nedá pracovat.
6: Kam jdeš? No co to povídáš, jaký nevěří, co to blábolíš, kruci?
2: Nejdřív bys měl zjistit, kdo mi tu flašku dal na toho hrnce a chtěl mě tak vodělat, víš?
6: Ven co, nechoď nikam. Já jsem neskončil, to zaplatíš tu vamáčku.
2: Budu žádat odbory, aby mě ochránili a vyšetřili, jestli ta flaška není náhodou provokace zrovna od tebe.
6: Co si to do... Ty chceš říct? Ty chceš říct, že tu flašku jsem tam do té omáčky tobě strčil já?
2: To si přeber sám.
6: Venco!
7: Kašli se na něho, teď je to grázl.
6: Je to grázl, Vendulko. Jenomže pod vaší ochranou. Pojďte, jdeme.
1: A k seriálu patří i písnička, která nádherně vykresluje atmosféru v kuchyni a povolání kuchařů. Zpívat bude Valdemar Matuška.

Když dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné, my dohodnem

0: Dnes na vlnách Českého rozhlasu posloucháte vzpomínání s Josefem Dvořákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A tenhle kousek, který je před námi, teď věnujeme společně dětem. A že jich má třeba i v rodině dost. Vzpomínáte si ještě na formeláky z filmu Lucie, postrach ulice? Ano, režisér Jindřich Polák využil dvou nádherných hlasů, Jiřiny Bohdalové a Josefa Dvořáka, aby mohli promluvit panácové, jeden oranžový, jeden zelený. Zahráli si vedle Žanety Fuchsové, která miluje vládkyni všech moří.
2: Zabraň se, kdo můžeš, SOS!
3: A když jsi chtěl plavat,
4: no jo, pojď! A hop, já boj.
3: Ale neboj!
4: Podívej se, to je vody, já neumím plavat!
3: SOS!
2: Vládkyně všech moří bojuje s chobotnicí!
4: To je nápad!
3: Vládkyně všech moří, tak poroučej, no.
4: No, poruč.
2: Nevzdám se, ty ohavná chobotnice. Nevzdám.
0: A samozřejmě, že tady s námi dnes nemohou chybět ani večerníčkovské seriály. Jsou slavné dodnes. Maxi Pes Fík, Příběhy včelích medvídků nebo Králíci z klobouku. Ale víte, co mě, Josefe, zajímá? Je pro vás jako pro mužského těžké dát hlas ženě, nebo ještě víc holčičce, takové A je ve Fíkovi?
5: Jo, to mi dáváte těžkou otázku, protože to já nikdy nevím. Já patřím do rodu herců, kteří jsou intuitivní, a to vycítím. A vůbec mě nezajímá podle nějaký kód na to, nebo nějaká šifra, jak přistupal k tomu. Mně se najednou mihne před očima figurka, a když jsem ji viděl namalovanou, jo, tak říkal, je, to je ze Sobotky, tahle holka, a už to šlo.
6: Fíku, co tam děláš?
7: Pravuju, povídá Fík.
6: Ty nevíš, co říkal tatínek?
7: Nevím.
6: Říkal, že to auto je pro kočku a ty jsi přeci pes.
7: No, na něčem se musím učit, ne?
6: Nejdřív se radši nauč psát a číst.
7: Proč by ne?
6: A tak ho Ája vzala sebou do školy.
8: To je bratr? Zeptal se pan školník.
6: Prosím, to je pes, ale umí mluvit.
7: Dobrý den,
6: řekl Fík, aby dosvědčil, že Ája nelže.

0: Doufejme, že lhát nebude ani Josef Dvořák. Když se ho teď zeptám, jak jste se dostal k takové práci namluvit dnes už legendární večerníček a jak jste dokázal vykouzlit ten nádherný hluboký hlas Fíka?
1: No, příhodu Maxipsa Fíka nebudu opakovat, ta je známá, že? Protože den předtím jsme strávili u Plzeňskýho a s Doutníkem v puse jsem kouřil a já ráno neprobudil. Nepromluvil, jo. Tady jsem přišel do studia. Pane Rizer, já nemůžu vůbec mluvit. Ježišmarja, to je úžasný, pane Dvořáku. Pane Rizer, Bedřich, vy tak pracujete na té roli, tak takhle bude mluvit ten pes. Já jsem říkal, no, každý večer na Plzeňský. To je.
0: A vrátíme se ještě na chvíli do slavného seriálu o Maxi psu Fíkovi. Původně to měl být Rek, ale protože Aja neuměla vyslovit R, tak z toho byl nakonec Fík. Jednoho dne dostal i příkaz, aby skočil pro noviny. Co napadlo Fíka? Když skočit, tak to chce něco, čím se dobře odrazíte. Co třeba pružiny na nohy.
2: To je něco, to je něco. Takhle doskočím, kam budu chtít.

0: naprosto zás vyvet. Zděsil se tatínek. Já říkal noviny, ne celou trafiku.
1: Když já jsem nevěděl, který, tak jsem vzal radši všechny, no.
0: Hájil se Fík.
2: Tady máte ty vaše noviny a ať mě i hned odnese zpátky. Jinak to dám k soudu.
0: Zlobí se babka. Přestaň s tím houpáním a koukej to dát na místo.
2: Na kousek dál,
0: křičí babka. No, Budka stála zas na svém místě, zákazníci se přihrnuli a bylo o čem povídat.

0: A takhle pěkně zvesela se můžeme rozloučit i s naším dnešním dílem. No a Josefu Dvořákovi mohu poděkovat. Jsem rád, že jste tady s námi byl, že jste nás pobavil, pustil do svého života a vzpomínek a projel s námi během jedné hodiny svůj bohatý život. Já moc děkuju.
1: No, já taky.
0: I s vámi posluchači se loučí Patrik Rozehnal. A nezapomínejte se usmívat, ať je život veselý a na vás hezký pohled.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Při nehodě autobusu a auta u Boršova nad Vltavou se zranilo 13 lidí, jeden člověk vážně. Bouřky do Česka přinesly přívalové deště, největší nárazy větru byly na Šumavě. Vlaky na Českobudějovicku stojí kvůli poškozenému trakčnímu vedení. Na jihu Čech bude zítra většinou zataženo s možností srážek a teplotami do 20 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, příjemné odpoledne. Při srážce autobusu a osobního auta u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku se zranilo 13 lidí. Jedna žena utrpěla těžká mnohačetná zranění, jeden muž středně těžká poranění v oblasti hrudníku. Zbylí mají lehčí zranění, například odřeniny nebo povrchová poranění hlavy. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčího českých záchranářů Petra Kavková. Kvůli nehodě je podle policie uzavřená silnice druhé třídy číslo 143, takzvaná jižní tangenta. Uzavřená zůstane ještě několik hodin. Na místě zasahovali taky jihočeští hasiči, pokračuje jejich mluvčí Roman Krčmář.
2: Zasahuje profesionální jednotka z Českých Budějovic a profesionální jednotka ze stanice Křemže. Asistovali jsme zdravotnické záchranné služby při transportu raněných, provedli jsme protipožární opatření a zasypali pro uniklé provozní kapaliny. Zbylé osoby jsou transportovány náhradní autobusovou dopravou.
1: V autobuse cestovali cizinci, poraněné záchranáři převezli do nemocnic v Českých Budějovicích a Českém Krumlově. Českem procházejí silné bouřky, varuje před nimi výstraha meteorologů, platí v západní polovině země. Spolu s bouřkami přišel taky přívalový déšť, nejvíc srážek zatím spadlo v obci Hvozdec na Berounsku. Napršelo tam 43 litrů vody na metr čtvereční. Většina napršela během jedné hodiny. Bouřky taky na jihu Čech doprovázel silný vítr, říká meteoroložka Marie Odstrčilová.
3: Největší nárazy větru zatím v bouřkách byly zaznamenány v Hojsově Stráži, tedy na Šumavě, tam to bylo 25 metrů za sekundu, což je skoro 90 kilometrů za hodinu. A ve Volarech to bylo ještě více, ta nejčerstvější měření ukazují 34 metrů za sekundu, což je i přes 100 kilometrů za hodinu.
1: České dráhy dnes odpoledne přerušily v Českých Budějovicích provoz vlaků. Vlak jiného dopravce podle nich strhl prověšené elektrické vedení. Mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka potvrdil, že vlaky nejezdí mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou a z Českých Budějovic do Nové Vsi. Cestující vozí náhradní autobusy. Správa železnic předpokládá obnovení provozu kolem 18. hodiny. Pád stromu zastavil provoz vlaků taky mezi Českými Budějovicemi a Křemží. Policisté vyšetřují havárii letadla v Lidické ulici v Havlíčkově Brodě. Pilot bezmotorového větroně nezvládl řízení a nouzově tam přistál. Zavadil o ukazatel čerpací stanice, který se následně vznítil. Pilot letadla při nehodě utrpěl zranění. Nehodu teď vyšetřují kriminalisti. Policejní mluvčí Dana Čírtková uvedla, že dopravu na hlavní trase od Jihlavy do Havlíčkova Brodu řídí policisti. Sport. Plážoví volejbalisti Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem prohráli finále ostravského turnaje pro tour kategorie elit. Švédským obhajcům vítězství Omanovi a Helvigovi podlehli ve dvou setech. Počasí. V noci budou teploty na jihu Čech mezi 15 a 12 stupni Celsia. Zítra očekávejte zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm a ojedinělými bouřkami. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách maximálně k 15. Mírný

0: 553 553. Kavárna. Kulturní magazín.
1: Oceán živ je. Takový název dostal mimořádný koncert kapely Oceán, který se odehraje za týden v neděli 7. června na Českobudějovickém výstavišti. Budou u toho kamery České televize a nepochybně taky řada skalních fanoušků. Všechny podrobnosti se dozvíte v dnešní kavárně, u které vás vítá Pavla Kuchtová. Myslím, že fanoušci kapely Oceán už určitě zaznamenali, že taky v jižních Čechách, konkrétně v Českých Budějovicích, se chystá jeden velký speciální koncert. A myslím, že to velmi uvítali, protože přímo v Českých Budějovicích Oceán na nějakém větším koncertě delší dobu nevystupoval. Já tady mám dneska Petra Kučeru z kapely Oceán. Petře, vítej, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den všem.
1: Mohli bychom připomenout, že právě Oceán před rokem oslavil 40 let a při té příležitosti vyšla deska, která právě shrnuje celou vaši dosavadní hudební kariéru.
2: No, tak je to už bohužel 40 let, co působíme, a my s těma Budějovicema jsme svázaný vlastně od začátku, protože jsme všichni tady bydlali a dali jsme to dohromady. První nahrávky jsme dělali v rozhlasu budějovickým.
1: Tedy přímo tady v našem rozhlasovém studiu, kde teď sedíme.
2: Jasná věc, no. Asi v roce, já mám pocit, že to bylo ještě před Rockfestem v roce 88, takže asi 86 nebo 7 s Ivanem Pokorným a s Ludvíkem Fialou jsme tady udělali takový první nahrávky. Ta první nahrávka Ráchel tady z Budějického rozhlasu ještě se Zdeňkem Pavelcem na kytaru, který pak se neúčastnil dalšího dění, tak nás jako vypustila na tu dráhu, díky čemu jsme pak vyhráli Rockfest jako v roce 88 a projevila o nás zájem Středočeská agentura krajská, pražská, a začali jsme hrát jako profesionálně, takže to bylo fajn, no, tady ty začátky.
1: Takže ne náhodou se scházíme tady u nás právě ve studiu Českobudějovickém Českého rozhlasu, abychom si povídali o tom, že vy jste na základě této nahrávky a mnoha dalších udělali takové výběrové CDčko, takové výběrové album, které se jmenuje Nic blíž, nic dál, a vlastně na podporu tohoto alba jedete už druhým rokem turné.
2: Tak my jsme udělali tak k tomu 40. výročí. Já, jak jsem takový komunistický dítě, tak nemám ty výročí moc rád, ale je to výročí dobrý. A vlastně jsme tam shrnuli důležitý písničky ze začátku, kdy jsme prostě byli plni nadšení a tvořili jsme jako ty první věci. A pak jsme měli takovou trošku pauzu. My nejsme úplně 40 let na scéně a pak jsme začali tvořit, udělali jsme takový nový Oceán, s kterým jsme nahráli jako dvě nové desky, které jsou na té výběrovce, tak je to v podstatě fakt takový shrnutí. Jedna skladba nám tam nevyšla za celý starý Oceán, když jsme ještě hráli s Petrem Hukem, na žádný album se nám nevyšla, tak jsme ji teď nahráli znova, je to skladba Day, která zůstala nedoceněná, to jsou vždycky takový jako sirotci, různý zůstanou jako v tom špajzu, a tak jsme to obnovili tady k té příležitosti a odjeli jsme pár fajn koncertů v Brně, v Ostravě, v Praze, v Karlových Varech, kdy jsme vlastně hráli takovou tu širší oceánskou rodinu, že tam byl Oceán, pak ten náš projekt s Petrem, co jsme měli Šalom, i vlastně solový věci s Petrem Hukem, tam kapela PM Band, Luďky Fialy, tam zazněly skladby, takže to byl takový dvouhodinový průřez jako celým tím děním všim.
1: No a my jsme tedy už naznačili, že teď se konečně dočkají i vaši fanoušci, skalní fanoušci tady v Českých Budějovicích. Byl to trošku takový utajený koncert, ale teď přichází ten čas, kdy 7. června nastoupíte na Českobudějovické výstaviště se speciálním koncertem nazvaným Oceán živ je.
2: No, tak my jsme dlouho přemýšleli, kdyby jsme to udělali, ale to parkové prostředí výstaviště Budějovického nám přišlo fajn. Když nám vyjde počas,

počasí pravděpodobně vyjde, protože nezaprší, takže vybrali jsme reprezentativní set. Měl by se nahrávat z toho live záznam, nebo bude se nahrávat z toho live záznam, který by měl vyjít na CDčku. A bude ten koncert bude snímat Česká televize jako součást dokumentu, který chystá k tomu slavnému výročí 40. a který by měl mít premiéru potom na festivalu dokumentárních filmů v Obecním domě na podzim někdy.

0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Já si dneska povídám s Petrem Kučerou z kapely Oceán. Povídáme si o speciálním koncertě, který se chystá 7. června na Českobudějovickém výstavišti. Petře, jaký to je pocit vědět, že vlastně po těch 40 letech pořád ta vaše muzika někoho baví? Pořád jsou lidi, kteří se o to zajímají. A nejsou to jenom tehdejší skalní fanoušci, ale i třeba mladá generace. A že ještě někdo má vlastně chuť natočit o vás dokument. To je přece fantastický.
2: Je to fajn a za to vděčíme jako tomu skalnímu jádru, který jsme vybudovali v těch 90. letech, skalnímu jádru fanoušků, myslím, který prostě jezdili. Byla taková skupina, jmenovala se Emilova cestovní hudební společnost, Emila Holuba. Měli toho Holuba na tričkách jako s tou čepicí tropickou a byli z Prahy a jezdili do Košic a po Slovensku, po Moravě cestovali s náma. Takových lidí bylo víc a možná tyhle ty lidi, že jim zůstala prostě, je to trošku o nostalgii, jako tady v těch letech, když už je nám tak kolem 60. Vojice, nemluvím, to je mladá holka, zpěvačka naše, Jitka Charvátová, že jo, ale takže je to fajn, jako mě to v životě nenapadlo, že by to mohlo takhle dopadnout, zvlášť potom, když Petr zemřel a že by se to ještě mohlo takhle oživit, tak jako pro mě je to dobrý pocit. No.
1: Jaký set připravujete právě na ten českobudějovický koncert? Bude jiný než třeba právě ty koncerty, které hrajete v rámci turné k podpoře toho alba Nic blíž, nic dál?
2: No, to je pro nás je vždycky těžký sestavit ten playlist, protože má člověk různý vztahy k různým skladbám, některý se mu zdají lepší, některý horší, tak jsme se spolehli na našeho dlouholetého spolupracovníka Karla Deniše, který nám dělá dramaturgii i desek, to znamená vybírá písničky jako na desky a sestavil nám dramaturgii jako i toho koncertu, kde jsou prostě důležitý věci ze všech těch období, včetně historie a včetně novýho Oceánu. Tak rádi bychom udělali nějakou takovou jako prostě takovou jako nějaký překvapení, jako uvidíme, no.
1: Nějakou specialitku. No, ale my teď máme tedy překvapení pro vaše fanoušky a pro posluchače našeho magazínu Kavárna, protože jim pustíme písničku, která na tom koncertě určitě zazní. Není úplně nová, ale de facto teprve teď ji můžou slyšet vaši fanoušci v některých rádiích. A ještě prozradíme, že tahle písnička bude jako dárek pro fanoušky, kteří si koupí vstupenku a na EPčku dostanou tuhle píseň jako dar. Takže teď si ji poslechneme a pak si o ní něco povíme.

0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Právě jsme poslouchali písničku Naděje od kapely Oceán. Naši posluchači měli teď jako jedni z prvních možností slyšet a my už jsme prozradili, že tahle písnička zazní i na koncertě, který se uskuteční 7. června na výstavišti v Českých Budějovicích. Já mám dneska v kavárně Petra Kučeru, člena kapely Oceán, klávesistu. Mohl bys něco říct k téhle písnice, kterou jsme slyšeli? Jak to vznikalo?
2: Píseň Naděje, no, to je... Tu vlastně Petr udělal skoro celou sám, včetně textu, Petr Muk. A my jsme dlouho byli, jako, nebo ještě jsme v takovém prostě trošku zajetí Ráchel, kterou si jako lidi pamatujou nejvíc. A Petr tuhle píseň zamýšlel takovou jako další díl jako Ráchel. A je to samozřejmě, ten text je jako v mužském rodě, takže když to zpíval Petr, a teď to zpívá Jitka jako žena, jako v mužském rodě ten text, tak ale to nevadí, protože Jitka je taková prostě, se dovede napojit na různé sféry, ale zároveň tomu dodá zase takový kouzelný ten, já když slyším některé staré nahrávky, tak ten Petr mi tam připadá moc vypjatý, jakože hodně to dramatizoval ten zpěv svůj, a ta Jitka tomu dala takovej uvolněnější ženský rozměr, takže obě ty verze pro nás jako měly smysl a tady tu píseň jsme dali jako na CDčko, jako dárek i každý vstupence, no, takový jako prostě jen tak, no, něco takový, aby bylo, něco se dělo.
1: To je hezký, aby právě ti, kteří přijedou do Budějic, měli něco speciálního. Když se tady bavíme o Jitce Charvátové, zpěvačce, která, jak známo, tedy Petra Muka nahradila jako zpěvačka ve vaší kapele, jaké to pro vás bylo, teď se vracíme trošku do minulosti, ale vlastně přijmout ten ženský element a co to pro vás znamenalo jako pro kapelu?
2: Tak my jsme ten nový Oceán dávali dohromady těsně před smrtí Petra Muka, takže vlastně Jitka tam měla být jako host, jako spolu s Petrem. Ale poněvadž ten Petr nás takhle opustil, takže vlastně jsme si řekli, co dál, jako koho budeme hledat. A nakonec nám Jitka, poněvadž i spolupracovala s Honzou Vozárym a s Dušanem Vozárym v kapele Fiction s Mailou Hlavsou, jako kde zpívala, a měli jsme pocit, že je prostě napojená na stejnou vlnu jako my a zaspívala to jako všechno jako úplně fajn, bez nějakých manír nebo prostě nějakého napodobování zbytečného. Dala tomu svou jako osobitou tvář a třeba než se rozhodla zpívat Ráchel, tak to trvalo asi 5 let, jako od té doby, co jsme spolu začali hrát v Oceánu, takže to bere zodpovědně tady ty věci a důsledně a je prostě šikovná a my nejsme ani jeden jako nějaký frontman z té kapely, jako aby jsme, a prostě ta Jitka je moc šikovná a jsme rádi, že ji máme.
1: A to chci říct, pro spoustu z nás je prostě dobrá zpráva, že Oceán se dal dohromady, hraje, má za sebou teď aktuálně 2 desky, jede turné právě k tomu poslednímu výběrovému albu Nic blíž, nic dál, ale hlavně po 40 skoro 1 letech vystoupí se speciálním koncertem Oceán živ je v Českých Budějovicích a o tom si povídáme. Petře, možná bychom měli ještě představit, v jakém složení teď Oceán hraje. Ty jsi u kláves, Petr Kučera, Jitka Charvátová zpívá, to už jsme řekli.
2: Ano, na bicí je již od začátku neměný Honza Vozáry, který je prostě taková náš maják, takový technický i vizionářský, prostě tu elektroniku furt se snaží do té hudby jako prosazovat. A bohužel nás opustil Dušan Vozáry, který ne nás neopustil, ale přestal ho bavit hudba a žije si jiným životem a místo něj jsme vzali Petra Honce, který píše texty jako od začátku Oceánu a hrál s náma v různých undergroundových kapelách jako před začátkem Oceánu, takže Petr s náma, on je takový jako básnický kytarista, není úplně rockový kytarista, ale to nám vyhovuje.
1: Zase dostává oceán další rozměr. My jsme mluvili o tom, že o vás vzniká dokument a vlastně Česká televize zaznamená i ten českobudějovický koncert Oceán živ je. A bude tam asi mluvit i s fanoušky, jak jsem pochopila, takže to nebude jenom o vás, ale právě i o reakcích lidí, kteří na ten koncert přijdou.
2: A to je fajn, protože ten dokument spunktoval vlastně Pavel Kučera, hudební publicista pražský, který má na oceán taky samozřejmě nostalgické vzpomínky a zažádal o grant jako na základě scénáře, který napsal, a měl by se točit 50-minutový dokument, kde by měli dostat slovo všichni, i fanoušci samozřejmě a tak dále, měla by tam se objevit archivní záběry a různý dokumenty, no, takže takový jako shrnutí jako na závěr nebo na začátek.
1: No tedy, kdo přijde 7. června na Českobudějovické výstaviště na koncert kapely Oceán s názvem Oceán živ je, tak zažije nejen speciální koncert, ale zažije i atmosféru natáčení dokumentu České televize. Petře, úplně na závěr, cítíš vzrušení, napětí, radost před tím českobudějovickým koncertem? Co je to za směsici pocitů?
2: Jsem rád, že se tohleto všechno děje, samozřejmě, protože, jak jsem řekl, už předtím mě nikdy nenapadlo, že ještě 60 budem někde brnkat jako pro lidi. Takže prostě i zodpovědnost takovou, protože já jsem trémista, jako od začátku, od základní školy jsem trémista, když jsem začínal na trubku, tak jsem byl trémista. Ale zase mě ta tréma vyprovokuje k nějakému cvičení a přípravě a tak dále. Takže těšíme se moc, jako no, zahrajeme si písně krásný, v krásném prostředí. Máme rádi hudbu všichni a jsme rádi, že díky té hudbě můžeme prostě se potkávat v tom světě s lidma.
1: Já moc děkuju Petru Kučerovi, že dorazil dneska do kavárny, že jsme si mohli o tomhle koncertě povídat a pozvat všechny fanoušky. No a říká se, zlomte vás, těšíme se.
2: No, naviděnou se všemi, co přijdou v neděli 7.
1: Od mikrofonu se loučí a na koncert vás zve taky Pavla Kuchtová.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Milí přátelé, Jiří Kastel vás zdraví z Českého rozhlasu České Budějovice na úvod dalšího setkání pod světy ramp. Časově se nacházíme v předvečer Dne dětí a právě v něm jsem našel inspiraci pro dnešní sestavu písniček, které prověřil čas. Tou první je hit Petra Spáleného z 60. let Plakalo baby.
1: Plakalo baby, jo, plakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám,

Plakalo Baby, tato písnička autorů Pavla Krejči a Jiřího Štajdla, patřila v podání zpěváka Petra Spáleného a Apollo Beatu Jana Spáleného k českým hitům roku 1967. Textař Jiří Štajdl použil anglické slůvko baby v počeštělé fonetické podobě v primárním významu, tedy dítě. Avšak nepochybně převažuje používání slova baby jako semanticky posunuté označení pro děvčej miláčka drahouška v milostně zaměřených textech, jako v těch následujících velkých hitech. Vyhlasný a novátorský producent Phil Spector zemřel před více než 5 roky po tom, co si odseděl 11 let ve vězení za zločin nejtěžší, za vraždu. Ovšem, kdysi to byl úspěšný muž, ačkoliv v dětství to tak nevypadalo. Vylůstal po smrti otce s nesnášenlivou matkou, jako v školách byl plný mindráku a žádné nadání neprojevoval. Ovšem, na střední škole sestavil tříčlenou vokální skupinu Teddy Bears, s níž se senzačně proslavil hitem To Know Him Is To Love Him podle textu na otcově hrobě. Kdo ho znal, měl ho rád. A po epizodě Stenografisty u soudu se živil jenom hudbou. Phil Spector prošel tvrdou školou v několika studiích, ale na začátku 60. let vytvořil zanedlouho vyhlášené hollywoodské studio Gold Star. Jedním z jeho velkých úspěchů v této roli bylo dívčí trio Ronettes z New Yorku, které se zapsalo do historie velkým hitem a opravdu vydařenou nahrávkou a písní z roku 1963. Be My Baby, buď

V noc, co jsme se potkali, jsem věděla, že tě velmi potřebuju a kdybych mohla, nikdy bych tě nenechala odejít. Tak proč pak neřekneš, že mi miluješ? To zpívali v superhitu Be My Baby z roku 1963 půvabné dívenky tmavé barvy pleti Ronettes. Z nich jedna, Veronica Bennett, se stala jako Ronnie Spector na nějaký čas manželkou geniálního producenta, který obohatil pop music nápaditými aranžmá, takzvanými zvukovými stěnami, které měly naplnit jeho představu, aby ty písničky zněly dobře i z malého rádia. Písnička Be My Baby byla vyznání svého druhu zmíněné člence skupiny Ronettes Veronice, s níž se za 5 let Phil Spector oženil. Tímto hitem začíná velmi úspěšný film Hříšný tanec z roku 1987. V němž zazněl také největší hit zpěváka z amerického Texasu, Bruce Shanella, vlastním jménem Bruce McMeanse. Kdyby nebylo písničky Hey Baby, nejspíše by se na něj zapomnělo, ale jeho superhit z raných 60. let vlastně žije až do současnosti. Tento zpěvák dokonce vystoupil v Anglii v roce 1962, a to z Beatles v čase, kdy se o liverpoolských mladících ještě jen málo vědělo. Ten koncert byl důležitý i z toho důvodu, že s Brucem Shanellem, jak je náležitá výslovnost tohoto jména, hrál tehdy na foukací harmoniku Delbert McClinton a jeho solo v písničce Hey Baby a Still fascinoval mladého Johna Lennona. A tak se prý pod jeho vlivem hodně zblížil s foukací harmonikou a raný hit Beatles Love Me Do byl toho důkazem. Hej, hej, děvče, rád bych věděl, jestli budeš moje. To zpíval v originále Bruce Shanell z roku 1961. Hej, hej, baby.

0: Hey, baby a Bruce Channel, kterému je 85 let a je stále naživo. V Čechách tuto písničku natočil už v tomto tisíciletí herec a zpěvák Roman Vojtek, známý z velkoseriálu Vyprávěj, ale už dlouho před ním doputovala i ke Karlu Gottovi, který pod názvem Hej páni dámy s textem Jaroslava Macha s doprovodem orchestru Ladislava Štejdla též natočil. O Karlu Gottovi dnes ještě řeč bude, ale teď mám pro vás ještě jednu anglicky zpívanou oldie specku. 3. února roku 1959 vstoupil do dějin rock and rollu jako velmi smutný den. Byl to den, kdy zemřela hudba, jak o tom zpívá americký písničkář Don McLean ve svém slavném songu American Pie. 3. února se zabili v letadle tři hvězdy různé velikosti i věku, Buddy Holly, Richie Valens a Big Bopper. Na posledním místě jmenovaný byl nejstarší z trojice zahynuvších zpěváků. Byl to rodák z Texasu J.P. Richardson, kterého dělilo od Richieho Valence zhruba 12 let. Tento muž, který měl docela slušné vzdělání, byl především disc jockey v angažmá rádia KTRM, kde vedl vlastní show Dishwasher Serenade. Podle dobového tance The Bop si dal J.P. Richardson přízvisko The Big Bopper. Později to dokonce dotáhl až na programového ředitele stanice. Byl to také docela nadaný autor. Dodal pozdější hity slavnému countryovému zpěváku George Jonesovi a dočasně populárnímu Johnnymu Prestonovi. Sám byl The Big Bopper docela zdatný kytarista a osmělil se i jako zpěvák. A měl velký hit v písničce Chantilly Lace, jejíž podstatou je poslovesné stránce flirtování mladíka s dívkou po telefonu. Proto se na jejím začátku ozve zvonění. The Big Bopper a Hello Baby.
1: Hello Baby! Yeah, this is the Big Bopper speaking.

0: Bopper ve svém jediném velkém hitu z roku 1958 v jeho textu vyjmenovává všechno, co se mu na jeho baby líbí, včetně Chantilly Lace, tedy původně ručně paličkované krajky pojmenované po francouzském městě Chantilly. Se slůvkem baby až do konce dnešní Světel Ramp na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice se trváme už v Čechách. Skvělý textař a básník a také redaktor mnichovské stanice Svobodná Evropa, rodilý Jihočech Jan Schneider, byl spolu se skladatelem a producentem Bohuslavem Ondráčkem objevitelem Marty Kubišové. O tom mi také tato velká zpěvačka vyprávěla.
1: My jsme s Honzou vlastně spolupracovali už trochu v Pardubicích. Bohuslav Ondráček se s ním někde střetnul a od té doby oni spolu jako tahli dvojku. Ale já jsem se s ním seznámila, no vlastně už v Pardubicích, ale věděla jsem, že v té Plzni, kam mě přijelo teda 5 divadel pražských kupovat, takže on jediný je, který zná tu scénu tady pražskou, takže mi určitě dobře poradí, no a dobře mi poradil určitě. Sice Bohuslav Ondráček říkal, budeš zpívat komerci a takovýhle, ale vlastně to divadlo na ty 4 roky, co jsem v něm byla, tak nemůžu říct, že by mě nějakým způsobem stáhlo do komerce nebo něco. Já jsem si zpívala to, co se mě prostě chtělo a to, co jsem cítila, že mám zpívat.
0: A Marta Kubišová spolu s další členkou Golden Kids Helenou Vondráčkovou zpívala nádhernou písničku s hudbou Bohuslava Ondráčka a textem Jana Schneidera. V němž baby figuruje v anglicky psané podobě, se spíše v tom nejprve zmíněném významu. Tato skladba dostala před 60 roky stříbrnou bratislavskou liru.

Můžeme říci, že českých předělávek zahraničních songů je nepřeberné množství. Ovšem případy, že by původní česká písnička byla opatřena po delší době jiným textem, jsou vzácné. Přiznám se, že přesně nevím, proč Eduard Krečmar k melodii Bohuslava Ondráčka napsal v 80. letech nový text. Asi v tom letos sehrál fakt, že Jan Schneider emigroval na západ a tudíž se podle normalizačních zvyklostí písnička, jejímž byl spoluautorem, nemohla veřejně hrát. Jisté je, že duet nadepsaný také o Baby Baby, ale v počeštělé podobě, natočila s tanečním orchestrem Československého rozhlasu řízeným Felixem Slováčkem v roce 1984 Jitka Zelenková.

Jitka Zelenková s Karlem Gottem a ještě jednou o Baby Baby, i když poněkud jinak. V úplném závěru sáhneme do stylové příhrádky country and western. Zpěvák a kytarista Milan Krbec si vypůjčil od Marka Knopflera a slavné rockové kapely Dire Straits písničku How Long. Český otextoval, dal jí název Hello Baby a v roce 1992 nahrál s novými zelenáči Mirka Hoffmana. Před ním vám, přátel Jiří Kasal, děkuje za projevy přízně a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře mnoho dobrého.

0: chodit do války.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Všichni jí milovali, ale někdo jí nenáviděl až k smrti. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou sester. ČT2. Jediným vodítkem detektiva k nalezení pohřešovaného je záhadná Colgirl v podání Oscarové Jane Fondové. Kriminální film Klut. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Ivy Janžurové film v režii Juraje Herce Morgiana. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: U Boršova nad Vltavou se srazil autobus s autem. Záchranáři ošetřili 13 lidí. Následky bouřek řeší hasiči v celém jihočeském kraji. U fotbalistů Táborska skončil trenér Radek Kronďák. Noční teploty se na jihu Čech budou pohybovat kolem 13 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobrý podvečer. Při silné bouřce se dnes odpoledne srazil autobus a osobní auto u Boršova nad Vltavou u Českých Budějovic. Zranění utrpělo 13 lidí. Přímo u nehody je reportérka Jitka Cibulová-Vokatá.
4: Otahová služba právě nakládá havarovaný autobus a auto. Od vyšetřovatelů jsem zjistila, že nehodu má z největší pravděpodobností na svědomí řidič osobního auta, který nepřizpůsobil rychlost vozidla silnému dešti a dostal smyk. Ani jeden z řidičů neměl v krvi alkohol. Co se týče cestujících, jedna z žen utrpěla těžká mnohočetná poranění a jeden muž středně těžká poranění. Oba jsou v traumacentru Českobudějovické nemocnice. Ostatní osoby vyvázly pouze s lehkými zraněními. Jednalo se převážně o pohmožděniny, odřeniny nebo povrchová poranění hlavy. Z Boršova Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
3: Českem odpoledne prošly silné bouřky. Teď už srážky slábnou, výstraha před nimi ale platí až do půlnoci. Nejhorší byla situace na jihu Čech, kde hasiči měli přes 100 vjezdů. U Nové Bystřice na Jindřichohradecku je naše reportérka Eva Marvanová.
5: Na Novobystřicku se během dne ocitlo několik obcí bez elektřiny. Jednou z nich je vesnice Sedlo, kde na obnovení dodávek proudu ještě čekají. Situace tady ale nebyla zdaleka nejhorší. Největší škody bouřky způsobily na Prachaticku, Novohradsku, Lipensku a jižně od Českých Budějovic. Podle mluvčího společnosti E.ON Romana Šperňáka se na jihu Čech ocitlo asi 10 000 domácností bez proudu. Ještě před hodinou řešili energetici 21 poruch na vysokém napětí. A plné ruce práce mají také hasiči. Na silnicích jsem viděla popadané větve a ty větší z nich, dokonce i celé spadlé stromy, museli odstraňovat. Celkem dnes řešili hasiči od 14 hodin 230 zásahů. Téměř polovina z nich byla na Českobudějovicku. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Český rozhlas.
3: Písečtí policisti výjížděli včera večer kolem 9. hodiny do jednoho z místních parků. Lidé na tísňovou linku oznámili konflikt mezi třemi muži a dívkou s partnerem. Na místo dorazili jako první městští strážníci, kteří situaci uklidnili. Případem se bude dál zabývat policie. Vyhodnocovat bude hlavně záznamy z kamer. Jak na webu dnes odpoledne informovala jeho česká policejní mluvčí Lenka Krauzová, nikdo nebyl zraněný. Sport. Trenér Radek Kronďák končí u fotbalistů Táborska. Oznámil to hráčům hned po neúspěšné baráži o postup do první ligy. Bližší důvody neuvedl. Za poslední měsíc prý v klubu vznikla situace, která nevedla k tomu, aby mohl pokračovat. 55-letý kouč to řekl na tiskové konferenci po domácí porážce 0-5 v odvetném utkání s Ostravou. V prvním zápase Baník zvítězil 3-0.
2: Počasí.
3: V noci budou teploty na jihu Čech mezi 15 a 12 stupni Celsia. Zítra očekávejte zataženost přeháňkami nebo občasným deštěm a ojedinělými bouřkami. Odpoledne budou srážky ustávat a bude ubývat i mraků. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách maximálně k 15. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne a biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Policie vyšetřuje nehodu v Tyršově ulici v Lomnici nad Lužnicí. Dávejte pozor, ale i všude jinde silný vítr lámal stromy. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České.

Velmi optimistický rozjezd dnešních melodií Podvečera v podání Heleny Vondráčkové. Zdravíme všechny v redakci Melodií Podvečera i posluchače a prosíme o předání gratulace a zahrání písničky Není nutno od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře pro všechny děti z obce Horní Kněžeklady k jejich zítřejšímu svátku. Vše nejlepší, hodně fajn kamarádů a úspěchů ve škole i v životě jim přejí všichni občané obce, zastupitelé a starosta obce i pan Josef Drn. A samozřejmě také hezkou oslavu.

Ladíte nedělní melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice. Dne 2. června oslaví své narozeniny pan František Majer z Nebahov. Zastupitelé obce Nebahovy v čele se starostou Janem Zámečníkem vám ze srdce gratulují a do dalších let přejí hodně pevného zdraví, spokojenosti a stálé pracovní aktivity. No a jako malý dárek přijměte pěknou písničku, a to samozřejmě i od nás, z Českého rozhlasu České Budějovice. Tady je Pavel Bobek.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, no a pokud právě teď sedíte za volantem, někam cestujete, tak pomalu, opatrně, protože na cestách je spousta různých překážek. Teď v souvislosti s počasím, tak na sebe dávejte pozor a hlavně dávejte pozor také na ty druhé. Hezkou poslední květnovou neděli. Dnes má 30. narozeniny americká zpěvačka Normani. Mám ráda její duet s britským zpěvákem Samem Smithem, Dancing with a Stranger. Kamilám, k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům toto posílá Sylvie z Prahy. Sylvie, děkujeme a posíláme písničku.

0: Gymnázia na malém městě rovnou na univerzity v Melbourne, v Dublinu nebo přímo v Oxfordu. Říkáte si, že to je nemožné? Eliška Pinterová, studentka původem z Písecka, dokazuje pravý opak. Momentálně studuje genetiku na Trinity College v Dublinu a zanedlouho ji čeká stáž na Oxfordské univerzitě. Jaká byla její cesta? Proč se bála nastoupit na lékařskou fakultu v Čechách? A jak své studium kombinuje se sportem? Nejen na to se Elišky Pinterové budu ptát v pondělí 1. června po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMS-ku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 11 03.

0: Hudební pozdravení Jiřího Kasala.
1: Paní Věra Nerušilová ve mně svým stálým elánem vyvolávala pocit, že svět písniček nikdy neopustí. Bohužel se tak stalo a s malým zpožděním se veřejnost dozvěděla, že tato výjimečná zpěvačka zvláštně hlubokého kontraaltu, žanzonierka i herečka, 26. května v požehnaném věku 91 let odešla. Nejprve o sobě Věra Nerušilová, rodným jménem Soudková, pocházející ze Zlína a vyrůstající v Třebíči, dala vědět už na začátku 60. let v populární ženské vokální skupině Incognito Quartet, kde v různých časových úsecích zpívaly Jana Koubková i Zdena Salivarová, manželka spisovatele Josefa Škvoreckého. Později Věra Nerušilová působila jako solistka a šanzoniérka, když jí byl nejbližším spolupracovníkem její manžel, textař, básník, překladatel a také svého času tanečník Zdeněk Nerušil. Při rychlém přehlédnutí dlouhé kariéry této zpěvačky se toho nabízí v skutku hodně. Třeba židovské písničky, účast na albu s texty Michala Horáčka, zpívání se Spiritual Quintetem i divadelní role. Vzpomínám si na to, když jsem paní Věru Nerušilovou před léty navštívil s mikrofonem v jejím útulném bytě v Karlově ulici v Praze a také na její českobudějovický rozhlasový recitál před 16 roky. V souvislosti s hlasem Věry Nerušilové si asi nejrychleji vybavíme písničky Zdeňka Lišky a Vladimíra Sýse z televizního seriálu Hříšní lidé města Pražského a z filmu Smrt černého krále, které Věru Nerušilovou proslavili nejvíc. Především Kočka ze Záběhlic. Kdysi jsem se paní Věry Nerušilové zeptal, jak se k ním dostala.
2: Hříšní lidé města Pražského, to vlastně se stalo, já se domnívám tím, že v divadle Paraván se dělali dva pořady, všichni moji otcové, všichni moji dědové. A ti dědové, to dělal Karel Urbánek, to byly samé staropražské písně a anekdoty z té doby, to byl báječný pořad. Takže tam asi mě někdo viděl, protože mě najednou zavolali, říkali, my bychom potřebovali naspívat písničku, to je ta Šáhla se mu na zoubek, polekás, je to k filmu, k povídce Kaprova Smrt v rámci toho seriálu. Tak jsem přišla do Fyzia ve smečkách, dali mi do rukou noty.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Tolik dnešní melodie podvečera, od mikrofonu se loučí Radek Diviš. Přeji pokud možno klidný večer bez vrtochů počasí a jakýchkoliv nepříjemností. Za chvilku už Lukáš Pelikán a aktuální stav událostí v jižních Čechách.

vodního klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Na jihu Čech je po bouřkách aktuálně bez proudu zhruba 5000 domácností. Při srážce autobusu s osobním autem na Českobudějovicku se zranilo 13 lidí. V době nehody na místě silně pršelo. Bouřky do Česka přinesly přívalové deště. Na Netolicku se mohlo objevit tornádo. Jeho výskyt prověřují odborníci. Zítra by mělo být počasí klidnější, naměříme maximálně 20 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobrý večer. Energetici po silných bouřkách stále řeší poruchy na vedení vysokého napětí. Bez proudu je aktuálně zhruba 5000 domácností. Nejhorší je situace na Českobudějovicku, dodává mluvčí společnosti EGD Roman Šperňák.
2: Omezení dodávek se týká převážně jižního Českobudějovicka a Trhovo-Svinenska, oblasti Novohradských hor a jižního Lipenska. Příčiny poruch jsou pády stromů a větví do vedení a následné poškození izolátorů nebo dalších částí elektrického vedení.
0: Za silného deště se odpoledne u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku srazilo osobní auto s autobusem, zranilo se 13 lidí. Jihočeští záchranáři kvůli tomu vyhlásili mimořádnou událost, pokračuje mluvčí Petra Kavková.
3: Jedna žena utrpěla těžká mnohačetná poranění a jeden z mužů pak středně těžká poranění v oblasti hrudníku. Ostatní osoby vyvázly pouze s lehkými zraněními, jednalo se převážně o pohmotěniny, odřeniny nebo povrchová poranění hlavy.
0: Poraněné převezli záchranáři do nemocnic v Českém Krumlově a Českých Budějovicích. V autobuse i osobním autě cestovali podle policie cizinci. Bouřky na některých místech jižních Čech doprovázel silný vítr, říká meteoroložka Marie Odstrčilová.
4: Největší nárazy větru zatím v bouřkách byly zaznamenány v Hojsově Stráži, tedy na Šumavě, tam to bylo 25 metrů za sekundu, což je skoro 90 km za hodinu. A ve Volarech to bylo ještě více, ta nejčerstvější měření ukazují 34 metrů za sekundu, což je i přes 100 km za hodinu.
0: Slabé tornádo se mohlo dnes odpoledne objevit u Netolic na Prachaticku. Na síti X to uvedl Český hydrometeorologický ústav. Meteorologové jeho výskyt prověřují. Možný vzdušný vír lidé vyfotili v čase mezi 15.10 a 15.20 jihovýchodně od města v pásmu od Babic až po Čakov. Data z mobilního radaru navíc v oblasti zachytila výraznou přízemní rotaci. Odborníci teď hledají svědky a informace o případných škodách.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisti vyhráli předposlední zápas před světovým šampionátem. V Praze porazili Kosovo 2-1. V národním týmu debutoval Hugo Sochůrek, který se týden před 18. narozeninami stal nejmladším českým reprezentantem v historii.
1: Počasí.
0: V noci budou teploty mezi 15 a 12 stupni, zítra očekávejte zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm a ojedinělými bouřkami. Odpoledne budou srážky ustávat a bude obývat i mraků. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách maximálně k 15. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Jižní tangenta je u Boršova nad Vltavou kvůli odpolední nehodě uzavřená. Novou nehodu ale řeší policie nedaleko odtud na spojce směrem k dálnici. Dopravu komplikuje taky nehoda na silnici 23 u Kardašovy Řečice nebo četné popadané stromy. Buďte proto maximálně opatrní a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když místo lásky přijde ztráta, trauma z opuštění a jak z toho ven. O cestě z psychických bolestí, které způsobuje odloučení nebo odmítnutí od těch nejbližších. Téma náhradní rodinné péče a hledání vlastních kořenů v cestě k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Mými hosty budou Barbora Vaňousová, odborná konzultantka spolku SEFAM, která se sociální práci s adoptivními rodinami věnuje mnoho let. Prošla zkušenostmi z terénu i s prací s oběťmi násilí, ale posledních 5 let se intenzivně soustředí na podporu adoptivních rodin. Mým druhým hostem je krásná žena, která do odborné debaty vnáší to nejcennější – živou zkušenost. Bára Procházková žila v kojeneckém ústavu do svých 9 měsíců, kdy byla adoptována. O tom, že byla adoptována, se dozvěděla od adoptivních rodičů v předškolním věku. Do svých 17 let žila v domnění, že její biologická maminka nežije. Bára se 10 let pokoušela svou biologickou rodinu vyhledat. V dospělosti se jí to podařilo a dnes je Bára se svou biologickou rodinou v pravidelném kontaktu. Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu, ale už je tomu jinak. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení jejího příběhu o hledání mámy.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Barbora Vaňousová a Barbora Procházková. Spojuje je nejen jméno, ale taky společný záměr. Prosazovat práva dětí v adopci, znát své biologické rodiče. A taky vést odborné semináře pro rodiče s adoptivními dětmi. Připravit je na setkání s pravou rodinou. Vítejte, milé dámy.
2: Dobrý den.
1: Představme hned v úvodu, jak vypadá vaše spolupráce s dobrou rodinou. Na to se teďka zeptám Barbory Procházkové.
3: Já jsem v dobré rodině peer konzultant, to znamená, že je to člověk s žitou zkušeností a já si vlastně povídám s náhradníma rodičema, buď ti, kteří teprve se stávají náhradními rodiči, anebo ti, kteří už jsou, tak si s nima povídám o svých zkušenostech, konzultuju s nima i situace, které jsou pro ně náročné, co zažívají se svýma dětma. A nebo dělám i konzultace s lidma, kteří to sami žijou, s dětma nebo už dospělýma.
1: A jak vypadá spolupráce Barbory Vaňousové se spolkem SEFAM?
4: Tak na nás se vlastně obrací adoptivní rodiče nebo dospělí adoptivní lidi, kteří potřebují pomoc s vyhledáním biologických rodičů a obracejí se na nás s různýma otázkama, ať už vyhledání biologických rodičů a nebo v různých fázích, protože něco řeší. Je to široký téma.
1: Oba spolky nebo společnosti najdeme na webových stránkách. To znamená, že jestli se toto téma teď někoho týká, tak si může otevřít www.dobrarodina nebo www.sefam a tam vlastně najdou veškeré informace. To říkám i proto, abychom se začali věnovat tomu, proč jste tady dnes spolu vy dvě. Velká Bára a Malá Bára. Já to nechám na vás, Velká Báro. Proč jste přišli s Malou Bárou?
4: Naším cílem je vůbec mluvit o tématu adopce a o tématu, že každý dítě má právo znát svoje biologické rodiče, má právo na to vědět, odkud pochází. A to z toho důvodu, protože jsme si všimli, že pokud to děti nevědí, tak si často nerozumí. Pátrají po svých kořenech a často pak i tajně. A pak se rozevírají nůžky mezi adoptivníma rodiči a jejich dětma a ty děti nemají už důvěru v ty dospělí. To vlastně nebyl vynález odborníků, že bychom začali dohledávat biologický rodiče, ale vzešlo to ze samotných potřeb těch dětí, kteří potřebují vědět, co se stalo, proč se to stalo, aby se mohli vyrovnat se svým životním příběhem, aby mohli rozumět lépe sami sobě a potom i životu. To je ten důvod, proč jsme tady a proč vlastně spolu spolupracujeme, protože zase Bára to umí říct krásně z té svýžitý zkušenosti.
1: A právě teď máte, Báro, prostor na to, abyste popsala tak, jak vy sama uznáte za vhodné svůj příběh, který vás vlastně dovedl až k tomu, že dnes jste peer konzultantka.
3: Celý to začalo narozením a takovou nejvýraznější situací v mém životě a to je to, že vlastně po porodu jsem byla oddělená od své biologické mámy a šla jsem do kojeneckého ústavu. Tam jsem byla 9 měsíců, potom se mě vzali adoptivní rodiče a ve svých 17 letech jsem se dozvěděla, že je tam možnost moji biologickou mámu poznat. A od té doby se ten příběh začal odvíjet úplně jinak. Ty možnosti byly jiný. Já jsem najednou věděla, že můžu poznat někoho, kdo vypadá jako já, protože ve své adoptivní rodině moje máma je snědá, kudrnatá, tam nikdo světlej, blondětej, jako jsem já, není. A začala jsem se víc zajímat o to, jak mě to formuje, až mě to vlastně dovedlo k tomu, že jsem svou biologickou rodinu našla a chtěla jsem ten svůj příběh předávat dál. Věděla jsem, jak pro mě to bylo obrovsky důležitý je poznat a jaký věci ta adopce sebou nese a jak obrovsky to ovlivňuje ten celý můj život. A vlastně to je ten důvod, proč to jako chci předávat dál, aby se i ostatním žilo líp.

0: And all of this happens because the world is waiting. Waiting for one child. Black, white, yellow, no one knows. But a child that would grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor, misery and suffering would be forgotten forever. It's all a dream.
1: Cesta k uzdravení.
2: Může ještě chvíli zůstat u setkání s biologickou maminkou a u toho, že maminka vlastně vychovala vaše dvě sestry. Mm-hmm. Byl tam moment velkého otazníku a možná ještě jednoho zranění, jak to, že vaše ségry vyrůstaly s mámou a vy ne? A dostala jste to vysvětlení? Protože to je zřejmě taky i důležité pro váš další vývoj.
3: To vysvětlení jsem dostala a já vím, že já jsem vlastně druhá. A věděla jsem od mámy, v jakých podmínkách celá ta rodina žila. A já chápu, proč mě nemohli mít. A já jsem ráda, že jsem vyrůstala v adoptivní rodině. Já tam vlastně v sobě necítím žádnou zášť vědomě, že holky vyrůstaly s mámou a já ne. Možná to někde ve mně vepsaný bude. A já věřím, že jo, protože třeba pozoruju ve svém životě téma nějaké konkurence a to si myslím, že může vycházet z toho, že vlastně jedna ségra zůstala, druhá šla pryč, ale to si myslím, že je fakt zapsaný někde, kde já to nedohledám. Každopádně tak, jak to žiju teď a jak to vidím, tak já jsem neuvěřitelně vděčná za to, že tu ségru tam mám. Máme vztah, jaký máme a jsem ráda, že ten příběh byl tak, jak je napsaný.
2: Paní Bárova Ňousová, kolik takových dětí kolem sebe máte jako odborná konzultantka a co nejčastěji zazní, když k tomu setkání dojde? Z jejich úst, těch dětských, myslím.
4: Těch rodin máme poměrně dost, protože už teď se o tom mluví v přípravách a postupně vlastně ty adoptivní rodiče se tomu otevírají. Překonáváme s nima velký strach z toho, že o ty děti přijdou, když potkají biologickou rodinu, ale vlastně nakonec ty setkání nám ukazují ten pravý opak. Pokud to dítěti umožní a projdou s ním, tak to dítě zůstává v důvěře s těma jeho adoptivníma rodičima, protože pro něj to jsou rodiče. Ono jenom potřebuje dovysvětlit některé věci. Nejčastější otázka je proč. Proč se to stalo a co se stalo, že jsem já nemohl zůstat v biologické rodině. Oni na to potřebují odpovědět, protože když na to nemají tu odpověď, tak většinou si myslí, že to bylo kvůli nim, že oni byli nějaký špatný, že něco vlastně se stalo s nima, že si je ta biologická máma nenechala. Takže tohle je nejčastější otázka, proč a co se stalo, že jsem tam nemohl zůstat.
2: Dá se říct, že to je takové pochybování sám o sobě?
4: Určitě. Ty děti, pokud nemají ty odpovědi, tak oni jsou přirozeně sebestřední, takže si tu odpověď nějakou najde a ta odpověď je většinou, že něco s ním bylo špatně. A rozvíjí se pak dlouhodobě takový to špatný já, když nemá tu správnou odpověď. A my se zaměřujeme na to, že mu chceme dát tu odpověď, protože potřebujeme ten příběh znát celý. Proto vyhledáváme ty biologické rodiče, proto se ptáme často na jejich dětství, protože už v tom jejich dětství vidíme, že oni neměli dostatečnou podporu nebo sami vyrostli v dětském domově nebo vyrostli v biologické rodině, kde to nebylo dobrý a najednou nám ten příběh začne dávat smysl. Takže my to pak tomu dítěti převyprávíme v nějakém příběhu, kde někde je A, B, C, D a ono mu to začne dávat právě ten vnitřní smysl.
2: Hovoříme tady o vyhledávání biologické rodiny. Barunka si sama dala velkou práci na to, aby našla svoji biologickou maminku. Jaký jste zvolila, Barunko, postup? Vám bylo 17 let, když jste začala hledat. To znamená, ještě nezletila, ale už velmi uvědomělá a silná dívka. Jak jste postupovala?
3: První, co bylo, tak jsem si zašla na matriku, protože tam vám dají opis nebo ukážu vám tu matriční knihu. A tam vy vidíte vlastně jenom to, co tam bylo zapsané v ten den, kdy jste se narodila. Tam jsem si z toho vytáhla všechny údaje. Jména, příjmení, zaměstnání tam bylo, mámy, moje prarodiče. A postupně jsem třeba jela na adresu, která tam taky byla, bydliště. Tam jsem teda zjistila, že ta máma už nebydlí. A těch 10 let jsem si to jako dávkovala. Chvilku trvalo, než jsem si to nějak zpracovala. Takže proto až za těch 10 let, že jsem šla fakt krůček po krůčku, vždycky mi něco stačilo na nějaký rok, dva a pak jsem hledala dál. A nakonec teda jsem podala žádost o zprostředkování kontaktu.
1: Takže byste potom čekala, jestli se maminka ozve.
3: Mm-hmm. Ozvala se na můj svátek, přesně jsem dostala dopis. A v tom dopisu...
1: 4. prosince.
3: 4. prosince, ano. Bylo vysvětlení, co se stalo. Byla otevřená tomu se potkat. Psala mi, že na mě myslí každý narozeniny. A pak takový jako maličkosti, jo. A už jenom tenhle první kontakt přes to písmo mi dal obrovský moc. Jako bych věděla, jaká ona bude. Takže po tomto setkání, který následovalo, tak mě to zas tak nepřekvapilo, jaká je.
5: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: cesta k uzdravení.
1: Báro Vaňousová, bojí se rodiče, které mají adoptivní děti, setkání s jejich biologickými rodiči?
2: Ano.
1: Je tam strach?
2: Ano.
1: A z čeho nejvíc?
2: Asi úplně ten esenciální strach je o to, že o ty děti přijdou, že ty děti se zamilujou do těch biologických rodičů a že budou chtít s nima odejít. Tak to je takový asi největší strach, který tam mají.
1: A stalo se to někdy?
2: Ne, nestalo se nám to nikdy. Samozřejmě stát se to může v momentě, kdy to dítě třeba prochází nějakou divokou pubertou a už je to vlastně v období, kdy ten jeho svět mu vnitřní hlásá, že už se od těch rodičů potřebuje trošku odpoutat. Tak proto pak my vidíme tady ten věk jako nejvíc rizikový, takže to se snažíme všechno dělat daleko dřív, tady ty kontakty, ale nám se to osobně nikdy nestalo. Určitě se stane, že to dítě takhle, když už je starší, se může zamilovat do té mámy, ale většinou se zamiluje do nějaké části samo sebe. A to je důležité, že my to pak umíme s těma adoptivníma rodičima zpracovat. A sama se můžete zeptat Báry, že mi to asi neohrozilo ve vztahu k jejím adoptivním rodičům, ale ten strach tam je velmi esenciální, protože si musíme uvědomit, že spousta těch adoptivních rodičů nemohlo mít třeba svoje vlastní děti a prošli si nějakou svojí nelehkou cestou, pak procházeli nelehkým procesem, než vás zahradí do adopce, čekáte, pak máte to dítě, teď se o něj staráte a najednou tam přichází toto téma, který potřebuje taky zpracovat, takže jako kdybyste si furt neodpočinula, furt vás tam něco tak jako překvapuje, takže tohle se rodiče bojí nejvíc, ale poté, co ten celý kontakt proběhne, když se podaří, ono se vždycky nemusí podařit, ale když se podaří, tak vidíme, jak si všichni oddechli, jak vlastně daleko líp rozumějí svým dětem, protože vlastně poznají tu biologickou mámu a samozřejmě ty děti mají nějakou povahu, něco mají rádi, takže jim to i pomůže velmi se zblížit s těma svýma dětma.
1: Aby jim ty pucle taky zapadly.
2: Přesně tak.
1: My se tady bavíme o tom, že děti mají právo na to znát své biologické rodiče. Ano, už nějaký ten rok se o tom mluví a v podstatě se na tom i pracuje. Mě teď spíš zajímá, jestli rodiče procházejí nějakou odbornou konzultací, kde jim už dnes doporučí, aby v určitém okamžiku života adoptivního dítěte mu sdělili pravdu. Protože případ Barunky, alespoň z mého okolí teď vycházím, není ojedinělý. Jestli vlastně jsou na to adoptivní rodiče dostatečně dobře připraveni a dostávají dostatečně dobře informace o tom, že je to důležité pro to adoptivní dítě.
2: V současné době už v těch přípravách se o tom mluví, ale jedna věc je, že vy připravujete adoptivní rodiče a druhá věc je pak realita. Protože ono v tom očekávání a v tom, že vlastně se tak těšíte, tak spousta informací nepoberete. Taková je naše zkušenost, že většina lidí to všechno tak jako projde, pak třeba dlouho čeká na to děťátko a pak najednou toho jeho dně. Takže v tom pelmelu těch věcí
1: a emocí
2: samozřejmě se pak ztrácí a proto hodně se snažíme, aby i oni měli podporu. Protože teďka vlastně je to tak, že adoptivní rodič v uvozovkách rovná se biologický rodič. Oni nemají žádný doprovázení, nemají tu podporu, takže neziskovky se na to snaží získat nějaký granty, aby je mohli podporovat. Ale většina těch dětí má podobné problémy, stejně jako v pěstounský péči. Takže určitě se s tím pracuje, ale mělo by se s tím pracovat ještě víc.
1: Barunko, věděli vaše adoptivní rodiče, že hledáte svoji mámu?
3: Nevěděli. Občas jsem něco jako řekla, ale nevěděli to, že už to konkrétně dělám. Já jsem jim to oznámila, až jsem je našla.
1: A jak to přijali?
3: To byla taková vtipná situace, protože já jsem si je pozvala na Vánoce, 24. A teď jsem jim to začala oznamovat, říkám, pojďte si sednout, já vám něco potřebuju říct. A teď oni začali jako hádat. Jseš těhotná, jo? A teď tam stříleli tady ty věci, říkám, že ne, ale mám mámu a ségry. Tak jako byli překvapení, mamka vlastně zareagovala moc hezky, že jako je, ty jsi je našla. Tak to mě moc potěšilo, že tam byla tady tahle reakce. Takže tak.
1: To je krásná reakce na to, že na to nebyla vůbec připravená a vlastně vám i nějakou dobu tajili, že jo, že jste adoptovaná.
3: Oni mi to řekli, když jsem byla ve školce, že jsem adoptovaná. Ale byla tam ta verze, že ta máma nežije, takže tam bylo z jejich strany, dokážu to pochopit, strach. Mamka to doteďka říká, že se prostě bála co řeknu, až mi řeknou, že mě máma dala pryč. Jo, říká, my jsme ti tohle nemohli říct přece. Jak bys to vzala? Doteďka tohle jakoby v sobě má, ale za mě ta pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
1: A proto jsme se vlastně sešli, kdybychom měli, Báro Vaňousová, to dnešní setkání nějak shrnout. Co všechno by v tom bylo?
2: To, co by tam mělo zaznít, je, že budování těch vztahů na pravdě je budování toho bezpečí a toho, že to dítě může zůstat v autenticitě, napojený na svoje pocity a emoce, a když se to zpracovává všechno, ten jeho příběh průběžně, tak to ukazuje, že to právě vytváří ten hezký vztah a toho člověka to staví do té zdravé identity. Já si totiž myslím, že když Bára sdílí s těmi mladými lidmi, tak oni si uvědomí, že nejsou sami. Ty všechny divné pocity, které máme, není o tom, že jsme my divní, ale že mají i jiní lidi, takže jim to pomůže vlastně se nadechnout a říct si, aha, tak tady je nás víc a to sdílení vždycky pomáhá.
1: Děkuju. Já si myslím, že tímhle můžeme pro tentokrát skončit a budu ráda, když se tady spolu zase někdy potkáme, protože určitě i Barunka jako peer konzultantka se ještě posune dál a přinese nám třeba zajímavé příběhy a vy, paní Vaňousová, taky, protože já si myslím, že to je téma, o kterém by se nemělo mlčet, ale mělo by se o něm hodně mluvit. Děkuju, Barunko, za vaši odvahu. Držím palce v tom, co děláte. Přeju hodně úspěchů v životě a lásky.
2: Děkuju. Děkujeme za pozvání.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Naučte se studovat Talmud. Karol Sidon o současné vlně antisemitismu a kniha fotografií pamětníků Shoa, kteří se dožili 100 let. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Otevřené a inspirativní studium židovských textů, tradic a kritického myšlení nabídne v Praze Pardes Pop-up Beit Midrash. Během 1. červnového týdne budou moci začátečníci i pokročilí studovat Talmud, chystají se večerní přednášky na aktuální témata, šabaton i nedělní studium s přednášejícími z institutu Pardes. A my už jsme ve spojení se spoluorganizátorkou akce Pavlínou Šulcovou, ředitelkou Centra paměti a dialogu Bubny. Dobrý večer, my jsme spolu mluvili před několika týdny o Limudu, jiné vzdělávací akci, kterou jste také spoluorganizovala. Mají čeští židé hlad po židovském vzdělávání? Je o přednášky a studium zájem?
2: Já doufám, že ano, že mají hlad a taky věřím, že s jídlem roste chuť, tedy že se nám daří v lidech probouzet zájem o celoživotní židovské vzdělávání a ukazovat, že může být relevantní pro dnešní svět. A smyslem těch akcí je vlastně vytvořit prostor pro kultivovanou diskuzi a ideálně v polarizovaném světě nerozdělovat, ale spojovat.
1: Co letošní Pardes Pop-up Beit Midrash v Praze nabídne?
2: Ten program je opět rozmanitý a má několik částí. Večerní přednášky v Majzlově synagoze a nedělní limud na aktuální témata v kontextu židovské tradice nabídnou různá témata, konkrétně zamyšlení například nad tím, co hraje roli v našem rozhodování, jak je to s vnímáním pravdy, jaký smysl může hrát modlitba pro sekulárního člověka, nebo jestli může tradiční judaismus přijmout pluralismus a zároveň zůstat tradiční.
1: Podle čeho vybíráte zahraniční hosty, kteří přijedou?
2: Ty hosty se snažíme vybírat napříč generacemi, pohlavím, různými názory a ukázat právě pluralitu názorů v plné šíři. Letos na Pardes Pop-up přijede David Bernstein, rabín Zvi Hirschfeld a Lea Rosenthal.
1: Vy mluvíte o Pardesu, o jakou instituci se jedná?
2: Pardes je vzdělávací institut se sídlem v Jeruzalémě a nabízí otevřené a intelektuálně podnětné studium židovských textů a tradic. A usiluje vlastně o kritické myšlení, různé mezilidské dovednosti a hlubší porozumění židovskému kulturnímu dědictví nebo náboženskému dědictví. Jeho specifikem je, že se zaměřuje na vzdělávání širokého spektra studentů bez ohledu na jejich zázemí nebo míru židovského prožívání a vlastně usiluje o to inspirovat jak zapojení do židovského života, ať už je to v Jeruzalémě nebo různě po světě. Tak to je i smyslem vlastně té akce Pardes Pop-up Beit Midrash, která se odehrává v různých místech ve střední Evropě a jedná se taky o takový návrat ke kořenům ve smyslu evropského židovského kulturního dědictví.
1: Chystáte nějaké další takto vzdělávací akce?
2: Pardes Pop-up se do Prahy vrací po loňském úspěšném prvním ročníku a Limud Praha byl taky úspěšný, takže bychom tenhle typ akcí chtěli i do budoucna víc rozvíjet a o Praze uvažovat jako novém nebo staronovém centru židovské vzdělanosti.
1: Říká ředitelka Centra paměti a dialogu Bubny Pavlína Šulcová. Děkuji moc a hezký večer.
2: Děkuji za pozvání, hezký večer.
1: 96. žalm Zpívejte Bohu novou píseň, ať Bohu zpívá celá země, slyšíme v podání skupiny Mišpacha se souborem a orchestrem lodrových škol.

0: Celosvětový nárůst protižidovských nálad je nejvýraznější od konce druhé světové války. Navíc se neprojevuje jen nárůstem verbálních útoků, ale i vandalismem a fyzickým napadáním. Podle výroční zprávy Federace židovských obcí v České republice v sobě moderní antisemitismus mísí prvky tradiční krajní pravice, radikálního islamismu a extrémní levice, přičemž často maskuje nenávist k židům jako nesouhlas s politikou státu Izraele. Jak se na tyto nálady ve společnosti dívá vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon, zjišťovala Daniela Brůhová.
1: Stoupající protižidovské nálady ještě rozdmíchává válka s Iránem. Posílila náboženské pnutí, ptám se vrchního zemského rabína Karola Sidona.
2: Problém je v tom, že ten islám je postavený jako jedno náboženství pro všechny lidi. Tohle je pro židovství vlastně jako naprosto cizí. My od začátku víme, že jsme malý národ a že se s tím musíme poradit. Ale z toho hlediska duchovního je do toho člověk zapojený a tam, kde to náboženství je živý, navíc ještě jsou ty děti vychovávané v nenávisti k Izraeli a Židům. S tím, že jsou ochotní za to dát život, tak to je to opravdu jako něco hrozně vážného. Jenomže Izraelci s tím mají co dělat už v průběhu té existence Izraele. Jo. Ten začátek toho státu byl spojený s válkou. Ty naše dějiny nás vedly k tomu, že ta země, kam se chceme vrátit, to je ta svatá země. A tohle to zase je v příkrém rozporu s tím, co si myslí muslimové, respektive co si myslí ty ajatoláhové a lidi, kteří jim důvěřují a dají na jejich slovo.
1: Protižidovské nálady můžeme pozorovat i v Evropě. Nedávno v Londýně před synagogou útočník napadl a pobodal několik lidí.
2: Nemusím chodit tak daleko. Tady u nás sloužil jako můj pomocník nejmladší syn mýho učitele, rabbi Kalheim. To je člověk, který už měl skoro věk do odchodu do výslužby z armády, ale ještě v začátku té války v uniformě se zastavil na benzinové pumpě koupit nějaký lízátka pro děti. No a prostě mu vrazil kudlu dozad. Člověk, který tam byl jako mladý kluk, pak se dozvěděl, že kousek a bylo to do srdce. Přežil to. Samozřejmě ho to hrozně potrefilo. Tohle to se tam děje běžně.
1: Žil jste 2 roky v Izraeli. Jakou zkušenost máte vy?
2: Jsem to taky zažil, ne na sobě, ale to nebezpečí tam bylo. Tehdy se používaly nože hlavně a řezali ty lumpové lidi na stanicích autobusů. Ten Izrael v tom žije, mluvíme o tom, ale teprve nedávno to začalo být vnímáno ve chvíli, kdy teror přeskočil do Spojených států a nebo do Evropy.
1: Kde je hranice, na kterou je třeba dát si pozor?
2: Problém právě je v tom, že ty věci se vršejí, nechávají se vyzrávat až do chvíle, kdy už je to skutečně na mále. Jako to je teď. A z ohledu na západ, na veřejné mínění, na benzín, který jde nahoru, tak se snaží Izrael držet přece jenom na uzdě, aby nemohl dodělat to, co je zapotřebí. A to není nic, co by těm lidem izraelským nebo židům bylo příjemný. Není vůbec příjemný těm lidem jít do války. Dokonce bych řekl jiného člověka zabít. To není legrace.
0: Páteční večerní modlitbu k uvítání šabatu opět zpívá skupina Mišpacha a soubor Lodrových škol.

0: Až do 120 let se jmenuje obrazová publikace fotografa Jindřicha Buxbauma. Na černobílých fotografiích zachycuje 15 mužů a žen, kteří přežili holokaust a překročili věk 100 let. Součástí knihy jsou doprovodné texty historika Daniela Soukupa. Ty popisují nejdůležitější okamžiky života lidí, kteří prošli velkým utrpením a přesto zůstali nositeli naděje. Nadační fond obětem holokaustu nyní uspořádal setkání autorů knihy s přáteli. Terezie Jirásková na něm natáčela nejprve s fotografem Jindřichem Buxbaumem.
1: Když mi vyprávěli ty osudy, někdy ty situace byly, řekl bych, až krutý, protože když jsem si představil, že vlastně z mojí tatínek se dožil bohužel jenom 59 let po těch útrapách, takže je to hodně individuální, to dožití těch lidí. Jo. Někteří prostě se dožili na následky toho věznění krátkého věku, někteří prostě se dožili toho věku vyššího, třeba 80, 90 a nakonec i těch 100 let. Spojoval je ten strašný osud toho holokaustu a toho utrpení.
2: Jindřich Buxbaum tuto knihu věnoval svému tatínkovi Rudolfu Buxbaumovi, bývalému vězni koncentračních táborů Terezín, Osvětim a Schwarzheide a přeživšímu pochodu smrti k jeho nedožitým 100. narozeninám.
1: Často na něho myslím a obdivoval jsem prostě, co všechno prožil a čím si prošel. Protože to není ani možný, aby normální člověk toto vydržel a přežil. Já teda mluvím za sebe, i když si myslím, že nejsem úplný slaboch, ale nevím, jestli bych toto všechno dokázal přežít a jestli bych to vydržel, to utrpení.
2: Historik Daniel Soukup, který napsal doprovodné texty k fotografiím přeživších, se rozhodl si od těžkých osudů zachovat trochu odstup.
3: To znamená, já jsem se s těmi portrétovanými nesešel, naopak jsem čerpal buď z dostupné literatury, z archivních materiálů a především z nahraných rozhovorů a byla to takový záměr vytvořit si trošku odstup od těch příběhů a podívat se na ně zvenčí.
2: Daniel Soukup oslovoval potomky a rodiny přeživších.
3: To vlastně jako pro mě byla největší jako radost třeba získat nějaké osobnější vzpomínky, nějaké jako osobnější zážitky těch dětí nebo vnoučat, kteří jsou zachyceni v té knize.
2: V čem byla tato zkušenost pro historika Soukupa nová?
3: Já jsem zvyklý už jako dlouhodobě vlastně větší část svého života naslouchat těm příběhům těch členů té naší jako širší komunity. A vlastně to bylo poprvé, co jsem, nejenom, že jsem byl tedy v roli naslouchajícího, ale také vyprávějícího. A to byl vlastně jako nový rozměr, který jsem do té doby neznal. A uvědomil jsem si tu jako velkou míru zodpovědnosti za to, jak vlastně člověk ten příběh vypráví.
2: Název této silné knihy Až do 120 let odkazuje k tradičnímu židovskému přání k narozeninám až do 120 let, které symbolizuje ideál dlouhověkosti, naplnění životního úkolu a dovršení lidské existence.
0: Na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Ve věku 97 let zemřel Toman Brod, přeživší Shoah, historik a signatář Charty 77. Ve své odborné práci se věnoval hlavně novodobým dějinám. Napsal také působivou autobiografickou knihu Ještě, že člověk neví, co ho čeká. Představitelé Evropské židovské asociace vyzvali Belgii, aby zastavila stíhání 3 mužů, kteří v Antverpách provádějí židovskou náboženskou obřízku. Případ podle nich ohrožuje svobodu židovského náboženského života v Evropě. Ještě do 11. června je možno v pražské galerii Photograph Zone navštívit výstavu Tamary Moises a Šlomiho Jafeta Golemet. Za pomoci umělé inteligence vytvořená ženská postava návštěvníkům zprostředkovává témata přenosu traumatu, významu empatie i rostoucího antisemitismu v Evropě. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokumenta publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Asi 5000 domácností na jihu Čech je bez dodávek elektrické energie. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Trenér fotbalové reprezentace Koubek oznámil konečnou nominaci na mistrovství světa. A počasí zítra oblačno až zataženo, místy déšť, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Kvůli silným bouřkám je teď na jihu Čech zhruba 5000 odběratelů bez elektřiny, potvrdil to mluvčí energetické společnosti EGD Roman Šperňák. Energetici podle něj evidují více než 20 poruch na vedení vysokého napětí. Omezení dodávek elektrické energie se týká zejména oblastí Českobudějovicka a Prachaticka.
3: Na Prachaticku, kde bouřky zasáhly nejdříve, už se daří dodávky elektrické energie obnovovat. Příčiny poruch jsou pády stromů a větví do vedení a následné poškození izolátorů nebo dalších částí elektrického vedení.
2: Meteorologové v Česku varují před bouřkami v západní polovině České republiky až do dnešní půlnoci. Lidé v České republice by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí nějaké údaje a lidi nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti se ale jedná o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto doporučuje, aby lidé na e-mail odpovídali a na žádné odkazy neklikali.
4: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
2: V blízkosti dopravního terminálu Újezd v Prostějově pokračuje výstavba nového parkovacího domu. Práce v lednu a v části února zdrželo špatné počasí. Dům nabídne více než 130 parkovacích míst. Podle náměstka primátora Jiřího Rozehnala z hnutí ANO by vše mělo být hotovo na konci srpna.
5: Ty betonářské práce pomečku chylí ke konci a nastanou práce na vlastně vnitřních prostorách toho parkovacího domu, upraví stěn, montáže těch ramp, osvětlení a další spousta věcí, která jsou s tím vybavením. Sport.
2: Česká fotbalová reprezentace vezme na mistrovství světa Tomáše Chorého i Davida Douděru, které nedávno pražská Slavia vyloučila z kádru kvůli problémům s disciplínou. Naopak nejede trojice Pavel Bucha, Tomáš Ladra a Kristof Kabongo. Kouč Miroslav Koubek nominaci oznámil na tiskové konferenci krátce po přípravném utkání s Kosovem, které Češi v Praze vyhráli 2-1.
1: Počasí.
2: V noci na pondělí čekáme v České republice převážně velkou oblačnost, na většině území déšť nebo přehánky, zpočátku i lokální bouřky, nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni. A zítra přes den stále zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, bouřky jen ojediněle. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti začne ubývat. Zítřejší maxima většinou mezi 17 a 22 stupni. Mírný vítr od severozápadu až severu, večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Vyškov Brno pozor za sjezdem na Rousínov. Na kilometru 211 se zpomaluje, fronta pokračuje na kilometr 210, kde odklízí následky nehody 3 osobních vozidel. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď už je tu hitparáda Česká 12. Přejeme příjemný poslech.
6: Česká 12.
7: Přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Ostatně je úplně jedno, na čem a kde posloucháte. Ale budete teď poslouchat hitparádu Česká 12. A mám pro vás hned na úvod dobrou zprávu. Pro mě také samozřejmě. Podle nejnovějších výzkumů poslechovosti je Česká 12. oblíbenější než byla a navíc má nárůst během toho poslechu. To znamená, že vás nejen zajímá, co je nového, to znamená tři novinky, ale zajímá vás také, a to nejvíc, kdo vyhraje. Tak dneska to bude hodně zajímavé. Novinky budou mít Tomáš Klus a Věra Martinová. Naďa Válová a Martin Chobot. A mimochodem, jestli vás zajímá, co je nového, tak nového je v podstatě úplně všechno. Protože ani jedna písnička, kromě jedné jediné, nezůstala na své pozici z minulého týdne. A některé novinky prošly vaším hlasováním a budou v tomto žebříčku na 9. a 7. místě. Ale hned na úvod mám pro vás další překvapení. A dobrou zprávu. Mám hosta. Už je tady.
6: Host České dvanáctky.
7: Doslova za pár hodin bude mít 80. narozeniny legendární textař a spisovatel Honza Krůta. Ahoj, Honzo.
0: Ahoj.
7: Já v těch přípravách...

0: Asi starý už, když jich má tolik.
1: Tak ale říkám, za pár hodin 80.
0: Je to román, myslím si, že docela zábavný, že je super na prázdniny, na dovolený, přečtení, navíc si tam můžete zároveň při čtení poslouchat písně nový, které jsou součástí toho románu. A prostě po roce a půl se mi podařilo ten román dokončit a jsem rád, že ho mám na
1: stole.
0: Jsou
1: tam QR kódy?
0: Jsou tam QR kódy, můžete si načíst na mobil a pustit si ty písně, které v tom románu se naštudovávají. Taková skupina umělců z druhé ruky, takzvaně second hand company si říkají, a študují to a chtějí oslnit republiku novýma písněma. A jsou tam takový písně trošku dovádivý, určitě nadovolný se vám, a zvláště po jedné skleničce dobrého vína nebo více skleničkách, by se vám výborně zpívaly. Je tam třeba píseň Nenávidím šéfa.
1: To by se mohlo stát hymnou ranních porad.
0: A to opravdu už se stalo trošku, že lidi řvou nenávidím šéfa a řve celá hospoda.
1: Tak to je bezvadný. Já bych teď ti položil pár krátkých otázek. Jo?
0: Ano.
1: První písnička tvoje, kterou si ty slyšel z rádia. Vzpomeneš si?
0: Ano, Hastrmany Tatrmany se Zdeníkem Mertou.
1: No a to možná slycháš do dneška, že jo? No, jak se k tomu došlo, že jste napsali tuhle písničku?
0: Člověče, večer mi poslali autem kazetu s tím, že mi Petr Hanik, tuším, do toho řekl, že to je písnička pro člověka, který neumí skoro vůbec česky, měří 150 cm a je tady úplně nový v Čechách. Jako. A, jo, a že to má být pohádka. Takže to bylo docela zadání krušný, ale vyrovnal jsem se s tím nějak. Sice zpíval o věcech, které asi vůbec netušil, ale dneska je to prý velký hit až dodnes na indonéské ambasádě.
1: Další otázka. Kolik jsi napsal textů?
0: No, já jsem psal hodně textů, když jsem ještě byl kantor a tak, hodně písniček, takže teď jsem jich napočítal někdy, když jsem byl nemocen, tak jsem to trošku sčítal a vyšlo jich asi 1400.
1: To je hodně. A teď mi ještě řekni na závěr, která z těch písniček je nejúspěšnější, takzvaně, jak se říká, neužívanější, že ji nejvíce hrají třeba u táboráku nebo prostě kapely na zábavách? Víš to?
0: Člověče, to jsem nesledoval, ale bude to určitě některá z písniček Dalibora Jandy, Hurikán nebo Gdejsi, myslím, že jedna z nich to je, tak ty se hrajou zaplať pánbu dodnes a ještě se nám neohrály.
1: Takže já přeju všechno nejlepší k tvým narozeninám a zazní teď písnička, která vyhrála hitparádu Česká 12 v roce 2006 a je s textem Jana Krůty. Zpívá Dalibor Janda.
0: Děkuji moc krát, mějte se hezky.

Přesně před 20 lety vyhrál hit, který jsme teď poslouchali, autorské dvojice Dalibor Janda a Jan Krůta, hitparádu Česká dvanáctka. Přesněji řečeno, dostal ocenění Zlatá Česká dvanáctka 2006. Jeden z nejvýraznějších českých písničkářů, Tomáš Klus, přišel s novým singlem, který se jmenuje Magnetické bouře a vyšel symbolicky na jeho jubilejní 40. narozeniny. Skladba vznikla původně k jinému životnímu jubileu, bylo to k životnímu jubileu Věry Martinové v roce 2025 a do studiové podoby se dostala až na jaře letošního roku. To je novinka dvojky Tomáš Klus a Věra Martinová.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Magnetické bouře, první dnešní novinka, zpívali Tomáš Klus a Věra Martinová. Já myslím, že není třeba připomínat, že Věra Martinová patří k legendám naší populární hudby a Tomáš Klus patří už více než dekádu k nejvýraznějším českým autorům. Jako zpěvák, skladatel i textař si vybudoval silnou fanouškovskou základnu a získal také řadu ocenění, například ceny Anděl nebo Český slavík je zlatým českým slavíkem a má také cenu Legenda nočního proudu. Před námi je druhá dnešní novinka a ta je od Nadi Válové. Jedná se o osobní poděkování Nadi Válové a rozloučení s Petrem Habkou a zároveň jde o nové hudební spojení s Vojtou Svatošem.

Slyším tě hrát, Naďa Válová, autor hudby a textu Brňák Vojtěch Svatoš. Před námi je třetí dnešní novinka a ta je o Praze. Jmenuje se Na novém světě a napsal si ji sám pro sebe Martin Chobot. Je to 69. nová písnička, nová česká písnička v této hitparádě v letošním roce.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Známe tři novinky a čeká nás žebříček 9 největších hitů týdne, tak jak jste ho sestavili vy svými hlasy a hlasovat logicky můžete i tento týden. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme SMS-kou a píšeme zprávu hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme klidně pro všechny, ale pro každou z nich jen jednou. Znamená to, že máme 12 možností. Podrobnosti a pravidla jsou na česká12.cz. První dnešní novinka se jmenuje Magnetické bouře, Tomáš Klus a Věra Martinová a mají SMS-ku hit Mezera 12. Druhá novinka, Slyším tě hrát, Naďa Válová, hit Mezera 11 a novinka číslo 3, Na novém světě, Martin Chobot, hit Mezera 10. Před námi je aktuální žebříček a hned na 9. místě je novinka z minulého týdne. Všichni víme, že skupina Jelen už za těch 13 let, co existuje, je vlastně takovou rodinnou skupinou, chodí na ní dospělí i děti a tak natočili písničku, která je nejen pro děti, Toulaví zpěváci.

Autorská, legendární autorská dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý, Toulaví zpěváci, to je písnička, kterou oprášili Jelen a Adéla Orlová. Minulý týden novinka, dnes místo deváté. Předminulé novinkou byla písnička Milé ženy, kterou napsali Adam Pavlík, Heidi Bent a Vava Čechová. Minulý týden ta písnička byla na pátém místě a dnes klesá na osmičku. Heidi Janku a Heidi Bent.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Předminule novinka a dnes místo 8. Milé ženy Heidi Janku a Heidi Band. Dnes nás čeká také jeden rekord roku 2026, ale teď bych rád připomněl, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom dojdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci v této hitparádě hlasování končí. Jsme u 7. místa a tady je druhá novinka, která prošla vaším hlasováním a je dnes na 7. místě. Tímto totiž prozrazuji, že z těch 3 novinek z minulého týdne 2 prošly do dnešního žebříčku. 7. místo, Děti jsou taky lidi, Honky Tonk.

autorská dvojice Petr Janda a Lukáš Koranda, pěvecká dvojice Petr Janda a Jan Smigmátor, starší kluk a mladý pán, předminule 8. místo, minulý týden místo 9. a dnes postup na místo 6. pro hit, který je v hitparádě už 8 týdnů. A stejných 8 týdnů je v hitparádě i následující písnička. Ale než zazní, tak vám řeknu, které písně letos zatím zvítězily. Jedenkrát vyhrála píseň Bez ohledu na tvůj věk, kterou naspívali Luboš Muchna a Jiří Bláha. Jedenkrát zvítězil také hit Příběh, což je píseň skupiny Premiér a zpěvačky Bigo. Jedenkrát také zvítězil Josef Wolter se svou písní Když léta běží, která dnes ještě bude. Když zaspíváš Kateřina Ševidová a Radek Žalud, 3 vítězství, Loďky Venuše 4 vítězství a Jetplane, to je písnička, která má na svém kontě už 9 vítězství a zpívá jí Ruda Sakala a tu také ještě dnes uslyšíme. A teď se vraťme zpátky, protože na 5. místě je Maják, což je písnička, kterou si sama pro sebe napsala zpěvačka Jana Vaculíková.

páté místo Maják a Jana Vaculíková. Genius Loci je hudební seskupení z Mostu, které tam působí už několik let a teď momentálně se soustředí na dokončení nahrávání hudebního projektu v jednom mosteckém studiu. Autorem hudby a textu písničky, která je v hitparádě právě od skupiny Genius Loci, je Ivan Brzobohatý a jmenuje se tedy ta písnička Poločas rozpadu. Minulý týden třetí místo, dnes místo čtvrté.

0: Autorská i pěvecká dvojice Josef Melen a Luděk Minka a pod mým hlasem teď dozněl hit, který se jmenuje Pro mámu, a ten je zatím na stupních vítězů, tedy přesněji řečeno zatím jen na stupních vítězů. Je v hitparádě 5 týdnů, šel z nuly na 2. místo a zatím je to 3x2. místo a 2x3. A to 3. místo platí i pro dnešek. A je to vlastně návrat na 3. místo. Na 2. místo se vrátila písnička, která byla minulý týden na místě 4. a jmenuje se Když léta běží. Zpívá Josef Wolter.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy se posílají na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasovat můžete pro všechny písničky, ale pro každou z nich jen jednou. První dnešní novinka Magnetické bouře, Tomáš Klus a Věra Martinová. Tady je SMS zpráva ve tvaru Hit Mezera 12. Druhá novinka Slyším tě hrát, Naďa Válová, Hit Mezera 11. A poslední novinka Na novém světě, Martin Chobot, Hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Toulaví zpěváci, Jelen a Adéla Orlová, Hit Mezera 9. Osmička Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, Hit Mezera 8. 7. místo Děti jsou taky lidi, Honky Tonk a Hit Mezera 7 je SMSka. 6. místo Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, Hit Mezera 6. 5. místo Maják, Jana Vaculíková, Hit Mezera 5. 4. místo Poločas rozpadu, Genius Loci, Hit Mezera 4. 3. Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, Hit Mezera 3. 2. místo Když léta běží, Josef Wolter, hit, který už jednou vyhrál. Dnes 2. místo a SMSka Hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku Hit Mezera 1. Slíbil jsem rekord a ty rekordy jsou dva. Jeden je, že písnička, která dnes vyhrála, vítězí po 10. v roce 2026. A pozor, je to 6 vítězství za sebou a to je také rekord. Ta písnička se jmenuje Jetplane, zpívá Ruda Sakala. Má na svém kontě už 13 týdnů v této hitparádě, ale pozor, brzy může dostat platinovou českou dvanáctku, která se dává za 12 vítězství. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka. Hlasujte, jinak nemůže chcete změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak somej slouk, snad nevzbudí

0: umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
2: Případné nezákonně vyplacené dotace Agrofertu bude stát vymáhat, řekl to ministr spravedlnosti. Ve Vizovicích na Zlínsku zítra začnou opravy mostu na hlavním tahu první třídy číslo 49. A počasí zítra oblačno až zataženo, místy déšť, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pokud se ukáže, že český stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společnosti vymáhat zpět. V televizi Prima to dnes řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Reagoval tak na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ministerstvo zemědělství dál dotace holdingu Agrofert vyplácí, říká ministr spravedlnosti Tejc.
3: Když ty dotace by byly tady vyplaceny a pak tomu by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se musí vymáhat a budou se vymáhat po těch společnostech, které dostali.
2: Státní zemědělský intervenční fond už dříve uvedl, že premiér svůj střet zájmů vyřešil a není proto žádný důvod, aby holding nemohl dotace čerpat. Ve Vizovicích na Zlínsku zítra začne rekonstrukce mostu v Říčanské ulici na hlavním průjezdu městem ve směru na Zlín a Vsetín. Přestože by měl být most po celou dobu oprav průjezdný, motoristé musí počítat s dopravními komplikacemi, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
4: Avizovanou opravu mostu přes Želechovský potok na silnici první třídy číslo 49 ve Vizovicích zahajujeme v pondělí 1. června. Provoz bude veden kyvadlově, práce potrvají nejdéle do poloviny prosince letošního roku.
2: A v době dopravních špiček budou provoz místo semaforů řídit takzvaní regulovčíci, kteří mohou pružněji reagovat na aktuální dopravní situaci. V Mostě otevřeli integrované centrum pro pečující. Rodinní příslušníci se tam naučí pečovat o své blízké, kteří to už sami nezvládají. Ve výcvikové místnosti jim poradí pracovníci městské správy sociálních služeb. Centrum sídlí ve 12. patře budovy Harmonie.
5: Určitě postarat, pokud možno co nejníž.
6: Pečovatelka Jana Genslerová předvádí, jak pomoct s přemístěním osoby z invalidního vozíčku do postele. Domov pro seniory eviduje podle ředitele Luboše Trojny tisícovku žádostí o pobytovou službu.
7: Můžeme dát vědět. Stále nemáme místo, ale jsme schopní vám pomoci v tom, abyste se naučili polohovat, lépe pečovat, pochopili ty principy.
6: Další budou v Chomutově, v Jiříkově, České Kamenici a Podbořanech. Z Mostu Jana Vitásková, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejisté Norska mají vůbec první medaili z mistrovství světa v historii. Je bronzová poté, co porazili Kanadu 3-2 v prodloužení. Finálové utkání mezi Švýcarskem a Finskem má za sebou první třetinu a zatím je stav nerozhodný 0-0.
1: Počasí.
2: V noci čekáme velkou oblačnost, na většině území déšť nebo přeháňky, zpočátku ještě bouřky, nejnižší teploty mezi 12 až 16 stupni. A zítra přes den zataženo až oblačno, na většině území republiky déšť nebo přeháňky, bouřky jen ujediněle. Odpoledne a večer budou srážky ustávat, oblačnosti začne ubývat. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. Mírný vítr od severozápadu až severu večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D35 opatrně kolem Olomouce ve směru do Ostravy mezi sjezdy na Nemileny a Přerov na kilometru 274 stojí nákladní vozidlo s defektem na pneumatice. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok. Příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
8: Není nad to, když je lidem dobře. A když je vše, jak má být, tak se to obyčejně slaví jídlem. A nás jedno takové setkání čeká. Zvu vás na čajové drinky. na setkání s herečkou Alicí Bendovou a taky s šéfkuchařem Ivanem Vodochodským, který přijal výzvu a udělá jeden z dalších výherních receptů z předešlých let z našeho pořadu. Půjde o zajíce s černou omáčkou. A taky vám víc prozradím o úspěšné nové knižní kuchařce s komplet všemi sladkými recepty z našeho pořadu. Nazvali jsme ji Sladké Česko. Mějte se chutně, to vám přeje Patrik Rozehnal a užijte si s námi tento výjimečný rok. 10. ročník naší soutěže.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a dobře víte, že je to narozeninové vydání, tak se letos vypravujeme za osobnostmi Pochoutkového roku a teď mířím kroky k domu Ivana Vodochodského, proto abychom s ním znovu dělali recept, který se ocitl v roce 2021 na třetím místě díky porotě a byl to zajíc s černou omáčkou. Dělala ho tehdy Zuzana Kučerová, dneska ho bude dělat Ivan Vodochodský. Můžeme dovnitř.
1: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
0: Bude stačit řidičský průkaz.
1: Tak si musíte dejchnout.
2: Dobře. Dveře jsou otevřené.
0: Ahoj, Ivane.
3: Čau, nazár, ahoj.
0: Ty máš šunku na hrudi.
3: Mám šunku, protože jsem jí krájel teďko.
0: Já teda musím říct, že na obrázku, ne jako, že seš od ní.
3: Možná jsem... Původně trošku zamaštěný od té šunky.
0: Ano, my to pro vás i hezky nafotíme, zaznamenáme všechno, co se týká teda zajíce na černo.
3: To taky, ty zajíc, samozřejmě zajíc je hezký recept, jo. Ale zajíci, za mých dětských let, jako to já jsem chodil, jako děti jsme chodili nahánět zajíce myslivcům, že jo, to se touklo klackama do stromu a byly jich stovky. Dneska o zajíce, jako natrefit, narazit na zajíce. Navíc teďko není sezona zajíců, takže já jsem tady mám noci za kamarády myslivce, tak jsem pověřil, aby mi nosili zajíce, tak jsem se zbláznil, že jo. Takže zajíce nahradíme králíkem normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
0: Dobře, no tak jo. Tak jdem dovnitř teda, jo?
3: Uvidíme, jak se nám to dneska povede, no.
0: Černá omáčka, máš jí rád?
3: Ne.
0: Nám všem známý Pavel Pospíšil, michelinský šéfkuchař, říkal, musíš to přebít něčím naprosto fantastickým, aby si se zbavil té fobie.
3: No a na to já mám, když se otočíš, tak za sebou tady vidíš celou polici plnou vína a to já přebiju úplně snadno tady tou záležitostí.
0: Já myslel úrovní toho receptu, dobře, tak budem chlastat.
3: Ne, samozřejmě, tak ten recept povýšíme. Já si to trošku
0: To můžeš trochu změnit.
3: Teď já si to trošku přizpůsobím, tak abych jako s tím byl ve svém svědomí srovnaný, jako že to je tak jako pořádku kuchařsky a uvidíme. No, ale říkám, o to je to zajímavější výzva a já se do toho s chutí pustím.
0: Ano, je to taková psychoterapie v kuchyni pro Ivana Vodochodského. Pustíme se do toho a zdravíme paní Kučerovou do Prahy.
3: Paní Kučerová, mějte se hezky, já vám pak předám informace. Buď vás budu pozorovat z blázince, anebo prostě tady od jídelního stolu.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským. Jedu vám.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, narozeninový, další díl a recept začíná. Ivan si vzal zástěru, hezky si ji zavázal.
2: Je tady krásné logo pochoutkového roku a chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
1: Podívejte se na web pochoutkovýrok.cz už teď a my vám zatím přidáme i informace, co budeme dělat. Je to recept, který se ocitl na třetím místě roku 2021, zajíc s černou omáčkou. Tehdy ho dělala Zuzana Kučerová v Praze.
2: Jsem si říkal, že je škoda třeba nevyužít všech těch surovin, které tam paní Kučerová použila. Jo? Například ona toho zajíce nebo králíka, chcete-li, tak ho vaří vlastně ve vodě, kam dá kořenovou zeleninu, jen tak bez ničeho, a tu zeleninu potom vyhodí. Teď to je ta chuť, jo? Takže já jsem se rozhodl, vlastně nezměníme suroviny, ale změníme technologii a změníme to, že to vytěžíme na 150% a v každém případě by tam nemělo chybět červený víno. Neměla by tam chybět slanina a přidám ještě pár jalovčinek, jalovce.
1: Tak co potřebujeme?
2: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu.
1: Ty máš už přichystanou, hezky nakrájenou, na hrsti aspoň kolik budeš potřebovat?
2: Je to asi tak 300 gramů kořenový zeleniny.
1: Dobře.
2: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
1: Zhruba po 100 gramech.
2: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku ty omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no citron je podstatný, jako to.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce, teda pana králíka, inženýra v našem případě, ale uděláme si špalíčky ze špeku a prošpekujeme. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. No a zbytek slaniny, kterou jsme nenacpali, do králíka si nakrájíme na kostičky a použijeme do základu. Králíka osolíme. Platí takový pravidlo, aby si věc nepřesolil, ale dobře nasolil, tak by mělo být 20 gramů soli na kilo masa. Dobrý samozřejmě je, pokud je čas, tak toho králíka nasolit na pepři den předem, aby ta sůl se dostala dovnitř.
1: A nevytáhne to vodu?
2: No, to je taková pověra. To je pravda na půl, jo. Není to pověra, je to pravda. Ano, sůl vytáhne z masa vodu, ale ona ji tam zase potom vrátí, jako jo. Máme pepř, samozřejmě pepř čerstvě mletý. Dvakrát třikrát otočit mlínkem nad každým stehínkem.
1: Ale jak krásně voní.
2: No a teď včil, Patriku, včil. Se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
1: Barvy žet,
2: jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Miluju práci s litinou.
1: Ty koveš?
2: Ano, jako. Miluju práci s litinou, ale ne jakožto kovář, ale jakožto uživatel kuchařský. Tak do hrnce, do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu přidáme kus přepuštěného másla.
1: V jakém poměru?
2: Vodouchův poměr, to znamená podle oka. Jako oko. Prostě v poměru, abych to dal jedna ku jedný.
1: Jo.
2: Jeden díl sádla, jeden díl máfla. A nejprve si opečeme takové čistéhna.
1: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
2: Tak když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo, a to je v podobě alkoholu, tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. A mám tam zůstane chuť těch švestek, protože budeme dávat švestky do té omáčky, tak tam zůstane chuť švestek, takže zalijeme a zapálíme.
1: Aha, trošku moc, plameny výšky metra a půl.
2: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic.
1: Jo, mýval jsi hezkou digestor, teď se trochu seškvařila.
2: To ale možná barák bude hořet, že jo, jak to šlo krásy do toho. Samozřejmě pokud nemáš digestor zasviněnou tukem, tak se nic nestane, že jo. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vyndáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Takže u základu je potřeba si to odstát. Opravdu stát, míchat, pak, když se nám to už napaluje, použiju trošku vývaru nebo nějaké tekutiny, povolím a zase jedu dál, dokud nemá ten základ poženou barvu. Jak se říká, my to chceme trošku tmavší, nechceme úplně hnědou, ale chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, a vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
1: Nové koření, pepř, bobkový list.
2: Dymián a já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
1: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
2: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím udělat celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
1: Spařené.
2: No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
1: A případně okyselíme citronem, šťávou.
2: Ochutnáme, ale my se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
1: Králík je hotový.
2: Já jsem spokojený, no tak ochutnej. Dobrý, viď?
1: Tam je cítit víno. A ty povidla vlastně paradoxně nejsou tak dominantní.
2: Nejsou, nejsou a je to člověče něco mezi. Chuťově bych posunul něco mezi zvěřinou na zelenině, na divoko, svíčkovou, prostě taková kombinace, fakt dobrý. Dobrý. Jinak ta černá omáčka se dělávala v rodinách českých, na Vánoce hlavně, a vydržela celý vánoční svátky, celý týden vlastně vydržela na plotně a přelívaly se s ní věce, které zbyly, buď vánočka, že jo, nebo kus kapra, který zbyl, že jo, nebo kus zvěřiny, když byl, takže nebo se jedla jen tak, jako tak černá omáčka se...
1: Když to vydrželo až na nový rok, tak třeba z trochu uzenýho.
2: Přesně, z trochu uzenýho. Prostě černá omáčka se používala během svátků celý týden.
1: Tak to slyšíte, vážení. A na začátku tomu tolik nevěřil, té chuti tolik nefandil a nakonec si pochutnal Ivan Vodochodský podle receptu Zuzany Kučerové, která s ním byla na třetím místě tehdy. Pochvala pro ní.
2: No tak my jí děkujeme, zdravíme. Já se omlouvám, pokud bude mít paní Zuzana pocit, že jsem jí ten recept jako pokazil, nebo tak. Ne. Tak já myslím, že jsem prostě jenom použil. Mně bylo líto, že vyhodila tu zeleninu kořenovou. Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
1: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
2: No a tam chytnul barák malem, ale bylo to hezký. Bylo to dobrý.
1: Ten recept Ivanův najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní recept od paní Kučerové, i z fotka, až můžete oba recepty porovnat, vybrat si toho svého favorita a pak na konci roku i hlasovat, protože o to jde. My budeme hledat recept desetiletí s vámi, proto tyhle recepty opakujeme a proto i příště bude zase další z našich kolegů, tentokrát Roman Paulus, dělat dortovou omáčku Marie Hostinské, což je vlastně svítek.
2: No tak já doufám, že ale že Paulus tak nezapůsobí jako já a doufám, že některý z mých receptů se dostane do toho finále toho desetiletí. Jako. A jestli ne, tak teda uvidíte.
1: Těmito slovy se loučí a napříště se těší i Ivan Vorchocký. Měj se krásně.
2: Přeju dobrou chuť a mějte se hrozně fajn a jeste dobrý věci.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Všem příznivcům dobrého jídla připomínám, že tenhle rok je pro nás výjimečný. Rok 2026 je už 10. pochoutkovým rokem v éteru, a tak jsme se rozhodli to připomenout všemi výherními recepty z předešlých let, které postupně v průběhu toho času dělají naši příznivci a přátelé z řad profesionálů. Dnes to byl Ivan Vorochodský. Příště se můžete těšit na Romana Pauluse. Někdy příště zase na Naďu Konvalinkovou, Vojtěcha Vrtišku, Josefa Maršálka nebo Jaroslava Sapíka. Ti všichni si rozebrali 36 receptů, které vyhráli v předešlých letech. Získali už svou cenu. Ale teď a v tomto roce i díky vám bojují o takzvaný recept desetiletí. Volit ho budeme až v závěru roku, až odvysíláme všech těch 36 výherních receptů z 9 let naší soutěže. V tom 10. roce si je připomínáme. A opět půjde o velké ceny. I vy, co budete hlasovat, si o ně zahrajete. Všechno se zavčasu dozvíte. Teď se můžete podívat na ty zatím předělané recepty na stránce pochoutkovýrok.cz a za chvíli už se těšit na to, že ochutnáme i čajové drinky. To nás ještě dneska čeká. Stejně jako návštěva jedné herečky, rada z etikety Ladislava Špačka anebo soutěž o naši novou knižní kuchařku Sladké Česko.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jolena Nováková si v rámci našeho narozeninového pochoutkového roku zašla za Jiřím Boháčem. Jiří je teetender, to je čajový specialista. Je průkopníkem nové gastronomické odbornosti a v rámci toho musí umět čaj správně připravit, naservírovat, ale taky musí umět čaj degustovat, ochutnávat a charakterizovat. Další disciplínou, kterou musí výborně zvládnout, je mixologie, tedy míchání čajů a taky drinků na bázi čaje. Jiří Boháč o čaji říká.
1: Je to nápoj, který má v sobě hořkost a ta hořkost ustupuje nebo se proměňuje někde v nějaké ovocné tóny nebo někde více dřevnaté, nějaké čokolády, karamely a to všechno v tom čaji je skryto. Ten čaj sám má už určité preference k tomu, jaký chutě tam podpořím. Někdy to je víc ovocnější tóny, tak samozřejmě si to potom přitáhne samo to ovoce. Některé čaje mají přirozeně v sobě vůně pošeříku, jasmíny, takové ty jarní květy, takže když se tam spojí se sirupem právě z nějakých takových hezkých bylinek, tak to tam krásně padne k sobě.
2: Do koktejlu se hodí jakýkoliv čaj, od jednodruhových až po čaje blendované, tedy čajové směsi.
1: A samozřejmě ve výsledku se snažím to doladit jenom tím, aby to bylo jako příjemně kyselo, hořko, sladko, slané, jo? Aby to bylo jako vybalancované.
2: Po kterém druhu čaje kdy sáhnout, záleží na náladě nebo třeba na počasí.
1: Jiný čaj přirozeně člověka přitahuje v horkém dni a něco uprostřed třeba nějakého jako podzimního sichravého dne. Je to tak, že čím máte světlejší čaj, tím přirozeně je to ochlazující nápoj a čím tmavší, tím víc prohřívá.
2: Tak co bychom si třeba namíchali?
1: Upřímně, já miluju mojito. Miluju mátu, limetu a třtinový cukr. Vždycky jsem si říkal, že jestli se některé ingredience hledaly, až se našly, tak jsou to právě ty tři. A vždycky jsem měl rád variantu nealkoholickou u mojita a mrzelo mě, že se tam dává pouze sodovka, že to vlastně ta chuť té máty, že se jako nesintenzivní, dá se říct, že se jenom naředí tou sodovkou. Výměna za zelený čaj, připravený ať už studenou variantou, tedy macerováním, nebo klasickou formou a schlazením, do toho konceptu té pikantní máty, kyselé limetky a sladkého cukru najednou vložil hořkou složku a skvěle to chutná.
2: Tmavým čajem můžeme bojovat proti fyzické únavě. Světlé čaje, třeba zelené nebo bílé, člověka povzbudí při mentální činnosti. A drinky z čaje servírujeme do skla.
1: Samozřejmě ta vizuální stránka je velice důležitá. A v momentě, kdy to člověka přitáhne, to je jeho pozornost, zrakem, a teď přijde k tomu a přičichne, zjistí, že to nádherně voní, pak ochutná, no tak to je ten asi nejkrásnější zážitek, který z gastronomie máme.
0: Říká čajový specialista Jiří Boháč. Zkuste, namíchejte a ochutnejte. Povídání o čaji a nejrůznější doporučení, co s čajem namíchat, najdete i teď na stránkách www.pochoutkovýrok.cz. A vychutnat si dobrý čaj pak můžete třeba i u dalšího povídání, tentokrát s Alicí Bendovou, s herečkou a hostem našeho pořadu už za malou chvíli. Spovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posadili jsme se na chvilku po písničce a uděláme si malé setkání s jedním z našich dalších hostů. Se mnou je tu stále Naděja Konvalinková a pozvali jsme si...
1: také Alici Bendovou.
0: Herečku, bývalou dobrý modelku. Den. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak moc ostré máte ráda?
2: Já mám ráda hodně ostré jídlo, ale musím říct, že teď, minulé léto, když jsme grilovali, čem strašně rádi grilujeme, tak jsem si dala takovou žlutou mrchu, zkroucenou, ona vypadala tak jako hrozně, jako
1: nenápadně.
2: Jsem říkala, ta je krásná, to bude určitě dobrá, ta bude lehce pálit, tak jsem myslela, že se zblázním. Takže asi půl hodiny jsem si takhle držela utěrku, že opravdu člověku kapou sliny. Jako je to opravdu strašně nepříjemný stav, píská v uších a je tak jako na omdlení.
0: Píská v uších? No.
2: Úplně zalehnou uši a píská v uších, ale fakt hodně. Jakože opravdu jakože na omdlení.
1: A věřím, kde se sehnala takováhle potvora?
2: Ona se normálně prodává běžně ve velkých řetězcích. Je tam tak jako schovaná mezi těma ostatníma papričkama, které jsou třeba jako chalapeno, to je taková paprička pro mě příjemně pálivá, nebo jsou tam takový ty malý jako vietnamský papričky, ty mám taky ráda, ale tohle teda to byl nářez. A tu jsem teda nedala a už ji nikdy dávat ani nebudu.
0: Takže... abychom věděli, čemu se vyhnout, jo, tak je podlouhlá, je baňatější, jaká je?
2: Je právě taková jako spláclá, malá, spláclá a úplně vypadá, jako kdyby byla už po smrti.
0: To je z ní potom člověk.
1: Ještě takhle kope.
2: Ještě kope. Mrka jedna.
0: Co vás na té exotické kuchyni tak přitahuje?
2: Ta směs těch chutí. Ty bylinky, které prostě, my samozřejmě používáme dobrý bylinky, jako tady u nás. Ať je to petrželka nebo libe, já miluju libeček a hodně libečku do polívky. A všichni říkají, no ale ty tam nedáváš jako žádný jiný jako koření nebo kořenící směs. Nedávám samozřejmě, protože není potřeba, protože ten libeček je tak výrazný a tak výborný. Ale ta asijská kuchyně má prostě ty bylinky jiný, jako je koriandr, thajská bazalka, citronová tráva. A ta směs těch chutí a těch arašídů a toho pálivého, to je pro mě prostě, já to miluju. To bych se ujedla.
0: Alice, na čem teda ujíždíte? Jako co teda, když už zhřešíte a když už teda prostě, jako, tak to si teda dáte bez ohledu na to, co držíte za zásady?
2: Já hřeším celkem často, musím říct, ale pak se teda snažím se držet, protože je to... Já bych hřešila pořád, moje maminka je prostě třeba moje... Já si myslím, že to mám pojím, tu obrovskou chuť k jídlu, ségra to má taky. A mamka je prostě velká žena celá, je velká, vysoká, veliká, takhle do všech stran. A já to tam je, prostě máme to v genech. Takže pak, když se vždycky takhle jako rozjedu, tak se pak zase musím hezky jako stáhnout a snažit se prostě jíst jako pravidelně a nepřejídat se. Ale
0: čím se rozjedete?
2: No, třeba stačí chleba svrčovický. Jsem tak strašně šťastná a máslo.
1: Chleba
2: a máslo, to je prostě absolutní bomba, já to miluju.
1: Posolenej
2: je. Že jo, posolenej, ježiš, to je nádhera. Třeba i řekvičky, trochu česneku, čerstvího na to. A nemusím ale nic k tomu. A nebo chleba ze škvarkovou pomazánku a doma dělanou, že jo. Nebo prostě jenom klasický škvarky. To je jako bomba, no.
0: Co dělá sestra?
2: Moje sestra, Andrejka Lišková, je cukrářka.
1: A je.
2: Máme problém, jako fakt máme problém, obrovský.
0: To nebude geneticky.
2: Ona je ještě navíc výborná, ty dorty dělá dobrý, já nemám ráda jako přeslazený. A tohle je přesně jako je ten dort, kde cítíte trošku té soli, trošku cukru, je to prostě dobrý, no. A dělá takový umělecký díla, až bych řekla, jako jo, že ona si fakt s tím
1: hraje. Čili, že třeba když chce nějaký obraz udělat, nebo něco, třeba knihu někomu darovat, udělá dort jako knihu.
2: Auto dělá, aha, motorku, aha, a takový.
1: Aha, no to je krásné.
2: Je to hezký, no. A taky dobrý, bohužel.
0: Takže rodinné oslavy jsou zajištěny.
2: Zrovna zítra máme jednu a pozítří máme další, takže máme zajištěno. Dorty máme. Může přijít kdokoliv a fakt máme dortu dost.
0: Povídání s Alicí Bendovou, nečekaně děkujeme moc.
2: Taky děkuju.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: radou z etikety přichází i dnes do vysílání Ladislav Špaček, milovník bontonu, odborník na tuto oblast, kterou prověřil už i prezident Václav Havel, když ho vzal do svých služeb. A tak Ladislav bude dobře vědět, kam patří miska na salát a kam na kompot. Jak se v tom zorientovat na stole?
1: Saláty jsou nejenom zdravé, ale také oblíbené součásti stolování. A proto bychom měli vědět, jak s nimi zacházet. Tak především, když hospodyně servíruje, zakládá pokrmy na stůl, salát patří doleva, vlevo od talíře. Kompoty naopak patří doprava. To proto, že kompot jím lžičkou v pravé ruce a salát jím vidličkou v levé ruce. Vždycky to musíme tomu hostovi usnadnit. A i příbory zakládáme tak, jak je potom host bude používat. Jestliže budeme servírovat špagety, tak na levé straně bude ležet lžíce, na pravé straně bude ležet vidlička. Jestliže budeme potom ještě mít dezert, tak stejně tak založíme opačným směrem, založíme i dezertní příbor.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

A takové bylo to naše dnešní krásné setkání. Chcete-li si připomenout i oblíbené sladké recepty, tak kromě našeho webu je teď kompletně všechny, ty, co jsme odvysílali, najdete ve speciální nové, té největší dosud vydané kuchařce, nazvané Sladké Česko. Tuto kuchařku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Je úplně nová, z tiskárny ještě teplá a vy ji můžete mít, když si objednáte přes stránky Pochoutkového roku. A pozor, najdete v ní 170 sladkých receptů, převážně od našich posluchačů. Své favority ale přidali i naši porotci, i já. U každého receptu je fotografie, přesný popis surovin i postup, jak docílit stejného výsledku. Jsou to ty obyčejné domácí recepty, které prošly sítem naší poroty a některé z nich třeba i zvítězily. Všechny ty recepty i dosud nevydané najdete tedy v té naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Objednat si můžete i telefonicky. Stačí ve všední dny a v pracovní době zavolat na číslo 724 819 319. Opakuji ještě jednou telefon pro získání objednání tedy kuchařky Sladké Česko. 724 819 319. A protože nejsme skoupí, tak my o tuhle kuchařku i soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, z čeho byl kozičkový dezert dělaný Naďou Konvalinkovou. Z jakých plodů? Byl to černý bez. A dobře to věděli? Jana Žežulová z Klatov, další Jana ale Kozová z Mělnického Vtelna a Renáta Janovská z Chotěboře. Tihle tři od nás dostanou poštou knižní kuchařku Sladké Česko i s mým podpisem. A další tři kuchařky už připravujeme do nové soutěže. Ptám se vás tentokrát, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vodochodský králíka. Za A vzplál velký oheň, anebo za B vylil omáčku do dřezu. K jaké nehodě málem došlo, když připravoval Ivan Vodochodský králíka? Pokud si myslíte, že vzplál velký oheň, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský při přípravě vylil omáčku do dřezu, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Posílat můžete teď hned, nebo kdykoliv, až do půlnoci z úterý na středu, pak nám soutěž končí, vyhodnotíme ji v příštím pochoutkovém roce a vy si ji můžete připomenout, pokud jste to nestihli, na stránce pochoutkovýrok.cz. Držím vám palce a doufám, že budete poslouchat i příště náš magazín, který pro vás tak s láskou a radostí připravujeme už 10 let. Před dalšími zprávami se pro tuto chvíli loučí Patrik Rozehnal.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Dodávky elektrické energie na jihu Čech se daří postupně obnovovat. Na pražské Masarykovo nádraží od zítřka nebudou jezdit vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna. A počasí zítra oblačno až zataženo, místy s deštěm, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Energetici v České republice už obnovili dodávky elektřiny do většiny domácností, které na jihu Čech zasáhly bouřky. Bez proudu jich zůstává téměř 2000. Informoval o tom večer mluvčí společnosti EGD Roman Šperňák. Těsně po přechodu bouřek bylo bez dodávek elektrické energie více než 10 000 odběratelů. Omezené dodávky stále přetrvávají hlavně na jihu Česko-Budějovicka, v Novohradských horách a také na jihu Lipenska. Od severozápadu teď ale Čechami postupuje další vlna místy silných bouřek. Policisté vyšetřují havárii letadla v Lidické ulici v Havlíčkově Brodě. Pilot bezmotorového větroně nezvládl řízení a nouzově tam přistál. Při přistání ale zavadil ocenový ukazatel čerpací stanice, který se následně vznítil. Pilot letadla při nehodě utrpěl zranění a nehodu vyšetřují kriminalisté. Upřesní mluvčí policistů Dana Čírtková.
3: Na místo jsme vyslali kompletní výjezd služby kriminální policie a vyšetřování z územního odboru Havlíčkův Brod. Kriminalisté se budou zabývat ohledáním místa, ohledáním větroně a zjišťováním příčiny tohoto pádu. Současně jsme také informovali Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.
2: Všechny vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna od zítřejšího rána nebudou jezdit na pražské Masarykovo nádraží. Začnou tam totiž opravy nástupišť a kolejí a vlaky budou končit ve stanici Praha Bubny. Podle mluvčího organizace ROPID Filipa Drápala bude tato výluka dlouhodobá.
4: Všechny vlaky od Kralup i od Kladna budou zkráceny do Bubnu až zhruba do podzimu příštího roku, s tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
2: Několik set dětí ze Slezské Ostravy dostane od obvodní radnice příspěvek na volnočasové kroužky. O 1000 korun určených na zaplacení sportovních nebo uměleckých aktivit mohou rodiče dětí žádat od zítřejšího rána. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové bude zájem velký.
5: V loňském roce byl o program rekordní zájem a z toho důvodu jsme se rozhodli navýšit kapacitu a letos může program Korenci využít až 600 dětí ze Slezské Ostravy. Chceme, aby děti měly možnost sportovat a navštěvovat kroužky bez ohledu na finanční situaci rodin.
0: Sport.
2: Do 26 člené nominace českých fotbalistů na mistrovství světa se nedostali útočník Kabongo a záložníci Bucha a Ladra. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr krátce po vítězném přípravném utkání s Kosovem, po kterém mužstvo odcestuje na šampionát. A hokejové mistrovství světa má na programu velké finále, ve kterém domácí Švýcarsko nastoupilo proti Finům. Po druhé třetině sta stále nerozhodný 0-0.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme v České republice velkou oblačnost, zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, pouze ojediněle bouřky, odpoledne a večer budou srážky ustávat, oblačnosti začne ubývat. Zítřejší maxima docela nízká, už mezi 17 a 22 stupni. Mírný vítr od severozápadu až severu, zítra večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: U Českých Budějovic je uzavřená silnice 143 z Čelné k nájezdu na dálnici D3. Pokračuje tam vyšetřování nehody, srážky autobusu s osobním vozidlem. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
6: Víte, co mají společného vitamin C? procházka přírodou a dobrý vtip? Všechny tři varianty vám zlepší náladu, ale jen ta poslední vás rozesměje a někdy i k slzám. Stejně jako osobnost, která nás dnes bude bavit, a tu vám představí Patrik Rozehnal. Tak jsem si to raději všechno sepsal. Ona žena se narodila 7. března 1959.
7: No co koukáš? Proč nepíšeš?
6: Ještě si potřebuji udělat pár poznámek.
7: Já na vás nebudu čekat.
6: Na mě nemůžete takhle rychle.
7: Co pochytáte, to pochytáte. Takže, kde jsme skončili? Teď nevím.
6: S datem vašeho narození.
7: Už to mám.
6: Rád bych slyšel něco o vašich rodičích.
7: Naši nejsou doma.
6: To nevadí. Bude to hlavně o Evě Holubové. Ale já si ještě musím přepnout na tu aplikaci se svými poznámkami. Tak vydržte.
7: Prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Eva Holubová, jméno, které ještě mnohokrát dnes uslyšíte, a její hlas ještě častěji.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Náš dnešní příběh se začíná 7. března roku 1959. Tehdy se v pražské Podolské nemocnici narodila Eva Holubová. Je tedy křtěná Vltavou. A do jaké rodiny přišla? Kým byli její rodiče?
2: Zemřeli už dávno, zemřeli rodiče docela brzo. Maminka byla mzdová účetní, tatínek byl nějaký úředník a v 68. No, úředník, aby tak budou přimná. Pracoval na obvodním výboru KSČ do 68. Uvěřil socialismu s lidskou tváří, napřed teda uvěřil socialismu vůbec po válce a pak nesouhlasil se vstupem vojsk a dělal v národním podniku Palk Belly seřizovače strojů. To mi bylo 10 let, když prozřel.
0: K tomuto tématu se vlastně Eva Holubová spolu s režisérem Janem Hřebejkem vrátila v jedné z bakalářských povídek, ve které si zahrála i po boku Bohumila Klepla a Miroslava Donutila, co by zarytého komunisty. Ta bakalářská povídka nesla název Dobrá zpráva. V televizi totiž dávali reportáž o tom, co se děje v tehdejším Rusku v 90. letech.
3: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
4: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
3: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
4: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot, víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku a zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
3: No a co je lepší dnes než tenkrát?
4: Já se ptal první, odpovězte mi.
3: No jsem ti odpověděl otázku.
4: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice na hranice a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit a nebo se s vámi můžu bavit a nemusím mít strach, co se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde a to je důležitý.
3: Hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, dáš, přineste skleničky a je to, to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný, co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
4: Takhle kravina mě v životě napadla, pane Jeleček. No, vidíš, ne.
3: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, jsi si jistý, že učíš pravdu? Jsi si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekručuje? Jsi si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
4: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
3: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
4: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
3: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě se žilo hůř, bylo plocho?
5: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
3: No co já vím, no vata, ne?
5: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na

0: krámě prostě nebyly. Mizely. Dobrý, ne?
1: To mě zkoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu toho měla. Proč jsi nepřišla?
0: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost. Ale taky to se vším. Se vším.
1: Já nevím, jste divný lidi. S váma člověk těžko najde společnou řeč. Já nevím, kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se a to vy ne. Vy furt se nimráte v té minulosti, vám to dělá dobře. Vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
2: Už na gymnáziu koketovala Eva Holubová s divadlem. Působila třeba v divadle Sklep, kam ji přivedl spolužák David Vávra. Později pak vystupovala na divadelních poutích na Střeleckém ostrově. Po střední škole pracovala krátce v mateřské školce a taky v Jedličkově ústavu. Dalo by se říci, že právě do té druhé zmíněné instituce ji přivedla deprese, kterou tehdy měla. Měla pocit, že je zbytečná. Když jednou cestou od hrobu Boženy Němcové, kde rozjímala, co dál s životem, prošla kolem Jedličkova ústavu, všimla si inzerátu, že hledají sanitární pracovnici. A tak to vzala jako Boženinu odpověď. Stále ovšem snila o herecké dráze. Její tatínek ji ale zrazoval, jak kdysi prozradila i v našem rozhlasovém pořadu Tandem.
3: Tatínek, jak tak všichni říkají, tak mě to vždycky je směšný, že ochotničil, ale ono se opravdu dřív hodně ochotničilo, daleko víc než jakoby dneska. Takže opravdu k tomu divadlu měl lásku i aktivní, ale byl proti tomu, abych já byla herečka. Nepřišla se mu na to hezká. Já si myslím, že se bál, že neunesu tu porážku, tak mě na ní připravoval dopředu, čímž mi bral sebevědomí, ale já jsem si ho pak našla jinde. Já jsem velmi záhy pocítila, už asi někdy v družině jsme začali hrát s mým kamarádem Jardou Richterem pro ostatní divadlo. A já jsem pocítila, že mi to jde, že není pro mě problém se vžít do toho druhýho a není problém ho přirozeně jakoby napodobit a že to ty ostatní baví. To najednou jako vám jde samo v tu chvíli, ale vedle toho, když třeba chcete tančit nebo zpívat, tak zjistíte, že se nadřete a že vám to nejde. Takže já jsem věděla, že nějaký talent tady k tomu je, že musím si vybudovat psychický předpoklady a najít nějaký

0: Tahle ukázka nás přenesla až do roku 1981, do krátkometrážního snímku Tomáše Vorla, nazvaného To můj Láďa. Zachycoval několikaminutový vnitřní monolog v těle Evy Holubové, která se vrací z nákupu a zamilovaně přemýšlí nad svým mužem, Láďou. Možná už tohle utvrdilo Evu Holubovou, že by tou herečkou skutečně mohla být.
1: Ze začátku to bylo proto, že jsem nevěděla, čím bych byla. A vždycky, když jsem byla třeba na venkově, tak jsem chtěla být dojíčkou, pak jsem začala chodit do školy učitelkou, popelářem a tohle všechno. A měla jsem pocit, že ta herečka tohle všechno může hrát, takže může být vším. No, což je blbost, že jo? A pak v pubertě jsem chtěla být herečkou pořád a k tomu ještě hodně slavnou, protože jsem se začala bát smrti a myslela jsem si, že aspoň tady někde zůstane to moje jméno.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: O touze hrát nám zpívala Helena Vondráčková. O stejné touze, jakou měla už kdysi zemitě vtipná a úžasná herečka Eva Holubová, které se dnes věnujeme v pořadu, který jste si tolik oblíbili.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Vraťme se ještě do jejich školních let, do doby, kdy navštěvovala gymnázium. Na to zavzpomínala i s Halinou Pavlovskou v jejich banánových rybičkách na obrazovkách České televize.

0: Evo, zapůsobila ty jsi někdy na nějakým svým nesmrtelným činem na nějaké spolužáky?
1: No, myslím si, že byli docela rádi, když jsme brali blanokřídlí a já jsem přinesla do hodiny přírodopisu krajtu. Já jsem měla kamaráda hadaře, měla jsem být volaná a to už by byl asi třetí reparát, protože jsem nebyla připravená a byly povolený pouze dva. Maminku by to velmi ranilo, kdybych tento ústav nedokončila, tak jsem říkala, Karle, musíš mi nějak pomoct. On říkal, to je jednoduchý, vemem krajtu. Tak jsem jí měla. Já jsem musela sedět v první řadě potom už, jo? Hned asi od druhého pololetí prvního ročníku. V tom pytli. Paní učitelka Mojžíšová říkala, dej si ty krámy někam dolů. Já jsem říkala, tam mám pro vás překvapení. A teď jsem se těšila, že zešílí. A vzadu seděl majitel krajty Karel Fortin, že jo? No a já teda vytáhla to hada. Já se hadu nebojím. A nebojím, kdybych se bála, tak tu chvíli, kdyby mě měl uškrtit, tak prostě. A ta Mojžíšová mi říkala, no a co mi o ní povíš? A já jsem říkala, tuším, že má kloaku. Tu chvíli mě ta krajta počůrala, že jo? No a do toho vyšel ten Karel Fortin a udělal velkou přednášku o tom a prostě hodina proběhla bezvadně. Já jsem teda potom s tou krajtou chodila celý dopoledne po tom gymplu. To mě hrozně bavilo. A potkali jsme paní profesorku latiny, která blbě viděla, takhle kouká a říká, co to máš, holubová? A já jsem říkala, krajtičku. A ta úplně začala řvát, zešílela. Zaběhla do kabinetu dějepisu a latiny a zamkla. A profesor Moravec jí říkal, co blbneš, Hano? A on říká, holubová chodí s krajtou po gymnáziu. A on si myslel, že se zbláznila.
2: V roce 1981 se Eva Holubová vydala na seriózní hereckou dráhu. Na třetí pokus se dostala na Damu a postupně začaly přicházet i herecké příležitosti ve filmu. Namátkou si zahrála třeba v Pražské pětce, v Času sluhů nebo v Kouři a v 90. letech pak přišly divácky úspěšné snímky jako třeba Knoflíkáři.
3: Prosím tě, tohleto ty neřeš.
4: To teda budu řešit.
3: A nechoď pořád za mnou.
4: S tebou mluvím, tak za tebou přece musím chodit.
3: Tak za mnou nechoď.
4: Když s tebou mluvím, tak musím.
3: Hele, víš co, běž si sednout a dívej se. Dívej se na chlapy, který něco dokázali. Ty jsi v životě nic neudělal.
4: Já jsem taky udělal. A? Kluka jsem vychoval. Já přece nemůžu být tak blbej, tak mě furt tvrdíš, když mám tak chytrýho kluka. A Petr je chytrý. On není blbej, to já poznám.
3: Ty tak něco poznáš.
4: Já fakt poznám, že není blbej a on není blbej.
3: Petr je chytrej.
4: Víš, že jo?
3: No, je chytrej, protože není po tobě, víš? Protože není po tobě blbej, tak je chytrej.
4: To je jako po tobě, jo?
3: No tak po tobě rozhodně není.
4: Počkej, jak to, že po mně není?
3: No, není, no.
4: To je jako po Frantovi Brabcovi, jo?
3: Hleď, tak já ti teda něco řeknu. Já jsem ti byla věrná.
4: Byla?
3: Byla, ale to není vůbec důležitý. I kdybych nebyla...
4: Ne, ne, počkej, to
3: prosím
4: pro mě to...
3: Prosím tě, to neřeš, to není důležitý.
4: Pro mě to je
3: důležitý. Kdybych nebyla, tak by se mi nikdo nemohl divit, protože ukaž mi ženskou, která by chtěla mít blbý děti, takovou mi ukaž. Neznám takovou, kromě tvý mámy.
4: Hele, teď jsi mě trošku vytočila. Teď jsi mě teda trošku vytočila. Prosím tě, moji mámu nech na pokoji, jo?
3: Já, kdybych ti byla nevěrná, tak to je služba celému lidstvu. A možná všem těm civilizacím. Protože jeden blbec je až. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě. Tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
2: Film režiséra a scénáristy Petra Zelenky Knoflíkáři z roku 1997 byl původně určen do pořadu Česká soda. Měly to být povídky, které se tam měly odehrát. Nápad udělat z toho film dal Petru Zelenkovi Čestmír Kopecký, producent České televize. A všechno spojil rolí taxikáře. Eva Holubová tu svou roli má moc ráda. Prý je tak dobrá, že někdy zapomíná, že v ní hraje a směje se té situaci vždycky, když to vidí v televizi. Byla prý tak dobře napsaná, že ji stačilo pouze pochopit a uchopit. A vyšlo to skvěle.
1: Nech to tam, co to děláš, člověče, co si to dovoluješ, neživíš, tak nepřepínej, já to mám rozkoukaný, vrať mi to tam.
4: Já se jenom mrknu, co dávají na jedničce.
1: Ale ty můžeš být rád, že se můžeš dívat, co dávají na dvojce, dej to tam zpátky.
4: Ježiš,
1: no, mi to uteklo.
4: To je blbec. Mě tam mohli dát z fleku.
1: Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
4: Náhodou, jednu věc umím, víš.
1: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
4: Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. Jo. A trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku.
1: No.
4: V takový rychlosti. V takový rychlosti.
1: Honí mi z obrazu.
4: To mi ho teda ukaž. To by ani ten tvůj Franta Brabec nezvlád.
1: No a proč by to dělal, prosím tě?
4: Protože by to nezvlád. To umím jenom já.
1: Franta Brabec náhodou umí jiný věci. Ten není tak blbej, že musí cintat po lokomotivách.
4: Počkej, počkej. A co umí Franta Brabec?
1: To neřeš. To není důležitý.
4: Hele, co to neřeš? Co zvládne Franta Brabec?
1: Potom nepátrej, důležitý...
4: Hele, nezamluvej to, nezamluvej to, co?
1: Není to, co umí Franta Brabec, důležitý je, co umíš ty a ty neumíš vůbec nic, rozumíš? No, tak proto musíš plivat na lokomotivu.
4: Hele, nezamluvej to, co umí Franta Brabec?
1: Budu zamluvat, co budu chtít, Franta Brabec náhodou umí moc věcí. A ty neumíš vůbec nic, proto musíš plivat na lokomotivy, rozumíš?
4: Víš, proč to dělám?
1: No, protože jsi blbej, ti to říkám.
4: Já to dělám, protože mě furt opakuje, že jsem blbej. Tak jdu a musím se uklidnit. A dělám už to tak dlouho, že jsem v tom možná nejlepší na světě, víš? Možná nejlepší na světě. Co možná? Já jsem v tom nejlepší na světě. Proto bych si zasloužil, aby moje sperma taky letělo na měsíc.
1: Na měsíc, jo?
4: Jo.
1: To je výborný, na měsíc.
4: Jo.
1: Kdo by ho tam asi převzal, můžeš mi říct?
4: Prosím tě, tohle to neřeš, jo? Tohle neřeš. Seď, dívej se a tohle neřeš. To si vyřeším sám. Víš, já jsem v tom nejlepší na světě. Tak neřeš. Ukaž někoho. Tohle to neřeš a ukaž mi někoho, kdo se trefí plivance na osmičku. Bych chtěl vidět, jestli někoho ho najdeš. Tohle to neřeš, jo? To je moje věc, to si vyřeším sám. Seď, neřeš.
2: Eva Holubová se ani nikdy nezabývala tím, jak vypadá. Prý to zařídila matka příroda. Už v mládí vypadala jako matka svých spolužaček a to se jí drží v podstatě dodnes. Jinak, jak sama o sobě říká, je obyčejně pracovitá i obyčejně líná. A umí zahálet. A ani to nebere jako zahálení. Prostě si pouští filmy, ráda si čte, medituje, žvaní, klábosí se členy své rodiny a užívá si života. Povídala si na tohle téma i s Karlem Šípem v jeho Všechny párty. V režii Viktora Polesného.
5: Řeknu ti to na rovinu. Ty, když jsi měla kolem třicítky, tak si hrála urousaný padesátnice a teďka naopak hraješ takový ty neukojitelný samice.
1: Pravdu,
5: jak si to vysvětluješ? Tu
1: já
5: změnu
1: si
5: toho
1: to
5: repertoáru.
1: Takhle.
5: No.
1: Já už od 15 vypadám na 45. Podívejte se, já když jsem měla s Jitkou Asterovou, která je stejně stará jako já, tak jsme jeli na natáčení Dušana Hanáka na kostýmové zkoušky.
5: No.
1: A ožrali jsme se, tak jsme u toho tvýho tématu taky konečně. Ožrali jsme se cestou ve vlaku.
5: Ano.
1: Snad i ze strojvůdce. A Asterka, jak tohle, to já nevím, to je jenom nějaký automat a tohle. A jenom tam byli všichni ty ajzvoňáci, všichni ty, a jenom říkali, to je blbý, že jsi vzala s sebou mámu. A já to zachránila, jo. Druhá, jo, příhoda. Děti jsem měla sice později, bylo mi 34, no ale tak jako dobrý. Jdu pro ně do školky, že jo. A teďkon prostě tam přijdu a Karolinka ke mně běží a říká, mami, že nejsi naše babička. A já říkám, to víš, že ne, když jsem tě měla bříšku a takový. A teďkon Kája jde k té holčičce a říká, tak vidíš, že to je moje máma. A ta holčička mrchá říká, ale moje maminka je mladá. A já jsem nevěděla, co mám říct a říkala jsem, ale já jsem za to chytrá holčička. Tu chvíli jsem ale sundala kabát. A měla jsem pod ním noční košili, kterou jsem si nestačila sundat, jo, protože šli po... A třetí bylo, to bylo úplně hrozný, jsem šla, už jsem měla snad natočený pelíšky, pupendo a tohleto a jdu se psem a teď prostě tam nějaká paní mě potká a říká, vás já od někač znám.
3: A já říkám, no, nevím, ne, počkejte, od někač vás znám. A říkám, tak dělej, babo, já už... A říká, no, tak nic, rozcházíme se a ona na mě volá. Už vím, vám jsem nedávno vyměřovala důchod. Takže... Jde o tohle. Vy už jste si na tenhle ten ksicht zvykli, jo. Já když jsem byla na Damu, jsem seděla, přišla Chýlková do stejného ročníku, tak si myslela, že jsem dálkařka. Vy už jste si na ten ksich zvykli. Jde to hodně o zvyk. Fakt jde o zvyk vždycky. No a oni ty krasotinky vedle mě stárnou, že jo? To vidíte. A tohle prostě drží, jo? Tohle prostě drží. S tímhletím já půjdu i do té rakve, jo?
5: No ne, že drží, to se skromná, to se já mám dojít,
3: no to je právě, víš,
5: zlepšuje se to,
3: no zlepšuje se to.
5: Čili ty role jako začaly přicházet s tím, no tak předpokládám, že nějaký mastičky taky, ne, neříkám přímo skalpel.
3: Ne mastičky.
5: Mastičky ani
3: mastičky,
5: ty.
3: Mastičky ne, mám.
5: Nebo na noc takový to.
3: Víčka nový a tady nový. No dítě, já jsem tady měla.
5: Řízli tě?
3: No ale to už je dlouho.
5: Jo.
3: Už se to zase vytáhlo, ale to nebylo kvůli vytáhání, já to měla ještě horší. Já tam měla tukový váčky jak palec úplně. A když to, a tuk váže vodu. A my když jsme točili detaily, tak Varela říká, no to nejde. Ty ona to má úplně nateklý, to není možný, tak jí dejte let a tak. Hmm. No tak jsem si to dala, ale ani není to nic poznat, že jo?
5: No ne, no naopak, no. Jako ne, že
3: já
5: poznat.
3: Já už s tím takhle chodím 7 let a ještě prvé teď Karlovi, když je ten Silvestr, tak jsem to řekla, jo, ale jinak nikdo nic nepoznal.
5: Jinak Otovo. Myslíš, že to je taková indiskrétní jako věc, jako
3: mě
5: že by ženský neměli?
3: Jedno.
5: No proto to řekla.
3: Mě to je úplně jedno. No. Šer je přešívaná, hale, a já když ji vidím nějakým filmčaj s Mussolinem nebo něco takový, jaký miluju,
5: no.
3: Mě to je jedno. I když má někdo umělý zuby nebo co, jako Jaruška má hnusný zuby, ale fakt jsou její. No, tak na ně může být hrdá, no.
6: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Řekl bych, že nás právě teď v našem pořadu čekají legendární role Evy Holubové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Tahle herečka má na svém kontě už víc než 50 rolí. Nejedna z nich ji přinesla i důležitá herecká ocenění. Skoro by se dalo říct, že v každém úspěšném filmu, který stál za to, a hlášky z něj zlidověly, si zahrála právě Eva Holubová. Kromě humorných rolí ale umí zachovat i vážnou tvář, což předvedla třeba ve filmu Requiem pro panenku. Ale nás teď čekají Hřebejkovy pelíšky. A filmové partnerství s Jaroslavem Duškem, který jako vánoční dárek dal těžítko.
2: Nádhera, viď? Nepřipadá ti to úplně magický?
3: Připadá.
2: Podívej.
3: Já miluju sklo. Já jsem se strašně přála těžítko.
2: Ale tohle to není jenom těžítko, Evi.
3: Co to je?
0: Jaké vzpomínky má na natáčení téhle legendární komedie samotná Eva Holubová?
4: První natáčecí den jsem měla tady se sestrou.
0: Tím má na mysli Simonu Stašovou.
4: My jsme obě jedináčkové, tak si od té doby říkáme ségra. Jo, a to bylo... To...
5: Ano, tady je můj starý, dodala Simča
4: a
5: pohledem na pana Donutila.
4: A to bylo v té koupelně.
6: Stará.
4: To bylo v té koupelně. Ale už jsem věděla, že na mě čekají jiné scény s Jardou Duškem. Ta milostná, já jsem v životě moc milostných scén nedostala. A Dušek, aby mě uklidnil, když jsem říkala, co to je těch pár teček, a Hřebejk říkal, no tak máš děti. Já jsem říkala, vím, kamaš, ale chcete zajít. A Dušek říkal, Hřebejk říkal, záleží, kam nás pustíš. A Dušek řekl, já půjdu na krajíček. A pak těsně předtím dodal, neboj se, mám kondom. Takže tam já, to, co tam říkám, to nebylo vůbec v textu.
2: Vem to do rukou a vníme jenom tu energii, prosím tě. Vem to do rukou, prosím tě. Kolenou tě, prosím, a vnímej tu energii. To je vzrušový, viď?
3: Já nevím, mě nějak blbě.
7: Mami?
3: Ano? Dělej zasni, zasni! Dělej zasni!
7: Soudruhu, učiteli, můžu se na něco zeptat?
2: Ano?
7: Hoří hovno.
4: Peťo!
2: Co říkal?
7: Jestli hoří hovno.
2: No, třeba velbloudí, ano. To je pravda.
4: To je pravda, ty nevíš, kolik je hodin?
7: Kolik je hodin?
4: Moc.
7: Říkali jsme si přece, že tatínky budeme vždycky vybírat spolu.
4: Peťo, mazej do postele, nebo ti ten mikroskop zabavím a dostaneš ho až na konci školního roku. Hřebejk říkal, jestli si chceme zopakovat text, já jsem říkala, prosím, nech mě bejt, jdi někam. Byla jsem hrozně zprostá a to tiše a rychle a mě blbě, to je moje zpracování. No, pak to bylo s těma slovíčkama.
8: Dříve než přistoupíme k otázkám prospěchu, musím vás, ač nerada, upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka. Zejména pak jedno slovo. Je to slovíčko... Prca. Odkud to přišlo? Od nás to nemají.
9: A to říkají všichni?
8: Všichni. Šepková taky.
2: To je hruza.
4: To bylo slovo, které jsem do té doby neřekla, přestože to je blbost, protože proč souložit je jakoby povolený a to druhý ne. Dušek mi to zase učil, říkal, že mám říkat mrcat, mrcat, prdat, prdat a pak to vyměnit. Ale to jsem taky nedokázala, tak jsem si vymyslela, že to napíšu. To mně přišlo lepší, potrhnu. A Honza Hřebejk říkal, výborně, napíšeš, potrhneš a řekneš.
7: Není to ono, co?
6: Je to dobré.
7: Mhm. Ta omáčka.
6: Je to vynikající. Ostatně, já s tím všechno. Kriminál mě naučil. To si vůbec nedovedete. Ale je to vynikající, vynikající.
4: No, opravdu je to výborný. Víš, Péťo, řekni něco.
7: Ty knedlíky připomínají vajíčka karety obrovská.
4: Koho?
6: Mořské želvy.
0: Spolupráci s Janem Hřebejkem si užívala Eva Holubová mnohokrát. Třeba i následně u dalšího filmového hitu nazvaného Pupendo. Tam jí partnera, manžela, hrál Bolek Polívka.
4: Tak, chlebíček pro malýho. Já ti to nakrájím. Dobrou chuť? Tohle ne. Běž, nemusí každý vidět, jak na tom jsme.
9: Good morning, sunshine.
4: Bedřichu, prosím tě, dej to dovnitř.
9: Kam myslím, že to chci dát dovnitř, ne?
4: Ty jdeš teda těm dětem pěkně příkladem. Víš, jak se tomu říká? Tomu se říká stádium ranního doušku. Ty jsi zralý na léčení.
9: Viděl jsi to? Maminka mě chtěla bodnout. A ty chceš, aby bral věci s humorem, jo? Ty mě kvedláš... Takhle...
4: Promiň.
9: Ty mě kvedláš takhle nožem v játrech a potom... Promiň.
4: Já jsem ti řekla promiň.
9: No já vím promiň, ale co promiň, jak promiň, co pořád promiň. Promiňte, vážený soude, já jsem ten nůž tatínkově bříšku zapomněla.
4: Ježiši Kriste! Papej.
9: No ten taky. No předo ukřižují, že jo? Tady, tady krováky, tam krováky, všude krováky, potom jim vstane z mrtvých, tak oni všechno přehodnotí a promiň, no. Kdyby Krista utopil, tak nosíš tady na krku akvárium.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Vraťme se k Evě Holubové, která je už řadu let jednou z největších hvězd českého filmu, i když ve spojení s ní se tohoto termínu moc neužívá. Ale my si to dovolíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Další výraznou příležitost, pokud navážeme třeba na Pelíšky a Pupendo, dostala i jako předsedkyně volební komise v komedii Alice Nellis Ene Bene. Vynikla i ve zfilmované verzi Vívegova románu Účastníci zájezdu. Jako ředitelka v komedii Gimpl nebo v komedii Líbáš jako Bůh, kde hrála manželku Oldřichu Kajzrovi. Od konce 80. let spolupracovala Eva Holubová také s televizí, hrála v řadě inscenací, pohádek a seriálů a vytvořila třeba i zábavné pořady. Na jeden takový zavzpomínala i na Slovensku.
2: Na televizi Prima bylo Hádej, kdo jsem.
3: A vy jste byli součástí toho.
2: Já jsem tam potom nahradila Danu Morávkovou, která nemohla zároveň být na Primě a zároveň na Nově. Tak mě vyměnili k nelibosti diváků. A Dana mi sama volala a říkala, hele, někdo to po mně musí vzít, já budu ráda, když to budeš ty.
3: To znamená, že vy jste se dávali tam, ano, na té opačné straně.
2: Byla jsem z nich nejhorší.
3: Nešlo vám to?
2: Ne, teď jsem koukala se za kulisy, jak jste měli tady toho kata těch myší.
4: To bylo těžké, ale...
2: Prvně jsem chtěla vběhnout, protože nevím, jestli to víte, ale existují i takové pastičky, to jsou takové klícky. Ta myška tam hupne a vy ji můžete...
3: Sousedovi
2: a ona se k vám zase vrátí, ale...
3: Je to taková hra s myškami,
2: jo, to, no. Ale neuměla jsem, vždycky jsem se, já jsem měla hned ne, vždycky jsem se zeptala nějak blbě a většinou na to, co se ptal ten přede mnou a já jsem to znova zopakovala, takže diváci si stěžovali, ať tam vrátěj schopnou Danu Morávkovou. Ale měla jsem ten pořad ráda.
0: Zmiňme i seriály, ve kterých vystupovala Eva Holubová. Nezapomeňme na sérii To jsem z toho jelen, Návest, Cukrárna, Slunečná, anebo také velmi úspěšný a oceňovaný seriál Volha, který nás přenesl do období socialismu. Tam si zahrála jednu ze zajímavých postaviček, jako Šička, se kterou televizní štáb točí reportáž. A opět se tu setkala se svým častým filmovým a televizním manželem a životním kamarádem Bohumilem Kleplem. Režii měl tehdy Jan Pachl.
5: Takže madam, tedy soudružko Kapičková, napřed s vámi uděláme malý rozhovor. Konkrétně nás zajímá, za co jste dostala řád hrdinka socialistické práce. Pak si uděláme pár postřihů, jak tady šijete. Tak když rozej to.
6: Hrdinka práce poprvé.
5: Prosím.
7: No ale já nevím, co mám říkat.
5: No, jak se jmenujete, co ve fabrice děláte a za co jste dostala ten metál?
7: Kapičková, já tady šiju.
5: Jaký máte kolektiv?
7: Kolektiv celkem dobrý. Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
5: Prosím vás, děvčata, v klid, jo? Takže ještě jednou. Jak se jmenujete, za co jste dostala ten metál a co tady děláte ve fabrice? Prosím.
7: Kapičková zašití.
5: Zašití čeho?
7: V poďáru.
0: S Bohumilem Kleplem toho zažili opravdu hodně. Jak před kamerou, tak i na divadelních prknech. Vzpomínali kdysi v pořadu Nikdo není dokonalý v režii Vojtěcha Nouzáka.
8: No, já si pamatuju, když jsme byli s divadlem na Zábradlí hrát Čechova Machatu v Moskvě, tak odborník na vodku byl náš bývalý a vynikající kolega a rusofil Leoš Suchařípa, že jo? A ten měl ty stakany jako zásadně určit každý den, 40 let Leošek takhle uměl pít. A pamatuju se, když jsme hráli v tom chatu, tak se sešel tenkrát s hercem, takový slavný ruský herec, který byl ředitelem chatu, Jefremov. A Leošek před ním jako po tom představení pil ty dvě deci, ten stakan, ty vodky, takhle to vždycky Leošek dělal tohle vždycky. On to takhle vypil naraz a pak udělal tohle.
9: No, ano.
8: A pak řekl, táhne. Taková úleva. A tohle udělal před tím Jefremovem, který byl v jeho věku. A Jefremov, protože byl hrozně už nemocný a jako nemohl, tak na něj takhle na Leoše koukal a říkal, od u vás demokracie.
7: Já
2: vím, že on na to myslel asi hodně často, tu vodku měl někde v podvědomí, hráli jsme strýčka Váňu a on hrál Serebriakova, který teda jako se rozhodne prodat ten statek Ornestovi, který hrál Váňu, tak v prvním okamžiku, což pro toho strýčka Váňu byla pohroma, v prvním okamžiku řekl, já ten statek neprodám. Teď najednou tím pádem se nemělo o čem hrát, že jo, protože tam je to založený na tom, že ho prodá, tak já jako jeho žena mu říkala, vždyť jsi mi to slíbil, že ho prodáš, a tak říkala, tak dobře, já ho prodám, a měl říct, že si koupíme ve Finsku malou vilku, a řekl, a my si za to koupíme finskou vodku. A to už se pak nedalo hrát vůbec.
0: I Eva Holubová si prošla těžkým obdobím, kdy pila často a hodně. Někdy dokonce po barech tancovala opilá na stole, jindy se svlékala do spodního prádla. Domů se pak vracela nad ránem. Tehdy bylo jedno, že na ní doma čekají děti. Dvojčata Adam a Karolína, které měla se svým mužem, výtvarníkem Miroslavem Zdeňkem. Seznámili se spolu v roce 1991. Občas se k tomu přidaly i problémy. Musela platit pokuty za zrušená natáčení nebo představení. Na tuhle divokou éru svého života upřímně zavzpomínala i v zábavném pořadu Všechno párty v režii Viktora Polesného jako host Karla Šípa.
2: Ale to je to, já jsem si myslela, že opravdu jako, že to ustojím a taky někdy jo, jedna sklenka, druhá sklenka, no a třeba za 3 měsíce, až koukám, že místo sklenky už tam mám flašku, že jo, že říkám to vůbec, co byste pořád běhal, nechte to tady. A to šlo pěkně vždycky jak před popravou.
6: A to jste měla tak zavedený, že jste třeba chodila do jenom jedný svý oblíbený hospody, nebo prostě vám to bylo jedno, kam jste zapadla, tam jste si dala? Jo.
2: Ale ne, tak jako, že bych šla a dala si. Já jsem vždycky to začínají ty rozjezdy tak jako by pomaličku, tu a tam a tohle a pak už je to jedno. Já si dokonce pamatuju s tím sklepem, to byl asi největší malér. Jsem prostě takhle jsme jednou tahli Prahou. A to byly v Praze, to byl rok 76, asi 86, 84 a teď prostě byly už jenom ty nonstopy. Tak jsme tam vtrhli, já hned na ten pult a nepíjano, nepívo. Tam Romále a prostě svět byl náš. A teď tam stál takový kluk a byl strašně smutný. Já jsem říkala, proč ty se neraduješ a takový. On říká, mám jít zítra na vojnu ruku. Já jsem říkala, prosím tě, kam bys chodil, život je krásný. Sklepáci odešli a já jsem s tím chlapcem tahla Prahou dál a že mu ukážu Malou Stranu a Hradčana. No a tak jsme procházeli těma uličkama, tak on se tak během toho do mě zamiloval, kleknul si přede mě a říkal, já tě miluji. Já jsem říkala, nemůžeš klečet před člověkem, klečet se může jenom před Bohem, klekla jsem si taky, jenže jsme byli před americkou ambasádou. Vyběhli tedy soudruzi příslušníci, vzali nám, mě občanku, jemu nějaký povolávací rozkaz, byli úplně hotoví, začali někam strašně telefonovat a já jsem říkala, počkej, než to vyříděj, tak si tady skočíme ke sluncům, tam už otvírá. Tak jsme si dali tam pivko u slunců, no pro mě přišli příslušníci, pro něj přijela nějaká rozvědka nebo co, to už jsem v životě neviděla. A opravdu jsem druhý den právě objímala tu ne lahev, možná mi to chybí, hele, tu mísu. Zvracela jsem a proč jsem říkala, proč jsem požila. Nebo že, to jsem si vždycky říkala do té mísy, no, že mi bylo tak zle strašně, že jsem měla šílený deprese, jo. Že jsem hrála poznamenaná i představení, že mi vůbec nikdo nerozuměl právě to Václava Havla, hned druhý den po premiéře. Říkáš? Hrozný.
6: Vy jste hrála Havla mě... pod vlivem? Jo.
2: Všichni se za mě styděli, jedinej Bohouš Klepl přišel a říká, jaž to výborně, dej si paráda. Hrozný. Hrozný.
0: Eva Holubová se opakovaně pokoušela pití omezovat. Zlom nastal až v roce 2002. Svolila, aby kolega a kamarád Jan Kraus odvezl do léčebny. Postupně se jí podařilo návyk překonat. Získala energii a tu investovala do rodiny, práce i dobročinných aktivit. No a v roce 2009 se provdala za svého dlouholetého partnera, už jednou zmíněného Miroslava Zdeňka. Jak říká, s věkem už se i mění cíle. víc se zabývá svým vnitřním světem. A pomáhá jí v tom i humor. Tak ať humor a dobrá nálada pomůže i vám, to si přeje Patrik Rozehnal a těším se u dalšího dílu plného vzpomínek, hereckých kousků a hvězd. Mějte se krásně a vesele.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Na závěr nedělního dne tady pro vás máme opět připraveno tak jako vždy noční linku. 23. hodina odbyla, no a noční linka v tomto případě nedělně pondělní právě začíná. Krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Platí, že se i tentokrát na vás budu moc a moc těšit. A vy samozřejmě především stálí hosté víte, že už jsou, nebo že máme před sebou dvě hodiny společného setkávání se, společného povídání a také připomenu, že pro vás máme i spoustu příjemné muziky, tak doufám, že si vyberete a že ta muzika a písničky přispějí také k vaší pozdně večerní pohodě a dobré náladě. No a o čem to dnes v noční lince bude? Svatá trpělivost. Jste trpěliví nebo spíše prchliví? S čím byste nikdy neměli trpělivost? No a na co je podle vás potřeba spousta trpělivosti? Třeba na jaký druh práce? A koho ze svých blízkých obdivujete právě pro jeho nekonečnou trpělivost? A dá se třeba léty podle vás trpělivosti naučit? Jaké pak jsou vaše zkušenosti a názory? O trpělivosti se říká, že je výsadou velkých lidí. Také se říká, že kdo si počká, ten se dočká. No a co vy? Patříte mezi trpělivé nebo naopak u ničeho déle nevydržíte? Tak tolik a mnohem více na téma trpělivost. Telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a jako vždy vám připomenu i tradiční e-mail s adresou nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a já myslím, že směle můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod Petr Novák, skupina George and Beethovens a jedna hvězdička blízkavá. No a po písničce už můžeme pozdravit do hostinného Milana. Krásný nedělní večer, Milane, vám přeju.
1: Krásný nedělní večer přeju i vám.
0: Děkuju.
1: I posluchačům noční linky.
0: Děkuju moc za všechny samozřejmě. Tak Milane, jak jste na tom s trpělivostí? Vydržíte u nějaké třeba títěrné práce, abyste se nevstekala, aby vám to pěkně šlo od ruky, nebo jak jste na tom s trpělivostí?
1: Právě títěrná práce, to je pro mě hrob. To je,
0: jo.
1: No to asi moc nejde dohromady. Já jsem spíš takhle přes dopravu, jako nebo...
0: Mm-hmm. No tak mimochodem, o řidičích by se taky dali vykládat dlouhé statě a příběhy, jak jsou trpěliví a netrpěliví, tak jak jste třeba trpěliví za volantem, když budete někde stát v koloně dlouho?
1: No já už teď nejezdím, ale když jsem jezdil, tak trpělivost jsem měl velikou.
0: Jo.
1: Vždycky jsme v pohodě dojeli.
0: Mm-hmm.
1: Pak jsem dělal na vrátnici tam s těma řidičema, tam to bylo dost... Tam jsem při s nima dost spolupracovat, trpělivost prostě, když ukážete, že musí zastavit, tak musí zastavit, že jo. A měl jsem na šichtě taky dvě ženy, tak s nima jsem taky musel mít trpělivost.
0: Co pak, byly špatné řidičky, snad jste chtěl říci?
1: Ne, to zase rodinné návštěvy.
0: Jo, takhle, jo.
1: No
0: a dá se...
1: Práce...
0: No?
1: No prosím, dítěná práce pro mě jako moc není.
0: Tak to ne.
1: Já jsem dělal manipulační dílně 11 měsíců a útek jsem na vrátnici. Tam se mi líbilo.
0: Jo, a tam právě v té dílně to bylo o té trpělivosti, říkáte, s tou prací, jo, dobrat se nějakého výsledku a tak.
1: Ano, tam to je všechno takový drobný prostě a já jako drobný věci moc mi to nejde.
0: Tak někdo na to není, na takovou tu vysloveně ruční práci a takovou zkrátka opravdu titěrnou práci a tak. Dá se podle vás trpělivosti naučit?
1: Určitě. Trpělivost musí být u dětí.

0: No rád si poslechnu ostatní, jestli mají rádi tu titěrnou práci nebo ne. Já teda prostě ne. Já jsem roky dělal v dopravě a tam mě to bavilo, no.
1: A umíte takové to pořekadlo, jak jsem tady zmiňovala, kdo si počká, ten se dočká?
0: Určitě, určitě. Dokáž... Já teď čekám furt, abych se dočkal.
1: Jo. Takže jste zkrátka trpělivý od přírody, nemusíte se trpělivosti učit.
0: Dobře, že až do narozenin, ano.
1: Jo, jo, jo. Dobře, tak Milane, moc vám samozřejmě přeju krásné dny, děkuji a hodně trpělivosti, když jí bude potřeba, a jinak děkuji za návštěvu
0: taky,
1: a za telefon.
0: Taky děkuji.
1: Mějte se hezky.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Thank you.

okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdož pak ví, dost možná, že ten

0: přání, jinak máme 13 minut po 23. hodině. Na telefonu pozdravíme na Moravu Roberta. Krásný večer, Roberte, vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost.
0: Uh-huh.
1: No a teďka k tématu.
0: Uh-huh.
1: Nevím, jestli budu přesné, ale chce to, jako takhle to řeknu, trpělivost a přesnost jsou spojeny nádoby. Uh-huh. Protože dělám údržba, že tak vím, o čem mluvím.
0: Jo.
1: Protože když spravuju tramvaje, což dělám v práci s chlapama,
0: uh-huh,
1: tak je vždycky důležité si všechno jednak promyslet. Pak mě to učil děda, že vzít tušku a poznačit to, protože on je jednodušší to vždycky rozdělat a horší pak, když se vyměnilo špatné, děli to zase složit. Jo,
0: jo, jo. Jo.
1: Takže poznačit si všechno tuško, to pomáhá. Nebo to nafotit na telefon, to je druhá možnost. Jo.
0: No, ale máte pocit, že to souvisí s trpělivostí, tohle to taková příprava na opravy a na práci?
1: Ano, protože když si to nepoznačíte,
0: uh-huh,
1: tak najednou se můžete ocitnout v pasti, že nevíte, jak to bylo. Jo? A teďka přemýšlíte, jestli třeba tam byl takový šroub nebo makový šroub. Jo?
0: Jo.
1: A nesmí tam hlavně nic chybět, jo? Protože to, tam musí být prostě všecko přesně. Jako, jo? Takže všechno to musí sedět, jak se říká.
0: Mm-hmm.
1: Rovna tak, když něco třeba řežete, já třeba než něco uřežu, tak to 4x měřím, jo? Protože v momentě, kdy to udělám krátky, to pak už s tím nemůžu absolutně nic udělat.
0: Tak vy spíš mluvíte o takové té přesnosti a preciznosti, než o trpělivosti, Roberte. Trpělivost je přece jenom taková vlastnost, jako že jestli dlouho vydržíte třeba na něco čekat, nebo jestli znervózníte, když se vám třeba nedostane toho, na co čekáte, nebo to nedopadne úplně nejlépe, když něco na něčem právě pracujete, tak bych to spíš nazvala trpělivostí. Tak máte pocit, že patříte mezi trpělivé lidi?
1: Každá situace je jiná.
0: Uh-huh.
1: Takže když třeba s klukem stavíme pucle, tak mě to baví, ale u toho se taky musí přemýšlet, protože si představte, že my jsme
0: a chce to určitě trpělivost, to je pravda.
1: Přesně tak, že musíte udělat nejdřív obvod a pak prostředek. Nikdy nese,
0: od
1: prostředka se nedoberete žádného konce.
0: Takže trpělivě kousek po kousku a pokud máte nějaké ty velké sady,
1: jo,
0: tak teda...
1: Jo, třeba 7 dílů nepasuje a 8 dílů pasuje.
0: Jo, jo, jo. Tam to chce opravdu dávku nutnou trpělivosti. Takže vy trénujete trpělivost třeba na těch puclích, jo?
1: Jo, ale třeba svoji situace nechci říct, že jsou netrpělivé a spíš jsou, jak bych to řekl, vyděšené, jo? Že třeba mám z něčeho strach, nevím, jestli to spolu souvisí.
0: Uh-huh.
1: Nehorší je to čekání, třeba když mě bolí zub a teď jsou zubal, že? A teď vím, že mě čeká nějaký nepříjemný zákrok, tak vím, že někde i pláču, jo? Že prostě protože jsou melancholik, mám strach, tak
0: jo,
1: třeba
0: jo,
1: i brečím, protože je to nepříjemné.
0: Uh-huh.
1: Nevím, jestli to souvisí s trpělivostí, spíš to čekání jako a ten strach.
0: Že vás takhle jakoby zkrátka dostane emočně ten strach, že,
1: jo, že, brečím,
0: že jste z toho smutný až k slzám. No, tak může se stát samozřejmě taky. A možná právě to vyčerpávající očekávání s tou trpělivostí souvisí a i s tím, že potom vám to přináší takové nějaké úplně nepříjemné pocity, asi tak, jak popisujete. No.
1: Může se vás paní Tuško na něco zeptat?
0: No, povídejte.
1: Ne, protože vždycky kladete vy otázky, tak já bych se taky zeptal.
0: No na tom je ten pořad postavený. Cože?
1: Jestli se bojíte zubaře?
0: Neřekla bych.
1: To jste hodně odvážná, mám vždycky strach, když tam jdu.
0: Já mám hodnou a moc šikovnou paní doktorku, takže tam chodím v podstatě ráda a navíc je to velmi potřeba, takže jsem ráda, že naopak mám kam chodit, co se týče zubařské péče.
1: Jo, tak zubař se těžko zhání.
0: Mm.
1: No a jinak závěrem chci říct, ať nezdržuji ostatní.
0: Nezdržujete.
1: Takže pozdravujte všechny linkaře.
0: Dobře.
1: Olina z Kopřivnice, potom
0: ano.
1: Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, no a všechny, kdo poslouchají a přijeme, ať se dovolají a z toho trpělivosti, ať se prostě dá se to naučit, jo?
0: Mm-hmm.
1: Ale samozřejmě mě třeba hodně pomáhá, to jsem ještě taky chtěl na závěr říct, moje kamarádka, moc prima holko. Ona mě učí prostě jak se postavit strachu, jo. To je hodně moc hezký, že prostě mě tohle učil, moc si toho vážím a to je všecko asi, co jsem chtěl.
0: Tak to je určitě důležitá věc, tak ať se vám to samozřejmě daří. Pěkně.
1: Neříkám, že nepláču, třeba na hřbitově taky brečím a tak to ví o všetci, že jsou to vezno, to už je 3 roky, no, s tím nic neudělám.
0: Jo, jo. Dobře, Roberte, tak moc vám děkuju za návštěvu.
1: Mějte moc hezky a moc děkuji, že jste mě vzala. Počkám si na ostatní.
0: Dobře.
1: Jak to mají taky s trpělivostí, je to velmi zajímavý téma. Tak. No, a tě chci připomenout téma mravenci, ty mě strašně baví opozorovat.
0: Jo, to si vzpomínám, že byste říkal.
1: Tak to určitě zapojím, pokud se dovolám. Tak
0: dobře. Mějte se hezky, Roberte, naslyšenou, hezký zbytek nedělního pozdního večera.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová a jedno slunečné pobřeží. No a krátce před 11:30 pozdravíme do Mnichovic Libušku. Libuško, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Já vás zdravím za sestrou a všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: A já si tomu tématu.
0: No.
1: Trpělivost se říká, že přináší růže.
0: Ano, ano, to se říká.
1: No. A já teda tu trpělivost mám, ale
0: jo,
1: když mi něco nevede, tak jako jsem to nevhodný.
0: Stekáte se teka u něčeho třeba, když něco nejde?
1: To ne. Ale pekla jsem rolády, no rolády, věnečky a košíčky, mm-hmm, i takhle lidem. A ty rolády nejhorší jsem měla, já už jsem stávala roči ve 4, aby se mi to, jako jsem měla to odpekla a někdy popraska. A chodil k nám pan jeden, který byl cukrář,
0: ano,
1: a tatínkově kamera, ten říká, když to poprasnu, to je taky moukou se stane, jo.
0: Mm-hmm.
1: Tak jako, aby zase to může zamazat, no, tak jsem to zamazala, pak to bylo dobrý, pořížky posypala to, ale mm-hmm, vždycky jsem měla z toho takovej strach, jo, že říkají, že jsem byl nervózní, aby to se nestalo, když to někomu dáváte, že jo.
0: Jo, no a jinak u toho, vy jste zmínila to pečení, tam musí být asi velká trpělivost, když člověk peče třeba různé druhy cukroví a teď to musí všechno načinčat, no, nazdobit, poslepovat, vykrájet, no, všechno ale vytvarovat. No, klobouk dolů, kdo tohle to umí.
1: To já jako jsem ráda dělávala, jo, jsem mm-hmm se hrávala toto, jo, i s tím cukrovým. No bohužel Vánoce se nějak nekto, protože se střed nebo dobře, tak se nepekla, tak jedna paní, co sem chodí mm-hmm pokupat, tak přinesla taky cukry, to měla výborný.
0: No, když
1: to setka peče, mm-hmm, taky, a tak mi taky dala krabec. No ale jinak ráda teda jsem to dělala a peču jako to cukroví a těle ty, jako rád nedol. To jsem se já do toho jako nepouštěla nebo to, ale jinak ty rolády
0: a drobnosti zvládáte.
1: Příčky, no, no.
0: No a jste, Libuško, pokládáte se za trpělivého člověka třeba na tyhle ty ruční práce, mezi které vlastně i pečení patří a tak, takové ty zručnostní práce a tak. Myslíte si, že patříte mezi trpělivé nebo přeci jenom tam trošku
1: no,
0: s tím je
1: jo,
0: starost?
1: No, ale trošku je tam taková obava, jo, když se něco, aby se to povedlo, když mm-hmm se někomu předáváte, jako to jsem vždycky měla strach.
0: Jo.
1: Jinak jo, tu trpělivost musím jít, když to peču.
0: Takže zdobíte, to, pěkně jinak to načinčáte, tak aby to vypadalo krásně. No, no. Tak to je dobře.
1: No, už to bohužel nedělám, ale dělávala jsem to hodně lidem, tak když měli nějakou oslavu, i na svatbu jsem pekla.
0: No pánečku, tak to tady velká přišli, poklona, to jste šikovná.
1: No, no, no, už to nejde dát. Takže to, ale ráda jsem to dělávala.
0: Mm-hmm.
1: Já teda ráda i peču i kynutí, jsem se naučila od maminky, že dědeče byl pekař, tak všechno.
0: No tak vy to máte v rodině a v rodu přímo.
1: No, to krvi asi je to.
0: Jo. A určitě spousta rodinných receptů. Takže vy se vlastně, Libuško, už teď v létě, nebo pomalu v létě, se začínáte těšit na Vánoce, že jo? Až zase budete péct to drobné cukroví.
1: Vánoce, no. Ale pro mě by to nebylo jako v loni, takže to jako se sebou vle. Ještě to trvá, víte, tady nějak za to špatně chodí, no.
0: Jo, tak popřejeme hlavně. Hlavně hodně zdraví a ať se to všechno vylepšuje teďka, no, přes ty krásné dny, třeba venku.
1: Vám jo? Taky, hlavně zdravíčko a přeju. Máme vás rádi, no.
0: Děkuji moc krát za návštěvu i za pozdravy, Libuško, mějte se hezky, naslyšenou.
1: No, taky, naslyšenou.
0: Naschledanou, naslyšenou. No a my popojedeme na chystánie pokáč se svou písničkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: to byl Pokáč a spol a písnička Život je pes. To bylo takové hudební konstatování, během kterého se k nám dovolal František z Moravy, ze Židlochovic. Františku, krásný večer přeju i vám samozřejmě.
1: No, děkuji, paní Jituško, já vám taky přeju pěknou noc, pěkný vysílání a pěkný poslech posluchačů, noči vinky.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. Tak Františku, co vy, patříte mezi trpělivé lidi a nebo si, když něco nejde, tak jste schopen si okousat nehet třeba netrpělivostí v úvozovkách?
1: Takovou dost hlavní věc vám musím říct, prostě když jsem, má každý, když má dostat důchod, tak na to nějak čeká a tak, jo, no tak jo. Na to vyřízení. A představte si, že já jsem vůbec, jak si mě nenapadlo, že bych taky měl zažádat o nějaký důchod.
0: Aha.
1: A tak jsem s tím jako netrpěl, že bych prostě řekl za měsíc nebo za roku, že mám do důchodu, zažádat si o důchod. Mě až můj účetní řekl, pane Švaličko, vy máte už být rok v důchodě.
0: A brát ho taky ten důchod, nejenom být v důchodu.
1: No, tak zkrátka, jsme to udělali tak, že jsme to si zažádali a já jsem potom mohl vybrat, buď to přidat nějaký procento na důchodu, anebo si vybrat 95 tisíc. No, tak jsem si vybral 95 tisíc.
0: Ano.
1: Koupil jsem si nějaké stroje, tak to šlo dál, no a tak teď prostě mám s tím strojem furt práci, že jo, takže mi to důchod jak upraví, nebo spraví, že si můžu vidět, no. A další čekání nebo taková nervozita je práce s těma lidima, jak říkal pan přede mnou, jo, tam, že tam kolikrát člověk je takové nervózní, že jak to dopadne, jak to uděláme a co, takže tam si někdy potrpím, jo.
0: Čekání na výsledky, to může být taky vyčerpávající období, to je pravda.
1: Potom dřív za komunistů třeba když jste si zažádal o auto, tak to bylo tak, že jste musela položit 20 tisíc vykulační vklad a pak jste čekala na auto třeba 2 nebo 3 roky, no.
0: Uh-huh.
1: Takže já si to takhle udělal taky, ale byl jsem furt nedočkavý, kdy to bude, jak to bude, tak jsem dělal třeba u jednoho pána, on taky měl zažádaný, ale už o rok dřív nebo o dva. Tak mu říkám, on se měl Rostě, já říkám Rostíku, tak díme se, tak to uděláme tak. Já ti dám moje pořádí, ty si počkáš ještě 2 roky a ty mě jde to tvoje a já si půjdu za měsíc nebo za mě pro auto, jo?
0: Jo.
1: Tak jsem to udělal, to bylo jedno, to bylo první auto,
0: mm-hmm.
1: A tak jsem to udělal aj s druhým autem. Tak zase si zvolila kamaráda a Jary Dvořáka, no, tak ten mě dal své pořádí a já jsem udál moje, na které ještě bylo čekání a takže takhle jsem přišel lidský třeba o rok a půl dřív k autu novýmu.
0: Nebyl jste trpělivý stát ve frontě, jo? Nechtělo se vám čekat zkrátka.
1: Jste vždycky musel jezdit do Brna na Bubeničku, tam se ty auta prodávali, jo? Tak to jsem měl teda netrpělivě, no a teď zase jsou netrpělivě s těma autama, komu to prodat nebo komu to dát, jako jo, tak mám auto, tohle a tak si to musím, buď to prodám, nebo dám to do bazáru, nebo si to dám noťatu, nebo komu, já nevím, kdo má řidič, já zkrátka.
0: Jasně.
1: Jo, tak a jinak, co celkem trpělivě, co v těch letech už, že jo, nesmím se moc stekat, jako jo, takže musím být klidný a tak, a nedělat si už nějaký situace, na co, jo, situace, kde na něco musím čekat dlouho a tak do takové věci už nendu, že jo.
0: Jo, že no. To vás nebaví zkrátka. Je pravda, že málo kdo z nás asi umí to, aby se vůbec, když něco dělá, nejde mu to od ruky, tak aby se trošku nevstekal, to asi umí málo kdo, možná se nám někdo takový dovolá, že si nezanadává, nevsteká se u nějaké té práce, když to fakt nejde. ale no, že si prostě počká, až to bude lepší no, konstelace a ono to určitě půjde. Ale vy teda patříte spíš mezi ty netrpělivé, jak to, jak vás tak poslouchám pozorně.
1: No, tak to víte, to je jako jo, to je, protože máme nějakou práci, tak jak dlouho to budeme dělat, když jsem to slíbil třeba, za týden hotový, no, týden se blíží, teď vidíte, buď to bude hotový, tak jste ráda, nebo to nebude hotový a jsou prostě netrpělivé a tak, a teď čekáte, co řekne zákazník, jo, když se to natahuje a tak, takže to, no, tak to jsou situace u mýho řemesla, jako to dost často, jo. No.
0: To věřím. No tak samozřejmě přeju Františku hodně trpělivosti a ať jde práce dobře od ruky, no.
1: No, děkuji vám, paní Jiřko, no, budeme se snažit ještě, no, spíš, než to prasknu, jak oni skončím, že jo, než tu firmu předám někomu.
0: No. Ano, ano, každopádně moc děkuju a přeju hezký večer a hezký celý týden, který je před námi, ano?
1: Ano, taky, paní Duško, děkuji moc.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc, zdravíme na Moravu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Měsíc jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Určitě jste poznali, že nám přišel zapět Richard Miller, nebyl sám, s ním i Ivan Tázler a písnička Srdce jako kníže Rohan. A během téhle písničky se k nám dovolala z Brna paní Ludmila. Paní Ludmilo, krásný večer přeju.
1: Já vám taky a všem linkařům.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: Já si myslím, že s tou trpělivostí u mě to není tak špatný.
0: No pochlupte se. No.
1: Já jsem vyučená panská Krejčová.
0: Jo.
1: Ale hlásila jsem se na dámskou ano. A v těch 70. letech to bylo tak, že musela jste mě tlačenko, abyste se dostala. Uh-huh. No a tak jsem, nakonec teda jsem šla na to pánsku a stejně jsem se naučila šít všechno.
0: Všechno, je mi to jasný.
1: Můžu vám říct, že když jsem měla vyšívat dírky, protože my jsme byli zakázková, uh-huh. jako, tak tam se docela dělalo dost v rukách, to aha. zapravování a ty dírky, nedával se zip v těch 70. letech.
0: Ano, ano.
1: Takže tam musel být ten poklopec. Mm-hmm. No můžu vám říct, že když jsem měla vyšít 50 dírek,
0: no.
1: tak to se musela mít pěknou trpělivost.
0: To teda jo.
1: To naučilo. No a tak to bylo jedno. A teď teda mám trpělivost. Skončilo mě mistrovství světa v hokeji.
0: No jak jste spokojená s výsledkem?
1: No můžu vám říct, že jsem byla tak trpělivá, že jsem se dívala i nejenom na naše mužstvo, ale na
0: jasně, i na druhý. No.
1: I na druhý, ale nevím teďka, jak to dopadlo, kdo vyhrál, jestli Švýcaři nebo...
0: Finové pobrali zlato.
1: Já
0: myslím, že už oslavují.
1: A víte, proč já jsem se nedívala?
0: No.
1: Protože já taky začalo Roland Garros v tenisu. A dnes náš má menšík hrál večer až po 5 hodinách se to bylo 5. Mm-hmm. A teď hrál nad Rusem Rublovem a poprvé postoupil do čtvrtfinále.
0: No tak to je nádhera. Tak vy jste sportovec tělem i duší, jak to tak poslouchám.
1: No a tak roku mě začíná Tour de France.
0: Jo. U kterého sportu nemáte trpělivost, když čekáte na výsledek a jste taková jakože rozechvělá nervy,
1: no,
0: jak to dopadne?
1: Tak tady u toho menšíka, tak jsem se dívala, teďka už se blížilo 10:45 a říkám, kluci, hrajete, já musím jít na linku.
0: Jo.
1: tak jsem si to šla pustit a poslouchala jsem to z dálky a jak už to bylo, tak jsem vás stihla jsem vás a o 10 minut teda jsem stála mezi obývákem a ložnicí.
0: Jo, no noční linku byste ještě stihla, ještě nejsme ani v polovině, tak tady máme přeci jenom ještě nějaký čas.
1: No já
0: vím,
1: ale chtěla jsem to slyšet od začátku, jak je kdo trpělivý.
0: Jo.
1: I tušku jsou trpělivá, když volám Borkovi kapitánčíkovi, který normálně můžu vám říct, že třeba 70 volání.
0: Jej, no.
1: 70 volání, já to mám pořád zapnutí, furt tam mám na tom prst.
0: Ano.
1: Ale dost, jako mluví vám s ním, mm-hmm. ale... Jako, a tak to jsou trpělivá.
0: No tak to určitě, protože je pravda, že já myslím, že všichni hosté noční linky zasloužíte jedničku za trpělivost, protože dovolávat se do pořadu, který je kontaktní a kdy ty telefony blikají jeden za druhým, tak to není úplně jednoduchá věc, protože přepojen no, může být jenom jeden v tu chvíli. Takže to chce trpělivost. Tímto na vás také apeluji, abyste trénovali trpělivost a vydrželi, protože zkrátka přepojit může člověk jenom jednoho. Mm-hmm.
1: A mám převrácený celý můj rytmus za celý den. Abych spala v noci, tak jako mám rádio.
0: Ponocujete, rozumím.
1: Já po vás ještě poslouchám toho, na vlastní uši.
0: Divadlo rádio, pro vaše uši, ano.
1: Divadlo. No a pak ještě teda, anebo poslouchám Patrika Rozehnala, mm-hmm. ale teďka budete vysílat zase to, ty zlatý manželství?
0: Ježiš, teď vám na to neumím odpovědět, teď úplně z hlavy nevím. Nemám tady otevřený program, ale určitě se to dovíte z našeho vysílání.
1: To bude to překvapení.
0: Ano.
1: Takže a teďka bych teda pozdravovala pana Roberta, protože on mě pozdravuje každý den.
0: Dobře, tak ráda vyřizuju.
1: Takže aby to, tak já mu to přeji taky, ať se mu všechno daří.
0: Ano.
1: A, ať se má hlavně zdravíčko.
0: Ano.
1: Vám taky hlavně zdravíčko.
0: Děkuju a nápodobně.
1: A dobrou noc.
0: Mějte se moc hezky, mějte krásnou hezky. Noc a hezký a celý nový týden. Naslyšenou, zdravíme. Dobrá na paní Ludmilo, děkuju moc. U nás je nachystán Karel Gott se svojí dcerou Charlotou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: chystá.
1: Tak tolik písnička Srdce nehasnou, pomalu se blížíme k půlnoci a právě teď můžeme v noční lince přivítat opět z Brna, tentokrát paní Jindřišku. Paní Jindro, krásný večer přeju.
2: Ano, já se musím spát, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Svaté trpělivosti, protože pořád v životě je v určitých momentech jako nutná trpělivost, ale na tu vaši linku, tak to je teda 100%.
1: To je trénink, že jo, dobrý?
2: Zlatá trpělivost. Já nemám nic, prosím vás, nic důležitýho, protože ty trpělivosti jsou v životě rozdány podle toho, kde jste. Že jo, u dětí musí být svatá trpělivost.
1: To je pravda, říká se to, ano.
2: Tak v manželství musí být plno trpělivosti. Pak jsou děti dospělí, jsou vnoučata, opět musí být trochu trpělivosti, takže ono je to rozdaný na ten náš život prostě do různu, až do toho stáří a nakonec zjistíte, že i ty děti, až už jsou prostě dospělí, až už jsou to starší chlapi, že musí být i s váma jako se starým člověkem trpělivost.
1: Že musí mít taky trpělivost, že jo, když má člověk zase ve stáří dotěrné otázky a tak.
2: Ano, přesně.
1: Jako ty malí děti.
2: Ano, když něco se nelíbí jako už dětem, nebo to tak mě odbídou, prosím tě, zase to nekomplikuje tohle. Takže prostě jako, a pak už člověk si řekne a houby, tak se ani nebudu raději ptát.
1: Ano, ano, ano, ano.
2: A je pokoj, nebo se člověk zeptá jenom tak opatrně, ale už to prostě není, už je to, že i já musím mít trpělivost na ty děti, na ty různý prostě to jednání, protože taky nejsou zvědaví pořád, aby kolem mě obskakovali a měli té trpělivosti přehršel, když chodí do práce. Tak taky tam musí mít svatá utrpělivost. Takže to jsem jenom, to je můj příspěvek. Jako, je to spíš legrační na vaši linku. Já se budu smát celý večer.
1: Tak to je dobře.
2: Mějte se moc.
1: To je dobře. Paní Jindro, moc vám děkuju, že jste to takhle krásně, velmi stručně, klidně to můžete ještě roznést, že jste to takhle krásně popsal. Mimochodem, která z těch trpělivostí, kterou vlastně vy jste popsala v každé situaci, jak pro vás byla jakoby nejtěžší docílit trpělivosti a nevstekat se a nerozčílit se a tak.
2: No, tam o vstekání spíš to manželství
1: jo.
2: Je zapotřebí hodně trpělivosti.
1: Zkousnout ego a to všechno, že jo?
2: No, přijdete, se stane do určité fáze životní a teď nevíte a musíte tu trpělivost ze sebe vydolovat. Jinak prostě se to všechno přetočí a není to třeba správně.
1: Ano, ano.
2: No, rozumíte mě. Jsou ty úskalí v tom manželství potom, že jo, když něco se přihodí, tak se to musí zvládat. Ano. Tak jako s dětma ve škole, plno trpělivosti, no tak prostě se to vleče celý život, no.
1: Takže v podstatě celý život vlastně trénujem, aby jsme byli trpěliví a když se nám to nepodaří jednou, tak se to třeba podaří příště. No.
2: A pak, když už je člověk starý, tak musí mít trpělivosti opět s těma dětmi, protože oni toho mají taky dneska. Jako
1: to je pravda.
2: Strašně moc v té práci. Děkuju moc krát a mějte se moc hezky.
1: Paní Jindro, moc vám taky děkuju, přeju vám krásné dny, hodně děkuji. Zdraví, hodně smyslu pro humor a hodně trpělivosti.
2: Děkuji.
1: Budu
2: vám
1: se těšit zase v noční lince. Krásný večer, nashledanou, naslyšenou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Dalibor Janda, snad jsem si jí měl všímat víc. No, Dalibor Janda nebyl trpělý, pak to dopadlo jako v té písni, vidíte to. Tak, co nás čeká? Teď podíváme se před půlnocí, než se s muzikou přehoupneme do nového dne a do nového měsíce taky vlastně, protože si užíváme poslední květnový večer, který už tady bohužel nebude dlouho. Tak se podíváme také do pošty a máme tady třeba jeden e-mail, kde se píše hezký večer všem. Nevím, jestli jsem trpělivá nebo netrpělivá. Řekla bych od každého trochu a taky velmi záleží na situaci a mojí momentální psychické kondici. Ale chtěla bych připomenout, že trpělivost nám umožňuje nepodléhat beznaději a nenechat se v soužení a těžkostech přemoci malomyslností. Trpělivost je ale něco jiného než pasivita. Trpělivost je umění žít s tím, co je ještě nehotové, žít v přítomnosti, která je neúplná, aniž by si člověk zoufal, a trpělivost znamená podpořit i ostatní, snášet je, přijmout je s jejich omezeními a sdílet je spolu s nimi. Tak tolik jenom stručně ode mě na téma trpělivost. Všechny zdravím moc a moc a těším se na další příběhy. Madla Děčín. Milá Madlo, moc děkuju za váš krásný e-mail, moc hezky jste to popsala a děkuju za krásná slova, jinak ať se vám v životě daří. No a jak jste sama konstatovala, v závislosti na momentální kondici, psychické kondici, přeju i nutnou dávku trpělivosti v mnoha životních situacích. No a my popojedeme. Na chystání jsou pánové Paul Simon a Art Garfunkel.

0: Noční linka.
1: Noční linka samozřejmě se přehoupla do druhé poloviny, no a přehoupli jsme se také jak do nového dne, tak do nového měsíce. Přátelé, je tu pondělí, otočíme si pěkně list v kalendáři, no a platí datum 1. červen. Krásné to datum, protože děti budou mít, nebo už teď právě začínají mít svůj sváteční den. Buďte s nimi trpěliví, protože budou určitě hodně bujaré, budou hodně skotačivé, protože je to samozřejmě jejich den, tak jim to moc a moc přejme. No a co se týče nás všech, tak nám přeju, aby to pondělní dění bylo vydařené pro nás, pro všechny, abychom si tento den s datem 1. června užili s radostí, ve zdraví a máme-li před sebou nějaké důležité povinnosti, tak aby nám šlo všechno s radostí a trpělivostí dobře od ruky. No a co se týče povídání v noční lince, tak ještě až do 1 hodiny můžeme povídat na téma svatá trpělivost. Jste trpělivý nebo spíš prchlivý? S čím byste nikdy neměli trpělivost třeba? A na co je podle vás potřeba spousta trpělivosti, na jaký třeba druh činnosti, jaká práce vyžaduje podle vás spousty trpělivosti a koho ze svých blízkých obdivujete právě pro jeho nekonečnou trpělivost. No a dá se léty podle vás trpělivost naučit, jaké pak jsou vaše názory a zkušenosti. O trpělivosti se říká, že je výsadou velkých lidí. Také se říká, kdo si počká, ten se dočká. No a co vy, patříte mezi trpělivé nebo naopak u ničeho moc dlouho nevydržíte. Tak tolik a mnohem více na téma trpělivost. Telefon k nám i teď po půlnoci na prahu nového dne 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a využívat můžete i e-mailu s adresou nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký celý nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: netrpělivá, netrpělivá, jak kdy, povězte.
1: No, jak se to vezme, a já se musím připojit k ostatním posluchačům, jak říkali o noční lince, tak to skutečně té trpělivosti učí, opravdu to můžu taky o sebe potvrdit.
0: Jo, jo, jo.
1: Když je opravdu hodně dobře nabité téma, nemůžu se dovolat, tak to opravdu trpělivá nejsem teda, no, to nadávám u toho, to ano, je to jo.
0: Věřím, to známe asi všichni, že si tak jako ulevíme, když něco nejde, nebo se člověk nikam nemůže doklepat, dobouchat, trvá to dlouho, tak to je jasná věc, skoro bych řekla.
1: No, ale já jinak za sebe můžu říct, že asi trpělivá celkem jsem a myslím si, že mi v tom pomohly hodně i mé povolání, které jsem v minulosti vykonávala. A to bylo, že jsem pracovala ve zdravotnictví a také se seniory.
0: Ano.
1: A tam jako byla hodně ta trpělivost důležitá, protože to byly seniori postižený Alzheimerovou nemocí.
0: Jo, jo,
1: a tam
0: jo.
1: To skutečně to chtělo, no. To chtělo hodně velkou dávku trpělivosti.
0: To si myslím.
1: Se chovali jako malé děti mnohdy, takže tam opravdu...
0: Takže vy jste naučená už vlastně i z pracovních jaksi záležitostí, zkušeností, takže trpělivosti je mnohde třeba, protože bez té trpělivosti by to vůbec nešlo.
1: No, no, a současnosti to jsou malé děti zase a tam to každý taky potvrdí, že tam je taky opravdu velká trpělivost potřeba, no. Kolikrát dětičky zlobí a musíte jim to vysvětlovat, kolikrát více, no a tam to vás taky hodně cvičí.
0: Jinak od přírody, jak se říká, dostala jste do vínku trpělivost nebo určitou dávku trpělivosti? Nebo spíš jste patřila k takovým těm vzteklejším dětem?
1: No, tak to určitě ne. Když jsem byla malá, tak to jsem byla opravdu hodňoučka. A ta trpělivost to... Jak se to vezme, no? Když já třeba, když spěchám, tak to jsem hodně netrpělivá.
0: Jo.
1: Nemám ráda třeba, jako, asi jako každý, třeba když stojím v obchodě a je tam velká fronta, tak to mě vadí, to jsem hodně netrpělivá. No a když mám třeba něco stihnout a vím, že mě třeba ujel autobus nebo takhle, takovéhle věci, tak to postrádám tu trpělivost, to skutečně jo, no. Ale třeba musím říct, že mám ráda takové ty piplavé činnosti, že já třeba teď jsem si našla takové letní sandále a tam mě popadalo pár kamínků a já mám takové nalepovací kamínky a ty si tam teď je lepím a to vyžaduje taky velkou dávku trpělivosti, takže mi říkala mamka, že to tě obdivuju, holka, to abych nemohla, na to bych neměla trpělivost.
0: Jo, někdo na ty takový ty doslova vlastně ruční práce, na takovou tu piplačku, jak říkají někteří, tak někdo na to fakt není, no.
1: Právě, no.
0: A někoho to zase uklidňuje, že jo, tohle, že si
1: tak
0: pohraje s korálkama, s výšivkama nebo s něčím takovým a soustředí se jenom na to a tím vlastně si sklidní myšlenky a někdo by se mohl zbláznit, kdyby měl vyšít nějakou kytičku někde nebo něco takového. To je pravda. No takže v podstatě patříte mezi trpělivé lidi, ale svědomím, že se stále vlastně máme mnozí co učit, co se trpělivosti týče asi.
1: Ano, no a taky pak asi když mě někdo vytočí, tak to taky postrádám pak tu trpělivost. No.
0: Jo, jo, jo.
1: To je taky, myslím, že normální, ale...
0: Dobře, tak jo. Tak Jano, taky děkuju mnohokrát a samozřejmě přeju vám také v mnoha životních situacích velkou notnou dávku trpělivosti, protože trpělivost je určitě potřebná pro takový ten spokojený život a vydařený život. No a budu se těšit zase příště.
1: Přináší, no, jak se říká.
0: Jo. Budu se těšit tak zase příště a přeju krásný červnový den. Mějte se hezky.
1: Já taky. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Vermi. Tak tolik muzika, 17 minut po půlnoci, to je přesný čas. A my teď můžeme pozdravit paní Jiřinu do Žďáru. Krásný večer,
1: ano,
0: paní Jiřino.
1: Zdraví. Taky vám přeju, paní Jituško.
0: Děkuju, nápadně.
1: Hnedka vám řeknu, že vaše povolání bych teda nemohla. Jo, protože vy jste tak trpělivá, že mě úplně tady to poslouchá někdo a volá tam a on úplně nalevo něčem jiným, tak to ne. To bych jako to vás obdivuju, jak vy je pořád, jak je navádíte a ještě takhle a to, no tak to já bych teda nemohla. Myslím si.
0: Já jsem říkala v úvodu, že vlastně noční linga to je vysoká škola trpělivosti tady u nás.
1: Ano, ano, to teda já, když to poslouchám, tak říkám, ježiš, ta paní Duška, ale vy všichni tak jako tu trpělivost musíte. To asi nic, protože jinak by to nešlo, ale já teda ne, tohle ne. Ale já, když jsem byla mladá, tak jsem byla teda strašně netrpělivá. Když děti začaly chodit do školy a teďka jsme se s něma měli učit ty slabiky a oni furt říkali místo mé, má a tohle, no to bylo hrozný.
0: To je strašný, já vím tohleto.
1: No a to jsem tenkrát ještě kouřila, takže jsem těch cigaret teda šla vždycky vykouřit, abych teda nevybuchla, protože chudáci děti, že jo, to nic je. No, ale potom jsem se trošku začala sklidňovat, když teda byli vnuci, tak to už jsem teda jako dost tak jako sklidňovala. A to mě vždycky děti říkali, to je zajímavý, že tady tohle a to nesmíš na ně takhle a co s nám vždycky ty dělala, jo, ať mě to vyčítali.
0: Pamatovali si, jo?
1: I pamatovali si, že jsem tam dostali facku, že jo?
0: Jasně, stalo
1: ale
0: se.
1: Ale u těch vnuků ne, to prostě jako vůbec neexistovalo. No a potom vás to stáří, trochu vás uklidní, jako že už prostě člověk takový, ale stejně, když jdu doktorovi a v té čekárně paní Tuško, to teda nejsem trpělivá, to už si vždycky říkám, ježiš, ona už je tam půl hodiny někdo, ježiš, co tam dělají, nebo to, a nebo když stojím ve frontě v lékárně, když jsem stávala, teď teda ne, protože teď už to jak si najde, tak mě léky nosí, tak vždycky, když byl někdo přede mnou a teď se třeba pospíchala a teď on se vyptával a dokola a furt té paní magistře a to tak to teda, to už taky někdy jsem zatínala ruce, no ale nemůžete nic, že
0: jasně,
1: jo, no.
0: Jasně, musí
1: takže
0: člověk vydržet.
1: Takže u těch doktorů a v těch lékárnách, ještě když teda někdy musím, tak to teda jsem taky netrpěla, ještě teď jako na stáří, no. Ale říkám, člověk jako to stáří prostě vás tak jako trošku sklidňuje, no.
0: Čím to je, musí, že vlastně popisujete to, že přibývající věk spíš, jakoby, protože zase na druhou stranu někteří říkají, že naopak s věkem jsou nervóznější právě tím, že jsou starší,
1: ne.
0: Jakoby a tak.
1: Zaprvé vás to naučí těžká nemoc, to vás teda naučí strašně trpělivost.
0: To asi jo.
1: Protože to já jsem prožila, takže to vás a najednou nikam nepospícháte a
0: ano,
1: prostě na všechno je čas.
0: Ano.
1: Takže to vás taky hrozně naučí. A pak si říkáte, když ty roky přibývají, mě bude 83, že jo? Jako si říkáte, a co já, proč já bych se nervovala a proč já bych pořád nikam pospíchala, když to nemá cenu.
0: Jasně, že už takže člověk zase má nadhled potřebný.
1: No ale přiznávám se, že když mám jít doktorovi, nebo tam sedím, tak to jsem furt ještě netrpělivá. prostě.
0: Jo.
1: To. A vždycky dcera se mnou jezdí, říká, mami klid. A já říkám, prosím, něco tam dělaj, to není možné, tam to pijou kafe nebo co. Takže takhle to ještě mám, no. Takže k tomu se přiznávám, ale jinak říkám na ty vnuky a na pravnuky, no to vůbec, jakože bych na ně křikla, nebo ne, to neexistovalo.
0: To už je zase úplně jiná kapitola, tohleto, to je
1: to
0: pravda.
1: To už je jiná kapitola ani.
0: Dobře.
1: No ale říkám, to vaše povolání, to je teda trpělivost, to teda klobouk dolů.
0: Děkujeme za uznání, za poklonu, každopádně moc děkuju za povídání.
1: Jo, takže krásný den a
0: taky.
1: Ať vám tam volají jenom lidi k tématům.
0: Přeju vám hodně zdraví, a krásné dny,
1: taky,
0: hodně
1: taky,
0: trpělivosti taky a děkuju moc za návštěvu.
1: Ano,
0: naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jak děkuje se andělům, tolik skupina Kex tady v noční lince u nás na vlnách Českého rozhlasu. No a dovolala se nám z Brna paní Marie, která prý také nemůže spát. Paní Marie, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím ve studiu.
0: Děkuji moc krát za všechny. Děkujeme.
1: Protože v mém věku je mě 85 a v mém věku opravdu už je to těžké to usínání,
0: jo.
1: Ale jenom k té trpělivosti jsem chtěla říci, že já jsem dělala celé, do 70 let jsem učila, dělala se speciální pedagožku.
0: No.
1: Od svých 25 let jsem byla speciální pedagog, takže
0: o trpělivosti víte své.
1: Trpělivost, ano, protože jsem pracovala s postiženými dětmi, ale je zajímavé, že trpělivá jsem byla v práci, to bylo úžasné, ale doma už ta trpělivost prostě
0: došla.
1: Taková nebyla.
0: Jo.
1: I když mám teda 9 vnuků, 2 pravnuky, ale všechno mě to prošlo rukama. Všechno jsem nějak zažívala s těma školníma úspěchama a neúspěchama, takže teď nejmladší bude za 2 roky maturovat, teda doufejme, takže se to všechno teda takhle nějak jsem to odbyla, no a teď už teda jsem na odpočinku, už teda jsem těžce pohyblivá, mám po operaci srdce,
0: aha.
1: Takže tak prostě jenom si vychutnávám prostě to mládí kolem sebe a trpělivá jsem nikdy nebyla a hlavně co se týkalo pečení cukrovi, to jsem nikdy neměla tu trpělivost, abych u toho prostě se vyplala s těma kolečkama a hvězdičkama měsíc, to prostě mě nešlo. Takže tam jsem trpělivá nebyla, ale jinak myslím, že opravdu trpělivosti se musí učit, to jinak nejde. A člověk se to naučí, když chce, nebo když musí. Někdy musíte být trpělivá. I když nechcete, tak trpělivá být musíte.
0: A taky vám někdy nic jiného nezbyde, než být trpělivá v podstatě.
1: A někdy vám, ano, přesně tak. Někdy vám nic jiného nezbyde.
0: Já jsem zrovna na začátku toho dnešního povídání o trpělivosti tak jako přemýšlela, která, že ta profese je nejvíce o trpělivosti. A sama ze sebou jsem se shodla na tom, že to určitě bude činnost učitelů, kantorů, prostě profesorů, pedagogů. Tak se vás chci zeptat, jestli mi to potvrdíte.
1: No, určitě.
0: Že to je velmi náročná profese právě na trpělivost.
1: A tam je potřeba prostě, aby ten učitel si vytvořil takovou osobnost, aby ty děti mu věřili. Nejednat s dětmi jako ze sobě rovnými, nějak se prostě nad nima nepovyšovat. Dokonce i přiznat to, že třeba někdy něco nevíte.
0: Ano, ano.
1: A když vám dítě řekne, ale paní Štělko, vy to nevíte, říká, ano, ne, to nemůžu všechno vědět. A tak. Jsem ráda, že se to dozvídám o tebe, že ty se sečtěle a poradíš mě i ty. Já si myslím, že tím pádem získáváte i děti, proto jsem v té kantořině vydržela tak strašně
0: celý
1: dlouho.
0: Celý život pracovní vlastně, ano.
1: Celý
0: ano.
1: život a dokonce jsem ještě před 5 rokama dělala na nějakým projektu a moc bym, ale už, protože už teda jako nevládnu fyzicky, jinak bych určitě dělala ještě aspoň nějakého asistenta nebo něco. Ale zase mám kolem sebe tolik lidí, co pomůžou v dnešní době. Potřebuji hodně pomoc, protože například třeba je strašně moc teď autistických dětí.
0: Ano.
1: A to je teda veliký problém.
0: Tam si myslím, že to je velký zápřah na psychiku, teda pro
1: ano,
0: ty,
1: ano,
0: pro rodiče, pro pedagogy.
1: A ještě potom to ADHD.
0: Ano, ano.
1: Já jsem teda za mladá vlastně, když jsem začínala i tu speciální pedagogiku, tak jsme nevěděli, co to je
0: co
1: ADHD.
0: To je?
1: O tom se vůbec nemluvilo, ani o žádném autismu, že?
0: No a čím to, že ty současné děti, že jich je tolik vlastně v tom počtu, že se to pojmenovalo tohleto?
1: Já nevím, já si myslím, že to nese doba. Že ta doba je daleko hektičtější, že my jsme žili přece jenom takovým klidnějším tím životem.
0: To možná asi jo, no.
1: Dneska je to na ty děti asi hrozně moc a taky si myslím, že ty naše rodiče nebývali všichni zaměstnaní. Bývalo to tak, že bývalo hodně těch maminek doma.
0: Jo.
1: A byly babičky, které žili v těch domácnostech.
0: Ano.
1: Já jsem žila celý život s babičkou. A vůbec jsem si to neuměla představit, že bych tu babičku tam neměla. Bylo to prostě úžasné. A taky čerpáte spoustu zkušeností.
0: No to určitě, to je jasná věc.
1: A dneska se s dětma nepovídá, dneska se jim dají televizory. mobily a rodiče přijdou unavený z práce a jsou rádi, že mají o děti klid. Že? Já jsem to viděla, byla jsem nepřítelem domácích úloh třeba, protože vím, že ty rodiče přijdou domů unavení a jsou prostě nervózní a teď ještě děti prostě řeknou, já mám domácí úkol.
0: Jo, jo.
1: A někteří rodiče ani ten domácí úkol prostě nezvládali už. Ta doba je úplně jiná.
0: Je to úplně jinak, no.
1: Všecko jde opravdu strašně moc dopředu. A je to moc takový zpřetechnizovaný. My jsme dneska, já řeknu jenom takové, možná je to takový legračně, třeba z biologie. Měli jsme třeba oko. No tak jsme si zavolali na jatky v Brně a řekli jsme z legrace, prosím vás, nemohli bychom dostat 10 párů býčích nebo kravských ok po porážce. Oni se smáli a řekli, ano, dáme. A my jsme si ty oči dovezli a s těma dětmi jsme ty oči preparovali.
0: Jo,
1: a ty děti do dneška nemůžou zapomenout a víjou 100% z čeho se oko skládá. Dneska se udělá tak, že se vezme počítač, podívejte se na počítač.
0: Grafika, veškerý rozbor.
1: Ty děti ohmatali všecko. Ty děti si pomůcky, které dneska jsou běžné, jako se dostanou koupit z těch knihkupectvích a továrny, to prostě vyrábí obrovským rychlým způsobem. Tak my jsme to dělali na koleně, já jsem si musel dělat, stříhat pomůcky, všechny kartičky, já nevím. Ano. A děti si všecko osahali. Dneska je to všecko přes počítače, nevím. Možná tomu
0: je
1: už
0: to
1: nerozumím.
0: Trochu jinak. Tak paní Marie, budu muset poděkovat. Každopádně
1: ano, já taky.
0: Moc vám děkuju za vaše povídání, za vaši návštěvu, jinak ať se vám daří. Přeju vám taky pevné zdraví hlavně. Hezké letní dny, skoro už letní a budu se těšit zase v noční lince, že se uslyšíme. Jo?
1: Děkuji vám.
0: Já
1: ano,
0: děkuju.
1: Mějte se moc hezky a hlavně hodně zdravíčka a trpělivosti.
0: Trpělivosti, ano. Mějte se krásně. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a písnička Osmý den. No a pojďme se podívat také do e-mailu, protože jste se rozepsali hojně a třeba pan Mojmír ze Svitav píše, 30 let jsem dělal účetního. Je to práce, která nikoho moc nebaví a nikdo si ji moc nevšimne, ale když se udělá průšvih, myslím, že je to dobré cvičení v trpělivosti. Když jsem zkrachoval, ve všem obrátil jsem se ke svému koníčku a stal jsem se pravoslavným knězem. To je práce, která má aspoň smysl. No a trpělivost? Inu, snažím se. Přeji všem krásný večer. Mojmír Kříž ze světa. Pane Mojmíre, ať vám to krásně jde, sou trpělivostí, jinak přeju hezké dny, hezkou noc a děkuju mnohokrát za váš e-mail a moc vás zdravím.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Leona Machálková a Petr Kolář, Den, kdy se vrátí láska k nám. Tolik písnička a teď pozdravíme paní Boženku do Hradce Králové. Krásnou noc, Boženko.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím.
0: Děkuju.
1: A musím se přiznat, že já té trpělivosti jsem moc neměla,
0: aha,
1: ale postupně jsem se to jako naučila.
0: Mm-hmm.
1: Ale prostě moje trpělivost skončila, když jako jsem věděla, že mám pravdu a někdo mi tvrdil, že jako ne, nebo prostě opak, že je něco jiného. A měli jsme, povívám takový ten, my jsme, já jsem jezdila s mužem jako závoznice a vezli jsme auto z generálky a měli jsme to výměnným systémem a bylo to tak koncem února a prostě asi ve 3 hodiny odpoledne a jeli jsme už jako do garáže a zastavili nás policajti, SMBáci ještě dříve a muž mě říká, ukazovali, aby jsme zajeli na stranu a muž mě říká, nehádej se s nima. A já jsem říkala, no ne, nebudu, že jo. No a on nás zastavil a říká, že nemáme čitelnou poznávací značku.
0: Jo.
1: Ale jak byl sníh rozbředlej a to auto mělo krátký ty zástěrky na těch zadních kolách, tak nám to lítalo až na tu poznávací značku, že jo. A já mu vysvětluju tomu policajtovi, on vlez do auta, že prostě vezeme auto z generálky a že teprve se tomu musí vychytat, že jo, to, co jako u toho není. A on to pořád nemohl pochopit, že prostě za to nemůžem, když jsme měli jako auto jiný, že jo, a to. No, pak začal turovat auto na plnej plyn a to víte, že to zakouřilo, když je to a on mě říká, no kouří to a já říkám, teď vám říkám, že to vezem z generálky a to a říkám mu, a vy jezdíte na plnej plyn nebo něco, no a jsem ho taky naštvala a on mě říká, no tak mi dáte 150 korun pokuty a já jsem říkala, no ale za co? To je prostě, to není naše chyba. A on, že prostě jsme s tím neměli jet a já jsem říkala, jak jsme to mohli vědět, že to bude takhle. No a on, že ne, já říkám dobře, tak já vám těch 150 korun dám, ale prostě nekoupím dětem ty rohlíky, řeknu, že jsem nebo něco k jídlu, že jsem platila ten, že jsme platili pokutu za něco, za co jsme vůbec nemohli. A on mě říká, no ale tak aspoň tu stovku mě říká. A já mu říkám, no kdo chce psa být, vždycky si ho najde. On vypadl z toho auta a manžel na mě ještě předtím mrkal, ať se s ním nedohaduju, ale mě vám to nedalo. A já jsem mu to musela prostě říct, že jo. No takže, ale jinak já jsem měla muže trpělivýho, takovýho, že když se mě něco nelíbilo, jak mě nechal, abych se vypovídala a když už toho měl dost, tak vždycky říkal, přestaň, už toho bylo dost. A já jsem se pak naučila, že když mě něco naštvalo, nebo prostě jsem se chtěla nějak to, tak jsem si říkala, no nech to, prostě druhý den to bude lepší a pak jsem si říkala, no vidíš, ještě, že byla sticha, protože pak z toho vyšlo, že bych vůbec neměla jako důvod být, no jinak, no jinak to je v životě tak nějak, no.
0: Takže jste vlastně trpělivostí došla k nějakému závěru, který byl příznivější, než kdybyste nebyla trpělivá? A vzala to hned z hurta z kraje, že jo?
1: Jo, no ale ono bylo těžké se s nima dohodnout, ale a ještě vám řeknu, já jsem dělala ve fotoateliéru 11 roků před důchodem a dokud se ty negativy retušovaly, tak to bylo jako v pořádku, jenomže pak na ty průkazy občanský pasy a na ty jízdenky nebo ty legitimace, že jo, tak se jako nesmělo. A to jste neviděla, prostě ty obličeje těch ženských, tak po těch 40, jak se na to tvářili, že jak vypadají, že jo, přitom já jsem s tím neměla nic jako společného. A když už toho bylo hodně, tak jsem říkala, víte co, já mám, zavolám paní fotografku. Jo. No a ta přišla a říká, paní, podívejte se do zrcadla a pak si něčem. No, takže jsem si to tam taky občas chytala, no jo, i když jsem jako za to nemohla. Tak ono v životě se stává věci, no ale trpělivost se musí snad člověk naučit.
2: Aby... Učit celý život vlastně tak, svým způsobem, jak to tady dnes probíráme. Dobře, Boženko, musím poděkovat. Čas je neúprosný. Každopádně vám přeju krásné dny, hodně trpělivosti, mnoho všeho dobrého a pevné zdraví. A mějte se moc hezky, dobrou noc.
1: Taky dobrou noc.
2: Dobrou noc a zase příště naslyšenou u nás.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tolik modlitba od Pavla Vítka. Přátelé, dostáváme se do finále té nedělně pondělní noční linky. Takový je alespoň čas, pojďme se tedy podívat ještě do pošty. Například teď před chvilkou se dopsala také paní Vlaďka z Rychvaldu, která dodává k našemu tématu. Hezký a dobrý poslech všem. Trpělivost jsem se naučila už jako dítě při ručních pracech, kdy jsem vyšívala někdy i hodně jemné výšivky nebo slepovala papírové modely z ABčka. Práci tedy trpělivost mám, nenadávám ani se nevstekám, někdy něco i několikrát předělám, než jsem spokojená s výsledkem. Nemám však trpělivost na jiné vzteklé lidi a hlavně na lidi, co se práci snaží odflinknout, jen aby ji měli rychle hotovou. Bohužel poslední dobou ztrácím trpělivost i v případech, kdy jsem nucena do používání internetu a s tím spojených služeb vše si zajišťovat jenom tímto způsobem. Třeba vstupenky, kdy není jiná možnost na akci, raději nejdu. Mám s použitím těchto technologií určité problémy a proto si nejsem jistá výsledkem. No a takto vznikají i překlepy u psaní. Vím, co píšu, ještě před dalším psaním kouknu a píšu dál a přehlédnu, že inteligence mi nabízela jiné slovo, které pak použije. No, tak tohle známe taky mnozí. Takže je výsledek podivný a mnohdy nedává smysl. Je to i u psaní přes web noční linky, kdy se ještě k tomu nedá vždy vidět, co jsem vlastně napsala, ale snažím se to opravit. Ne vždy se to povede a pak máte problém se správným textem. Snad budu mít s užitím nových technologií více trpělivosti a nakonec se přijmu jako součást svého života. Tak tolik Vlaďka. Vlaďko, moc vám děkuju. Držím samozřejmě palce v tom učení se s těmi novými technologiemi, protože to si myslím, že vlastně obklopuje všude a týká se to každého z nás, tak ať vám to taky dobře jde a to přeju nám všem samozřejmě, ať nám to dobře jde. No a protože jsme téměř na konci, patří se poděkovat za vaši pozornost a společnost, za trpělivost, pokud jste se nedovolali, dovoláte se určitě příště. Jinak moc vám děkuju za povídání, přeju vám krásnou noc a hezké sny, pokud jste se rozhodli, že půjdete spát a pokud jste se rozhodli, že se vám nechce spát a budete bdít, tak samozřejmě naše noční pořady jsou tady pro vás připravené. Ode mě je to úplně všechno. Jitka Lukešová se loučí. Přeju dobrou noc a děkuju moc.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Můžu dnes začít trochu netradičně, totiž básničkou? Léta nám plynou, letí jako střely. Loupežník čas z nás udělal dva chudé. Lampa mi čadí knot, je ohořelý. Lásku však nedám, tati po mně zbude. Možná vás překvapí, že autorem těch veršů je cimrmanolog, herec, básník, druhdy taky rozhlasový redaktor a samozřejmě textař populární hudby pan Miloni Čepelka. A právě jemu patří dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Marcela Lauferová a první z dnešních melodií s textem Miloně Čepelky. V těch následujících dvou zvukových vzpomínkách jsou Miloň Čepelka a Zdeněk Svěrák ještě jako členové rozhlasové armádní redakce v 60. letech. Společně komentovali třeba nejen vystoupení vojáků při jejich hromadné skladbě na celostátní spartakiádě v Praze, ale byli také reportéry z vojenské přehlídky na Letné v roce 1966. Kdo ví, možná už tady se u mikrofonu narodila ta pozdější charakteristická dikce cimrmanovského herectví.
1: Ano, děkujeme. My jsme tady na střeše budovy ministerstva vnitra v Praze, na velitelském stanovišti letců. Čekáme tady na přelet na leteckou část přehlídky. Ještě to bude chvíli trvat. Letouny tu mají být přesně v 10.04. Můžeme se zatím dívat dolů na třídu obránců míru, po které ještě stále pochodují pěší jednotky vojenských učilišť, pohraničníci a lidové milice. Ty právě zatáčejí na třídu obránců míru. Ale my můžeme také využít příležitosti a dát zde leteckým důstojníkům několik otázek, pokud nám to dovolí. Ale tyhle starosti přenechám raději své spolupracovnici, protože žena si v takovýchto situacích vždycky poradí snáze a rychleji.
2: Soudruhu generále, dobrý den, já jsem Dvořáčková.
3: Generál Kukel, těší mě.
2: Těší mě, dovolíte mi rozhovor s podplukovníkem Frosem?
3: Prosím.
2: Děkuji vám. Soudruhu podplukovníku, tak vaše skupina je tady na střeše už dobře 10 až 14 dní. Prosím vás, není to zbytečné, přece takový přelet, to nemůže být nic těžkého.
4: No, my jsme tady nebyli zbytečně během nácvikových termínů. Bylo nutno provést nácvik těchto leteckých skupin, aby proletli přesně včas nad letenskou pláň.
2: Já jsem si teda myslela, že všechna letadla startují z jednoho letiště, tak to není pravda?
4: Tak všechna letadla nestartují z jednoho letiště, startují z několika letišť, ale v důsledku toho, že dneska je špatné počasí na těch letištích, tak bude startovat jediná skupina, a to z jednoho letiště.
2: A prosím vás, jak dlouho vůbec budou ve vzduchu?
4: Celkový let od vzletu do přistání trvá...
1: Pardon, už jsou tady. To je takzvaný velitelský roj, který nás minul.
4: Velitelský roj vede plukovník Vrba.
1: Posloucháme, teď dozněli. Budeme čekat další skupinu. Říkal jste 12, víte?
4: Další skupina bude vedena podplukovníkem Prelcem a bude to 12 letounů MiG-21.
1: Ano, už jsou tady.
0: Jak to vůbec probíhalo? Já jsem si říkal, když člověk slyší vystoupení Zdeňka Svěráka na spartakiádě nebo společně s vámi na vojenské přehlídce, nikdo z toho nepochopil, že z toho máte trochu legraci?
5: No, já nevím, my jsme samozřejmě legraci měli, ale snažili jsme se, aby to naopak tedy nikdo nepochopil, protože já jsem spíš tyhle ty vzpomínky, to já jsem úplně vytěsnil toho. Vím, že jsem komentoval leteckou přehlídku jednoho dne, jednoho roku, zapomněl jsem kterého, ty si říkal, že to bylo
0: 66.
5: Radši jsem to vytěsnil, protože to nebylo příjemné. Už jenom být na střeše ministerstva vnitra bylo spíše stresující než uvolňující.
0: Nebylo to na vás znát? Člověk by řekl, že to je mystifikace jak od cimrmanů, protože dikce je stejná.
5: No, my jsme si říkali, že budeme dělat, co budeme umět, moc jsme toho neuměli, no tak jsme se dívali dolů, jak tam pochodují.
0: A byla nějaká možná příprava, nebo protože...
5: Ale ne, moc ne. My jsme sice byli na nějaké zkoušce po večerech, to ano, ale ta letadla tuším ani... Já nevím, to asi let, ale někde jinde, když zkoušela, já nevím. Já jsem to krásně zapomněl.
6: Jsem tady, slyším, děkuji za předání slova. Ještě než si začnu všímat motostřelecké divize, chtěl bych říct, že jsem sledoval zajímavou přehlídku diváků. Nevím, jestli jsem dobře rozuměl kolegovi z Bratislavy, došlo tady k něčemu podobnému.

0: nese praporečník, rovněž v černé uniformě a v bílých rukavicích.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: No a ten druhý stejně unikátní záznam, to je proslavená parodie na tehdy velmi oblíbenou hitparádu manželů Mirky a Jiřího Černých, 12 na houpačce. Populárně vědecký magazín Meteor měl pak taky svou, ale ptačí hitparádu. 6 na bydýlku se jmenovala. A vedle nealkoholické vinárny u Pavouka i tohle byla báječná mystifikace. Aby taky ne, když autory a průvodci pořadem byli právě Zdeněk Svěrák jako doktor Žírecký a Miloň Čepelka, co by redaktor Kukla.
3: Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Zavři rádio a poslouchej zpěvné ptáky, řekla paní Michalová na kraji lesa u Dobříše. My říkáme, pusť rádio a poslouchej zpěvné ptáky.
4: Tady je ptačí hitparáda 6 na vidílku.
3: U mikrofonu vaši Žírecký
4: a Kukla.
3: Dobrý den.
4: Konečně jste se tedy dočkali. Do nebe volající odstrkování našich předních zpěváků končí. Útok 3758 vašich dopisů vykonal své. Mikrofon patří těm, kdo až dosud rozdávali svoje umění zcela nezištně velmi často jen pod čirým nebem. Pustíme vám 6 zpěváků a záleží na vás, které z nich uslyšíte za týden znovu. Nejdřív se nám představí první kanár profesora Lišky, a to ve své vlastní skladbě Zlatá klec.

0: zpíval první kanár profesora Lišky.
1: A já to na vás prozradím, pane doktore, i když sám bych dal přednost jinému interpretu, tady doktor Žírecký nedá, no, právě na tohoto solistu dopustit, že?
0: Přiznávám, ale nechci tím zdaleka ovlivňovat posluchače. Profesor Liška má celkem 3 kanáry. Při koncertech vystupují zásadně v první části samostatně a ve druhé pak jako výborně sespívané trio. Teď si tady udělejte u prvního zpěváka plus nebo minus podle toho, jak se vám líbil. Já mohu říci, že mám plus. A na řadě je tuším druhý kanár profesora Lišky.
1: Ano, skladba se jmenuje Moje houpačka.

0: Tak to byla skladba Moje houpačka. Ještě jsme vám ale neprozradili, jaká jsou pravidla naší soutěžní hry. Do dalšího kola 6 na vidylku postoupí vždy 4 zpěváci, kteří dostanou nejvíc vašich hlasů. S nimi budou usilovat o vaši přízeň 2 noví. Teď ale chceme vyjít vstříc i těm z vás, které nezajímá jen zpěv, ale také osobnost interpreta, jeho záliby, jeho rodinné poměry, jeho zobák, jak bydlí, co jí, co nejí, co peří, jeho míry, váhy, názory. Tedy, co jsme zjistili o Kanárech, pane doktore, kdybyste byl tak laskav?
1: Tož Kanáři pocházejí z Kanárských ostrovů, kterým dali jméno.
0: Promiňte na okamžik.
1: Prosím.
0: Jde o čistě takovou okrajovou poznámečku. Já nevím, možná, že ani není nutné to říkat.
1: Prosím, jen to řekněte.
0: Já bych chtěl zdůraznit, že Kanáři se tedy nemenují podle Kanárských ostrovů, jak se někteří, a přiznám, donedávna i já domnívali, ale obráceně.
1: No ano, tak jak jsem to říkal.
0: Ano.
1: Oproti domorodým Kanárům, kteří dosud na ostrovech žijí a kteří si, to vás možná také bude zajímat, kteří si podrželi barvu obyčejných ptáků, jsou naši zpěváci jasně, ale jasně žlutí. Drobná šedá pírka, ta nejsou znehodnocením, nýbrž naopak znamením šlechtického narézkého původu.
0: A mě by zajímalo oblíbené jídlo, pane doktore. Semenec?
1: Ano, rozmačkaný je znamenitý a oblíbený, ale Kanáři po něm tloustnou. Rád bych tady uvedl na pravou míru pověsti, které se objevily nejprve v Kutné hoře a teď i v Praze.

0: Praze. Podle nich je první kanár profesora Lišky, nebudete tomu věřit, ale šíří se to. První kanár prý je narkoman. To ovšem vyplývá z naprosté neznalosti. Totiž všichni tito zpěváci jsou svým způsobem narkomani. Semenec totiž obsahuje stopu hašiše. Manažer, který uvykne svého pěvce na semenec a pak mu ho odpírá, způsobí jeho smrt. Kanáří narkotika, ta by stála vůbec za delší studii, ale obávám se, zda máme na to čas.
1: No bohužel nemáme. Teď je tu připraven kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Je připraven přednést svůj hit Já si zpívám rád, tak rád. Právě dospíval kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Ale pardon, vy chcete něco říct, pane doktore?
0: No já bych chtěl říci, že nepodal dnes svůj standardní výkon. Několikrát tam, to jste jistě také slyšel, i když jste laik, několikrát tam nepříjemně zazněl vysoký zvonek.
1: Ano.
0: A to je zlé. Nechci posluchače ovlivňovat, ale s takovým zvonkem vytáhnout do soutěže, to je, myslím, předem ztracená bitva. Ono, víte, bylo by zajímavé pohovořit vůbec o normách kanářích soutěží. Každá přehlídková žiry má...
1: Já s vámi souhlasím, pane doktore, ale o tom snad až někdy jindy. Přijde na to čas. Teď musíme zpátky na bydýlko. Čekají na něm ještě tři umělci. Pořadové číslo 4 je velmi populární zpěvák. Má své tradiční šaty pískové barvy a je to Skřivan Polní.

0: To byla skladba Hrodná hrouda v podání Skřiva na Polního. Teď bych rád prozradil něco na vás, pane doktore. Doktor Žídecký je nejen ornitolog vědec, ale i ornitolog básník.
1: No tak to snad.
0: Mně se velmi líbila, pane doktore, vaše báseň o Skřivanovi. Mohl byste posluchačům přednést?
1: Když jinak nedáte, tak jsem napsal. Vylétl z hroudy skřivánek, ve výšce křídly třepá, vystřelí po něm bratránek. I co vás vede, kde pak?
0: Pěkné. Máte víc takových veršů?
1: Ne.
0: To je jediná báseň, kterou jste napsal?
1: Ano.
0: Tak to tím spíš, pěkné. Ale když dovolíte, rád bych sám přidal pro naše posluchače pikantnost ze zpěvákova soukromí. Skřivan Polní střídá manželky vždy po roce a 10-11 dětí s každou není u něho ničím zvláštním, že je to tak, pane doktore?
1: No je to čilý pták.
0: Ale už je tady rákosník zpěvný. Co byste řekl o něm?
1: Jeho oblíbenou zábavou je akrobacie a umělecká gymnastika na stéblech. Z jara a v létě jí výhradně maso. Zvláště oblíbenou pochoutkou jsou jepice. Snad by vás zajímala i malá pozoruhodnost o jeho bytě. Sám o tom nerad hovoří, ale proč to neříci? Spí na vysutém lůžku, zavěšeném třeba mezi stébly kopřiv, nebo tak.
0: Ano, umělci prostě mívají své líbůstky. Tak si ho poslechneme. Ne jak spí, ale jak zpívá. Rákosník zpěvný. Rákosník zpěvný zpíval árii Madly z muzikálu Tam, kde šumí rákosí.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Stejně jako mnozí jiní musel nadlouho i Miloň Čepelka psát do rozhlasu jen pod pseudonymem, nebo autorství a jeho jméno takzvaně pokrývali kamarádi a přátelé. Například Zdeněk Svirák se pod texty svých písniček musel podepisovat jako Emil Synek. Po roce 1990 se ale Miloň Čepelka do rozhlasu vrátil naplno. Třeba seriálem pro děti o léčivkách, léčivých rostlinách. Rostou pro nás, tak se ty příběhy jmenovaly. A samozřejmě ani tady nechyběly písničky a hlavně chytré vyprávění a hravá čeština.
2: Tak co pak to mám asi na mysli? Co pak roste zrovna pro nás?
3: Zuby.
2: Ale ne, zuby. To jsem vám zapomněl říct. Budu s vámi sám, ale sem tam si pozvu na výpomoc i pár jiných hlasů. To vlastně uslyšíte. Třeba teď tu byl se mnou a je tu se mnou a bude tu se mnou můj kolega Roman. Ale o zubech dnes mluvit nebudeme, aniž kdy jindy. I když je pravda, že rostou opravdu pro nás a pro naše dobré kousání.
3: No, tak třeba nehty, které si okucujem.
2: Ne. Ne.
3: No tak vlasy.
2: No tak prosím, žádné narážky. Vedle jak ta jedle. To by se to muselo jmenovat rostou na nás, a ne pro nás.
3: No jo, tak třeba houby, hrušky, citrony, melouny.
2: No, to už je lepší. Jak si přihořívá, dokonce řekl by hoří. Protože ano, chci si s vámi povídat o rostlinách. O všech možných. O tom, že jsou užitečné. Zajímavé, že jsou živé.

0: který o princezně sedmi krásce snil. Choval se k pampelišce nevšímavě jako pán, k slunci zvedal pyšnou hlavu ze všech sil. Dotklo se pampelišky chování tak nepěkné, v jejím srdci ozvala se náhle zlost. Řekla si k sedmi krásce princezně, že zaběhne, pomluví ho, že je dobrých mravů prost. Princezna jí vyslechla, a než uplynul den, rozhodnutí oznámil jim všech růžiček s něm. Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených. Tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich.
1: Slyšeli jste? V rostlinné říši jsou dokonce i princezny. A jsou tam určitě i tatínkové a maminky, jsou tam parádnice a uplakánci a dokonce i lékaři. Píšou se o nich knížky, zpívají se o nich písničky, tak proč bychom si o nich nemohli popovídat i my? Třeba o jedné takové docela nenápadné, droboučké, voňavé. Chcete vědět, co to je? Tak poslouchejte.
2: Jménem urozeného pána Jana Outraty ze Strádání a na herberku vítám všechny jeho rytířské hosty a prohlašuji dnešní turnaj o kadeř urozené panny Libavy za zahájený.
1: To bych vám přál vidět. Rozhlasovým zázrakem jsme se ocitli přímo ve středověku. Dva rytíři na koních najíždí proti sobě v prudkém trysku. Špičaté dlouhé dřevce napřaženy, ale minuli jsme. Ani jednomu se nepodařilo vyhodit druhého ze sedla. Oba se ocitli na protější straně, než byli původně, a už vyjíždějí znova. Ten nalevo má barvy červené, pravý je celý zlatý, ale přilbu má černou, ano, černou jako sám čert. Blíží se, písek odletuje od konských kopyt, červený se trochu vzepěl ve třmenech a už je to tak. Ten s černou přilbou se válí v prach na zemi. Červený rytíř přijíždí k urozené dceři pána hradu a tam mu něco podává a připíná mu to na hlavu.
3: Srdečné díky, pano Libavo. Smím vědět, co mi to dáváte?
4: Odměnu pro vítěze, pane. Kytičku za statečnost.
3: Voní jako louka u nás doma. Co to je?
4: Co jiného se dává za statečnost než mateří douška? Vy ji neznáte?
3: Snad, podle vůně.
4: Tak si to pamatujte, rytíři. Za statečnost mateří douška.
1: A my si to budeme pamatovat taky. Mateří douška.
5: No, neboli mateří lok, mateří hlt, mateří polk nebo mateří doušk.
1: Ale no tak to ne, to je omyl. Ta douška, douška v názvu téhle drobné květinky neznamená ani doušek, ani lok, ani hlt. Žádná Coca-Cola, ani oranžáda, žádné polikání. Douška je tu míněna jako dušička, malá duše. Básník Karel Jaromír Erpen otvírá právě s její pomocí, jakoby klíčem, svou slavnou sbírku Kytice. Zemřela matka a do hrobu dána. Siroty po ní zůstaly.
5: A přicházeli každičkého rána a matičku svou hledali.
1: Ale no tak jsme v rozhlase, co pak to je? No, teď na nás nemůžeš kašlat. Za prvé je to neslušné a za druhé...
5: No já za to nemůžu. Za to může déšť.
1: Ano, až na kůži, co?
5: Ne, až na kůži ne, ale šaty mi samozřejmě zmokly a já, protože jsem lakomec a nechtěl jsem nechat propadnout lístky do kina, tak jsem v tom pak 2 hodiny seděl úplně mokrý.
1: No a to by právě chtělo mateří doušku. Tedy čaj z mateří doušky, ten dělá pravé divy.
5: No prosím tě to.
1: No co? Vezmeš 2-3 lžičky mateří doušky, stačí sušená, přiliješ je hrnečkem vřící vody, za 15 minut glo, glo, glo, glo. ji vyzumkneš a kde bude kašel, já říkám, že pryč.
5: No jo, jenomže já mám radši skutečný čaj a ne žádné té z bylinek.
1: A to si sám proti sobě. Ale ať už říkáš čaj nebo té, říkáš přesto pořád totéž, a to je čaj. Slovo, které k nám přišlo z Číny. Víš kdy?
5: To nevím.
1: Budeš se možná divit, ale v češtině se slovo čaj objevuje poprvé, teprve v roce 1827. A co máš na čaji jaksi nejraději?
5: No právě tu čajovou vůni.
1: Vůně říkáš? Tak dávej pozor.
6: Pojď sem, Čanklivo. Co jsi mi to dala na stůl?
7: Váš obvyklý čaj, pane.
6: Čaj? Nenech se vysmát. A dej si na mě pozor. Ještě jednou a vyženu tě ze svého domu jenom s ostudou.
7: Já nerozumím, pane.
6: Ty nevíš, jak se ukládá čaj, aby nenatáhl cizí vůně? To tě mám učit já?
7: Ovšem, že ne, pane. Čaj je v pořádku uložen ve skleněné doze stranou jakýchkoliv jiných potravin.
6: Tak potom, odkud je? To přece není čaj z mé vlastní plantáže. Vyměnila jsi s někým můj dobrý čaj za cizí patoky.
7: Nic takového jsem neudělala, pane.
6: V tom případě musím na plantáž.
7: A váš nápoj, pane?
6: Vylej ho. Je to odporná břečka.
1: Asi bych měl na vysvětlenou říct, že čaj se v Číně pěstuje, no, první zmínky o něm už jsou z roku 2700, ale pozor, před naším letopočtem.
5: No, a pak je ještě potřeba říct, že jsou to vlastně listy, sušené listy.
1: No tak listy, já bych řekl spíše sušené lístečky hustých keřů čajovníků.
5: No já si myslím, že příprava dobrého čaje je skoro věda.
1: Tak věda snad ne, ale určité znalosti to opravdu vyžaduje. Například, ale pozor, náročný čínský mandarin už dorazil ke své plantáži. Nenechte se mýlit, ale sám si zahraju jeho pobočníka a tady Roman toho dalšího muže. Pane, dal jsem nastoupit všechny česáče čaje, jak jste si přál.
6: Ať sem chodí jeden po druhém, ať ukáží, jaké mají ruce a ať na tebe každý dýchne. Rozumíš?
1: Jistě, pane.
6: Pojď sem. Máš dobrý čich?
1: Výborný, pane.
5: No, zkrátíme to trochu, ne? Už přešel třetí, čtvrtý, pátý česač a u šestého...
1: Stůj, Choupengu! Co jsi měl k snídani?
8: Zelí, pane.
1: A včera?
8: Zelí, pane.
1: A před měsícem a před rokem? Jíš ty vůbec něco jiného?
8: Jenom zelí, pane.
6: Dobrá, nech toho. Nařizuji jednou provždy. Česáči mého čaje musí, opakuji, musí nosit rukavice a budou držet zvláštní dietu. To znamená, že nesmějí dostat k jídlu nic, co by svým pachem mohlo narušit vůni sklízených čajových lístků. Při sebemenším prohřešku proti tomu bude každý česáč propuštěn a předtím navíc spráskán mokrým provazem. Je to jasné?
1: Jasné, pane.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedno zastavení dnes už na závěr s Miloněm Čepelkou nad jedním jeho rozhlasovým scénářem z 90. let. Ve spolupráci s manželkou Hanou vzniklo tehdy asi desetidílné pokračování O pověstech starých hradů. Originální cyklus výletů na mnoha známá i méně známá místa po celé České republice. Průvodcem byl tenkrát Ondřej Havelka, ale nechyběly ani další výrazné herecké tváře, zrovna jako v tom díle O Bechyni a vzniku tamnějších lázní. Protože mezi námi neznám nikoho, kdo by jako herec odmítl někdy Miloňovi scénaristické nápady. A ještě jednou mezi námi všechno dobré a brzy ve zdraví zase naslyšenou.
2: 121, 122, 123, 124, 125, 126.
3: Ano, tak to je šafář Bechyňského pána, velký sběratel mincí. Nezbírá je však pro jejich historickou hodnotu nebo pro jejich krásu. Sbírá je jako lakomec.
2: 200. 210, 220,
3: 230, 240 a tak dále. Už ho dál poslouchat nebudeme, je to nuda. A jestli chcete vědět, u jakého čísla šafář té noci skončil, nechám to na vás. Fantazii se meze nekladou. Ať k jeho mamonu přiřadíte jakékoliv číslo, stejně nebylo konečné, protože tenhle pan šafář byl vykuk a když už jednou začal svého pána okrádat, nikdy nepřestal. Z toho je na bílé dni, že zítra měl vždycky víc než dnes a pozítří víc než zítra a tak dále a tak dále. Ptáte se, co tomu říkal pán na Bechyňském hradě? Prosím, poslechněte si ho.
4: Šafáři! Šafáři! Kde zas u všech čertů vězí ten člověk?
5: Už jsem tady, milostvane, už jsem tady. Už vás poslouchám, co ráčíte poroučet.
4: To, co každé ráno, šafáři. Já jako tvoje milosti a vrchnosti poroučím, abys nás ani dnes nešidil a neokrádal, nýbrž dobře a pečlivě naše statky spravoval.
5: A to je přece samozřejmé, milost pane.
4: Co je kde nového? Pověz, kolik penízů se nám za včerejšek urodilo v naší urozené pokladně.
5: Milost pane, je to dobré. Jedna kráva se otevřela, i když druhá nedojí. Prasnice rozbořila chlívek, to vypadá špatně. Ale proč? Protože tak krásně přibývá na váze i na rozměru. A to už vypadá dobře, že? Dva koně se ve stáji trochu pobili, to vypadá špatně. Ale nedbalého pacholka jsem vyhodil a máme teď jiného, mnohem lepšího. A to už je dobré, jak jste ráčíte uznat. Staré káče přeteklo v kuchyni mléko, ale to je k smíchu. Pak ještě holuby na dvoře trochu potřísnili, běloskvoucí košili vaší milosti, ale káča ji vyprala znova a tak se všecko v dobré obrátilo. Dnes k obědu budou holubat.
4: Dost, dost. Kdo má tvoje tlachání poslouchat? Je to moc na jednou a pak jedno pro druhé zapomenu. Hlavně dbej, aby byl všude pořádek a na zítřek si to sesumíruj líp, ať mě z toho hlava nebrní. Milostivě tě probouštím.
5: Jak ráčíte, milost pane?
3: Je vám to jasné, že? Ten Bechyňský pán neměl ani ponětí, jak jeho šafář hospodaří. A víte, proč byl tak naivní? Protože byl tlustý, až byl nemocný. Pověst výslovně říká, že do jedné jeho punčochy se vešel celý věrtel obilí. Kabát, že měl velký, s prominutím, jako na vola. A když si chtěl jednou vyjet na koni, tak za prvé ho na něj museli vysadit zvláštním kladkostrojem a za druhé ho ten kůň ani neunesl a pod tou váhou se mu nohy hned podlomily. Vlastně bychom mohli říci, že kdo chce kam, pomozme mu tam a že si ten pán o šafářovu zlodějnu přímo říkal, ale nepůjdeme tak daleko, protože zlodějna je vždycky špatná, ať poškozuje kohokoliv, třeba i poživačného hlupáka. Teď však už musím popostrčit příběh. Co se stalo nového? Tohle.
5: Ach, vy moje zlaťáčky. Vy ani netušíte, jak vás mám rád. Jste takové kulaťoučké, žluťoučké, cinkavé. Jste jako malá sluníčka, jako zvonečky. A nikdo o vás neví. To je ze všeho nejlepší, že jste jen a jen pro moje vlastní potěšení. Ani moje žena. To by ona hned věděla, jak vás roztočit, jenže boubláčkové moji, jak je vás čím dál víc, a to je dobře, je vás čím dál těžší ukrývat. Ale nebojte se, já jsem to vydumal, už vím, kam vás uklidím. Do stodolí zakopu vás, miláčci moji, a udělám to hned dnes v noci. Co tomu říkáte?
6: Ano, ano, šatářičku, do stodolí, skryje nás tam sláma z polí. Pozor, ale... Dáš nám vale? Jak se s námi budeš těšit, jak pak tohle míníš řešit? Přijdeš někdy? Na chviličku.
5: Přijdu každý den. Vlastně každou noc, úplně stejně jako do dneška. Jenom místo do komory zaběhnu vždycky do stodolí. Odhrnu slámu, trochu hlíny odkopnu a už vás budu chovat v klíně. Už mi budete cinkat, oj, to bude nádhera. Tam se nebudu bát, že se z ničeho nic objeví někdo nepovolaný. Dopak by chodil v noci do stodolí, že? To je ks...

0: tvoje mamina.
1: Co se děje? Proč nespíš, ženská? Mám ještě práci, neruš mě. Panství je veliké, pán k ničemu, všechno leží na mě. Až budu hotov, přijdu. Jenom zdržuješ.
2: Pojďte honem, cínkátka moje, ať se s vámi potěším.
3: Zlaťáky zmizely ve stodole v jámě. Šafář za nimi často chodil, laskal se s nimi a skoro pokaždé jich tam ještě pár přisypal. Jenže jistě tušíte, že tu někde musí být zakopané nejen peníze, ale že tu bude i nějaký zakopaný pes, to znamená nějaká zrada, past, nečekaná potíž. Jednou v noci z ničeho nic...
4: To se mi snad zdá, to není možné, zlaťáčky moje, štěstíčka moje, kam jste se poděli, kam jste se ztratili? Ještě včera v noci jsem vás kolíbal a najednou jen hlína. Tady snad pomůže jen čaroděj.
3: Čaroděj, čaroděj, ale kde ho vzít? Šafář až do rána oka nezamouřil. Až vykoumal, že to zkusí ani ne tak s čarodějem jako s proutkařem. Když umí najít pod zemí vodu, proč by neuměl najít zatoulané zlaťáky? Problém byl v tom, jak tomu proutkaři říct, že má hledat zlato. Myslel na to, jak ho přelstít ještě, když běžel na pravidelný raport k pánovi.
5: Šafáři! Šafáři! Jak to ten člověk dělá? Že tady nikdy není, když ho volám.
1: Už utíkám, milost pane, no. Až se pode mnou nohy třesou, jak pospíchám.
5: Musíme ti promluvit do duše, šafáři. Ty nesmíš myslet při práci na sebe, ale jen na prospěch svého pána. My tě přece zaměstnáváme, my a nikdo jiný. A my ti jako tvoje milostivá vrchnost poroučíme, abys v noci bděl.
1: To já přece dávno dělám, pane. V noci hlídám i ve stodole, slámu tam přerovnávám jako nějaký pacholek, psi honím, aby nespali a střežili, a stejně je to všecko houby platné.
4: Cože?
1: Totiž slámy máme na dvě zimy do zásoby, sýpky se prohýbají, slepice kvokají, ovce bečí.
5: Tak vidíš, že to jde, když chceš, to rádi slyšíme. Dovolujeme ti, abys nám zavázal střevíc.
1: O, ta čest, milost pane. Ale neračte se zlobit, na to tady máte ženské. Já musím na pole, aby čeleď nezahálela.
5: Pravda, pravda, dnes mi děláš radost, šafáři. Milostivě tě propouštíme. Kde jste, kačený líne? Z našeho šafáře si vemte příklad, to je člověk na svém místě.
3: Proutkař nebyl doma. Tak už to na světě chodí, že jak někdo strašně moc pospíchá, nejlíp udělá, když si sedne. A šafář si tedy sedl a čekal. A když se dočkal, vykládal takovou řeč.
1: Člověče boží, ty jsi má jediná spása. Doneslo se mi o tobě, že všecko, co je pod zemí skryto, objevíš svým uměním, svým citem. Zachraň mou pověst před pánem na Bechyni. Nechal někde ve stodole svůj meč a teď mě obvinuje, že jsem ho slámou zaházel a abych ho našel. Jenže jak mám ve hromadách slámy hledat meč? Sáhnu a nabodnu se, kdežto ty vezmeš do ruky proutek a povíš tady. Když se ti to povede, škodný nebudeš. Dám ti, abys neřekl, že jsem držgrešle, dám ti celý jeden zlaťák.
6: Celý zlaťák? Dobře. Přijdu zítra.
1: Ej, jaký pak zítra, zbláznil ses? Musíš jít hned, každá minuta je drahá.
6: Vždyť už je skoro tma, pane.
1: Přesky, plesky, posvítím ti. Aspoň tam nebudou žádní čumilové, kteří by tě rozstylovali. Jdem.
3: A teď vám nevím. Byl ten proutkař jenom proutkař, a nebo to byl opravdu spíš čaroděj? Kdybyste ho viděli. Zatímco šafář svítil, on chodil po stodole, brodil se slámou, otáčel se jako holub na báni a, to je na tom právě to divné, pořád něco mumlal. Když se mu proutek v ruce ohnul, zapíchl ho do země, udělal kolem něj kruh svěcenou křídou ale za chvíli ho zase vytáhl a všechno se opakovalo. A zas to mumlání. A pak se z ničehož nic začal klanět k východu a k západu a najednou...
0: Tak to je ten pánův meč, šafáři? Nějakým kouzlem se asi rozpadl na drobné.
3: Ale šafář jeho výsměchu nedbal a skákal tam a skákal sem, sbíral zlaťáky, mokrý jako hastrman, ale tomu nevadilo, jen když zase mohl strkat svoje bohatství do kapes.

0: že si kradl mé ženě.
1: Slyšíš tu písničku, pane šafáři? Když ji tak poslouchám, počítám, že mi dáš za objevení pánova meče víc než jeden zlaťák, nebo ne?
2: Přivedeš mě na mizinu, mizero, ale dobře. Dobře, sbírej, co uneseš. Hlavně o tom nikde nemluv. Drž jazyk za zuby.
1: A pán?
2: Čert vem pána, o ničem neví. Ale co ta voda? Sláma plave, ze stodoly je rybník a ze země to tryská pořád dál.
1: To už není moje starost, pane šafáři. S Bohem!
3: Už jsme na konci. A komu je známo, že v Bechyni jsou lázně, ten už si umí dát dvě a dvě dohromady. První se vykoupal ten nemožně tlustý a z tloušťky nemocný bechyňský pán a prý mu to moc prospělo. Do vody ho prý ještě museli nést a na tom se asi podílel celý regiment sloužících, ale zpátky už šel sám. Tak rychle mu ta voda pomohla. Protože už se pak mohl po svém panství pohybovat bez pomoci. Všude zašel a všechno prohlédl. Prohlédl i to, že ho až dosud šafář okrádal a rozloučil se s ním. Inu, tak dlouho se chodí do cizího na zlaťáky, až vám voda nohy podrazí. Ale co nám je do šafáře? My z pověsti víme, jak mohly vzniknout bechyňské lázně. A víme taky, že... To už jsem říkal na začátku a teď to jen podtrhnu tlustou červenou čárou. Všechno zlé je někdy k něčemu dobré. To neznamená, že máte začít od zítřka krást, abyste objevili lázně nebo doly na jahodovou marmeládu jako ten šafář. To je jen potvrzení, že mezi nebem a zemí jsou věci pospojovány velmi podivuhodně a my, že ještě všemu ani zdaleka nerozumíme. Ale... Tajemství nás vzrušuje a tak děkujeme i za pověsti.